píseň, kdo však ví, jak sní. Máš pocit,

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i včiny a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

jenom se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši pak.

Velký holky. Písnička kapely Madalen uvedla pořad Na cestě, ve kterém bych vás chtěla pozvat na další už 7. ročník Mohelnického folkfestu. Kapela Madalen je totiž pořadatelem této skvělé akce. Tu vám chci dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc představit. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Mohelnický folkfest navazuje na více než 40-letou historii dostavníku. Konává se poslední prázdninový víkend a letos to bude od 27. do 30. srpna. Začíná se už ve čtvrtek na hradě Bouzově, kde od 18 hodin vystoupí tři účinkující. Devítka, kterou jsme právě slyšeli, potom to bude Mirek Paleček a kapela Antikvartet. Koncerty se siluetou hradu mají neopakovatelnou atmosféru a budou je uvádět zpěvačky kapely Madalen. Nádvoří hradu má omezenou kapacitu, proto je dobré si vstupenky koupit v předprodeji, stejně jako vstupenky na celý folkfest, které jsou zvlášť. Jednodenní vstupenky budou pouze na místě. Podrobnější informace najdete na webu folk-fest.cz.

0: Děkujeme moc.
1: A to už dohrála kapela For Folk, která bude prvním vystupujícím po slavnostním zahájení Folkfestu na velké scéně v pátek v 17:30. Velkou scénu najdete v Mohelnických sadech. Zároveň bude taky fungovat druhá scéna Morava v kempu, kde začíná od 17 hodin kapela Alibaba.

Právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pozvánku na letošní Mohelnický Folkfest. Ráda bych vyzdvihla, že Morava scéna je pro návštěvníky volně přístupná, tedy zadarmo. Navíc se jednotlivá vystoupení streamují na YouTube kanál kapely Madalen. Velmi chvályhodný počin. Na této scéně, která bude fungovat po oba dny, uslyšíme mimo jiné i 6 kapel, které prošly programem Šance, což je vlastně konkurs, protože zájem vystoupit na Folkfestu je obrovský. My si teď poslechneme v pořadu Na cestě plzeňský COP, který zahraje v pátek na velké scéně.

Velká scéna Mohelnického folkfestu je v pátek vyhrazena kapelám zvučných jmen. Třeba Žalman a spol., Kamelot, Mezinárodní bluegrassový Nugget, Poslední šance Míry o šance, která páteční koncert zakončí. Teď si poslechneme Žalmana, který je v Mohelnici pravidelným hostem a bude to nahrávka Českého rozhlasu Olomouc z loňského folkfestu.

Písničku Jen tak dál dohrál v dnešní pozvánce Českého rozhlasu Olomouc na Mohelnický folkfest další z hostů. Vojta Kyďák, Tomáško. Přidají se k němu taky muzikanti pořádající kapely Madalén, což už patří k milým tradicím. Páteční koncert na velké scéně bude trvat určitě až do půlnoci. Ovšem na Morava scéně se skončí tak, aby se nerušil osadní oheň, který začíná ve 22 hodin a bude ho mít na starosti osada Žlutý Kvítek. A tady se bude hrát až do rána. Stejně jako jam stage v Sadech, kde bude vládnout brněnská folková mafie. Sobotní program Mohelnického folkfestu začne na Morava scéně divadelkem pro děti Slepičí pohádka. A pak už bude pokračovat další porce muziky 14 vystupujících. A připomínám, že opět bude sledování scény zdarma. A na sobotní Morava scénu nás pořadu Na cestě pozve kapela Vacuum Ball.

V sobotu bude program doplněný workshopy. Houslovým, kytarovým, s jednoduchými flétnami zvanými koncovky, školou zpěvu a nebude chybět ani řemeslná dílna. Koncerty na velké scéně začínají už v 9:30. Vystoupí tady třeba stále populárnější Epidemie, která diváky Folkfestu dovede i roztančit.

vědělo, jak ten čas letí. Dnes se to otáčí, mou rolí je být opora a je čas na slova.

0: a milovat budem.
1: Seznam vystupujících na velké scéně Mohelnického folkfestu je velmi dlouhý. Tak smení banjo band Ivana Mládka, Alan Mikušek a pokud jsem počítala správně, celkem bude všech vystupujících 50 na obou scénách, na Bouzově i doprovodných programech. K novým jménům bude na folkfestu patřit Michal Horák nebo Jirka Vondráček a Vokobere. Oba si teď poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A abych nezapomněla, ten bude tradičně na místě a bude pořizovat záznam celého festivalu.

Na velké scéně Mohelnického folkfestu nebude chybět v sobotu ani soutěž mladých muzikantů. Tentokrát to bude jedna kapela, jedno duo a dva solisté. Budou hrát mezi známými jmény. Vítěze vybere jak porota, tak i diváci. A pro ty, kteří budou hlasovat, je připraveno překvapení. Ještě bych taky chtěla zmínit, že návštěvníci folkfestu mají možnost stanování a jako vždy je zajištěno i kvalitní občerstvení. Víťa Troníček a Marien patří k folkfestu naprosto nerozlučně a každoročně. Obvykle návštěvníky rozespívají. Nebudou chybět ani letos, stejně jako Robert Křesťan a Druhá tráva. Doprovodný program a veškeré informace najdete na webovkách folk-fest.cz.

0: Ahoj, mějte se.
1: V letošním už 7. ročníku zakončí oficiální program Tramská legenda Hoptrop, na kterou naváže tradiční zpívání do spacáku, které plynule přejde do hudebního poděkování sadům. A hrát se bude až do neděle, kdy si třeba můžete prohlédnout Mohelnici.

Český rozhlas Olomouc bude opět na Mohelnickém folkfestu, na který jsem vás dnes pozvala, pořizovat záznam. Proto se budeme na folkfest pravidelně vracet, nejenom v pořadu Na cestě, který právě dospěl k závěru. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková a Hop Tropáci.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
3: Ahoj, krásné odpoledne.
2: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
3: Výborně, a je tady k dispozici.
2: Dal by si.
3: Dal bych si,
2: ale
3: no.
2: Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
3: Tak potom, dobře.
2: Dobře.
3: Tak děkuju.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. No, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo to já nemůžu právě, to já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý
4: Hračku,
3: pane, to nejde
4: jako
3: na černo.
4: Zase jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, je, no.
3: Tak pane referente,
4: no.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje, vaš... ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
4: se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: No jo, třeba možný, ona se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
3: ale
4: víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ještě.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, na to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně, tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: můžu,
4: jestli
3: můžu,
4: přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář, hledajte 11. května.
4: Už to kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho, jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč?
3: Jak
4: dneska
3: to?
4: Je 11. května.
3: No právě, ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte.
3: No.
4: Vy chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: Ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti říkám!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamb, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Nejde za tři dny, až za tři dny.
4: Přijdu možná až za tři dny.
3: Jo.
4: Cože? Kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No
3: teda,
4: jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla,
3: no,
4: vás
3: jo,
4: mě
3: no.
4: Se slalo samo nebe.
3: No.
4: Vy jste mě vlastně zachránila,
3: no,
4: bych
3: jo.
4: Se nikdy nedověděl. Tyhle no, věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě. Razíčko.
4: Ale pro vás,
3: to jo, no.
4: Vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, tu vaší sekretářku,
4: jo,
3: že jo,
4: tohle,
3: jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo, to máme dohromady 1525 bez DPH. No.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná koule věštecká. No počkat, tady z ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala ta koule vlastně?
1: No,
0: bylo
1: já bych
0: těžká.
1: To nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No tak my víme všechno, že to je iluze.
1: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: koule.
1: Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři, v dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik, protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako by tam byl nějaký odraz?
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, nebyly no, tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, mm-hmm. že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkať někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no prostě ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo. Takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala. Takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo nový záběr a to šlo intenzitu. K sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, než se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No to bylo, ano, proto natáčení. Se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi. Tak je pan Heisler, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno a tak. Odešli, buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo si nesměl
0: podle té matnice je tam instalovaný.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zaklon, tohle to pozor, kde máš brýle, ježi, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle a pustila se kamera znovu a sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tedy Vyšteckou koulí Jiřiny Bohdalové jsme probrali Jarabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka Matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem, nebo pro Oldřicha Navrátila. A to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr. A já bych dal hlas Oldřichi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál. Dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, jste hodná.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. Česká. No tak to хорошо, no, to mi druzí, to mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijem. Jak tě zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kája.
9: No хорошо. Vodku Kája.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste, ale... On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Da.
9: No, pojďom.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: On nejde.
9: Obchodní?
11: No.
9: Čovíka!
11: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No tak proč? No bude problém. Ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý převody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuji. A ty taky, babuška, Saša i naša, větě, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravuj. Davaj,
10: Saša, Saša.
9: Kája.
10: Saša, Saša.
9: Saša. Ahoj, ahoj.
11: To jsme dopadli, co? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A, umíraj!
12: Dobrý den! To se kapu... Sasa, kapust, já vás
3: nový ochránce. Kim Jong-un.
11: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
4: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek čepic, tak to se taky když se tady v Praze prodávalo.
7: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
4: Co si vozíš ty?
7: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
7: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
7: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsou focení, která je pro filmy, určená malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
7: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako? Filmy jako na focení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle. No. Těch máš tolik.
7: Já mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
7: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36 obrázků.
7: Ano, pořád, ale to není zas tak dávno, teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70ka film, že jo, ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci,
4: To bylo
7: takový...
4: i u LP desek, a jaký mají teď boom, že jo?
7: No,
4: jak jsou šťastní, že v lednici ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity.
7: Přesně, no.
4: To nezrušili.
7: A ten filmovej, a všichni jsou hlavně překvapený, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí hříšní lidé města Pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo, ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme, teď koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330. Například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána.
2: Žací stroj, tak to jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: Žací strojek je nový,
3: ale
4: že jo,
3: prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no. Že jsi moudrý člověk, no. Taky otec rodiny,
3: ale
4: manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Ne,
3: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: Zlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: Božem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho obuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku, uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A nerad.
5: Uber plyn.
3: A proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu. Tatínek vykope díru na sníli jabka. Tatínek se hodinou potýce. No vidíte to? Jedu a seču.
4: Vando, vyhni se sedmi králskálem. Pozdě, takový krásný sedmi králský.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
3: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
6: Já ne, je na střeše.
4: Já ho nevidím.
6: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Tiefersdraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geish vagyo keši operse me kamata. Sono sano e to bene. Jestem zdo ruf i povodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Já jsem tušil. No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
1: domácí sekačku.
2: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového, a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil, máme tam dost kamenitou zem, nabrali jsme

0: už máme teda jiné stroje, ale tohle to byl teda, tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční takovou tu, ono to vypadá kombajník, jo.
1: Ano, ano.
0: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ty, ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: nás to soused měl, já to teda jo, v ruce, on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou jo, sekačku jo. Podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to
0: no,
1: jako
0: ano,
1: nepřejel.
0: No ano, to museli být dva, jeden tahal ano. Kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to
0: no,
1: dotáhnul.
0: To, ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
0: stroje,
1: to nám teď všechno řeknou určitě. Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Já ještě k té akci k oslavám 10 let pochůdkového roku doplním, že to není samozřejmě všechno, co tam pro vás chystáme. Bude tam i osobní setkání s Františkem Kinským, jemuž samozřejmě zámek patří a vystoupí i na našem pódiu. Chystáme velkou bubnovou show. Několikrát v průběhu dne bude tam i karikaturista, který bude dělat rychlo karikatury, takže se budete moci nechat zvětšnit. Můžete ochutnat spoustu dalších dobrot. Představíme i knížku Sladké Česko a vystoupí další a další. Takže rozhodně stojí za to se vypravit 29. srpna do Kostelce nad Orlicí v čase mezi 11. a 16. Tam bude i Český rozhlas s velkou kavárnou pod širým nebem a s pódiem před ní. Ale teď je tu humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Milan za sobě Suk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
1: Dobře. No.
2: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
1: Kepka?
2: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Určitě by maminka ji potkala v lázni v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Hlosinách. A strašně říkala, že fajn paní. Takže
1: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
3: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola tady, musím říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
1: Další telefon, další hlasování v humoriádě. Pro koho teď?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Kepko.
3: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
1: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
5: Tak dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by zjet pětkrát Ačko. Děkujeme.
3: Jo, ty Brďo, tak takhle to je.
1: Tak
3: jako
1: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
5: Děkujem.
1: To je jak z pohádky úplně.
3: Ano.
1: My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
6: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepo, už já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bá, to dělaj ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. Pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Vercaj.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný a legendární Pepíček Beck. Ano. Jak si na něj pamatuje Ondra? No, nebo jak ho vnímal?
3: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
1: Jenom super, takový krátký ale dojem.
3: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit, a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
1: Je, takhle to vyšlo. No. Tak jo, tak ještě jsme se ho takhle aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bečka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prostý Moldřich Navrátil anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMSky, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900? Kdo?
1: Dobré odpoledne, Honza z Lokavy, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
0: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
2: Dobrý den, David, dávám Ačko.
0: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
2: Ano.
0: Dobře, děkujeme moc za...
2: Nemáte za to, ať se daří.
0: Taky. Taky mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
3: Stopečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
4: To je vaše auto?
3: Ano.
4: Víte, co jste provedla?
3: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
4: A proč jste nabourala?
3: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětním zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
4: Šprdelská, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
3: No určitě vícekrát než vy.
4: No. Pozor na jazyk.
3: Je, co to máte?
4: Termosku. Jste nikde nevěděla termosku? Teplé věci uchovává teplé. Studené.
3: A co v ní máte?
4: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
3: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
4: Asi byly těžké otázky, ne? Mě taky zkoušeli, a ne jednou. No, třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
3: Ježiš, to já nevím. A já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
4: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0. Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha.
3: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte podčepici, to je z vaší hlavy.
4: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
3: No, celkem třikrát. Jo. No, poprvé mě třeba vyhodili protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té ceduli napsáno 30, no, tak jsem ji 30krát objela, že jo?
4: Nepřepočítala jste se?
3: To nevím, ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tuhle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
4: Ano.
3: A byl tam jenom záchod.
4: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Co mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
3: No to ne.
4: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No, tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. A zvykal jste blbý, hodina přece 240 km nemá, ne? Humoriáda.
0: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
5: Já moc
0: hezké leto.
5: Krásný za milé čas. Setkání, jako vždy. Děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta. To je takový divný slovo.
0: Přežijte ten víkend v klidu.
5: Další část léta.
0: Ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Bouřky včera nejvíc zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. Navýšit investice do vodohospodářství na minimálně 4 miliardy korun ročně chce ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Fotbalisté Hradce Králové remízovali v prvním utkání posledního předkola konferenční ligy s Panathinaikosem Athény 2-2. Plzeň a Jablonec prohráli. Na jihu Čech bude zataženo až oblačno se srážkami a teplotami do 26 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Přibližně 4,5 tisíce odběrných míst na jihu Moravy včera zůstalo po bouřkách bez elektřiny. Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve v elektrickém vedení. Bouřky nejvíce zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. Před 22. hodinou bylo bez dodávky elektřiny ještě asi 1400 odběrných míst, uvedl mluvčí společnosti E.ON Lubomír Budný. Desítky zásahů měli jihomoravští hasiči. Na Jihlavsku byl po čtvrteční odpolední bouřce na dvou úsecích železnice zastavený provoz vlaků. Na tratích byly nánosy bahna, uvedly České dráhy. Investice do vodního hospodářství by se podle ministra zemědělství za SPD Martina Šebestiána měly zvýšit minimálně na 4 miliardy korun ročně. Řekl to na zahájení agrosalonu Zeměživitelka. Ministerstvo tak chce reagovat na dlouhotrvající sucho. Peníze půjdou do 4 hlavních oblastí, vysvětlil ministr.
2: A to propojování vodárenských soustav, to znamená, aby jsme dostali tu veřejnou vodu do co nejvíce obcí v České republice, do budování malých vodních nádrží a rybníků, přípravu pro stavby strategických vodních děl, které plánujeme, a na podporu závlahových zařízení.
1: Výstavbu dvou bytových domů plánují v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku. Celkem 28 nových bytů nabídne nájemní bydlení v areálu bývalých jaselských kasáren. Náklady na výstavbu dosáhnou necelých 100 milionů korun. Radnice chce náklady z 80% pokrýt z dotace a úvěru. Detaily dodává nezávislý starosta Karel Hladeček.
3: Město vlastní pouze 28 bytů, to je to, že vlastně málo. V září by zastupitelstvo mělo schvalovat znění smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy o úvěru. Vedle toho už máme připravené výběrové řízení na zhotovitele a rádi bychom na jaře 27 začali s výstavbou. Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové remízovali v prvním utkání posledního předkola konferenční ligy s domácím Panathinaikosem Athény 2-2. Cenný výsledek do odvety zařídil teprve 19-letý Nigeriec Abdullahi Umar, který se v samotném závěru trefil dvakrát během 6 minut. Jablonečtí fotbalisté ve stejné fázi soutěže podlehli ve Skotsku Rangers 0-1. Plzeň v prvním duelu play-off Evropské ligy prohrála na stadionu Červené zvezdy Bělehrad 0-3. Odvety se budou hrát na hřištích českých klubů příští týden.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte zataženo až oblačno, dopoledne přehánky místy, odpoledne se srážky rozšíří na celé území a místy se vyskytnou i bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách k 21. Slabý proměnlivý vítr bude odpoledne zesilovat na mírný severozápadní s nárazy kolem 70, v bouřkách ojediněle i kolem 90 km za hodinu. Biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Prachaticku počítejte nově s uzavírkou silnice 122 ve Ktiši pro těžká nákladní auta nad 3,5 tuny. Stejná silnice je uzavřená i z Netolic na Lhenice. Sledujte dopravní značení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Ve
4: A já vás všechny srdečně zdravím při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice. Probouzíte se do 21. srpnového rána roku 2026. Podrobněji se tomuto datu, které je samozřejmě historicky velice významné, budeme věnovat už za chvíli v našem vysílání. S vámi při poslechu jeho Českého rána Adéla Jirkalová. Tak příjemný poslech. Hudebně vás zajisté potěšíme a bude to příjemné probouzení se do posledního pracovního dne tohoto týdne. Zazní opět Aradeček, Hana Zagorová a právě teď disco příběh Michala Davida. Dobrý poslech.

0: Dnes je pátek 21. srpna roku 2026. Podle měření pražského Klementina byla v tento den zaznamenána nejvyšší teplota v roce 1943 rovných 35 stupňů Celsia, naopak nejchladněji bylo roku 1949, kdy rtuť teploměru klesla na necelých 7 stupňů. Svátek právě dnes slaví Johana, je to jméno, které má původ v hebrejštině a znamená Bůh je milostivý, nebo také Bohem daný, či milostivý dar Boží. Johanám tedy přejeme jen to nejlepší k dnešnímu svátku. Co se týče významných událostí, které se vztahují k 21. srpnu, tak je to dáno. V českých dějinách je spojen tento den především s rokem 1968, kdy vojska 5 států Varšavské smlouvy vpadla do Československa a ukončila reformní proces takzvaného Pražského jara. V následujícím roce proběhly v Praze a dalších městech demonstrace proti okupaci, při kterých zahynulo 5 lidí. Z dalších událostí stojí za zmínku vichřice v roce 1980, která porazila památnou lípu zvanou Kongresovka v Plasích. A do sportovní historie se dnešní datum zapsalo vítězstvím Barbory Špotákové na olympiádě v Pekingu roku 2008, kdy oštěpem hodila nový český i evropský rekord. A ještě krátce pohled do světa. V roce 1987 měl ve Spojených státech premiéru film Hříšný tanec, který se stal jedním z největších filmových hitů 80. let. A na závěr připomínka několika dnešních jubilantů. Narozeniny slaví fotbalový trenér Petr Rada, hokejista Jiří Lála, scénárista a režisér Petr Zelenka, či kanadská herečka Carrie Ann Moss, známá hlavně jako Trinity z filmové trilogie Matrix. A teď už víte úplně vše. Co my nevíme, jak je právě tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice, tak nám o tom pojďte povědět. Napište SMSku ve tvaru CB mezera podcasty mezera text na číslo 90 011 03 a za chvíli už se tomu pověnujeme v našem Jihočeském ránu.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Jak bylo řečeno v pohádce, byl jednou jeden král, venku je taková tma, že by se dala v pytlích vyvážet, ale nás zajímá, jaké teploty jsou třeba tam, kde aktuálně posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pověnujeme se tomu aktuálně v počasí 6:15.
1: Počasí.
0: A já už tedy střežím bedlivě naši SMS bránu s číslem 90 011 03, kam po celé jeho české ráno zasíláte zprávy ve tvaru CB mezera podsasy, mezera text, ostatně jako každý den. První SMSka by tu byla: zataženo 17 stupňů, bez větří, pěkný den všem, přeje Josef ze Zduchovic. Děkujeme za tu zprávu. Dnes očekáváme zataženo až oblačno, ráno a dopoledne místy s přeháňkami. Odpoledne a večer se déšť nebo přeháňky rozšíří postupně na celé území kraje a místy se vytvoří bouřky, které mohou být až velmi silné. Dnešní odpolední maxima 23 až 26 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 18 až 21 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Odpoledne a večer bude zesilovat na mírný severozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu s nárazy kolem 20 metrů za vteřinu, což znamená 70 km v hodině. V bouřkách pozor, ojediněle dosáhne rychlosti až 90 km v hodině. Co se týče předpokládaného množství srážek, tak dnes 5 až 20 mm, v bouřkách kolem 60. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: A teď už téma, které se týká nás všech řidičů. I řidiči jsou jen lidé a i na ně někdy padne hlad a nebo žízeň. Můžou jíst a pít za volantem, nebo jim zákon nařizuje zastavit? Odpoví na to dnešní díl letní autoškoly Českého rozhlasu už za pár minut tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Při dlouhých cestách na dovolenou na řidiče často padá hlad nebo žízeň. Je ale bezpečné za volantem jíst a pít? A je to vůbec dovoleno? A platí pravidla stejně pro všechny řidiče? Objasní to Jan Straka z dopravní policie.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Odpověď Radiožurnálu poskytl plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Letní autoškolu Radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: A já jenom připomenu, že se probouzíte do pátečního rána s datem 21. srpna roku 2026. Připravena už je ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice Pavlína Fendeková, která přináší čerstvé zprávy.
2: Půl šesté.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: O místa ve třetině Senátu se letos hlásí 155 zájemců. Registrační úřady v 27 volebních obvodech musí nejpozději dnes rozhodnout o jejich registraci nebo odmítnutí. Největší výběr budou mít voliči v Praze 1. Na Rychnovsku se naopak utkají jen dva uchazeči. Senátní volby začnou prvním kolem 9. a 10. října. Případné druhé kolo bude následovat o týden později. 9 výrobků z Jihočeského kraje se může nově pyšnit prestižní značkou regionální potravina. Ocenění si producenti převzali včera na 52. ročníku Mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Letos se do soutěže zapojilo 35 místních výrobců se 140 produkty. Mezi oceněnými jsou například zrající ovčí brinza ze sýrárny Horní Dvorce, játrová cihla ze zemědělského družstva Bělčice nebo škvarkový rohlík z rodinného pekařství MPM. Děbolín u Jindřichova Hradce ožil divadlem a hudbou. Divadelní festival nabízí do neděle program pro dospělé i děti. Dnes od 20 hodin je na programu komedie Výročí v podání Bechyňského divadelního spolku Lužnice. Zítřejší večer bude patřit divadlu, po kterém program zpestří ohňová a světelná show Chůdadlo a následně také živá hudba. Neděle bude věnovaná především dětem. Podrobnosti najdete na webu Jindřichova Hradce, pod který Děbolín spadá. Švéd Armand Duplantis vyhrál svým nejlepším letošním výkonem pod otevřeným nebem 621 cm soutěž tyčkařů v předvečer mítinku Diamantové ligy v Lozán. Na něm se dnes představí i dva čeští atleti, oštěpař Jakub Vadlejch a také juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek českobudějovický Michal Rada. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte zataženo až oblačno se srážkami a teplotami do 26, na horách do 21 stupňů. Slabý proměnlivý vítr bude odpoledne zesilovat na mírný severozápadní s nárazy 70, ojediněle až 90 km za hodinu. Biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Na Jindřichohradecku počítejte s uzavírkami silnice 151 ve Valtínově a silnice 134 mezi obcemi Bednárec a Bednáreček. Opravuje se také silnice 24 v Majdaléně, tam se jezdí Kyvadlově.
0: Zelená vlna. Za

0: Základem dnešních poutních stezek, po kterých vyrážejí na dlouhé trasy turisté, jsou středověké obchodní cesty. Jestli často vyráží na výlety, respektive vyrážíte na výlety a nikdy jste neslyšeli o trstenické a haberské anebo libické stezce, nic si z toho nedělejte. Zůstávají stále na okraji zájmu turistů, přestože v mapách označené jsou. Před časem je ale začal objevovat náš kolega z Radio Prague International Vít Pohanka. Bydlí totiž na Vysočině a právě v této oblasti před pár sty lety zemské stezky vznikly, aby spojily obchodem Čechy a Moravu. V letním seriálu Českého rozhlasu proto míříme do zvlněné krajiny kolem Žďáru nad Sázavou.
1: Ta představa té stezky, že se po ní někdo někam vydá, tak ta mě nepřestala fascinovat a proto jsem se, bylo to v době COVID,

0: vidů ve mně uzrál ten nápad, že vyrazím po té libické stezce z Čáslavy někam k Brnu. A to jsem také provedl.
1: Takže to projdeme tou kukuřicí tady?
0: No, musím asi podél silnice tady, nevím, jak bychom se...
1: Historický hraniční kámen je přímo u cesty, takže nás budou trošku ručit automobily, ale teda Čechy jsou napsané...
0: Ze severozápadu, tady jsou za tebou, jsou za zády.
1: Tady bychom teda mohli také říct, že tudy vedla libická stezka.
0: Tady překračovala hranici.
1: Libickou stezku si objevil sám pro sebe. Ty jsi ji neznal předtím.
0: Neznal.
1: A na té cestě potkal jsi někoho?
0: Skoro ne, já musím říct. Když to šlo, tak jsem šel po turistické cestě značené, tam, kde nešlo. Šel jsem spíš tím pruhem území, takhle abych řekl, kudy ma zjevně ty historické cesty vedly. A v té krajině to mě přišlo takové nejzajímavější. Většinou, když opustíš ta velká sídla nebo turisticky zajímavé oblasti, tak tou krajinou jsem šel prakticky sám, třeba celé hodiny.
1: Takže je to dneska skoro jako ve středověku, protože ani tehdy podle Miloslava Lopaura z regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou tudy nechodili davy.
2: Protože třeba Haberská byla provazována po celý rok. Tahle byla provozu pouze v letních měsících, kdy ta cesta byla schůdná a asi to nebyl zas tak příliš velký provoz. Každopádně, jak se blížil rok 1200, tak asi ten provoz i na téhle cestě narůstal.
0: Celkově ta cesta, kterou jsem šel já, byla necelých 200 kilometrů a šel jsem to po etapách, takhle. Vždycky jsem dojel na to místo ráno a pak jsem ušel třeba 20 až jednou 35 kilometrů.
1: Když si tady budu hrát chvíli s telefonem, tak libickou stezku najdu v mapách, ale v terénu podle Vítka Pohanky ani ťuk.
0: Ne, ani třeba Haberská nebo libická stezka značená nejsou, nebo já jsem teda na žádné značení nepřišel, ale já jsem chtěl ty historické stezky tak, jak zhruba mohly vést, tak absolvovat.
1: Čili smysl je v tom mít nějaký záchytný bod a vyrazit na tu stezku a v podstatě jedno, kudy vede, hlavně se projít a mít záminku.
0: Přesně tak. Spíš jsem si prostě chtěl tu krajinu tak nějak osahat sám po svém.
1: Osahávání krajiny nohama.
0: Dá se to tak říct, no ale zase pro pořádek. Já jsem potom na to navázal zase Haberskou stezkou a teď mám v plánu, až bude čas, tak navázat takzvanou Trstenickou stezkou, která vedla potom z Čáslavy dál na Moravu a to bych rád někdy ještě prošel.
1: Takže ještě máš pořád dost plánů.
0: Určitě. A potom je Řezenská stezka z Prahy. Je neustále co vymýšlet a neustále co hledat.
1: No a na to dobře pasují slova z písně zpěváka Oldřicha Janoty I cesta je cíl. Zvlášť, když není cesta v terénu značená a je třeba jí hledat nebo si ji alespoň představovat. Mimochodem, libická stezka získala svůj název po obci Libice nad Doubravou, nedaleko Havlíčkova Brodu. Z Vysočiny z libické stezky Lubomír Smatana, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: počasí.
1: Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je oblačno 17 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu, podepsán Jindra. Děkuju i za tuhle SMSku a jsem zvědavá na další. Napište nám, jak je právě tam, kde ladíte Český rozhlas České Budějovice 90 011 03. Můžete být úplně v podstatě poprvé účastní na našem vysílání CB Mezera, Počasí Mezera, text určitě se ozvěte. Jsme zvědaví, jak je právě u vás. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Očekáváme zataženo až oblačno, ráno a dopoledne místy s přehánkami, odpoledne a večer se déšť nebo přehánky rozšíří postupně na celé území kraje a místy se vytvoří bouřky, které mohou být až velmi silné. Pozor, v bouřkách se mohou vyskytnout přívalové srážky kolem 60 mm, nárazy větru kolem 70 km v hodině, ojediněle až 90 km v hodině a je tady i varování před kroupami. Dnešní nejvyšší maxima 23 až 26 stupňů, nejvyšší teploty na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio na jedničce.
0: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Malenice nebo Loučovice se mohou dnes stát vaší cílovou stanicí, tak si už za chvilku poslechněte tipy pro volný čas.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, jeho české ráno, 5 hodin, k tomu 52 minut a léto dnes píše další ze svých pestrých kapitol. My pro vás máme několik neodolatelných nápadů, kam dnes vyrazit.
1: Tipy pro volný čas.
0: Na Švestkovém dvoře v Malenicích odstartuje odpoledne dvoudenní rodinný festival plný divadla a hravosti. Už ve 4 hodiny rozproudí zábavu soubor Buchty a loutky s pohádkou o Jankovi Chlubilovi. O hodinu později si děti i rodiče vyzkouší cirkusové dovednosti na žonglérské dílně a před 7 večerní vás čeká čtení pohádek při západu slunce. Nebo vás zveme do státního oblastního archivu v Třeboni. Kurátorka Barbora Millerová vás tam provede fascinující výstavou Rajzovní deníky, kde se potkávají originální renesanční mapy a cestovní zápisky s tvorbou současných českých ilustrátorů. Divoká voda a adrenalin naopak ovládnou Loučovice na Lipensku. Na legendárních Čertových proudech propukne evropský šampionát v extrémním kajakingu. Světová špička závodníků s divočelou Vltavu skrotí přímo před vašima očima a v kempu u fotbalového hřiště vás pak až do noci čeká živá hudba, skvělé jídlo a nefalšovaná festivalová pohoda. Pokud vám při tom všem vyhládne, Jindřichův Hradec na náměstí Míru hostí velký Burger Street Festival. Nejlepší mistři tohoto řemesla z celé republiky vám až do neděle budou servírovat ty nejšťavnatější speciality přímo pod širým nebem. Ve Stachách na Prachaticku začínají houbové slavnosti. V 7 večer tam ožije obecní sál ochotnickou klasikou Dívčí válka a pod školou to ve stejný čas rozbalí rokový Projekt X. Ve stejnou dobu, tedy v 8 večer, pootevře své brány i gotický kostel svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Průvodci vás s lampami v rukou protáhnou nejen křížovou chodbou, ale i běžně přístupnými půdními prostory s nočním výhledem na město. A pro ty z vás, kteří hledají kapku romantiky nebo špetku napětí, ve 20.45 začne promítat letní kino v Rakovicích na Písecku. Na programu je muzikál Mamma Mia, tak si vezměte deku, pohodlně se usaďte a nechte se unášet známými melodiemi.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Kapela Elán, netrpezlivý, já vám naopak přeji, buďte trpěliví, už je tady pátek, víkend za dveřmi. Vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Čekají nás čerstvé zprávy.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ukrajinské úřady obvinily v případu praní špinavých peněz už 13 lidí. Jde o vysoce postavené úředníky. Zámek ve Vimperku má novou kastelánku. Kvalita vody na Orlické nádrži se výrazně zlepšila. Zákaz koupání teď nikde neplatí. Na jihu Čech bude zataženo až oblačno se srážkami a teplotami do 26 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ukrajinský národní protikorupční úřad zveřejnil nové nahrávky, které údajně usvědčují vysoce postavené úředníky ze zapletení do zločinecké skupiny. S aférou jsou spojeni současní i bývalí politici, zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře, náměstkyně ministra spravedlnosti nebo představitelé státní banky Sands Bank.
3: Jde o dva případy pojmenované Forrest Gump a Temis a oběma se zabývají Národní protikorupční úřad Ukrajiny a speciální protikorupční prokuratura. Podle vyšetřovatelů 13 vysoce postavených lidí vytvořilo organizovanou zločineckou skupinu. Skupina měla přes jednu ze státních bank legalizovat 70 milionů korun, které následně využila k zaplacení kauce pro obviněné v případu korupce v energetice. Skupina také čelí obvinění, že padělala dokumenty o vlastnických právech k různým společnostem a nelegálně získávala nemovitosti. Také měla ovlivňovat různé procesy v rezortu spravedlnosti. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Novou kastelánku Ludmilu Čihákovou má státní zámek ve Vimperku. Národní památkový ústav ji vybral jako nástupkyni odcházejícího kastelána Zdeňka Svobody. Čiháková má zkušenosti z působení na zámku v Hluboké nad Vltavou nebo ve státním oblastním archivu v Litoměřicích. Podle ní je třeba se zaměřit na pokračující obnovu vimperského zámku.
4: Na roky 2027 až 2029 je naplánovaná velká obnova dolního zámku, což znamená obnovu mostního konstrukce, obnovu druhého a třetího nádvoří a hlavně obnovu toho velkého renesančního sálu v jižním křídle dolního zámku.
1: Kvalita vody u Podolska na Orlické přehradě se zlepšila. Podle jeho českých hygieniků dostala známku 3 na 5-bodové stupnici. Na stejném místě platil donedávna zákaz koupání kvůli přemnoženým synicím a vodnímu květu. Vynikající kvalitu má podle hygieniků voda v nedalekém kempu Radava nebo Staňkovský rybník a hejtman na Jindřichohradecku.
5: Mírně zhoršené vlastnosti má podle posledních rozborů voda v Lipenské nádrži. Třetí stupeň platí například na pláži v Černé v Pošumaví, v Horní Plané nebo v Lipně nad Vltavou. Na všech místech je vyšší výskyt synic, chlorofilu a také je horší průhlednost vody. Michal Bělský, Český rozhlas. Sport.
1: Dvojnásobný mistr světa v silniční cyklistice Julien Alaphilippe se podle francouzského deníku L'Équipe rozhodl ukončit kariéru. 34-letý Francouz měl ještě na příští sezónu smlouvu ve švýcarském týmu Tudor, kterou ale nenaplní. Alaphilippe naposledy závodil na Tour de France. V této sezóně se mu už nedařilo přiblížit se ke dřívějším úspěchům. Poslední výhru zaznamenal před rokem.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte zataženo až oblačno, dopoledne přeháňky místy, odpoledne se déšť a přeháňky rozšíří na celé území a místy se vyskytnou i bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 21. Slabý proměnlivý vítr bude odpoledne zesilovat na mírný severozápadní s nárazy kolem 70, v bouřkách ojediněle i kolem 90 km za hodinu. Biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Českých Budějovicích počítejte stále s uzavírkami Mánesovy kvůli opravě mostu přes Malši, pražské ukřížení se Strakonickou, Boženy Němcové od nemocnice k Papírenské nebo části Branišovské ve Čtyřech dvorech. Sledujte dopravní značení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Pokračuje vysílání Českého rozhlasu České Budějovice páteční s datem 21. srpna roku 2026. Aktuální čas 6 hodin k tomu 5 minut. Možná, že před sebou máte poslední pracovní den tohoto týdne, tak ať vám to s námi uteče. Možná, že jste ponoční, pak vám přejeme samozřejmě klidnou cestu směrem do postele a odpočinek o víkendu, který je před námi, tak ať máte úsměv na tváři i díky tomu. Pelargonie si většina z nás spojuje s truhlíky na oknech a balkonech. Některé druhy těchto rostlin ale nabízejí mnohem více než jen krásné květy a příjemnou vůni. Své místo mají také v léčitelství a přírodní medicíně. Jaké druhy pelargonií se k tomu využívají a s čím mohou pomoci, uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Do té doby Marcela Holanová a Cesty lásek a Adéla Jirkalová vám všem přeje příjemné vstávání do pátečního rána.

0: Voňavé listy, okrasné květy, ale také zajímavé léčivé účinky. V následujícím rozhovoru bude řeč o pelargoniích, které v tomto případě nejsou ozdobou našich domovů a zahrad, ale využívají se k výrobě prostředků na vykašlávání, uvolňování hlenů nebo podporu plic.
1: Léčivé účinky nemá ta pelargonie nebo ten muškát, co máme v oknech nebo co máme v truhlíku. Jsou to jeho sestry nebo bratři a to je pelargonie voná a pelargonie africká. A ještě musím teda, nesmím napomenout na pelargonii sidoides, abych to řekla správně. Tak, ta pelargonie voná, ta je asi nejznámější proto, protože se s ní vyrábí geraniový olej. A ten geraniový olej se používá hlavně v kosmetice, protože má anti-age účinky a potom se používá hodně v aromaterapii. Hlavně se doporučuje při potížích třeba v klimakteriu pro ženy, protože on celkově jako harmonizuje a sklidňuje psychiku. Takže dá se využívat třeba i v aromaterapeutické kosmetice a ženy to v tom období přechodu rády používají, protože to funguje.
2: Ten muškát africký liší se nějak od toho vonného?
1: Ten africký se liší v tom, že má jiný účinky. Působí hlavně na infekce dýchacích cest, při nachlazení a usnadňuje vykašlávání. A podobný té africké pelargonie je ta pelargonia sidoides. Z té se dokonce z jejího kořené se vyrábí léčivý přípravek, který se jmenuje kaloba. A ten je účinný hlavně na vykašlávání a na hleny, které nejdou vykašlávat. Taky podporuje dýchání a podporuje činnost plic.
2: Kde seženeme tyto typy pelargonií? Musíme asi někam do zdravé výživy, předpokládám.
1: Buď do zdravé výživy, nebo i třeba ten geraniový olej se dá sehnat ve specializovaných prodejnách, jako je to v takové té formě malinkatý lahvičky, kde je vlastně esence z té rostliny, tomu se říká eterický olej.
2: Odkud tyto druhy pelargonií pochází, když mluvíme třeba o té africké?
1: Pelargonie pochází z jižní Afriky. Na původně rostla kolem Kapského města. Mořeplavci v 16. století přivezli první, asi nějaký buď semínka, anebo jestli malý rostlinky, tak je přivezli do Evropy. Ten boom ohromnej nastal v 19. století, kdy se to podařilo vyšlechtit do těch kultivarů, který už asi teďkom známe dneska, nebo jsou hodně podobný. Podařilo se vyšlechtit takový ty převislý muškáty, příjmený, plnokvětý a vlastně tím vznikla naše bylinka, kterou máme strašně rádi.
3: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Čtvrt na sedm, k tomu jedna minuta, zataženo plus 18 stupňů trhové sviny. Pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Tak díky i za tuhle aktuální informaci o počasí od vás. Jaká je informace pro páteční den s datem 21. srpna od Českého hydrometeorologického ústavu? Teploty 23 až 26, na horách 18 a 21 a nebe bude, řekla bych, divoké. Očekáváme zataženo až oblačno. Ráno a dopoledne místy s přeháňkami. Odpoledne a večer se déšť nebo přeháňky rozšíří postupně na celé území kraje a místy se vytvoří bouřky, které mohou být až velmi silné. V bouřkách se mohou vyskytnout přívalové srážky okolo 60 mm a nárazy větru okolo 70 km v hodině. Ojediněle dosáhnou až 90 km v hodině a očekávat můžeme i kroupy. Předpokládané úhrny srážek do 20 mm v bouřkách kolem 60. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio dnes na stupni číslo 1.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte páteční Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, které oba zdravím a ptám se, kteréže téma se bude probírat tentokrát.
1: Dobrý den.
2: A hezký poslech.
1: Dnes probereme sucho. Ne to kolem nás, ale v ústech.
2: Máte pocit, že se vám lepí pusa? Špatně se vám poliká a žvíkáte jídlo na sucho?
1: Máte dojem, že nesliníte, pořád musíte pít, špatně se vám vinou toho i mluví?
2: Míváte to po ránu, po lécích, po jídle, nebo na večer, nebo prostě poslední dobou pořád?
1: O svých problémech se suchem v puse nám můžete povědět ve formuláři na stránce www.veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
2: Nebo nám zavolejte a nechte vzkaz na telefonním čísle 221 553 770.
1: Ještě jednou pro jistotu telefon 221 553 770.
2: Těšíme se na vás tedy dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Téma je sucho v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Všechny pořady Českobudějovického rozhlasu na jednom místě a kdykoliv online. budějovice.rozhlas.cz

0: Jedna taková lehká ranní rozcvička v podání pomády, abychom se rozhýbali do toho pátečního rána s datem 21. srpna roku 2026. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, děkujeme za to. Teď už jsou na řadě zprávy a Pavlína Fendeková.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Pietní akt k výročí okupace Československa dnes uzavře část pražské Vinohradské ulice. Mezi 11. a 12. hodinou neprojedou auta úsekem od Legerovy po Italskou ulici. Před budovou Českého rozhlasu si v tu dobu připomenou oběti srpnových událostí nejvyšší ústavní činitelé. Účast potvrdil i prezident Petr Pavel. Jihočeský krajský úřad ukončil posuzování vlivu na životní prostředí u záměru projektu výstavby rekreačního areálu u Soumarského mostu na Prachaticku. O ukončení požádal investor, který tam plánoval výstavbu 11 rekreačních domů. Neznamená to ale nutně, že by u Soumarského mostu žádný rekreační rezort nevznikl, upozornila Kateřina Pernikářová z Jihočeského krajského úřadu. Nové netradiční hřiště bylo dokončeno u Hvězdárny v Českých Budějovicích. V háječku vznikl atraktivní herní prostor s originálním designem na téma sluneční soustavy. Stavba vyšla podle informací mluvčí magistrátu Jitky Brůha-Valclové na více než 2 miliony korun. Dominantou jsou 2D a 3D prvky znázorňující planety sluneční soustavy. Děti tam najdou i kruhovou trampolínu, kolotoč nebo lanový prvek. Hokejisté Motoru České Budějovice na úvod Energie AG Motor Cupu prohráli s bratislavským Slovanem 4-5 v prodloužení. Dnes se utká Slovan od 17.30 s rakouským Vienna Capitals. Motor proti vídeňskému celku nastoupí zítra v 17 hodin. A ještě počasí. Na jihu Čech bude zpočátku polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, odpoledne postupně se bude zatahovat, déšť se rozšíří na celé území kraje, teploty vystoupí maximálně k 26, na horách k 21 stupňům. Slabý proměnlivý odpoledne jihovýchodní vítr se bude později odpoledne měnit na mírný severozápadní, s nárazy kolem 70, v bouřkách i kolem 90 km za hodinu. Biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Písecku počítejte s uzavírkou silnice 140 mezi Ražicemi a Štěticemi. Silnice 105 je pro nákladní auta nad 6 tun uzavřená v Nemějicích. A na silnici 121 je provoz omezen u Smetanovy Lhoty a u Zvíkovského Podhradí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Když na starém kamenném kříži u Trhových Svinů čteme na památku majora Codla 1866, skoro se nabízí spojit ho s prusko-rakouskou válkou. Jenže právě letopočet nás zavádí na špatnou stopu. Proč tedy příbuzní majora Codla kříž postavili? A zrovna u Nejsvětější Trojice? To uslyšíte v dnešní Jihočeské vlastivědě, kterou připravili archivář Daniel Kovář a redaktor Zdeněk Zajíček, a dočkáte se jí už za pár minut tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Do té doby Tanec v čase. Ilona Čáková.

Kříž majora Codla u Trhových svinů je výsledkem odmítnutého dědictví. Více si k tomu řekneme v Jihočeské vlastivědě. Před poutním kostelem ve svaté Trojici u Trhových svinů stojí mezi dvěma statnými modříny starý kamenný kříž. Na jeho podstavci čteme krátký nápis na památku majora Codla 1866. Kombinace vojenské hodnosti a letopočtu svádí k nesprávné domněnce, že jde o památku na oběť prusko-rakouské války. A setkáváme se i s tvrzením, že major Codl padl v bitvě u Hradce Králové a nebo v boji u Máslojet. Ani tak, ani tak. Trhosvinenský rodák Bernard Codl se ve skutečnosti tohoto velkého válečného konfliktu vůbec nedožil, dokonce se větším válkám úplně vyhnul. Jeho vojenská kariéra začala po porážce Napoleona. Jako dělostřelecký důstojník sloužil pak nějakou dobu ve Vídni a Olomouci, ale nejdéle v posádce dolnorakouského Wiener Neustadtu. Tam také 31. května 1865 v poklidu zemřel jako CK major ve výslužbě. Bylo to rok a týden před zahájením válečného stavu mezi Rakouskem a Pruskem. Vojenský soud ve Vídni, který vyřizoval Codlovu pozůstalost, vypátral jeho jediné žijící příbuzné v Trhových svinech a poslal jim obnos ve výši 147 zlatých a 37 krejcarů, který po zesnulém majorovi zůstal. Týden po doručení peněz zemřel Bernardův bratr Leopold Codl a ostatní dědicové si peníze nechtěli nechat, snad aby jim také nepřinesli smůlu. Objednali u kameníka velký kříž

0: s jednoduchým nápisem a letopočtem 1866, kdy byl kříž postaven na známém poutním místě. Vedle něho vysadili původně tři modříny, z nichž dva dosud stojí.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Máme krátce po 6:45, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde se budeme věnovat počasí.
1: Počasí.
0: A proto už jsem zavolala do českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Na telefonu už Petr Friebauer. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
0: Tak rovnou předám slovo, jak máme právě teď na jihu Čech.
2: Máme převážně oblačno a aktuálně bez strážek. Teploty se pohybují mezi 15 až 18 stupni Celsia, na horách kolem 13 stupňů. A máme za sebou relativně teplou noc. Nejnižší teplotu 11,2 stupně Celsia naměřila Kvilda Perla. V Českých Budějovicích máme aktuálně oblačno. Teplota je rovných 18 stupňů Celsia. Fouká slabý severozápadní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1010 hektopaskalů. Churáňov hlásí zataženo teplotu 14,3 stupně Celsia a vítr slabý severovýchodní 1 metr za sekundu.
0: My už jsme tady samozřejmě nastínili to, jak bude vypadat dnešní den, ale vy nám to konkretizujete, tak jaký bude zbytek pátku?
2: Odpoledne očekáváme oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami postupně na celém území kraje. Později odpoledne a večer se začnou tvořit navíc bouřky, které mohou být i velmi silné. V bouřkách se můžou vyskytovat i úhrny srážek kolem 50 mm a také nárazy větru. Maximální teploty dnes vystoupají na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude zpočátku odpoledne ještě slabý, jihovýchodní, později odpoledne a večer se potom bude měnit na mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu s nárazy kolem 20 metrů za sekundu, tedy 70 km v hodině a v bouřkách ojediněle i kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km v hodině. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
0: V kolik vyšlo a v kolik zapadne slunce?
2: Slunce dnes vyšlo v 6 hodin a 3 minuty a zapadat bude ve 20 hodin a 6 minut.
0: A nějaké teplotní rekordy k dnešnímu datu by byly?
2: Nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1943 a to 35,4 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1949 a to 3,5 stupně Celsia.
0: Tak a podíváme se také po tom dnešním bouřkovém odpoledni a večeru. Jak bude vypadat dnešní noc a zítřejší den?
2: V noci bude převážně zataženo s deštím nebo přehánkami a zpočátku se ještě budou vyskytovat bouřky, které mohou být stále i velmi silné. V druhé polovině noci potom srážky i oblačnost budou ubývat a místy se přechodně zcela vyjasní. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupni Celsia a vítr bude mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, zpočátku stále s nárazy a k ránu se potom vítr bude měnit na jihozápadní a bude slábnout. Zítra očekáváme převážně oblačno, místy s přehánkami a později odpoledne a večer budou srážky ustávat a na většině území se i vyjasní. Více oblačnosti očekáváme pouze na severovýchodě kraje, potom později odpoledne a večer. Maximální denní teploty budou mezi 19 až 22 stupni Celsia, na horách kolem 16 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, odpoledne pouze přechodně až mírný, západních směrů 3 až 7 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
0: A jak bude vypadat zbytek víkendu, o tom si s Petrem Friebauerem budeme povídat opět za hodinu. Prozatím děkuji a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Kvůli uzavírce silnice na Slapské přehradě klesl počet návštěvníků tamních kempů. Řidiči se musí k přehradě dostat po objízdných trasách. Rekonstrukce omezila i autobusy. Co na to říkají provozovatelé, prozradíme už za chvíli. Do té doby opět další z písniček, které nestárnou. Zajisté poznáváte. Petr Nať, Láska je tu s námi. Příjemný poslech, pátek s datem 21. srpna.

0: kempech v okolí Slapské přehrady je letos méně turistů než obvykle. Jejich majitelé si stěžují na rekonstrukci silnice mezi Třebenicemi a Rabiní. Uzavřenou hráz musí řidiči objíždět. Například do kempu v Rabini na Benešovsku jezdí kvůli opravám také méně autobusů.
1: Letos jsme tady už po čtvrtý s babičkou.
2: Popisuje paní Adéla z Prahy, která se s rodinou přijela vykoupat do kempu Rabině.
3: Je to skvělý, protože tady je opravdu málo lidí. Je to blízko a je to krásná velká vodní plocha.
2: Se svým karavanem sem přijel i pan Jaromír. Cestu mu ale zkomplikovala uzavírka silnice na hrázi Slapské přehrady.
4: Přijeli jsme tam k ty hrázi, no pak jsme zjistili, že to dál nepokračuje, no tak jsme museli najít, kudy vede objížďka a celý to oběd.
2: Kolik vám to zabralo času?
4: Přes půl hodiny, no.
2: Do Rabině letos jezdí zhruba o polovinu méně lidí než v minulých letech, říká majitel kempu Michal Michna. Podle něj je to právě kvůli opravám a objížďce.
5: Protože je to úzká cesta a dost těch řidičů není takhle vyježděných dneska po úzkých cestách, kde nemáte středovou dělící čáru, kde jezdí všechna doprava. Jsou chvíle, kdy je to tam náročné na ty objížďce.
2: Rekonstrukce cesty na hrázi potrvá do konce roku 2027 a vyjde přibližně na 200 milionů korun. Popisuje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
6: Cílem stavby je zajistit dlouhodobou provozuschopnost mostní konstrukce. Postup prací byl oproti projektu s hotovitelem upraven tak, aby byla maximálně urychlená výstavba.
2: Počty turistů byly v červenci menší i v dalších kempech u Slapské přehrady. Podle koordinátora cestovního ruchu v Posázaví Václava Pošmurného by ale objížďka neměla řidiče odrazovat.
7: Ty kempy na Rabini, na Ždáni, na Nové Živoši jsou dobře přístupné a ta přehrada to nějak zásadně neovlivňuje, ta cesta se tam dá udělat úplně bez problémů.
2: Návštěvnost v regionu Posázaví v posledních letech roste a podle Pošmurného se vrací na hodnoty před pandemií COVID-19. Z Rabině u Slapské přehrady Josef Beneda, Český rozhlas. We'll be right back.

0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
4: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: A ve studiu už je u mikrofonu připravena také Pavlína Fendeková, která pro nás nachystala čerstvé zprávy. Je tady pátek s datem 21. srpna. Dobrý poslech.
6: Sedm hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Dnes si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Vlakové nádraží v Písku doplní autobusová zastávka s novým nástupištěm. Fotbalisté Hradce Králové remizovali v prvním utkání posledního předkola konferenční ligy s Panathinaikosem Athény 2-2. Plzeň a Jablonec prohráli. Na jihu Čech vystoupí teploty k 26 stupňům. Odpoledne a večer se očekávají bouřky. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkónu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
7: To je 7 hodin 45 minut.
8: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby.
9: Jsme dál v socialismu a demokracii.
10: Slyšíte střelbu?
8: Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Peter Markovský z archivu Českého rozhlasu.
11: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání de facto v pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
8: Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Dlažděnou plochu před vlakovým nádražím v Písku čeká rozsáhlá proměna. Vedení města získalo stavební povolení na přestavbu prostoru částečně sloužícího jako parkoviště. Na místě bude nová autobusová zastávka s nástupištěm a několik parkovacích míst. Radnice vedle toho počítá s proměnou středového ostrůvku, který doplní zeleň a veřejné osvětlení. Pokračuje mluvčí městského úřadu Petra Měšťanová.
12: Projekt počítá také s rozšířením a úpravou chodníků, které zlepší pěší propojení vlakového a autobusového nádraží i návaznost směrem k okolním obchodním zónám. Před hlavní nádražní budovou vzniknou krátkodobá parkovací místa, z toho dvě pro osoby se zdravotním postižením a několik v režimu K plus R.
6: Sedm dětských souborů se letos účastní Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích. Zájem dětí a mladých lidí o dudáckou kulturu je zásadní pro pokračování festivalu, říká jeho programový ředitel Zdeněk Vejvoda.
13: Dáváme dětským interpretům prostor a moc se těšíme na jejich zrání. Festival od festivalu samozřejmě se jejich výkony zlepšují a ti, co začínali jako úplně malé děti, tak za několik festivalů jsou mezi těmi nejlepšími účinkujícími a je to záruka do budoucna samozřejmě.
0: Sport.
6: Fotbalisté Plzně v prvním duelu play-off Evropské ligy prohráli na stadionu Červené zvezdy Bělehrad 0-3 a do domácí odvety půjdou ve složité situaci. Hradec Králové v prvním duelu posledního předkola konferenční ligy remízoval s Panathinaikosem Athény 2-2. Jablonečtí fotbalisté ve stejné fázi soutěže podlehli ve Skotsku Rangers 0-1. Odvety jsou na programu za týden.
0: Počasí.
6: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1011 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte zpočátku polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne se bude postupně zatahovat a srážky se rozšíří na celé území kraje. Zejména večer se začnou tvořit bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Slabý proměnlivý odpoledne jihovýchodní vítr se bude později odpoledne měnit na mírný severozápadní. V nárazech může dosahovat 70 i 90 km za hodinu. Biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Na Táborsku počítejte s uzavírkami silnice 123 od Nadějkova směrem na Chyšky a silnice 135 ukřížení se silnicí 137 v Sudoměřicích u Bechyně. Objížďky jsou značeny.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: My jsme se přehoupli do další hodiny dnešního jihočeského rána. 7 hodin k tomu 5 minut s vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Krásné, konečně, tedy pro některé páteční ráno. Máte u sebe mobil? Zkuste se zamyslet, kterou aplikaci jste si do svého mobilního telefonu stáhli naposledy. A jestli je třeba skutečně potřebujete, nebo byste si dokázali poradit i bez ní. Právě na tohle téma bude dnešní rozhlasový sloupek, kterého se dočkáte už za pár chvil. A také pro vás chystáme písničky, které nestárnou. V nejbližší půl hodině zazní například Václav Neckář, Pokáč, Petr Novák a právě teď posílám Helenu Vondráčkovou.

0: Aplikace na všechno, tak přesně to je titulek rozhlasového sloupku Jana Flašky. Poslechnout si ho ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice můžete právě teď.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Říká se, že se člověk v současnosti čím dál víc vzdaluje od praktického života. Já s tím začal dávno, ještě před počítači a mobily. Když jsem tehdy přišel k obchodu, nejprve jsem si na dveřích prostudoval otevírací dobu. Pak jsem ji porovnal s časem na svých hodinkách, abych zjistil, zda je otevřeno. Přitom by bývalo stačilo vzít za kliku. Dnes už hodinky nenosím, a tak před dveřmi obchodů na mobilu projíždím aplikaci, ve které se píše, zda má podnik otevřeno. Aplikace mám dneska na všechno. Než abych vyhlédl z okna, radši se podívám do telefonu, abych zjistil, jaké je venku počasí. Stává se mi, že venku leje jak z konve, kdežto na displeji září sluníčko. Mám z takového certifikovaně slunečného deště radost. Připadá mi nějak optimističtější než ten, co je doprovázený mráčkem a blátem. Stejně tak, když chci zjistit, kolik váží vejce, nepoložím ho na váhu, ale vyfotím ho a zeptám se umělé inteligence. Je to pokrokovější. Zvážit vejce je totiž jen obyčejné měření, kdežto chatbot mi kromě údaje o hmotnosti nabídne i historii domestikace slepic, 3 recepty na omeletu a upozornění, že odpověď může obsahovat chyby. Spousta aplikací vám dneska usnadní i rodičovství. Nedávno jsem v parku viděl matku, která úzkostlivě sledovala aplikaci v telefonu, aby zjistila, kdy přesně má její dítě dostat hlad. Dotyčný potomek mezitím opodál s hlasitým křikem pojídal hlínu z květináče. Můj syn zase nemohl uprostřed nepořádku ve svém pokoji najít klíče. Přesvědčen o všemohoucnosti umělé inteligence vyfotil z pohodlí své židle ten monumentální binec z 20 úhlů. Fotky pak poslal chatbotovi, aby mu klíče našel. Nakonec je našel sám. Seděl na nich. Tak nevím, možná se od reality nevzdalujeme, možná jen čekáme, až nám ji někdo převede do nějaké aplikace. Až si budu jednou s vejcem v ruce sedět v dešti na klíčích, rozhodně se budu chtít v mobilní aplikaci přesvědčit, že se mi tohle opravdu děje.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Páteční ráno, 7:45, k tomu 2 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jdeme za počasím.
1: Počasí.
0: Ve Velešíně polojasno, 18 stupňů, pohodový den vám všem přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno až zataženo, klidno, 18 stupňů, hezký den přeje Marie. Černovice u Tábora 17 stupňů Celsia, podepsáno Folta. A dobré ráno z Brloha, kde je oblačno, slabý vítr a teplota je plus 17 stupňů. Zdraví a hezký den přeje taktéž Marie. Co říká Český hydrometeorologický ústav o pátku s datem 21. srpna? Ráno očekáváme polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Odpoledne a večer se bude postupně zatahovat a déšť nebo přeháňky sebou přinesou zejména večer bouřky, které mohou být až velmi silné, dokonce i s kroupami. V nárazech může mít vítr rychlost až 90 km v hodině a napršet může při přívalových srážkách kolem 50 mm, tak s tím počítejte. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré a bio při pátku na jedničce.
2: Lucie Drozdová, šumavská houbička. Za tímto krásně šumavským jménem se skrývá žena, která dokáže v lese najít houby i ve chvíli, kdyby většina z nás hledala maximálně cestu zpátky. Povídat si budeme o houbách, Šumavě, lese, jejich tajemstvích i o tom, proč houbaření není jenom podzimní disciplína. Lucie Drozdová bude mým hostem v pátek po 11. hodině v Jihočeském dopoledni. Těším se na vás.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
0: Doktor Dam Di Dam, tahle písnička byla dlouho považována za první nahrávku vzešlou ze spolupráce bratrů Václava a Jana Neckářových. Po několika desetiletích se ale objevila skutečná rarita. Už v září roku 1968, totiž jako reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, naspíval Václav Neckář melodii svého bratra Jana a text Ivo Fischera. Vznikla z toho skladba Píseň pro mne. Jaké byly okolnosti jejího vzniku? To ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice prozradíme už za chvíli.
3: Rád bych si koupil cukrovou.

0: podíváš?
1: U příležitosti 58. výročí srpnových událostí z roku 1968 zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne, která byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář ji tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968 a jde tak dokonce o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Honzou. Do současnosti byla za jejich prvotinu považována skladba Doktor Dam-di-dam z roku 1970. Reportér Vladislav Slezák navštívil Václava Neckáře u něj doma a takto na vznik písně zavzpomínal.
2: Písnička vznikla v září 1968, vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
3: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Dam-di-dam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
2: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
3: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Připravena je Pavlína Fendeková.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Úřady musí nejpozději dnes dokončit registraci kandidátů do letošních senátních voleb nebo případně rozhodnout o jejich odmítnutí. V 27 obvodech se o místa senátorů uchází celkem 155 zájemců. Nejvíc jich je na Praze 1, kde se přihlásilo 9 lidí, naopak nejméně na Rychnovsku, tam jsou zájemci 2. První kolo voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. 9 výrobků z Jihočeského kraje se může nově pyšnit prestižní značkou regionální potravina. Ocenění si producenti převzali včera na 52. ročníku Mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Letos se do soutěže zapojilo 35 výrobců se 140 produkty. Rodinný festival v Malovicích na Prachaticku láká po šesté návštěvníky na divadlo, tanec, hudbu a nový cirkus. Bývalá zemědělská usedlost, Švestkový dvůr i Malovická náves ožijí dnes a zítra také lutkářskými představeními a kreativními dílnami pro děti i dospělé, informovala za pořadatele Zuzana Bednarčiková. Čeští basketbalisté si na Supercupu v Hamburku otestují formu před duely před kvalifikace o mistrovství Evropy. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně se dnes od 20:30 utkají s domácím Německem úřadujícími světovými i kontinentálními šampiony. A ještě počasí. Na jihu Čech bude zpočátku polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Odpoledne se bude postupně zatahovat a déšť nebo přeháňky se rozšíří na celé území kraje. Teploty vystoupí k 26, na horách k 21 stupňům. Vítr v bouřkách může v nárazech dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Prachaticku je stále uzavřená silnice 122 z Netolic na Lhenice. Pro nákladní auta nad 3,5 tuny je stejná silnice uzavřená ve Ktiši a pro vozidla nad 12 tun je neprůjezdná silnice číslo 4 mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí. Sledujte dopravní značení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Houbová omáčka nebo smažené řízky z hříbků provoní zítra stachy na Prachaticku. Tradiční houbové slavnosti ale začnou už dnes divadlem nebo koncertem pod širým nebem. Co všechno na nich ochutnáte a zažijete, prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut. Dobré ráno.

0: Letošní léto, přesněji tedy počasí, houbám zatím moc neprospívalo. Podmínky se zlepšily až na konci minulého týdne s prvními přehaňkami a bouřkami. Ani to ale nebrání v pořádání každoročních houbových slavností ve Stachách na Prachaticku. Kromě prohlídky různých druhů plodnic na nich můžete ochutnat některá jídla připravená z hub a více nám už o slavnostech teď prozradí hlavní pořadatel Vladislav Voldřich, kterého vítám v našem vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pane Voldřichu, začněme například tím dnešním programem. Co všechno návštěvníci uvidí?
1: Takže v pátek máme připravený program. Začíná divadelním představením Dívčí válka, který bude hrát divadelní soubor Bouček. Představení bude od 19 hodin v obecním sále na Stachách. A zároveň ve Stanech pod školou bude hrát rocková kapela Projekt X.
0: To hlavní přijde zítra, například s procházkou s mykologem. Je to tak? Mám pravdu?
1: Ano. Hlavní program máme připravený na zítra. Začne v sobotu vycházkou do lesa s mykologem. Bude to od 8 hodin ráno. V našem případě to teda bude zítra s mykološkou. Při procházce můžou účastníci diskutovat o například přírodních procesech růstu hub, stanovištích hub a dalších věcech, které je budou zajímat.
0: Určitě nás také zajímá, jak to momentálně vypadá v lesích okolo Stachu. Daří se houbám i přes to velké sucho uplynulých týdnů?
1: No, tento rok je i na Šumavě velké sucho, nejenom na Stachách, myslím, že je postižená celá Šumava, takže nazbírat houby dnes na výstavu nebude vůbec jednoduché. Necháme se asi překvapit, co vlastně dneska budeme schopni najít.
0: Mm-hmm. Houbových slavností ve Stachách na Prachaticku, respektive právě na ně, nás pozval hlavní pořadatel Vladislav Voldřich. Tak přejeme, ať určitě aspoň něco najdete a ať se lidem houbové slavnosti líbí. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Děkuji. Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: společně se zpěvačkou Cher jsme se vydali do Memphisu. Pokud vás zajímá, jak je právě tam aktuálně, tak jsem byla zvědavá a zjistila jsem, že kolem 25 stupňů a během dneška tam teploty dosáhnou 33. To nás ale příliš nezajímá. V tuto chvíli zajímá nás samozřejmě, jak bude tady u nás.
1: Počasí.
0: Proto už jsem zavolala do Českého hydrometeorologického ústavu, kde už je na telefonu meteorolog Petr Friebauer. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
0: Tak prozraďte, jak se má aktuálně počasí tady u nás na jihu Čech?
2: Máme převážně oblačno se slabou přehánkou na severozápadě kraje. Teploty se pohybují mezi 16 až 19 stupni Celsia, na horách kolem 14 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme také oblačno. Teplota je 19,6 stupně Celsia, fouká slabý severovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1010 hektopaskalů. Churáňov hlásí zataženo teplotu 15,1 stupně Celsia a vítr slabý jihozápadní 1 metr za sekundu.
0: Jaké bude dnešní odpoledne a večer?
2: Odpoledne očekáváme zataženo až oblačno s deštěm nebo přehánkami postupně na celém území kraje. Později odpoledne a večer se začnou navíc tvořit bouřky, které mohou být až velmi silné. Teploty dnes vystoupají na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách potom kolem 20 stupňů Celsia. A rozfouká se nám i vítr. Zpočátku bude ještě tedy slabý, jeho východní, ale odpoledne se potom bude měnit na mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu s nárazy kolem 20 metrů za sekundu a v bouřkách ojediněle až 25 metrů za sekundu, tedy 90 km v hodině. Biopředpověď pro dnešek je na jednice mírná zátěž.
0: Jaký je stav vody v korytech jihočeských řek?
2: Vltava, Soumarský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny 45 cm. Ve vyšším Brodě je vody méně, ale nad hranicí sjíznosti, výška hladiny 56 cm, průtok 5,6 metrů krychlových za sekundu. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně jsou stále nesjízdné a Otava, Katovice je také pod hranicí sjíznosti, výška hladiny pouhých 37 cm. Teplota vody v řekách se pohybuje kolem 20 stupňů Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 22,3 stupně Celsia.
0: Také míříme za víkendem, na ten se spousta našich posluchačů těší. Tak jaká bude sobota?
2: V noci bude ještě převážně zataženo s deštěm nebo přehánkami a zpočátku noci místy i bouřkami, které mohou být stále i velmi silné. Ve druhé polovině noci potom budou srážky i oblačnost ubývat a místy se přechodně zcela i vyjasní. Minimální teploty budou v noci mezi 14 až 11 stupně Celsia a vítr bude mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, zpočátku noci stále z nárazy a k ránu se potom vítr bude měnit na jihozápadní a slábnout. Zítra potom očekáváme polojasno až oblačno, místy s přehánkami a později odpoledne a večer budou srážky ustávat a na většině území se vyjasní. Maximální denní teploty zítra budou mezi 19 až 22 stupně Celsia, na horách kolem 16 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, odpoledne pouze přechodně až mírný, západních směrů 3 až 7 metrů za sekundu a biopředpověď pro zítřek také na jednice, tedy mírná zátěž.
0: A ještě jaká bude neděle?
2: V neděli už očekáváme polojasno až jasno, odpoledne pouze přechodně až oblačno a k ránu se pouze ojediněle mohou tvořit také mlhy. Minimální teploty budou kolem 10 a maxima kolem 19 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jihozápadní až západní do 4 metrů za sekundu a odpoledne se potom bude měnit na severozápadní.
0: Tolik Petr Friebauer, prozatím děkuji a spojíme se opět za hodinu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: 7 hodin k tomu 50 minut a vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dál. Napadlo vás někdy, z čeho všeho se dá vyrobit elektřina? Za chvíli nám dá několik tipů v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. A do té doby Tereza Kendlová, Schody z nebe. Příjemný poslech.
3: Jak

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je možné s pomocí ovoce vyrobit elektřinu? Můžete si to doma zkusit na jednoduchém experimentu. Budete k tomu potřebovat jen citron a měděné a pozinkované hřebíky propojené drátkem. Když je do plodu zapíchnete tak, aby se nedotýkali, naměříte mezi nimi napětí zhruba 0,9 V. Stejně bude pokus fungovat i v případě, že hřebíky ponoříte do citrusové šťávy. A pokud k drátku připojíte například malé LED světlo, úspěšný pokus se projeví jeho rozsvícením. Samozřejmě elektřinu nevyrábí sám citron. Mají to na svědomí chemické látky obsažené v jeho šťávě, například kyselina citronová. Ty najdete i v jiných plodech, třeba v rajčatech, kiwi nebo kyselých okurkách. A fungují jako elektrolyt, tedy vodič energie. Pokud by se LED světýlko k životu neprobudilo, zapojte do obvodu více kusů ovoce. Každý plod představuje jeden galvanický článek a jejich napětí se sčítá. A kdyby ani to nezabralo, přibližte místo LEDky k obvodu malý kompas. Jeho střelku proud i přes své malé napětí vychýlí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: FBI zatkla Američanku za plánování útoku na newyorský parlament. Nájemníci městských bytů ve Vimperku dostanou od města až 300 tisíc korun na opravu jádra. Na atletické diamantové lize v Lausanne se dnes představí i juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada. Teploty na jihu Čech vystoupí k 26 stupňům. Odpoledne a večer očekávejte bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Americký federální úřad pro vyšetřování zatkl ženu, která podle policistů plánovala bombový útok na parlament státu New York. Tamní média píší, že Američanka jednala ve jménu teroristické organizace Islámský stát. Od nastrčených agentů FBI si zakoupila falešnou bombu a nefunkční střelnou zbraň. Teď čelí obvinění z poskytování hmotné podpory a zdrojů zahraniční teroristické organizaci. Financování vědy je třeba upravit tak, aby bylo férovější, tedy aby ti nejlepší badatelé měli víc a ti horší méně. Uvedl to včera ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček. Spolu s ministrem zemědělství za SPD Martinem Šebestiánem se na agrosalonu Země živitelka zúčastnili předávání cen vědkyním a vědcům za mimořádné výsledky zemědělského výzkumu a experimentálního vývoje. Věda je podle ministrů jednou z priorit vlády. Na rekonstrukci bytových jader v městských bytech začne přispívat radnice ve Vimperku na Prachaticku. Nájemníci mohou dostat až 300 tisíc korun. Zájem o rekonstrukci v dotazníku projevilo přes 300 domácností. Jednou z podmínek je zajištění firmy, která rekonstrukci provede. Mluvčí vimperské radnice Milan Brabec doplňuje.
2: Nové opatření je určeno především pro ty, v jejichž domě byl o hromadnou rekonstrukci bytových jader v celém domě nízký zájem a kteří na ní nechtějí čekat. Zájemci o rekonstrukci jader nesmí mít žádné finanční závazky vůči městu Vimperk.
1: Kvalita vody u Podolska na Orlické přehradě se zlepšila. Podle jeho českých hygieniků dostala známku 3 na 5-bodové stupnici. Na stejném místě platil donedávna zákaz koupání kvůli přemnoženým synicím a vodnímu květu. Vynikající kvalitu má podle hygieniků voda v nedalekém kempu Radava nebo Staňkovský rybník a hejtman na Jindřichohradecku.
3: Mírně zhoršené vlastnosti má podle posledních rozborů voda v Lipenské nádrži. Třetí stupeň platí například na pláži v Černé v Pošumaví, v Horní Plané nebo v Lipně nad Vltavou. Na všech místech je vyšší výskyt synic, chlorofilu a také je horší průhlednost vody. Michal Bělský, Český rozhlas. Sport.
1: Švéd Armand Duplantis vyhrál svým nejlepším letošním výkonem pod otevřeným nebem 621 cm soutěž tyčkařů v předvečer mítinku Diamantové ligy v Lausanne. Na něm se dnes představí i dva čeští atleti, oštěpař Jakub Vadlejch a také juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek českobudějovický Michal Rada.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte zpočátku polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne se bude postupně zatahovat a srážky se rozšíří na celé území kraje. Zejména večer se začnou tvořit bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Slabý proměnlivý odpoledne jihovýchodní vítr se bude později měnit na mírný severozápadní. V nárazech může dosahovat 70 až 90 kilometrů za hodinu. Biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Českokrumlovsku počítejte s řadou omezení a uzavírek kvůli stavbě dálnice. Neprojedete také mezi Brlohem a Chlumečkem u Křemže. Sledujte dopravní značení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je tady páteční den. Johanky, Johany mají svátek, protože je 21. srpna, tak přejeme jen to nejlepší. A i v těch nejtemnějších dnech srpna 1968 jsme dokázali držením při sobě čelit bezmoci a zachovat si naději. Postupně směřuji k dalšímu našemu stěžejnímu tématu. Spolehlivou kotvou celého národa se v pohnutých chvílích stala regionální studia Československého rozhlasu a nezlomná zpravodajská štafeta. Závěrečný díl našeho společného příběhu v seriálu Vlny 68 odvysíláme tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice už za chvilku. Adela Jirkalová přeje krásné ráno.

0: Závěrečný pátý díl rozhlasové série Vlny 68 mapuje napjaté okamžiky těsně po návratu československé delegace ze Sovětského svazu. V těžkých chvílích se hlavní kotvou národa stala solidarita mezi lidmi a odvaha rozhlasáků, kteří díky regionální štafetě udrželi společnost v jednotě. Autentické svědectví o dnech, kdy Čechoslováci drželi pevně při sobě, připravili hlasatel tehdejší štafety Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: V srpnových okupačních dnech roku 1968 patřil rozhlas lidem. Zpravodajská štafeta krajských studií Československého rozhlasu šířila informace, které byly pravdivé. Šířila informace, na které se národ mohl spolehnout a věděl, že to není ani propaganda okupačních vojsk, ani politická propaganda. Byla to doba, kdy kvetly mečíky. Pokračuje Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Ti lidi před rozhlasem byli opravdu nám velmi přátelsky nakloněni, protože nám posílali květiny. Takže my jsme měli tu hlasatelnu plno mečíků a ta vůně byla tak omamná, že jsme si s kolegy říkali, že jsme trošku jako v krematoriu.
5: Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj plyv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.
3: Zatímco v okupačních dnech byli Čechoslováci v ulicích, otáčeli směrové tabule, odmítali dát okupantům vodu a jejich rozhlas jim byl cenným zdrojem informací, už posledního srpna byl v ulicích vynucený klid a československý rozhlas, opět ovládaný politickou mocí, o klidu informoval.
6: U našeho mikrofonu jsou teď Jan Bláha, který je předsedou Komise veřejného pořádku. Spolu s ním je Josef Herián, náčelník Městské správy veřejné bezpečnosti.
7: Chtěl bych ubezpečit občany našeho krajského města, že o situaci ve veřejném pořádku se starají nejen orgány veřejné bezpečnosti, ale i orgány Městského národního výboru.
3: 27. srpna 1968 podlehli představitelé Československa v čele s Alexandrem Dubčekem tvrdému nátlaku a izolaci v moskevském Kremlu, kam byli zavlečeni bezprostředně po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy. Podpisem takzvaného moskevského protokolu fakticky stvrdili podrobení země Sovětskému svazu. Dokument znamenal definitivní konec pokusu o ličtější formu socialismu a odstartoval temnou éru normalizace. Jediným mužem československé delegace, který odmítl diktát přijmout a hrdě ho nepodepsal, byl František Kriegel. Podpis dokumentu znamenal také konec svobodného vysílání.
4: Myslím si, že si musím přiznat jednu věc, že jsme podléhali určitému optickému klamu. Zdálo se nám podle těch rezolucí, ohlasů, telefonátu, že vlastně celý národ je proti té okupaci. Ale jak mohli potom ti Češi vzít si uniformy lidových milicí a střílet do Čechů o rok později? Byli to ti sami lidé, kteří byli proti té okupaci. A tak si myslím, že někdy podléháme těm klamům, že zaměňujeme projekci svých přání, tužeb a cílů možná za realitu.
3: Lidé navrátí. Když jsem se Karla Sedláčka, hlasatele Československého rozhlasu z roku 1968, na jeho chalupě zeptal, jak byste doplnil větu, zpravodajská štafeta krajských studií Československého rozhlasu odpověděl, stálo to za to. Jiří Trnka, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České budoucnosti.

0: počasí.
1: Díky za všechny vaše SMSky, které dorazily sem k nám a které jsem mohla přečíst v Jihočeském ránu. Ještě jednu vám dlužím. Větrní 17 stupňů, polojasno, spolu polooblačno, zdraví Zuzka a Honza. Díky za to. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Ráno očekáváme polojasno až oblačno, ojediněle s přehánkami. Odpoledne a večer se bude postupně zatahovat a déšť nebo přehánky se rozšíří na celé území kraje. Později odpoledne a zejména večer se začnou tvořit bouřky, které mohou být až velmi silné. V bouřkách se mohou vyskytnout přívalové srážky kolem 50 mm, nárazy větru kolem 70 nebo ojediněle až kolem 90 km v hodině a také kroupy. 23 až 26 naměříme v nížinách, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Co se týče rozptylových podmínek, tak ráno mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré a bio pro dnešek na jedničce.
0: Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Rychlostní střihači ovcí znovu poměřili své síly v areálu agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Vítěz zvládl ostříhat 12 ovcí za 10 minut. Více uslyšíte už za chvíli v reportáži.

0: Nejlepší střihači ovcí se nerodí jenom na Novém Zélandu, v Austrálii nebo ve Skotsku, ale také v Česku. A několik z nich si teď poměřilo své dovednosti v rychlostním střihačském závodu, který byl součástí programu letošního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Celou ovci zvládli ostříhat třeba za minutu a půl.
1: Máme časomíru, připraveno ke startu, teď!
2: Komentátor Antonín Vejčík právě odstartoval finálové kolo rychlostního střihu ovcí. Střihači berou do rukou elektrické nůžky, které si ještě těsně před startem promazali olejem. Ovce, které teď neuvěřitelně rychlým tempem před zraky diváků zbavují vlny, mají zaklíněné mezi nohama.
1: Adam už má první rozstříhaný.
3: Maří,
2: Střihači nejprve zabořili nůžky do levé části břicha a pokračují až na pravý bok. Rychlým tempem pak nůžky přesunují mezi nohy a odtud na pravou a levou nohu ovce. Všude kolem nás mezi tím lítají odstřihané chuchvalce vlny, které se vznáší ve vzduchu.
1: Protože je to přítel přítelkyní a Adam je hotov, takže asi nedostane večeři. Adam si bude muset večeři udělat sám, protože porazil kačku.
2: Finálové kolo doprovázely i viditelné emoce a zápal, protože proti sobě bojovala Kateřina Strejčková s přítelem Adamem Pokorným, který nakonec Kateřinu porazil. A to s časem 1 minuta 43 vteřin.
4: Věnuji se tomu 15 let střihání. Dostal jsem se k tomu přes mého otce, který je taky střihač. I když je mu 70 let, tak střihá pořád a je schopný ho střihat 50 ovcí, když tomu sám nevěří, tak to udělá velice dobře za úplně luxusní čas.
2: Závodu v rychlostním střihu v areálu Českobudějovického výstaviště se letos zúčastnili jenom 4 střihači. Každému pod rukama prošlo 12 ovcí. Vítěz Adam Pokorný je zvládl ostříhat ve výsledném čase 10 minut a 13 vteřin. Na závody trénují s Kateřinou společně.
4: My takhle soutěžíme pořád, takže jsme to zvyklí, ale většinou to není před publikem. No. Máme takový kříženky a trénujeme po celé České republice a v Rakousku hodně.
2: Kateřina, která nakonec obsadila druhé místo, začala se střihem ovcí před 5 lety.
5: Tak k nám jezdil každý rok střihač Adam Pokorný a mě to vlastně všechno naučil. No a mě to nějak se zalíbilo, protože to je vlastně fakt sport, to se dá říct, že to není jenom jako práce. Třeba já jsem první ovci střihala skoro půl dne, jako, takže vlastně ten první rok to bylo takový očuchávání, druhý rok jsem začala střihat už nějaký, že jsem si něco vydělala a až ten třetí rok jsem začala opravdu vydělávat. No.
2: Společně se zúčastnili i mistrovství světa na Novém Zélandu. Vedle Austrálie, Skotska nebo Anglie patří mezi země s nejlepšími střihači na světě. Co všechno se jim při soutěžení hodnotí, přibližuje komentátor Antonín Vejčík.
6: První je rychlost, přidávají se vteřinky za zranění a nebo nedostřižení. Takže podle toho velikosti od 5 do třeba do 20 vteřin. Největší dneska bylo 10 vteřin za zranění.
1: Tak jedem.
2: Vlna, kterou zkušení střihači při rychlostním závodu na Českobudějovickém výstavišti s ovcí ostříhali, bude použitá jako hnojivo. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Zemědělci začínají kvůli suchu a nedostatku krmiva snižovat stavy skotu. Například agropodnik Košetice sklidil jen polovinu potřebného krmení. Schovaných 2700 kusů dobytka proto plánuje prodat 600 býků. Podle Zemědělského svazu snižují stavy i další chovatelé. Výstavbu dvou bytových domů plánují v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku. Celkem 28 nových bytů nabídne nájemní bydlení v areálu bývalých jaselských kasáren. Náklady na výstavbu dosáhnou necelých 100 milionů korun. Radnice chce náklady z 80% pokrýt z dotace a úvěru, potvrdil nezávislý starosta Karel Hladeček. Nové netradiční hřiště bylo dokončeno u Hvězdárny v Českých Budějovicích. V háječku vznikl atraktivní herní prostor s originálním designem na téma sluneční soustavy. Stavba vyšla podle informací mluvčí magistrátu Jitky Brůha-Valclové na více než 2 miliony korun. Dominantou jsou 2D a 3D prvky znázorňující planety sluneční soustavy. Děti tam najdou i kruhovou trampolínu, kolotoč nebo lanový prvek. Hokejisté Motoru České Budějovice na úvod Energie AG Motor Cupu prohráli s bratislavským Slovanem 4-5 v prodloužení. Dnes se utká Slovan od 17.30 s rakouským Vienna Capitals. Motor proti vídeňskému celku nastoupí zítra v 17 hodin. A ještě počasí. Na jihu Čech bude zpočátku polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, odpoledne se bude postupně zatahovat a srážky se rozšíří na celé území kraje. Teploty vystoupí k 26, na horách k 21 stupňům. Vítr v bouřkách může v nárazech dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Na Jindřichohradecku počítejte s uzavírkou silnice 134 mezi obcemi Bednárec a Bednáreček. Silnice 151 ve Valtínově by už po 9. hodině měla být průjezdná.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Zeměživitelka pokračuje dnes druhým dnem. Na českobudějovickém výstavišti se vedle moderní zemědělské techniky představují také hospodářská zvířata a pokračuje bohatý doprovodný program. Podrobně se tomu budeme tady u nás na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice věnovat už za chvíli.

0: úterý 25. srpna. Letošní agrosalon s podtitulem Inovace v každém poli představuje nové technologie, zemědělskou techniku, chovatelství i potravinářství. Každý den ale nabízí také jiný doprovodný program. A co přinese dnešek, na to se teď zeptám mluvčího výstaviště České Budějovice Jiřího Čondla. Vítám vás ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co je podle vás hlavním lákadlem dnešního programu a kvůli čemu by se měli návštěvníci vydat na výstaviště právě dnes?
1: Páteční program nabízí na předvadišti přehlídky plemenného skotu Limuzín, nejmenšího evropského plemene Dexter, a kdo včera neviděl soutěž v rychlostním stříhání ovcí, může i dnes, ale to už budou ukázky. Malí návštěvníci najdou zábavu i ponaučení v našem dětském zemědělském světě, kde se hravou formou seznamují se zemědělstvím, ať už je to orba, sušení sena. Součástí této zóny seznamují se zemědělstvím, ať už je to orba, sušení sena. Součástí této zóny jsou také kontaktní zoo, různé workshopy, dílničky a vyrábění. A i v pavilonech se pořád něco děje. Například v pavilonu R1 se dvakrát denně můžete inspirovat kuchařským uměním šéfkuchaře Romana Pauluse, nebo si dojít pro rady a dozvědět se zajímavosti ohledně chytání ryb od rybáře Jakuba Wagnera. A děti ode dneška do neděle bude bavit Michal Nesvadba. Připomněl bych jednu novinku, návštěvnickou soutěž, kdy se návštěvník po registraci zakoupené vstupenky na našem webu zařadí do slosování o různé ceny. Tou hlavní je pásový minibagr s příslušenstvím, dále například poukazy na zapůjčení elektroauta na víkend nebo i zahradní nástroje.
0: A co nabídne dnešní program v pivovarské zahradě? Co byste doporučil návštěvníkům, kteří si chtějí den na živitelce zpestřit také hudbou či kulturou?
1: Tak dneska se můžou těšit na dvě kapely. Od 10 hodin to bude Malá muzika na uše Pepíka a od 14 jeho česká kapela Doubravanka.
0: Výborně. Na 52. ročník země živitelky nás pozval mluvčí výstaviště České Budějovice Jiří Čondl. Děkuji vám za rozhovor. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Vám taky přeju krásný den a nashledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Písnička, která právě doznívá ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, se jmenuje Atmosféra letních bouřek. No, že bychom uhodili hřebíček na hlavičku?
1: Počasí.
0: To už nám prozradí meteorolog Petr Fribauer. Ještě jednou dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak nejprve začneme aktuálním počasím na jihu Čech.
2: Máme převážně polojasno na severu a severozápadě kraje, se pak oblačnosti vyskytuje o něco více. Teploty se pohybují mezi 18 až 22 stupně Celsia, na horách kolem 16 stupňů. V Českých Budějovicích je aktuálně polojasno. Teplota je 21,7 stupně Celsia, fouká slabý severozápadní vítr 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1010 hektopaskalů. Churáňov hlásí skoro zataženo teplotu 15,1 stupně Celsia a vítr slabý severovýchodní 1 metr za sekundu.
0: Už zaznělo sousloví letní bouřka, tak jak to bude vypadat s počasím dnes odpoledne?
2: Odpoledne té oblačnosti přibude, očekáváme zataženo až oblačno a s deštěm nebo přehánkami postupně na celém území kraje. Později odpoledne a večer se začnou tvořit také bouřky, které mohou být až velmi silné. Maximální denní teploty dnes vystoupají na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude zpočátku slabý, jihovýchodní, později odpoledne a večer se pak bude měnit na mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, s nárazy kolem 20 metrů za sekundu, tedy 70 km za hodinu, a v bouřkách ojediněle až 25 metrů za sekundu, tedy 90 km v hodině. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
0: Tak a míříme za víkendem, jaká bude sobota?
2: V noci bude ještě převážně zataženo s deštěm nebo přehánkami. Zpočátku noci místy i s bouřkami, které mohou být stále ještě velmi silné. Ve druhé polovině noci potom srážky i oblačnost budou ubývat a místy se přechodně až zcela vyjasní. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupni Celsia a vítr bude mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. Zpočátku noci stále ještě s nárazy a k ránu se potom vítr bude měnit na jihozápadní a bude slábnout. Zítra přes den očekáváme polojasno až oblačno. Místy s přehánkami, později odpoledne a večer potom srážky budou ustávat a na většině území se bude vyjasňovat. Maximální denní teploty zítra budou o něco nižší, mezi 19 až 22 stupni, na horách kolem 16 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný, západních směrů 3 až 7 metrů za sekundu a biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
0: Bude obdobného charakteru také nedělní počasí?
2: V neděli už se nám to změní, srážky už neočekáváme a bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno. K ránu se jen ojediněle mohou tvořit také mlhy. Minimální teploty budou kolem 10 a maxima kolem 19 stupňů Celsia a vítr bude slabý, jihozápadní až západní do 4 metrů za sekundu a odpoledne se bude měnit na severozápadní.
0: Já vás ještě poprosím o předpověď pro pondělní den.
2: Pondělí bude slunečné, bude polojasno až jasno, minima kolem 10, maxima kolem 20 stupňů Celsia a vítr slabý, proměnlivý, odpoledne severovýchodní do 4 metrů za sekundu a ráno může být místy i bez větří.
0: Tolik Petr Fribauer, já děkuji za rozhovor s vámi, mějte se hezky a dnes přejeme klidnou, bouřlivou směnu. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. 8 hodin k tomu 54 minut máme právě teď a to znamená jediné, že dnešní jihočeské ráno je u svého cíle. Adéla Jirkalová tím pádem děkuje za pozornost a těším se na vás zase brzy naslyšenou. Už za chvíli si rozhlasovou vysílací štafetu tady u mikrofonu převezmou dvě dámy, jednak se zprávami Pavlína Fendeková a jednak u jihočeského dopoledne Hanka Šoberová. Mějte se krásně.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Většinu Česka dnes zasáhnou bouřky. Vlakové nádraží v Písku doplní autobusová zastávka s novým nástupištěm. Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích se účastní i 7 dětských souborů. Na jihu Čech vystoupí teploty k 26 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16 hodin pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Bouřky budou velmi silné hlavně v Čechách a na západě Moravy. Podle meteorologa Filipa Smolie může doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude také silný vítr.
2: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
0: Dlážděnou plochu před vlakovým nádražím v Písku čeká rozsáhlá proměna. Vedení města získalo stavební povolení na přestavbu prostoru částečně sloužícího jako parkoviště. Na místě bude nová autobusová zastávka s nástupištěm a několik parkovacích míst. Radnice vedle toho počítá s proměnou středového ostrůvku, který doplní zeleň a veřejné osvětlení. Pokračuje mluvčí městského úřadu Petra Měšťanová.
3: Projekt počítá také s rozšířením a úpravou chodníků, které zlepší pěší propojení vlakového a autobusového nádraží i návaznost směrem k okolním obchodním zónám. Před hlavní nádražní budovou vzniknou krátkodobá parkovací místa, z toho dvě pro osoby se zdravotním postižením a několik v režimu K+R.
0: V Českých Budějovicích v noci na dnešek hořel záložní zdroj v jednom z hotelů. Nikdo nebyl zraněn, z hotelu se evakuovalo 70 lidí. Po odvětrání objektu, který samotný zasažen požárem nebyl, se všichni mohli vrátit. Uvedli to hasiči na síti X. 7 dětských souborů se letos účastní Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích. Zájem dětí a mladých lidí o dudáckou kulturu je zásadní pro pokračování festivalu, říká jeho programový ředitel Zdeněk Vejvoda.
4: Dáváme dětským interpretům prostor a moc se těšíme na jejich zrání. Festival od festivalu samozřejmě se jejich výkony zlepšují a ti, co začínali jako úplně malé děti, tak za několik festivalů jsou mezi těmi nejlepšími účinkujícími a je to záruka do budoucna samozřejmě.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte zpočátku polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne se bude postupně zatahovat a srážky se rozšíří na celé území kraje, zejména večer se začnou tvořit bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Vítr může v bouřkách dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Trhových Svinech na Českobudějovicku je ode dneška uzavřená silnice 156 na Žižkově náměstí. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné dopoledne, dneska je 21. srpna, svátek slaví Johana a připomínáme si taky den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Právě v noci na dnešek před 58 lety začala okupace Československa. Událost, která výrazně poznamenala naše moderní dějiny. A mluvit o tom budeme taky v jihočeském dopoledni. A protože život jde dál i přes těžké kapitoly historie, připomeňme si taky něco příjemnějšího. Narozeniny slaví dneska herec Filip Blažek, kterého známe třeba ze seriálu Zoo nebo Jedna rodina, a zpěvák Ondřej Ruml, jehož hlas si mnozí spojují s jazzem anebo s muzikály. Při pátku vás, přátelé, pozveme taky na jednu z dalších zajímavých českých stezek. Z Prahy do Kostnice je to zhruba 800 kilometrů a tuto cestu v roce 1414 urazil mistr Jan Hus na koncil, který se mu stal osudným. A právě ve stopách církevního reformátora vede i Husova stezka. I na takhle dlouhou cestu vyrážejí turisté a proto ji v letním seriálu Českého rozhlasu Poutníci nemůžeme vynechat. Už za chvíli vyrážíme na cestu, přeji vám klidný letní den. Těší nás, že ho trávíte právě s Českým rozhlasem České Budějovice. Hanka Šuberová s vámi.

0: Z betlémské kaple v Praze kolem Berounky, Střely, na Tachovsko a potom dál do Bavorska až do Kostnice vede Husova stezka. Měří zhruba 800 kilometrů a kopíruje cestu, kterou Jan Hus v roce 1414 urazil na Kostnický koncil. Dálková pěší trasa vznikla před několika lety a na českém území má kolem 250 kilometrů. Husova stezka nepatří mezi nejznámější, ale vede velmi rozmanitou krajinou a jednou z hlavních zastávek je hrad Krakovec, kde Jan Hus 3 měsíce pobýval.
1: Tak není to v kvantech lidí, jako jo. Já si myslím, že právě naopak, já jsem patřím mezi ty lidi, kteří chodí sami, když už někam jdu, tak jdu sám. Každopádně není to jako až tak poznat, jo, že bychom byli na nějaké jako Husově cestě.
2: Kastelán Jiří Sobek tady doslova slouží už 29. rokem.
1: Já určitě jsem šel několik kousků a těším se na to, že se prostě s jednou opravdu obejdu celé. To trvá to nějakých 22-23 dní. Jako no. Jo, tady třeba v okolních obcích někdy nechcou ani, aby jsme to značili, aby tam nejezdili. Že jo,
2: to jako, jsem se všiml, že tady není jediná značka, kudy nahrad.
1: A je to ale i v tom, že třeba když jsme se domluvili, tak pak nám to někdo sundal nebo ji obrátil. Jako, jo, takže...
2: Vy jste tady jako Jan Hus?
1: Jo, takový underground.
2: No, na hranici s vámi. No.
1: No, ne, opravdu, když chcete na Krakově, si potřeba pro to něco udělat.
3: Střídkové tesaři, vylezte z mechu, chopte se náčiní.
4: Ať duchové
5: a princ a večernice.
2: A vidíte, já jsem sem přijel kvůli Janu Husovi.
4: Ten tu byl taky.
2: A kdy?
4: Těsně předtím, než odjel do Kostnice.
2: A kdy to bylo?
4: No,
5: dávno.
2: Těsně předtím, než...
4: 14.
2: Těsně předtím, než Skřídkové postavili ten hrad. Táborníci z Mostu.
4: Ano.
2: A můžu teda říct společně s Cimrmanem, že tady na tom nádvoří, tady všude seděl Jan Hus?
1: Tak z toho času národního obrození se tady můžeme dočíst, že kde všude ten Hus byl, co všechno dělal, kolik tisíců lidí za ním chodilo a tak, když si vezmeme to osídlení, rozumíte, takže už tyhle věci jsou takové napováženou. A další věc, co všechno tady měl udělat za tu chvíli, to prostě by za ty 3 měsíce nestihl, jako i kdyby ten den měl 50 hodin. Jako,
2: 3 měsíce tady mělo být.
1: No, od července roku 1414 do 11. října.
2: Takže 11. října 1414 odchází Jan Hus z Krakovce a míří přes Rabštejn na Střelou a Manětín a někudy tady
1: na Tachov,
2: na Tachov někde, a potom do
1: Brnou potom.
6: My jsme se snažili, aby to na území České republiky ta trasa prostě byla co nejvíc historicky adekvátní. To znamená, že určitě ta cesta nejde přímo ve stopách Jana Husa, tak jak on šel, mimo jiné nešel, jel na vozíku. Ale snažíme se, aby ta trasa vedla tudy, kudy ty historické cesty tenkrát šly.
2: Stačí ujít slabých 200 kilometrů a jsme na Tachovsku s Lenkou Křížkovou z destinační společnosti Český les, která u zrodu Husovy stezky stála a pořád stojí.
6: Když tak nad tím tak přemýšlím, tak já jsem nikdy nešla víc než týden v kuse, ale jinak se dá říct, že mám po různých etapách prošlou část z Prahy do Norimberka. Mám pocit, že Husova cesta je taková klasická zábava pro dámy. Chlapské skupiny většinou chodí spíš přechody jako vysokohorský a tahle ta krajina je spíše pozvolná, není to prostě dát si do těla výstupama, ale spíše tím, že jdete dlouho a každodenně.
2: V Norimberku se Husova stezka spojuje se stezkou svatojakubskou a do Kostnice vedou společně. Takže jí chodí všichni bez rozdílu věku a pohlaví. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Husova stezka, tip na poutní výlet. Pokud byste rádi vyrazili třeba jen na jednodenní výlet tady u nás v jižních Čechách, pak vydržte, nikam neodcházejte. Už za chvíli vás totiž pozveme k návštěvě Království času v Protivíně.

Lucie Drozdová, šumavská houbička. Za tímto krásně šumavským jménem se skrývá žena, která dokáže v lese najít houby i ve chvíli, kdyby většina z nás hledala maximálně cestu zpátky. Povídat si budeme o houbách, Šumavě, lese, jejich tajemstvích i o tom, proč houbaření není jenom podzimní disciplína. Lucie Drozdová bude mým hostem v pátek po 11. hodině v Jihočeském dopoledni. Těším se na vás.

0: Ano, léto 95, Marek Ztracený v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Tak přátelé, domeček plný koleček, to nemusí být nutně jenom hodiny. Podobně by se dalo popsat i muzeum Království času v Protivíně. Na rozdíl od dětské hádanky ale nesídlí v domečku, nýbrž v secesní vile v centru jeho českého města. V přízemí najdete kavárnu a herny pro děti a potom horní patra, ta patří hodinám, hodinkám, budíkům a nejrůznějším kuriozním chronometrům. Nechybějí ani pořádné věžní hodinové stroje. Vilou, ve které to tiká, vrčí a odbíjí, prošel redaktor Filip Černý.
1: Tady jsme se mohli vyřádit. Já mám poměrně modernější dům a tady máme takový ty věci, které se sem opravdu hodí do toho domu.
2: Říká hodinář Václav Kubelka, majitel Království času, to sídlí ve vile z roku 1907, kterou si kdysi nechal postavit protivínský lékař. Teď tu ale místo ordinace a bytu je expozice, kde si, abych tak řekl, hodiny můžete prohlížet hodiny. Jak je to tu velké a co tu je všechno k vidění?
1: 5 místností, kde máme nějaký podlahový hodiny. Nejstarší kus tadyhle věžní stroj a to jsou nějaké počátky vůbec té hodinařiny vlastně, kde to vznikalo. Vznikalo to v klášterech. Počátky jsou k nějakému 13. století, ale vesměs potom se to hodně posunulo dál až v tom 16. 17. století, kde to bylo skoro v každém městě, na každém tom kostele nebo věži, aby ty lidi měli přehled, kolik je hodin. Máme tady v jedné té místnosti vlastně několik těch věžních strojů. Je tady takovýhle malinký z Moravy ze skláren, takový mazlík, nebo tamhle krásný zachovalý kus vlastně z Větřín u Krumlova, nebo tamhle z Vyškova. To je český stroj, takže opravdu je tady kus historie. Naši řemeslníci byli opravdu výborní.
2: Historie firmy Chronos, takže ano. Řecký čas, tak to je ten z Vyškova.
1: Ano.
2: Nádherná věc. Jsou funkční?
1: Mohly by být funkční. My jsme těch rekonstrukcí, se přiznám, na to moc neudělali. Spíše nějaké vyčištění, promazání, údržba. Jsou tady zajímavosti jako třeba holubářské hodiny, krmítko pro ryby. Je na bázi mechanického stroje a tadyhle natahovacího pásu, kde pás prostě natáhneme, nasypeme krmení a postupně to padá vlastně na těch sádkách tím rybám, aby to jedli postupně, aby to tam nevychytali jenom ty první.
2: Když se to natáhla, to krmítko začalo tikat.
1: Je vidět, že u té mechaniky stačí, když je to teda v pořádku, trochu energie natáhnout to a běží to. Není tam žádná baterie.
2: To je krásné. A jak jste říkal, ty holubářské hodiny, to je co?
1: Holubářské hodiny sloužily vlastně, když byly soutěže holubářů, kde ty stroje zaznamenávaly ty časy přílety těch holubů a ve finále vlastně všechny ty holubářské hodiny se odpečetily a byly tam ty informace a podle toho se mohla vyhodnotit ta soutěž, jak dopadla.
0: Samozřejmě k holubářským hodinám by se spíš než zakukání hodilo zavrkání, ale holubářské hodiny žádný zvukový ptačí efekt nenabízejí. Každopádně unikátní hodinářskou expozici nazvanou Království času najdete v Protivíně a otevřeno má celoročně a to 7 dní v týdnu. No, postoupíme dál v našem vysílání. Když vás na začátku minulého století bolela záda, mohli jste místo k lékaři zamířit také k místnímu mastičkáři. Janu Hladíkovi z Táborska se ale taková léčba v roce 1907 pořádně vymstila. Co mu tehdy mastičkář Boháček z Pavlova provedl a proč nakonec skončil před soudem, tak to uslyšíte už za chviličku v dnešní Jeho české vlastivědě. Tohle to už je Tina Turner. Pěkné dopoledne. Yeah.

Přípravník mastí z Pavlova mastmi asi nezbohatl, i když se jmenoval Boháček. Více si k němu řekneme v jeho české vlastivědě. Pavlov je malá výska na okraji Mladé Vožice. Na začátku 20. století tam žila zhruba stovka obyvatel a mezi nimi také Karel Boháček. Pocházel z nedaleké Nemyšle a pracoval jako nádeník v zemědělství. Ovšem v širokém okolí se proslavil zcela jinak. Byl totiž známý tím, že sám vyráběl různé masti, jimiž lidem léčil zdravotní neduhy. Tehdejší doba měla pro takové lidi tradiční výraz mastičkář, a nebo se jim také mohlo říkat přípravník mastí. Jak moc byl Boháček úspěšný, nevíme, ale máme zaznamenán jeden případ, kdy mu jeho pofidérní léčebná kůra vůbec nevyšla. K události došlo v létě roku 1907. To se k němu dostavil Jan Hladík z Malenína u Ratiborských hor, kterého píchalo v kříži. Boháček mu holá záda nejprve důkladně promasíroval a poté na ně nalil jakousi podomácku vyrobenou mast. Protože ji ale předtím příliš nahřál na kamnech, nebohému pacientovi spálil kůži, a to až do masa. Hladík musel vyhledat pomoc u odborných lékařů a více jak měsíc byl upoután na lůžko. 31letý Boháček skončil u soudu a náležitému trestu jistě neunikl.

0: Každý řidič to někdy zažil. Přiměřenou rychlostí na dálnici předjíždíte v levém pruhu a najednou se za vámi objeví agresivní řidič, který ve vysoké rychlosti najede těsně za vás. Někdy tomu říkáme, že se na nás takový řidič takzvaně lepí. Letní autoškola Radiožurnálu poradí, jak se v takové situaci zachovat, aniž byste někoho ohrozili anebo porušili předpisy.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Opatrně na silnicích, přátelé, a chovejme se k sobě společně, k slušně, já myslím, že by se to patřilo. 9 hodin 42 minuty kapela Elán a jejich ulice a pak už vás čeká pravidelné hradozámecké léto. Počkejte si na něj.

0: Zámecké léto.
1: Také v pátek vám ze Zámeckého léta přeje krásný den Pavel Kudrna. Ano, je tu další vydání našeho prázdninového pořadu. No, ten pátek je trošku zvláštní, protože nejenom, že máme denní soutěž, ale také losujeme z týdenních výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a už za týden budeme znát výherce tří hlavních cen, respektive tři výherce hlavní ceny jsou totiž stejné. A tou cenou, nebo těmi cenami, je pobyt na zámku Třešť, pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby na dvě noci, bohatá snídaně servírovaná formou bufetu, privátní pronájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování samozřejmě zdarma po dobu pobytu a k tomu jedna tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby, no luxusní cena, takže příští týden. No a když bych vám teď řekl, že dnešní odpověď na soutěžní otázku bude znát každý, tak to nechci říkat, protože by se taky mohlo stát, že bude volat několik tisíc posluchačů a znáte to, když se telefonní linky zahltí. Takže pěkně postupně a pěkně v klídku. Nejprve má slovo František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Chtěl bych vás pozvat na sever Čech, kde se nad dálnicí před Turnovem vypíná zámek Sviany. Byl v roce 1578 postaven Wartenberky, později pak přestavěný Valštejny a dalšími rody. Patří k němu i pivovar. Toto místo nám teď představí Jaroslav Hoření.
3: Návštěvu zámku Sviany začínáme na nádvoří u Kašny v sousedství pivovaru. A to proto, abychom připomněli, že vlastně tady nejdřív bylo pivo a až pak teprve zámek.
4: Ano, je to tak, tady na místě zámku Sviany dřív cisterciáčtí mniši vytvořili tvrz, kde začali vařit pivo. A až vlastně po několika letech převzali místo Wartenbergové a vytvořili zámek.
3: Říká Libor Stejskal, náš dnešní průvodce, manažer zámku Sviany. Zámek si prohlédneme pěkně z gruntu, tedy vlastně od sklepa.
4: Vezmeme to od podlahy, tak jak posíláme naše návštěvníky. Takže tady pozor, prudké schody a nízký stropy. Tady se dostáváme do našeho vlastně jediného sklepení. Nemáme nijak velké sklepení a vlastně tak, jak je dneska využito, tak je to tahle část, kde je malá expozice pivovarnictví a taky tajná chodba, kterou tady máme podzemní.
3: Kam tak vede?
4: Nikdy jsme se nedokopali konce, furt to někam vede a nevíme kam.
3: Ze sklepení jsme vystoupali do prvního patra, procházíme chodbou kolem panelů, které připomínají vlastně, jak se ten zámek znovu narodil.
4: Je to tak, vlastně tenhle první panel nám popisuje to, kdy v roce 2013 pivovar koupil opět zámek a během 3 let ho dal do stavu, v jakém ho dneska vidíme. A vlastně následně již začínáme právě tou expozicí té archeologie, která tady vůbec v této oblasti je strašně významná, ať už z pohledu doby bronzový, tak z pohledu doby kamenný. A ty nálezy, které tady vystavujeme, tak byly nalezeny několik desítek metrů od zámku, takže to je vlastně unikátní.
3: A teď už se nacházíme mezi žárovými pohřebišti a ve skutečném pravěku.
4: Tak, tohle je demonstrace toho, jak vlastně v době bronzový se pohřbívali lidé. A to, co vidíte v podlaze, ty podsvětlené hroby, tak to jsou přesně i ve správných hloubkách, ve správných pozicích nádoby, které byly nalezeny tady v Příšovicích rukama Petra Brestovanského, který tady vlastně stojí skoro za vším.
3: Cházíme do doby neolitu. Mám se začít bát?
4: Jo, tak by to mělo i vyznít, protože vlastně tím přechodem do téhle místnosti jsme chtěli v lidech navodit atmosféru doby, kdy vlastně ty pazourky nebo ty exponáty, které tady dneska vidíme, tak vznikaly. Takže vcházíme do repliky jeskyně.
3: A naši malou návštěvu zámku Sviany uzavíráme v zámecké kapli, která teda původně byla vlastně rytířským sálem.
4: Ano, vlastně v 1578, kdy byl postaven zámek, tak byl postaven tenhle prostor jako rytířský sál a až v době, kdy ho vlastnil Albrecht z Valdštejna, tak se vlastně jedno pole tady celého toho prostoru zkrátilo a vznikla tahle kaple. Ale vlastně nejdůležitějším objevem, co se tady stalo, když se v roce 2013 začalo rekonstruovat, že pod nátěrem tady toho stropu se objevily tyhle fresky, takže se zjistilo, že to je výmalba vlastně erbů z doby Jáchyma Ondřeje Šlika a konkrétně vlastně jsou to erby jeho matky a jeho 3 manželek. Ale vidíte jenom 4 erby, matky a tří manželek a bohužel chudák Šlik zůstal za tou stěnou někde. A jako perlička je, že vlastně restaurátoři zjistili, že ještě pod touhle malbou vlastně je další nějaká výmalba, zřejmě teda z té doby těch Wartenbergů, ale usoudili, že tohle je natolik cenný, že tam to uchovají pro další generace.
2: Zámecké léto. Zámek Sviany si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké-léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Na těch webových stránkách jsou pochopitelně reportáže nebo rozhovory, které jste slyšeli u nás, které ještě uslyšíte. No a fotografie, takže určitě se tam podívejte, zámecké-léto.cz. Tak telefonní číslo znáte určitě, 731 800 900, budeme soutěžit. Já už tady pomalinku roztáčím to naše improvizované losovací osudí, ty pingpongové míčky, zatím bez pětky, protože zatím nevím, jak dopadne dnešní soutěž, jestli posluchač či posluchačka bude vědět. Kdo bude tím třetím, se dovíme už za chvíli. A pak dáme řeč, stejně jako Dalibor Janda teď vyzývá.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No a já už vím, s kým dám řeč. Je to, člověk si někdy pamatuje některé věci. Když se ozvala paní Jana z Radvance Maxova, tak podle příjmení říkám, ale někdo už od vás soutěžil. No syn, a říkám, uspěl, tak jak to prozradí paní Jana? Dobrý den, tak uspěl nebo ne?
1: Dobrý den, neuspěl.
0: A on nevěděl nebo se nedostal do vysílání?
1: Nedostal se do vysílání. No,
0: tak vy teď máte velice těžký úkol, ale on mi tuším zvedl telefon, vidíte?
1: No.
0: Protože moment, vy jste bleskově přiskočil. Proč pak nesoutěžil, měl možnost?
1: On je strašně nervózní.
0: Nervózní, já jsem taky nervózní
1: tak
0: vždycky.
1: Netroufnul.
0: Já jsem víc nervózní, jak to dopadne, jestli všechno bude v pořádku, jestli vylosovaná čísla budou platná, to jsou vždycky. Ano, takže pan doktor Talíř, který kdysi dozoroval malé televizní sázení, pamatujete to asi ne, co?
1: To ne.
0: To nepamatujete.
1: To už, ne.
0: To už tedy, to je hrozné, že to řeknu mi pamětníci. Takže, paní Jano, soutěžní otázka. Jednoduchá, taková přímo jako čajíček. S jakým nápojem je úzce spojen zámek ve Svianech? Za A s kávou, za B s vínem, za C s pivem?
1: Tak to je opravdu jednoduchý. Za C s pivem.
0: Až hamba mi bylo položit takovou otázku. Takže je to tak, berte to při pátku tak trošku jako dárek. Ne, to říkám nesmysl. Prosím vás, máte pětku a já ji přidávám do losovacího osudí a za chvilinku se dovíme, jak to dopadne. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No, jak to dopadne, tak to roztočíme, ne? Tak a je to roztočeno a je to trojka z Vizovic paní Bronislava Grebeničková. Gratuluju. Tak já si to tady rovnou zakroužkuji, vracím trojku na příští týden. No a příští týden vlastně už naposledy a tam to bude trošku složitější, protože nás čeká vlastně soutěž, pak vylosujeme týdenního výherce a navíc tři výherce těch nádherných cen, těch pobytů na zámku. Takže mějte se hezky, nezapomeňte zámecké leto, bude i o víkendu v čase výletu, v sobotu zámek Blatná, v neděli pak zámek Lnáře. No a půjdeme do finále, tak se nachystejte. V pondělí se na vás těším v 9.45. A od mikrofonu všem hezký pátek a víkend přeje za celý tým zámeckého léta Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Před 58 lety vtrhla vojska Varšavské smlouvy do Československa. Nájemníci městských bytů ve Vimperku dostanou od města až 300 tisíc korun na opravu jádra. Závody extrémního kajakingu začínají na vltavských Čertových proudech na Česko-Krumlovsku. Na jihu Čech vystoupí teploty k 26 stupňům, odpoledne a večer hrozí silné bouřky. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události roku 1968 si lidé budou dnes připomínat po celém Česku. Před budovou rozhlasu na Pražské Vinohradské ulici položí věnce nejvyšší ústavní činitelé. Účast potvrdil například prezident Petr Pavel. Během pietního aktu policisté část Vinohradské třídy uzavřou. Pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
3: Od 11 do 12 hodin kolem budovy nebude moct nic projet, aby právě ta pietní vzpomínka, kladení věnců a ty smuteční proslovy nebyly rušeny. Je to vlastně v rozsahu Legerová, Italská ulice.
2: Produkce zeleniny v Česku kvůli suchu letos podle odhadů klesne o zhruba 30%. Pěstitele trápí nízké výkupní ceny, i když mají kvůli zavlažování vyšší náklady. Producentům pomáhá, že neplatí žádná omezení v zavlažování zeleniny, řekla na Agrosalonu zeměživitelka v Českých Budějovicích předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Na rekonstrukci bytových jader v městských bytech začne přispívat radnice ve Vimperku na Prachaticku. Nájemníci mohou dostat až 300 tisíc korun. Zájem o rekonstrukci v dotazníku projevilo přes 300 domácností. Jednou z podmínek je zajištění firmy, která rekonstrukci provede. Mluvčí vimperské radnice Milan Brabec doplňuje.
4: Nové opatření je určeno především pro ty, v jejichž domě byl o hromadnou rekonstrukci bytových jader v celém domě nízký zájem a kteří na ní nechtějí čekat. Zájemci o rekonstrukci jader nesmí mít žádné finanční závazky vůči městu Vimperk.
2: Děbolín u Jindřichova Hradce ožil divadlem a hudbou. Děbolínský divadelní festival nabízí do neděle program pro dospělé i děti. Dnes od 20 hodin je na programu hra Papouščí nemoc v podání souboru Nechtěnci z Plané nad Lužnicí. Sobotní večer bude patřit divadlu, po kterém program zpestří ohňová a světelná show a následně i živá hudba. Neděle bude věnovaná především dětem. Podrobnosti najdete na webu Jindřichova Hradce, pod který Děbolín spadá.
1: Sport.
2: Nejlepší evropští závodníci extrémního kajakingu dnes uvedou program závodu Devil's Extreme Race na vltavských Čertových proudech na Česko-Krumlovsku. Jde o jubilejní 20. ročník, který pokračuje až do neděle.
5: Jeden z hlavních bodů programu jsou závody mistrovství Evropy v extrémním kajakingu, které odstartují zítra. Pro návštěvníky jsou v průběhu třech dnů připravené třeba taky koncerty. Jako novinka se pak v neděli na vltavských vodách představí dětský závod. Z Českokrumlovska Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech je zatím polojasno až oblačno, ojediněle se mohou vyskytovat přehánky, odpoledne se bude postupně zatahovat a srážky se rozšíří na celé území kraje. Zejména večer se pak začnou tvořit bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne jihovýchodní, později mírný, severozápadní, v nárazech může ale dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody se vyšetřují na lidické třídě v Českých Budějovicích Rožnově, na silnici 20 Velnářích na Strakonicku, ve Slupečné u Lipna nad Vltavou na Českokrumlovsku, v Českém Krumlově na silnici 160 a v Milevsku na Písecku na silnici 105. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Yeah.
0: 21. srpen, to je datum, které se nesmazatelně zapsalo do našich dějin. V noci z 20. na 21. srpna 1968 překročila hranice Československa vojska pěti států Varšavské smlouvy a ukončila naděje Pražského jara. Připomínáme si odvahu lidí, kteří tehdy dokázali zachovat důstojnost a také význam svobody, kterou dneska často považujeme za samozřejmost. Tohle téma rozebereme už za malou chvíli s kolegou, dnešním regionálním stopařem Zdeňkem Zajíčkem. Tak zůstaňte s námi. Samozřejmě muzika v Jihočeském dopoledni nemůže chybět. V této hodině třeba No Mercy, Jiří Korn, Divokej Bill, kapela Rangers anebo Miroš Pirka.

0: Dneska je 21. srpen a my si připomínáme stejný den v roce 1968. Tehdy to byla středa a vojska Varšavské smlouvy začala obsazovat Československo už v noci z 20. srpna. Ačkoliv už je to mnoho let, je zajímavé, že každým rokem se dá k tehdejší situaci najít něco nového. A já už tady mám vedle sebe redaktora Zdeňka Zajíčka, našeho dnešního regionálního stopaře, který přinesl jednak vzpomínkový záznam a jednak i některá důležitá čísla a informace. Vítej, Zdeňku. Hezké
1: dopoledne. Hezký den, Hanko, hezký den všem posluchačům. Tak co se zvukové nahrávky týče, kterou jsem přinesl, kterou si posloucháme za chvilku, tak mám zajímavé vzpomínky redaktorské legendy Vladimíra Váchy. Ale vytvořil jsem si i rešerši. Já jsem stopoval, když už jsem ten stopař, tak jsem stopoval data. Základem té rešerše je kronika Českých Budějovic a archivní materiály zpracované v diplomové práci tady pro Jihočeskou univerzitu. A porovnával jsem je také s encyklopedií Českých Budějovic, materiály Českého rozhlasu a dokumenty Ústavu pro studium totalitních režimů. A když si to připomeneme v časové ose prvních hodin a dnů, tak je poměrně málo známé, že už ve středu 21. srpna v jednu hodinu po půlnoci přišel na krajskou správu Sboru národní bezpečnosti v Českých Budějovicích dálnopis náměstka ministra vnitra Viliama Šalgoviče, požadující obsazení místních sdělovacích prostředků, zejména rozhlasu a amatérských vysílaček, příslušníky bezpečnosti v civilu. Oni tedy naštěstí ten rozkaz nesplnili, takže třeba rozhlas mohl vysílat dál. A už hned ráno v 7.40 toho 21. vyšlo mimořádné číslo Jihočeské pravdy, které invazi odmítlo a vyzvalo obyvatele ke klidu. Kolem 13. a 14. hodiny pak už jsou tanky zmiňované v Českých Budějovicích, jednak v Nemanicích a jednak na křižovatce na Hlubokou, Lišov a Prahu. Cestu jim mělo zablokovat 200 obyvatel, kteří se s vojáky snažili diskutovat. A kolem 16. hodiny se toho 21. kolona obrátila a odjela k Chotýčanům, kde si postavili vojenský tábor.
0: Zdeňku, co 22. srpen, jak ten vypadal?
1: Tak už kolem 4. hodiny ráno vyjela do města kolona přibližně 30 tanků, projela tehdejší třídou míru, posadech Lidickou směrem k Rožnovu, rozmístili se po strategických místech u mostů, na Žižkově náměstí, u plynárny a u dalších objektů. Zajímavé je, že třeba Fučíková kasárna ve Čtyřech dvorech se jim nepodařilo obsadit, protože českoslovenští vojáci je prostě odmítli vpustit dovnitř. No ale ráno také dorazili na letiště k Plané. A to úplné převzetí letiště podle podrobnějších rekonstrukcí zřejmě proběhlo během dopoledních hodin. Ve městě už se začaly objevovat protiokupační nápisy a letáky a lidé odstraňovali nebo přesměrovali směrovky, což se promítlo i u toho Českého rozhlasu nebo Československého tehdy. A mám tady ještě takovou zvláštní kuriozitu na ten den, na 22., kdy se totiž sešla místní organizace Svazu Československo-sovětského přátelství a její účast se hromadně odhlásili.
0: Vida. Zdeňku, co 23. srpen, víme něco i o tomto dnu?
1: Ano, to už sovětské jednotky obsadily redakci Jihočeské pravdy, noviny, ale později pak vycházely v improvizovaném vydání dál. A pak důstojníci přišli i na radnici a požadovali ubytování velitelského štábu, přičemž městští představitelé zpočátku odmítli spolupracovat, ale pod pohrůžkou násilí souhlasili s ubytováním v hotelu Emauzy na Dobré Vodě.
0: No a jak to vypadalo tehdy v prostorách rozhlasu?
1: No, to bylo zajímavé. Co jsem dohledával, tak ještě třeba v sobotu toho 24. československý českobudějovický rozhlas stále vysílal a zůstal neobsazený a jeho budova je před sovětskými vojáky maskovaná cedulí mateřská škola. Vážně, to se opravdu stalo. Ono to dnes vypadá jako pohádka, ale dokladem toho bude i ten následující zvuk, který jsem přinesl. Je to nahrávka vzpomínek Vladimíra Váchy. Toho si možná nejvíce posluchači pamatují z celostátního vysílání televize nebo rozhlasu, ale on podstatnou část svého života profesně i osobně strávil tady na jihu Čech. A dlouhá léta tady pracoval přímo v této redakci u nás. A v srpnu 68 sice už byl 4 roky v Praze, ale shodou okolností přece jenom v těch Českých Budějovicích pobýval.
2: V Budějovicích jsem vždycky trávil dovolenou, protože dovolená bez Budějovic to pro mě nebyla dovolená, takže jako každoročně jsme přijeli sem a v onom památném roce, no říkejme mu památný, 1968 jsem onu noc trávil u svého kamaráda Zdeňka Pražáka. No a tam jsme se dozvěděli ve 2 hodiny, co se vlastně stalo. Oba dva jsme skočili do rozhlasu a vysílali jsme tady 7 dní a 7 nocí. Stanoviště byla různá, nejdřív tady z této budovy, když ta budova ještě nebyla tak moderní, jako je dneska. Část jsem strávil na kleti, na vysílači, kde jsme tedy měli vysílat, byli jsme jako rezervní stanoviště, no a část jsme vysílali z Jihočeského divadla. A já jsem po 2 dnech vysílání, jsem si říkal, musím se podívat aspoň domů, jestli mi třeba nepřijeli auto nějakým tankem, a vyběhnu ven a v tom se sem valili nějaké pancéřové vozy, tak jsem si stoupl ke zdi. No a jak si tehdy vzpomínáte, tak dobří lidé tady přehodili cedulku, takže tady před rozhlasem nebyla tabulka Československý rozhlas tehdy, ale byla tady tabulka nějaká mateřská škola. No a já jsem stál u té zdi a oni přiběhli se samopaly, takže jsem si říkal, co se bude tím. Seberou mě, odvezou mě, ale je zajímal především rozhlas a tady najednou zjistil, že to není rozhlas. Přečetli si to lámanou tou škola, tak se otočili, naskákali, odjeli. Ta léta, která pak následovala, nebyla úplně nejlehčí. Tehdy po tom srpnovém vysílání z Budějovic k nám přišli někteří přátelé z pohraniční stráže, rozumní lidé v pohraniční stráži, a věděli, že mohlo by nastat ledacos. On vlastně nikdo nevěděl, co nastane v té době. Takže nám nabízeli, abychom, jestli chceme, že můžeme přijet, že to bude bez problémů všem. To je prostě rozhodnutí pro celý život a mně se zdálo, že rozhodnout se během několika minut by bylo trošku neuvážené, takže já jsem byl tou brzdou, která rozhodla o tom, že nikoliv na západ nebo na jih, ale že si sedneme do auta a pojedeme do Prahy, což jsme taky učinili. No a já dneska, když si na to vzpomínám, tak jsem si připadal opravdu jako nenormální člověk, protože všechny kolony aut táhly z Prahy ven a já jediný jsem si to hnal na tu Prahu, no.
0: Tak tolik autentické vzpomínky někdejšího redaktora Vladimíra Váchy na okupaci v srpnu 68, přesně na první dny okupace. Nahrávku a další informace pro vás připravil redaktor publicistiky a dnešní regionální stopař Zdeněk Zajíček. Zdeňku, co tebe na informacích z těch dnů zaujalo asi nejvíc?
1: Ono toho bylo hodně, ono se to nedá všechno vyjmenovat takhle během chvilky. Například třeba havárie ruského letadla na letišti v Plané a vojáci operovaní tady ve vojenské nemocnici, kteří dostávali českou krev, jo, mimochodem. Ale já bych přece jenom ještě připomněl něco, co se málo ví, a sice, že třeba v pátek 23. srpna podle archivních materiálů a vzpomínek letal nad Českými Budějovicemi vrtulník a schazoval sovětské propagandistické materiály a v nich se psalo, že vojska přišla na žádost československých představitelů a byla tam také výzva k odevzdání střelných zbraní sovětskému velení s hrozbou vyhlášení výjimečného stavu. Ten nakonec tedy vyhlášen nebyl.
0: Zdeňku, děkuji ti moc za připomenutí těchto událostí. Zajímavé. Měj se pěkně a hezký den. Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a

0: Divoký byl a jejich čmelák v jihočeském dopoledni 3 minuty před 10:30. Máme dopoledne, je pátek a možná už spřádáte plány, kam vyrazíte za kulturou, pokud máte volno. Třeba by se vám mohlo hodit pár našich dnešních tipů. Poslechněte si je.
1: Tipy pro volný čas.
0: Třeba na Švestkovém dvoře v Malenicích. Tam odstartuje odpoledne dvoudenní rodinný festival plný divadla a hravosti. Už ve 4 hodiny rozproudí zábavu soubor Buchty a Loutky s pohádkou o Jankovi Chlubilovi. O hodinu později si děti i rodiče vyzkouší cirkusové dovednosti na žonglérské dílně a před 7 večerní vás potom čtení poháček a čtení pohádek při západu slunce a přenese vás přímo do říše snu. Máte-li chuť na trochu historie propletené s uměním, směřujte ve tři odpoledne do státního oblastního archivu v Třeboni. Kurátorka Barbora Millerová vás tam provede fascinující výstavou Rajzovní deníky, kde se potkávají originální renesančních map a cestovních zápisků s tvorbou současných českých ilustrátorů. Jestli vám při tom všem vyhládne Jindřichův Hradec na náměstí Míru, hostí velký Burger Street Festival. Nejlepší mistři tohoto řemesla z celé republiky vám až do neděle budou servírovat ty nejšťavnatější speciality přímo pod čirým nebem. No a pro ty z vás, kteří hledají kapku romantiky anebo špetku napětí, ve 20 hodin a 45 minut začne promítat letní kino v Rakovicích na Písecku. Na programu je muzikál Mamma Mia. Vezměte tedy deku, pohodlně se usaďte a nechte se unést známými melodiemi. Dobrou zábavu. Jak vypadal život v Bechyni v době socialismu a co z něj dneska zůstává ve vzpomínkách i předmětech? Výstava v Městském muzeu v Bechyni ukazuje proměny města ve druhé polovině 20. století. O tom, co všechno se dá v muzeum během léta zažít, tak o tom bude řeč. Už za malou chvilku popovídá o tom vedoucí muzea Jana Janáčková. Počkejte.

0: Jak se žilo v Bechyni před několika desítkami let a co nám o tehdejší době mohou říct obyčejné věci, které lidé používali každý den. Právě na to se zaměřuje výstava Kupředu směle v Městském muzeu v Bechyni. Ta výstava připomíná život ve městě ve druhé polovině minulého století. A protože léto je ideální čas vyrazit do muzea, tak my se podíváme i na to, co dalšího tam návštěvníky čeká. O tom všem si teď budeme povídat s vedoucí Městského muzea v Bechyni Janou Janáčkovou, kterou tímto vítám v našem vysílání. Pěkné dopoledne, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Jano, když člověk přijde na výstavu Kupředu směle, dneska poprvé, co ho čeká, co by neměl přehlédnout?
1: Ono se to asi odvíjí od toho, jestli jste místní nebo Bechyni moc neznáte. Ti místní si tady hledají třeba, jak se rozvíjela jejich čtvrť, kde žijí, nebo se hledají na fotografiích třeba sportovních oddílů nebo na společenských akcích. A ti příchozí v uvozovkách cizinci si možná víc užijou to retro, můžou si sednout do atrapy socialistického kuchyňského koutku nebo do obýváku a připomenout si tehdejší dekorace, spotřebiče, hračky, tiskoviny. A takže vlastně nemůžou přehlédnout to množství těch věcí, protože na tom to stojí a tohle je tolik, že to je nepřehlédnutelné.
0: Ta výstava pracuje s předměty každodenního života. Co vás při její přípravě překvapilo nebo přivedlo k nějakému novému pohledu na tehdejší Bechyni?
1: No, zajímavý pro nás byl třeba design těch užitné kultury, těchto každodenních věcí, které leckdy nám přijdou takové nadčasové, nebo i ty dekorace. Oni se mnohdy ti autoři inspirovali po té výstavě Expo v Bruselu v roce 58 a ty věci opravdu si umíme představit i v moderním interiéru. Ale mě osobně ještě překvapilo, my jsme zjistili, že ve městě působilo středisko zahradní architektury a to se tady hodně postaralo o podobu parků, jak lázeňských, tak zámeckého, ale taky o celkovou úpravu klášterní zahrady. A zjistili jsme jako z leteckých pohledů a z pohlednic a fotografií, že Bechyně byla hodně zelená, opravdu hodně jakoby zarostla víc než teď a dokonce se někde objevilo v dokumentech, že se v uvozovkách nazývala městem v zahradách. Tak to nás docela překvapilo, ten rozdíl, a možná by to mohlo být v dnešní době inspirací tady pro Bechyni.
0: Jinak ta výstava už je nějakou dobu otevřená. Nějaké reakce návštěvníků vás zatím třeba potěšily, překvapily?
1: No tak milé je sledovat, kde všichni řeknou, tohle jsme měli doma, nebo máme, protože tenkrát ta nabídka nebyla tak veliká a ti lidé jako měli podobné ty předměty. A taky se právě zmiňuje funkčnost těch předmětů, že třeba doteďka máme tenhle mixer nebo mlýnek na něco, nebo baterku, protože to prostě doteďka funguje. A pro mě osobně bylo překvapením, když se přivezl takový typ pračky zvláštní z 50. let, to já už jsem tady neznala, nikde jsem to neviděla, takový oválný typ, poměrně vysoký, ještě s jedním bubnem vevnitř. No a pak mě překvapily teda hodně soukromé sbírky některých lidí, kteří nám půjčili třeba telefonní aparát z opravdové budky telefonní nebo plné limonády z toho období nebo obaly od cigaret. Přijde mi, že se ty věci sbírají často taky, anebo zase, že někteří to mají doma, protože si doteďka jakoby nevyklidili.
0: No, když se řekne Bechyně v době socialismu, co si návštěvníci můžou díky výstavě lépe představit? Jak se tehdy ve městě žilo?
1: Určitě je tady přes fotografie a různé plány navedeme na to, jak moc se Bechyně v tu dobu poválečnou změnila. To bylo strašně markantní a hlavně díky letišti a stavbě keramických závodů. Takže to si tady pak můžou jakoby představit. To město se jakoby zjednonásobilo. Ale zajímavé bylo taky, že těm lidem sloužilo v 60. letech až 29 komunálních služeb. Pak jsme si zase připomněli třeba akce Z a přišlo nám, vyplývá z té výstavy, že lidé žili tak jako víc v pospolitosti, setkávali se více. I třeba tělovýchovná jednota tady měla velmi mnoho sportovních oddílů, nebo populární bylo ochotnictví. Samozřejmě

0: tě nebyl. Co všechno tam může kromě této výstavy kupředu směle ještě vidět?
1: Máme tady celoročně k dispozici stálou expozici, jsme město keramiky, takže uvidíte keramická díla z nejrůznějších tady manufaktur a továren nebo z místní keramické bývalé, dnes už umělecko-průmyslové školy, ale připomínáme i jiné významné aspekty Bechyně, třeba jako, že známe poutní místo, nebo připomínáme historii místního panství a taky třeba stavbu našeho mostu, který se v roce 28 vlastně přiblíží ke svému stoletému výročí. Takže zveme na výstavu kupředu směle do 28. září a celoročně na tu stálou expozici.
0: A pozvala nás vedoucí Městského muzea v Bechyni paní Jana Janáčková, za což moc děkujeme. Mějte se hezky a pěkný zbytek prázdnin na léta. Naslyšenou.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: Tak přátelé, slyšeli jste, to byl další tip na možný výlet Bechyně, ostatně nádherné to jihočeské město, takže potom si můžete udělat hezkou vycházku okolo Lužnice, projít si náměstí. Já myslím, že návštěva Bechyně určitě bude stát za to. Kdybyste si chtěli přečíst nějakou hezkou knížku a nemáte zrovna nic rozečteného na nočním stolku, tak bych pro vás měla jednu takovou knihu, jmenuje se Zlá babička a soutěžit o ní budeme už za malou chvíli.

0: Tak přátelé, čeká nás soutěž o knihu. Co vy na to? Ano, pravidelní posluchači už vědí, o jakou, protože o románu Zlá babička, který napsala jihočeská spisovatelka Dita Kůtová, soutěžíme tento týden už po páté a zároveň naposledy. Soutěžní otázka bude tentokrát velmi jednoduchá a z toho důvodu bude bez nápovědy. Číslo 22 155 44 11 je tu pro vás. No a já se vás ptám. Podle románu Zlá babička byla u nás ve studiu letos natočena i stejnojmenná desetidílná četba. Uvádíme je v rámci letního čtení a otázka zní, kolikátý díl četby si můžete naladit dneska večer? Je to bez nápovědy, ale když na to půjdete, jak se říká, od lesa, tak myslím, že to nebude vůbec nic složitého. No a správnou odpověď tu mi můžete telefonovat právě teď. Číslo 22 155 44 11 je vám k dispozici. Vítejte, hezké dopoledne, kdo s námi?
1: Dobrý den, tady Jarka Havlíčková z Písku.
0: Já vás zdravím do Písku, Jarko. Tak po kolikáté nás čeká četba z knížky, nebo respektive četba podle románu Zlá babička, která byla u nás ve studiu letos natočena?
1: Haničko, děkuji vám za přivítání, milé přivítání. A je to pátá četba.
0: Je to pátá četba? Je to pátá četba. Ano, naprosto správně. Už jste to snad zkoušela tento týden dovolat se?
1: Ještě ne. Dneska mi to vyšlo.
0: A vyšlo to hnedka na poprvé. Gratuluji vám, knížka je vaše, máte na léto co číst, na zbytek léta. Samozřejmě gratuluji vám a prosím, nepoložte mi telefon, ať se domluvíme o předání té knihy. Mějte se hezky a zase někdy budu se těšit. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Tak přátelé, knihy jsou rozdány pro tento týden, tedy alespoň. Jinak ano, dneska podvečer krátce po 18. Můžete si naladit už pátý díl četby, kterou pro vás v režii Martiny Šlegelové načetly dvě herečky jeho českého divadla Daniela Bambasová a Natália Drabiščáková, tak nezapomeňte poslouchat. Ale zůstaňte s námi i nadále, protože se dozvíte nějaké i ty babské rady, které zazní z éteru Českého rozhlasu České Budějovice. Nevyléváte zbytky vína, doufám tedy. Ony se dají využít při úklidu anebo třeba i při pěstování pokojových rostlin. Pokud se ptáte jak, tak to vás už za chviličku naučí Jarka Vykoupilová a právě její babské rady. Tak zůstaňte.

0: Pražské rady.
1: Pokud jste při oslavě nestihli dopít šumivé víno a už mu dochází bublinky, oživte ho pomocí rozinky. Nesmí být tedy už úplně vyčpělé. Těsně před podáváním do vína přidejte 2 rozinky a víno bude zase připravené v podobné kondici jako při otevření. Máte-li ale zbytek jakéhokoliv vína, které už dopít nehodláte, rozdělte ho do tvořítek na led a dejte zamrazit. Až bude potřeba, snadno ho můžete použít třeba do omáčky nebo pod maso. Víno je díky svým antioxidačním vlastnostem a přírodním kvasinkám, které obsahuje, skutečným požehnáním pro rostliny a květiny. Pokud vám doma zbyla čtvrtka láhve vína, doplňte ji čerstvou vodou a použijte ji pak k zalévání. Stejně jako ocet je starší, už nepitelné víno vynikajícím odmašťovadlem povrchů. Lze ji použít k čištění skla, lednice nebo všech kuchyňských povrchů. A pozor, umí také neutralizovat pachy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Lucie Drozdová, šumavská houbička. Za tímto krásně šumavským jménem se skrývá žena, která dokáže v lese najít houby i ve chvíli, kdyby většina z nás hledala maximálně cestu zpátky. Povídat si budeme o houbách, Šumavě, lese, jejich tajemstvích i o tom, proč houbaření není jenom podzimní disciplína. Lucie Drozdová bude mým hostem v pátek po 11. hodině v Jihočeském dopoledni. Těším se na vás.

0: Má úcta. Helejte, paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Běloruská novinářka Sudljanková pracovala proti zájmům Česka, rozhodl o tom soud. Hovězí maso zlevňuje, chovatelé prodávají dobytek kvůli nedostatku krmiva. Houbové slavnosti začínají dnes ve Stachách na Prachaticku. Na jihu Čech vystoupí teploty k 26 stupňům, odpoledne a večer se mohou vyskytnout silné bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Běloruská novinářka Natália Sudljanková byla aktivním nástrojem ruských nepřátelských aktivit v České republice. Jak zjistil server iRozhlas, rozhodl o tom městský soud v Praze. Ten zamítl žalobu Sudljankové proti rozhodnutí předchozí vlády Petra Fialy z ODS, která ji zařadila na národní sankční seznam. Sudljanková měla v Česku třeba plnit úkoly ruské vojenské rozvědky. Verdikt je pravomocný. Hovězí maso začalo zlevňovat. V Českém rozhlase to dnes řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha. Podle něj roste počet zemědělců, kteří maso prodávají, a to kvůli nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata. Dodal, že je to problém nejen v Česku, ale i v zahraničí. Chovatelé tak musí snižovat stavy chovů.
4: Pokud ta zvířata teď prodáte, no tak samozřejmě nebudete mít zvířata na prodej v budoucnosti. To znamená, že s nějakým zpožděním několika měsíců až let se nám to projeví zase tím, že bude těch zvířat málo. A pak samozřejmě může se cena vzrůst, protože bude málo zemědělců, kteří budou schopni nebo ochotni toho hovězí prodávat.
2: Houbové slavnosti ve Stachách na Prachaticku nabídnou výstavu hub nebo ochutnávku houbových jídel. Hlavní program zaplní náměstí v obci zítra. Ten dnešní popsal hlavní pořadatel Vladislav Boldřich.
5: Začíná divadelním představením Dívčí válka, který bude hrát divadelní soubor Bouček. Představení bude od 19 hodin v obecním sále na Stachách a zároveň ve Stanech pod školou bude hrát rocková kapela Projekt X.
2: V Podolsku u Orlické přehrady na Písecku, kde na přelomu července a srpna platil zákaz koupání, se kvalita vody zlepšila. Podle aktuálních odběrů hygieniků je vhodná ke koupání s mírnými zdravotními riziky u citlivých jedinců. Stejné hodnocení získaly i lokality u Lipenské nádrže v Horní Plané, v Černé v Pošumaví a v Lipně nad Vltavou. Hygienici doporučují se po koupání osprchovat čistou vodou. Nejlépe ohodnotili vodu na Orlíku u autokem Poradava a rybníky Staňkovský a hejtman na Jindřichohradecku.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech je zatím polojasno až oblačno, ojediněle se mohou vyskytovat přehánky, odpoledne se bude postupně zatahovat a srážky se rozšíří na celé území kraje. Zejména večer se začnou tvořit bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Slabý proměnlivý vítr se bude měnit odpoledne na jihovýchodní a později mírný severozápadní. V nárazech může dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Biozátěž je mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody se vyšetřují na Lidické v Českých Budějovicích Rožnově, na silnici číslo 20 Velnářích na Strakonicku, na silnici 105 v Milevsku na Písecku a také ve Slupečné u Lipna nad Vltavou na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Někteří lidé chodí do lesa na procházku, jiní na borůvky, no a potom jsou ti, kteří v lese vidí úplně jiný svět, a to je svět hub. Mým dnešním hostem je Lucie Drozdová ze Sušice, známá jako šumavská houbička, první česká youtuber houbařka, která dokáže nadchnout pro houby tisíce lidí a která vyráží do lesa prakticky po celý rok. Povídat si budeme nejen o houbách, ale i o Šumavě, o přírodě, o trpělivosti a možná zjistíme, že houbaření je mnohem větší dobrodružství, než si vlastně většina z nás může myslet. Hanka Šoberová vás vítá u poslechu.
3: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ano, čas mezi 11. a 12. hodinou patří v éteru Českého rozhlasu České Budějovice jihočeskému hostovi. A ten dnešní je jihočeský, možná maličkou západu český bych řekla, no ale to nám vůbec nevadí. Přijde mezi nás a je tu s námi Lucie Drozdová, šumavská houbička. Za tímhle krásně šumavským jménem se skrývá žena, která dokáže v lese najít houby i ve chvíli, kdyby většina z nás hledala maximálně cestu zpátky z lesa. Takže už se na mě tady usmívá. Lucie, vítejte u nás ve studiu, hezké dopoledne.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a děkuji za pozvání.
1: Jaká byla cesta ze Šumavy? Se Sušice, říkám to správně.
2: Ano, velice příjemná, rychle to uteklo a moc jsem se těšila.
1: Šumavská houbička Lucie Drozdová, to je skoro podezřelé lesní kombinace. Prozradíte nám, jestli jste se jako Drozdová už narodila, anebo jestli jste si to příjmení vzala až cestou do šumavských lesů? Vy vdala jste to jméno?
2: Ne, je to moje rodné, Drozdová. Je to vtipné, že jsem zavítala jako Drozdová do lesa. Ale asi mi to bylo souzený, protože opravdu je to práce snů a jsem ráda, že jsem se v tom tak našla.
1: A vy, Lucie, ze Šumavy pocházíte? Jste rodačkou ze Šumavy, ze
2: Sušice? Ano,
1: Sušice.
2: Přímo ze Sušice jsem, tam jsem se narodila, takže zůstala jsem tam a to místo miluju. Hmm.
1: Pojďte se nám krátce představit. Já tedy jenom pro naše posluchače, že vás většinou nevidí, pokud se nedívají na naši webkameru, tak když Lucie vstoupila do studia, tak jsem si říkala, na první pohled, kdyby se mě někdo zeptal, tipněte si, co ta Lucie dělá, tak bych řekla fotomodelka, fitness trenérka, bych si tak myslela. Možná youtuberka, to ano, to bych si tipla. Na houbařku vás tedy vůbec nevidím a to tedy nemyslím teď nijak ve zlém, ale jak jste se vlastně k tomu dostala? Vůbec pojďme k tomu houbaření. Takže jste holka ze Šumavy, už jako dítě jste chodila.
2: Ano, chodila jsem klasicky s rodičema, s babičkou, s dědečkem, nebo s pradědečkem, tady chci říct, ale bylo to takový klasický, pár druhů do košíku, vždycky člověk čekal na to léto, případně na podzim, nebylo to zase tak úplně nějak velká vášeň, ale přírodu jsem měla ráda od malička. A pak přišel covid a tam vlastně přišel čas na to zjistit vlastně, nebo něco novýho dělat, tak jsem si říkala, co bych mohla a jsem ze Šumavy, houby, příroda, pojďme z toho udělat nějaký projekt a začala šumavská houbička.
1: Před 10 lety, kde jste se tak viděla?
2: Já jsem vždycky měla blízko ke sportu, mám ráda hodně pohyb, takže jsem vždycky tak trošku se snažila do toho se natlačit, že bych mohla něco takového dělat, takže s tím, že vypadám jako nějaká třeba fitnessačka nebo trenérka, tak mě to těší, protože já sportuju velice ráda, skoro každý den a patří to k mému životu. Takže kdybych nebyla houbařkou, tak bych určitě ráda dělala něco se sportem.
1: Sportujete, to znamená, že běháte po lese anebo děláte i jinou aktivitu?
2: Samozřejmě dost často běhám po lese, chodím po lese, miluju turistiku, miluju kolo, tanec, chodím i do posilovny, takže to se tak nějak namané to jdu dělat a mám to poměrně široké.
1: K těm houbám, vy jste i studovala něco, co má s houbami společného?
2: Tak úplně v původu ne, byla jsem laický houbař a právě v tom covidu jsem se začala postupně vzdělávat. Tím, že jsem chodila do toho lesa, tak jsem byla nucená se učit nové druhy a zjišťovat, co jsem to vlastně ten den objevila v tom lese. Takže jsem samouk a opravdu jsem projížděla ty atlasy a denodenně prostě otevírala ty klasické knížky s houbama a učila se. Potom jsem tak nějak byla trošku jakoby nucená, ale spíš sama sebou, že jsem chtěla mít nějaký ten papír na to, že houbám rozumím. Takže jsem si udělala zkoušku ze znalosti hub, která se dělá vždycky u krajské hygienické stanice podle místa bydliště, kde dostanete takový vlastně certifikát na to, že rozumíte houbám a že je můžete prodávat třeba do restaurací nebo sami, jak člověk chce. Každopádně pokud chce prodávat houby, tak tohle osvědčení musí mít. No a já teda houby neprodávám a nemusím to osvědčení mít, ale chtěla jsem pro ten svůj vlastní pocit si tuto zkoušku udělat. No a teď aktuálně jsem složila ještě zkoušku, která se týká léčivých hub a jsem nově certifikovaný mykoterapeut, takže se věnuju vlastně léčivým houbám a tradiční čínské medicíně. Hmm.
1: Takže když jste byla malá, rodiče, prarodiče vás učili sbírat houby a teď obrátili se ty role, že chodí za vámi a že se vás ptají třeba?
2: Samozřejmě mě naučili ty základní druhy, ale bylo jich tak 10 a teď už jsem za toho profíka v rodině já. Samozřejmě, když něco najdou, tak mi okamžitě posílají všichni fotku. Co jsme to našli, je to jedlý, není to jedlý a na to doorčování chodí za mnou, což mě těší.
1: Když už se orientujete v houbách, tak nevím, jak to bylo za vás. Za nás třeba pravý hřib, tak to bylo to největší, to gro, z toho jsme nejvíc měli jako radost, ale je to dneska tak, že vás potěší třeba jiná houba, i co se jídla týče, chuti týče?
2: Samozřejmě dřív ty hřiby to bylo to nej, ale teď už na to koukám trochu jinak. Už jsem samozřejmě trošku zkušenější a vím, že ty hřiby bohužel nejsou nejchutnější houby lesa, i přesto, že je máme prostě tak zažité. A já se právě snažím zvyšovat to povědomí těch jiných, zejména lupenitých hub, které jsou ve výsledku opravdu na tom talíři chutnější. Takže já mám největší radost třeba teď aktuálně v létě, je to ryze syrovinka, což je houba, která se dá jíst za syrová, nevím, jestli znáte.
1: Ano, známe, jako děti jsme jedli specifická chuť a vždycky jenom tak na sádle, na kmínu,
2: ano.
1: A to bylo, nebo na másle, bylo to úplně nejlepší. Ale mám pocit, že lidé ty houby mnohdy nezbírají. Já, když jsem šla se známými, tak oni tu houbu překročili, anebo toho ryzce, nevím, takový ten, není to syrovinka, ale
2: smrkový,
1: to ten klasický
2: nebo borový.
1: Tak to přechází a dív, že to neodkopávají jako prašivku. Ale...
2: No právě, je to velká škoda a proto si myslím, že má i ten můj projekt takový smysl, protože to zvyšování toho povědomí těch rádoby prašivek je podle mě důležitý a hlavně to člověku zvyšuje pak šanci na ten úlovek houbarský. Když člověk nejde jenom po těch liškách, bedlách a hřibech, tak najednou má strašně moc možností a většinou teda najde hodně hub. Letos je trošku jiná situace.
1: Ano, i k tomu se dostaneme za malou chvilku.

0: Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice s hostem, kterým je Lucie Drozdová, šumavská houbička. Jak už vlastně ten název napovídá, nebo to jméno Lucie, povídáme si o houbách, o těch šumavských mimo jiné také. Lucie, pojďme být teď trošičku konkrétnější, protože co si budeme povídat, asi moc nerostou, že ne teď aktuálně?
1: Letos je to nejhorší rok, co jsem zažila. Já vlastně celoročně houbařím 6 let intenzivně a opravdu takhle špatný rok jsem nezažila a je to opravdu, někteří říkají i za 15 let nejhorší rok, takže opravdu letos je to tragédie houbařská, bych řekla. Včera jsem byla v lese, křupalo mi to pod nohama jako celý léto, borůvčí je úplně jak po požáru, borůvky nejsou, žádný brusinky nejsou, je to k pláči až.
0: Je to tím suchem?
1: Je to strašný, ty vedra, ten vítr neustále, u nás hodně fouká, takže ta půda se strašně vysušuje a těch srážek je opravdu velký málo. Takže chtělo by to opravdu intenzivně, aby teď dlouhotrvajíc prostě pršelo a aby to nebylo žádný jako slejváky, ale opravdu pěkně se to postupně zase všechno zavlažilo, aby toho by mohly začít růst. No.
0: Takže znamená, že teď nemá smysl, aby někdo chodil do lesa a hledal houby. Je to bezpředmětné.
1: Chodíme na to stále dotazy, jedeme na Šumavu, kam má smysl vyrazit a já bohužel říkám všem, bude to letos jenom o turistice.
0: Nedá se nic dělat, ale i ta má své kouzlo. Nicméně se můžeme připravovat třeba na ty měsíce následující, uvidíme. Třeba se to změní přece jenom. Když už tedy nemůžeme houby sbírat, tak si o nich budeme povídat třeba o těch konkrétních. Jsou to taková ta věčná úskalí a věčné otázky, ta růžovka. Já už jsem zase zaznamenala nějaké případy otravu mochomůrkou růžovou vlastně. Tak pojďte nám říct, vy jste totiž natočila moc hezké video o tom, takové holčičí, jak se vlastně ta růžovka pozná správně.
1: Tak růžovka, hodně lidí se jí bojí, pokud většinou není ta rodina, že to sbírá, tak ty děti se to nenaučí. Ano. A i můj muž, ten vůbec jako růžovky nezbíral, musela jsem ho to naučit já.
0: Můj taky ne.
1: Já jsem samozřejmě vyrostla teda v rodině, kde růžovky se sbíraly. Je to houbička v podstatě docela dobře poznatelná. Ona, jak to má ve svém názvu, tak ona růžový, takže ta její dužnina, když se trošku poraní, třeba když jí okoušou slimáce, tak v podstatě začne růžovět, což ty jedovaté druhy nedělají. Prstýnek, tak ten je rýhovaný, připomíná to okraj 10 koruny. A růžovka nemá žádnou pochvu na spodku nohy, nenajdete tam takový ten kalich smrti, co mají ty jedovaté druhy. No a vlastně povrch, ten je takový klasický mochomurkovitý, má takový ty šupinky, které se dají lehce odendat nebo sloupnout. Já teda kloboučky loupu, protože ta pokožka se potom při tom vaření uvolňuje, takže toho se zbavuju. Ale když se člověk pohlídá tyhle ty věci, tak vlastně se nemůže splést.
0: Nemůže, ano. Tak ta pochva je asi úplně základní. Já vždycky jdu hodně do hloubky.
1: A určitě vyndavat houby, ano. Což je řezat nebo vyndavat houbu celou. Tak já vždycky říkám, vždycky vyndavejte houbu celou, protože si právě tím zkontrolujete veškeré ty znaky a celou tu houbu kompletně, protože přece jenom ta houba, když ji odříznete, tak ta pochva zůstane v zemi a vy nemáte šanci to pak zjistit.
0: Jak je to s holubinkami? Vím, že někdo ano, někdo sbírá, konzumuje, někdo raději ne. Jsou to nádherné houby a většinou paradoxně bývají velmi zdravé, třeba oproti hříbkům, kteří bývají pročervivělí, tak... Ano, holubinky?
1: Ano, rozhodně ano. Právě léto si myslím, že holubinkám patří, tedy neberu to letošní léto, ale většinou jsou to houby, které právě dobře snášejí sucho a jak jste říkala, tak jsou méně červivé, i když taky jsou dost červivé a jsou to houby hodně bezpečné ve výsledku. Oni se všichni bojí těch barevných klobouků. Zelená, fialová, růžová, červená, ale tam v podstatě mezi holubinkama není smrtelně jedovatý druh. Jediná, která je nepříjemná, je holubinka vrhavka, poté se tak je to druh, který prostě vám neudělá dobře a ten je sytě červený, ale takové ty zelené holubinky, ty všechny můžete sníst, i když se všichni úplně klapou na čelo, když je nesou třeba takovou holubinku na zelenalou, tak všichni mě zastavujou, pane bože, co to nesete. A já hrozně ráda pak řeknu, jo, tohle to je poklad, to si dejte na ten tál rozpálený, přidejte kmín, sůl a máte delikatesu.
0: Hmm. Takže snad jedna jediná způsobí potíže, nebudeme se tedy holubinek obávat. Co je to kačenkoviště, Lucie?
1: Tak teď zabrousíme do jarního houbaření. Hmm. Jarní houby, kačenka česká, smrže. Kačenka česká je houbička zase, která je strašně málo známa. Někde je velmi hojná, někde už pak míň. A já jsem byla velice zarputila a hledala jsem si kačenkoviště dlouho, dlouho, než jsem našla. Bylo to každý jaro trošku trápení z toho začátku, protože je to delikátní houbička a já jsem samozřejmě chtěla ji najít a chtěla jsem ji ochutnat. Takže když se to podařilo, byla to radost veliká. A i když jsem tvrdila, že na Šumavě není tolik kačenkovišť, tak teď, když už jsem zkušená, tak je potkávám skoro na každém rohu lesa.
0: Dokázala byste tu houbu popsat?
1: Mm-hmm, tak představte si takový zvoncovitý klobouček tvár, který je takový mozkovitě zvrásněný. Nožička je dlouhá, taková bělavo žlutavá, podle toho, jak je ta houba stará, a je vevnitř dutá, vatovitě vycpaná. No a ten klobouček na ní sedí tak jako zvoneček. Jo, okraje jsou volné a je to houba, která je malinká, vyrůstá potom poměrně dost, až třeba 15 cm, 20 může mít ta nožička, takže docela do výšky vyroste. A je to houba, kterou miluju naprosto v omáčce nebo na topinku. Ale je to houba, která má trošku ale, protože určité procento lidí na ní má jakousi intoleranci, takže jim neudělá úplně dobře. Mm-hmm. Takže si musíte držet pěstě, abyste byl ten člověk, který může kačenku jíst a užívat si ji. A když člověk poprvé ochutnává kačenku, tak vždycky v malém množství, aby zjistil, jestli tu intoleranci má či nemá.
0: Mm-hmm. Já vím, že vy dokonce koupete klády. Pojďte nám to vysvětlit.
1: Tak já jsem kromě toho, že jsem nadšená houbařka, tak jsem taky nadšená pěstitelka hub. A snažím se taky otevřít i těm běžným lidem i tento svět. Pěstování hub doma není vůbec náročné a není to nic těžkého. A zvládne to v podstatě úplně každý. A ti, co tvrdí, že nemají třeba sklep vlhký, tak nebojte, houby se dají pěstovat i doma v kuchyni nebo v koupelně.
0: No vide.
1: Takže já, když máčím klády, většinou je to v létě a dělám to kvůli tomu, aby mi z nich vyrostla houba šitake. Já si houby očkuji právě do dřeva, nebo si pořizuji, nebo vyrábím substráty, na kterých mi rostou, a nebo mi taky rostou houby i mezi rybízem. Třeba letos jsem hodně sklízela líncovku obří, kterou jsem si tam nasadila před zimou. Hmm. Takže takhle já doma mám houbičky. Nebojte, dřevomorku tam ještě nemáme. I když dokonce víte, že dřevomorka je taky jedlá houba. Ale kdo by ji jedl, že?
0: No, asi bych si úplně na ní nepošmákla. Nicméně říkám si, jaké klády, z jakého dřeva máčíte? Jsou dané speciálně stromy, ze kterých můžete ty pařezy nebo ty kusy dřeva odříznout a na kterých se těm houbám právě daří?
1: Tak vždycky to musí být čerstvé dřevo, takže pokud někomu doma leží nějaký špalek už pár let, tak takovéhle dřevo není vhodné k tomu, aby se do něj očkovalo pod houbí. Vždycky to musí být čerstvě pokácené dřevo a nejlépe tvrdé. Takže bok dub, zejména ty šitake, teda potřebují tvrdé dřevo, tam to prostě jinak nejde. Ale očkuji i třeba do břízy, dá se třeba do lípy, opravdu záleží na tom druhu, jakou houbičku chcete doma pěstovat.
0: Mm-hmm. A místo toho, abyste vzala konev, tak jednoduše vezmete ty klády a ponoříte je do sudu třeba s vodou.
1: Ano, u těch šitake je to takový specifický, protože vy se snažíte nasimulovat záplavy. Ono totiž, tato houba pochází z Asie a tam vždycky jsou záplavy a ono tam vlastně to dřevo spadne do té vody a jak se tam jako nacucá, tak to je impuls pro to podhoubí, že je vlastně jakoby konec světa, nebo když to tak jako řeknu v uvozovkách, a že musí rychle vyplodit ty plodnice. Takže já simuluju tímto ponořením ty záplavy a potom vlastně vyndám po 24 hodinách a do pár dní jsou houby venku.
0: Mm-hmm. A potom ten špalek necháte jednoduše venku nebo ho musíte někam zaklidit?
1: Nechám ho venku, mám ho tedy ve stínu pod habrama. Vždycky je lepší to mít ve stínu, protože samozřejmě na přímém slunci se těm houbám úplně nedaří, takže když pěstujete na zahradě, vždycky to chce nějaký zákoutí, nějaký stín. A tam prostě ty klády čekají a konkrétně teda stýty dvakrát, třikrát do roka mi houby vyrostou.
0: No věda, tak když už na ně nemůžeme jít do lesa, vzhledem k aktuálnímu počasí, tak si můžeme houby vypěstovat. No možná nám s tím ještě za chviličku poradí náš dnešní host, kterým je Lucie Trozdová. Zůstaňte s námi.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Šumavská houbička Lucie Drozdová je naším dnešním dopoledním hostem. Je houbařkou ze Šumavy, ze Sušice, je taky youtuberkou. Ještě chviličku budeme mluvit o houbách. My se budeme vnadit, protože, jak už tady zaznělo, nepřeje počasí houbám, nerostou. Říkali jsme, že se to může ještě zlomit, Lucie, tedy dáváme tomu šanci.
2: Já doufám, že se to ještě změní a že ta sezóna bude trošku zachráněná, ta hlavní, ale bude to chtít pořádné deště.
1: Před písničkou jsme mluvili o tom, že vy koupete klády, že si očkujete houbu šitake, kterou si pěstujete. Jaké další si pěstujete? Pouze šitake nebo i jiné?
2: Jako těch hub je opravdu hodně, které si může člověk doma vypěstovat. A já už jsem vyzkoušela 20 druhů a intenzivně pěstuju vlastně celý rok, nejvíc teda na jaře, ale právě když přichází to suché léto, jako je třeba letos, tak jsem se zase do toho pustila. Teď jsem například sklidila houbu reishi, což je vitální léčivá houba, která není úplně jedlá v tom klasickém slova smyslu, ale můžu z ní dělat léčivé výluhy, tinktury, po případě kapsle. Každopádně já třeba miluju i houby jako je korálovec ježatý, to je moje nejoblíbenější pěstovaná houba, vypadá trošku jako mořský korál a je to houbička, která nechutná úplně tak houbově, dá se z ní udělat skvělej steak houbovej a nebo výborný do těstovin, prostě tato houba stojí za ochutnání, takže pokud můžu doporučit, zkuste korálovec ježatý, to pěstování není vůbec těžké. Stačí si buď to koupit už připravený substrát, ten si doma dáte na linku vedle dřezu, uděláte otvor a už jenom pomžíváte jako nějakou kytku. No a za chvíli to začne růst. Potom člověk jenom sklízí.
1: Lucie, já nevím, jestli si umím představit, že si do kuchyně nastěhuji pěstírnu hub. Dá se to? Jak to vypadá vlastně?
2: Je to takový vlastně blok, řekněme 30 na 30, ono záleží, prodejce od prodejce, ty bloky jsou různě veliké. Čím větší blok, tím samozřejmě více úrod. Ono to je ve vlnách, takže třeba 3x, 4x, já třeba ten korálovec sklízím až 5x, 6x, což je fakt jako hodně plodící houba. A nevypadá to nějak špatně, prostě tam máte tenhle blok vedle dřezu a ono, když to roste, tak všichni, co přijdou domů, tak si říkají, pane bože, to je krásný, jak to roste. Návštěvy jsou z toho úplně pav. No, taková hlíva růžová, to je úplně jak exotická kytka.
1: Tak teď si úplně říkám, čím by vám člověk udělal radost, když byste měla třeba nějaké výročí, svátek, narozeniny. Kupují se vám vůbec květiny, anebo vám manžel nosí bloky?
2: No, musím se smát, protože často mi přicházejí právě velké balíky, kdy vyndávám substrát za substrátem, ale právě tím, že to mám celý rok, tak už to zase není tak pro mě něco speciálního, takže tu kytičku k narozeninám ocením.
1: Ano, věřím tomu. Těch hub máte až. Jinak, když už si takhle pěstujeme houbu v kuchyni, já jsem vždycky měla za to, že třeba žampiony se pěstovaly, tuším, někde jakoby ve sklepě. Měla jsem představu asi mylnou, že je potřeba nějaká vlhkost vzduchu. Hraje to roli?
2: Samozřejmě, já to trošku zjednodušuju, ale vždycky ta houba záleží druh od druhu. Já o tom mám knížku, kde to všechno popisuji, aby právě ten laik věděl, jaké teploty potřebuje ten daný druh, jaké světelné podmínky, jaké prostředí. A právě zmíněné žampiony jsou samozřejmě houby, které nejvíce se jim daří v tom sklepě. I já pěstuji ve sklepě, mám tam stan, kde mám ty houby vlastně zavřené, mám tam prostě zvlhčováč a už to není zase úplně tak laické, i když jde to i bez speciálního stanu, ale chce to prostě zvlhčovat a chce to vždycky tomu dát i určité teploty. Ale to už člověk potom zjistí, jestli má v kuchyni tolik a tolik, tak tam už dá třeba hlívu exotickou, která má ráda teplo, jako hlívu růžovou, hlívu citronovou, ale třeba zase hlívu ústřičnou, klasickou dám radši do toho sklepa. A nebo ji pěstuji venku během zimního vlastně období.
1: Lucie, jak se ta vaše kniha jmenuje? Kdyby někdo měl zájem vyzkoušet to a dohledat si více rad k tomu, protože je to široké téma, tak jak se knížka jmenuje?
2: Já mám tři knížky a tohle o pěstování se jmenuje Šumavská houbička pěstuje a vaří. Je to vlastně knížka, která se věnuje tomu pěstování a pak také tomu zpracování, protože co si budeme povídat, on, když si člověk vypěstuje hlívu růžovou, tak si říká, no a to, co teď sní v té kuchyni, takže tam jsou právě ty recepty, aby člověk si mohl fakt dobře tu houbu pak uvařit a pochutnat.
1: Takže vy sama houby jíte?
2: Ano, jím, ale musím říct, že už jsem tak trošku přejedená za ty roky, takže jím míň a míň, ale jsou samozřejmě druhy, kterým prostě neodolám a dám si je ráda vždycky.
1: Ale můžeme říct, že houby jsou zdravé, platí to?
2: Určitě. Myslím si, že houby jsou velice zdravé. Já si myslím, že vypadám zdravě a všichni si myslí, ty už musíš být z těch hub mě zelená. A já naopak říkám, se podívejte, já prostě konzumuju houby a jím léčivé houby a kýpím zdravím.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ano, kypí zdravím, Lucie Drozdová, šumavská houbička, náš dnešní dopolední host. Já bych se ještě dostala od hub k té vaší práci. Pro vás je to práce, houby, co si budeme povídat? Pro nás ostatní je to zábava, je to vášeň, je to láska, ale přece jenom pro vás už je to, Lucie, práce. Jak vypadá takový váš běžný pracovní den houbový, když to tak řeknu?
2: No, já mám ty dny trošičku rozdělené, protože některé dny natáčím videa v lese, některé dny natáčím videa o těch houbách, které vypěstuji. Jindy dělám nové recepty, protože to samozřejmě k mojí práci patří ukazovat, jak ty houby zpracovávat, takže vymýšlím stále nové kombinace, zkouším je, natáčím je. Pak je to samozřejmě i komunikace s těma lidma, protože působím na sociálních sítích, tak mi přichází spousta dotazů, e-mailů, lidi se mnou chtějí komunikovat, chtějí se radit, chtějí poradit třeba i s těmi léčivkami, takže

0: se chci vzít já a já. Zlatíčko, ale já bych ji třeba natočit a sebrat jí. Takže tak se tam trošku pereme, kdo si vlastně tu houbu veme, kdo ji natočí a kdo o ní něco bude říkat. Ona je taková, že by ráda byla ve videích, ale já se snažím oddělit tu rodinu od té práce. Přece jenom mě sleduje hodně lidí a ještě si říkám, že bych ráda jim zajistila to soukromí a nechci je úplně ukazovat. Hmm. Takže se snažím vlastně to dělat jenom já a jenom já se ukazovat a dětičky nechávám v tom zákulisí a dcera to teda nese nelibě. Tak uvidíme, třeba jednou převezme tu štafetu po mně, až bude větší.
1: Věřím, že ano. Jinak neznalý člověk by si možná řekl, že natáčení videí na YouTube je taková zabavička po práci, ale vy asi mi budete oponovat. Já věřím, že tedy máte se co ohánět.
0: Já musím říct, že všichni si myslí, že je to velká sranda, ale on, není to tak. Je to opravdu plnohodnotná práce a tím, že člověk má vlastní projekt a dává do toho opravdu všechno, tak se opravdu stává, že pracujeme vlastně furt. Opravdu, když neděláme něco vyloženě fyzicky, tak samozřejmě plánujeme pořád dopředu, co se bude dít, co přidáme třeba na e-shop, jaký nový produkt bude. Samozřejmě mám v hlavě spoustu věcí, které bych chtěla udělat už další rok, takže já už mám rozplánovaný rok 2027. Takže opravdu je to hodně času, hodně energie, ve výsledku hodně peněz, co do toho vkládáme, ale dělá nám to takovou radost a myslím si, že to má velký smysl to dělat. Takže já jsem šťastná, že mu tuto práci dělat, že jsme si to vytvořili. A takovým těm lidem, kteří říkají, že to nic nestojí, zkuste si to.
1: Dokážete vůbec jít ještě do lesa jen tak na houby bez té práce, bez takového toho zatížení tou prací, že byste to viděla těma očima ne pracovníma, ale skutečně, že se jdete kochat, nazbírat si houby, jen tak si z nich něco uvařit. To už asi ani neexistuje, nebo ano?
0: Vždycky mám takový, dneska nebudem natáčet, dneska se jdeme jenom podívat a většinou tu kameru stejně vezmeme a dopadne to tak, že to stejně natočíme, protože mě je vždycky strašně líto, když něco najdu a nepředám to dál. Já už mám takový fakt jako postižení pracovní, že vlastně chci těm lidem dát co nejvíce informací o těch houbách a hrozně mě to baví, když mi pak člověk napíše, díky vám, sbíráme tohle, děkujeme a mě to, pro mě to tak uspokojící pocit, že se vlastně už jako z toho nedokážu vymanit. Hmm.
1: Jsou tam i nějaké negativní reakce, nechci to tím zakončit tedy, ale taky bojujete s takovými těmi pisálky, kteří se rádi vypisují na těch sociálních sítích a nikoho nemají rádi a nic nemají rádi. I s tím se setkáváte?
0: Samozřejmě, každý člověk, který v této době tvoří něco na internet a je na sociálních sítích, tak s tím to musí počítat. Bohužel je to smutný. Na druhou stranu já se snažím vždycky z tohohle zla udělat něco vtipného, takže na to nějakým způsobem vtipně reaguji a snažím se to otočit v to dobré. Takže já je vlastně ty hejtry využívám a vlastně mi už ani nevadí, že mi to píšou. A musím říct, že za ty roky už mám vlastně hroší kůži. Hmm. Už se mi to tak jako vnitřně nedotýká, jako se mi to dotýkalo na začátku a je potřeba se k tomu ale nějakým způsobem jako dostat a projít si to. Přece jenom na začátku je člověk trošku takovej, a jim se to nelíbí a hned je z toho v slzách, ale teď už je to jiný.
1: Co volný čas? Máte nějaký? Zbývá?
0: Jeho málo, takže já třeba vůbec nesleduju televizi. Na internetu jsem v podstatě jenom kvůli tomu, že tam tvořím své věci. Ale miluju sport, takže vždycky se snažím vyšetřit si na ten pohyb nějaký čas. Myslím si, že to potřebuju si vždycky odfuknout a právě v tom i mám tu energii, že všichni se mě ptají, kde budeš přát tu energii? No, jdu si právě zacvičit a tam si zase dobiju baterky a můžu se zase smát na video, no.
1: Já vám přeji spoustu energie, spoustu dobře odvedené práce, tak abyste z toho byla spokojená vy sama, ale i vaši sledující. Ať se vám daří, nejenom mezi houbičkami, ale i ve vašem životě. Mějte se krásně a děkuji vám za návštěvu.
0: Moc krát děkuji a děkuji za pozvání.
1: Lucie Drozdová, šumavská houbička, byla naším dnešním dopoledním hostem.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Lucii Drozdovou vystřídala ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice neméně krásná Kristýna s písničkou Ještě váhám. No a přijde čas taky na náš pravidelný rozhlasový sloupek. Nezapomněli jsme na něj. Aplikace na všechno, to je jeho titulek. Autorem je Jan Flaška a poslechnout si ho můžete právě teď.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Říká se, že se člověk v současnosti čím dál víc vzdaluje od praktického života. Já s tím začal dávno, ještě před počítači a mobily. Když jsem tehdy přišel k obchodu, nejprve jsem si na dveřích prostudoval otevírací dobu. Pak jsem ji porovnal s časem na svých hodinkách, abych zjistil, zda je otevřeno. Přitom by bývalo stačilo vzít za kliku. Dnes už hodinky nenosím, a tak před dveřmi obchodů na mobilu projíždím aplikaci, ve které se píše, zda má podnik otevřeno. Aplikace mám dneska na všechno. Než abych vyhlédl z okna, radši se podívám do telefonu, abych zjistil, jaké je venku počasí. Stává se mi, že venku leje jak z konve, kdežto na displeji září sluníčko. Mám z takového certifikovaně slunečného deště radost. Připadá mi nějak optimističtější než ten, co je doprovázený mráčkem a blátem. Stejně tak, když chci zjistit, kolik váží vejce, nepoložím ho na váhu, ale vyfotím ho a zeptám se umělé inteligence. Je to pokrokovější. Zvážit vejce je totiž jen obyčejné měření, kdežto chatbot mi kromě údaje o hmotnosti nabídne i historii domestikace slepic, 3 recepty na omeletu a upozornění, že odpověď může obsahovat chyby. Spousta aplikací vám dneska usnadní i rodičovství. Nedávno jsem v parku viděl matku, která úzkostlivě sledovala aplikaci v telefonu, aby zjistila, kdy přesně má její dítě dostat hlad. Dotyčný potomek mezitím opodál s hlasitým křikem pojídal hlínu z květináče. Můj syn zase nemohl uprostřed nepořádku ve svém pokoji najít klíče. Přesvědčen o všemohoucnosti umělé inteligence vyfotil z pohodlí své židle ten monumentální binec z 20 úhlů. Fotky pak poslal chatbotovi, aby mu klíče našel. Nakonec je našel sám. Seděl na nich. Tak nevím, možná se od reality nevzdalujeme, možná jen čekáme, až nám ji někdo převede do nějaké aplikace. Až si budu jednou s vejcem v ruce sedět v dešti na klíčích, rozhodně se budu chtít v mobilní aplikaci přesvědčit, že se mi tohle opravdu děje.

Poledne dnes ohlásí souzvuk dvou nových zvonů z týnského kostela svatého Jakuba staršího. Svatý Václav z roku 2010 má hlavní tón G1, průměr 104 cm a váží přibližně 700 kg. Vltavotýn, rovněž z roku 2010, zní v E1, měří 124,5 cm a váží asi 1 tunu. Oba zvony ulil zvonař Rudolf Perner v Pasově.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na poli u Podštátu na Přirovsku začala likvidace trosek větrné elektrárny, která spadla včera. Poškození vodovodního řadu na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích dnes ráno přerušilo dodávky vody. České volejbalistky dnes zahájí mistrovství Evropy zápasem s Řeckem. Zítra bude na jihu Čech polojasno až oblačno s přeháníkami a teplotami do 22 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendyková. Skupina techniků od rána na poli u Podštátu na Přerovsku odstraňuje trosky 30 metrů vysoké větrné elektrárny, která spadla na zem včera dopoledne. Byla součástí větrného parku se 4 větrníky, který provozuje firma Vapol VTE. Podštátská radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících 3 větrných elektráren, uvedl starosta René Passinger. Jednatel Vapol VTE Václav Vachník na demontáž spadlé elektrárny dohlíží. ČTK se dnes ráno odmítl bavit. Okolnosti pádu stožáru elektrárny vyšetřuje policie. Poškození vodovodního potrubí na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích dnes ráno přerušilo dodávky pitné vody na 11 odběrných míst. Dělníci teď pracují na jeho opravě. Která místa jsou teď bez vody, upřesnila mluvčí společnosti ČEVA Lenka Cimlová.
2: A to na Zátkově nábřeží od křižovatky s ulicí doktora Stejskala po ulici Biskupská a také domy v ulici Biskupská v úseku od Široké ulice směrem k mostu přes řeku Malši. Na opravě poruchy intenzivně pracujeme, dá se předpokládat, že bude odstraněna v dnešních odpoledních hodinách.
0: Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích přinese hudbu do všech koutů města. Dudáky a dudácké soubory z 18 zemí světa si lidé mohou poslechnout pod širým nebem i ve vnitřních prostorách. Zapojí se například i Muzeum středního Poltaví nebo Dům kultury, uvedl ředitel festivalu Zdeněk Vejvoda.
3: Komponované programy budou probíhat v tom krásném areálu hradního nádvoří, v letním kině, letos poprvé v Panské zahradě rekonstruované, ale také v kostele svaté Markéty. Takové ty komornější programy budou v různých hradních prostorách, to v Rytířském sále, Maltéském sále.
0: Organizátoři připravili také vedlejší scény u Markéty a u pivovaru.
1: Sport.
0: Český volejbalový tým žen dnes odehraje první utkání na domácím mistrovství Evropy. Ve 20 hodin v pavilonu P na brněnském výstavišti hostí Řecko. Češky jsou ve světovém žebříčku o 15 příček výš než jejich soupeřky a s Řeckem vyhrály 9 posledních vzájemných soutěžních zápasů. I proto kapitánka Michaela Mlejnková věří v úspěch.
4: Tak každý soupeř je těžký, nesmíme nikoho podcenit, ale věřím, že když budeme prostě hlavama tam, kde máme a budeme předvádět to, co jsme předváděli vždycky, tak to určitě bude s pozitivním výsledkem. Nebo je to jednoduchý, bude to první zápas, přijde určitě hodně lidí se na nás podívat, ale věřím tomu, že to dopadne dobře.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1009 hektopaskalů. Na jihu Čech bude odpoledne zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháníkami postupně na celém území kraje. Později odpoledne a večer se místy začnou tvořit bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty budou mezi 23 a 26 stupni Celsia, na horách do 21. Slabý jihovýchodní vítr se později odpoledne bude měnit na mírný severozápadní s nárazy kolem 70 km/h, v bouřkách ojediněle i kolem 90 km/h. V noci se ochladí na 14 až 11 stupňů, zítra očekávejte polojasno až oblačno, místy přeháňky, teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách maximálně k 17. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný západních směrů, biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Milevsku na Písecku se vyšetřuje střet osobního auta s autobusem na silnici 105. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Pěkné páteční poledne vám přeji. 11:06 začínají písničky pro radost a Hanka Šoberová je s vámi stále u mikrofonu a provede vás jimi. Pojďme gratulovat. Prosíme o zahrání písničky pro pana Martina Bošku z Litochovic u Volině, který se dneska dožívá 55 let. Zastupitelé obce Litochovice mu do dalších let přejí hlavně hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Významného životního jubilea se dožívá pan Ladislav Mašek z Neznašova. Vše nejlepší, pohodu a hlavně hodně zdraví do dalších let přeje zastupitelstvo obce Všemyslice společně s paní starostkou. A ještě jedno přání. Dnešní den se dožívá 75 let pan Václav Janda ze Záloší. Všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně hodně zdraví, bez kterého nejde nic dělat, a ať máš ještě dlouho radost z hospodářství, ti přeje manželka Jaroslava, dcera Jaroslava s Dušanem, syn Miroslav s Jitkou a vnoučata Anetka, Honzík a Kristýnka. Pan Václav Janda je velmi velký milovník kapely Babouci, proto mu prosím, pokud to bude možné, zahrajte písničku od této nejstarší jeho české kapely, a pokud byste mohli zahrát píseň Sedlák na louce, byl by nejšťastnější. Velice vám děkuji za pořad, za písničky. My děkujeme za to, že jste se na nás obrátili a rádi zahrajeme. Samozřejmě nejenom panu Jandovi, ale píseň je i pro pana Maška a pana Božka. Pánové, všechno nejlepší.

Bohuslav Přívětivý z Dačic bude mít narozeniny. Všechno nejlepší k zítřejším 75. Pevné zdraví, spoustu loveckých zážitků se svým vnukem Honzou a mnoho spokojených let po boku své milované Alenky. Pozdrav posílá dcera Lenka s manželem Alešem a vnoučaty Honzou a Kačkou. A přeji si pro vás, pane Přívětivý, písničku s mysliveckou tématikou. Tak věřím, že potěší Valdaufinka Kráčeli myslivci.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Ano, máme 12 hodin 17 minut. Správný čas na písničky pro radost a věřím, že potěšíme i další oslavenkyni, a tou je paní Věra Vojtová z Matějovce u Českého Rudolce. Kousek nebe, slunce celé bychom ti, mami, všichni chtěli dát. Dnes vše nejlepší k 75. Přicházíme s láskou přát. Pevné zdraví bez bolístek, na srdíčku ani stín, život tvůj ať kvete jako záhon kopretin. To vše ti přeje manžel František a děti s rodinami. A přeji si pro vás, paní Vojtová, nějakou písničku o růžích anebo o květinách. Tak jsme vybrali růži červenou v podání Plzeňačky.

Tak Plzeňčka nám dohrála a Babouci se dostanou ke slovu právě teď. Prosíme vás o předání hudební gratulace pro našeho kamaráda a spolupracovníka z bývalých škodových závodů, pana Josefa Bumbu, k jeho významnému výročí 84. narozeninám. Pan Pepík se narodil 12. srpna, přání přijde tedy do éteru o 14 dní později. Jeho česká veřejnost ho bude znát ze 70. až 80. let minulého století, kdy šéfoval boxerům českobudějovické škodovky a jinak pracoval na technickém úseku provozu. Tak máte tady přání, přeji vám, pane Bumbo, hlavně všechno nejlepší, hodně štěstí, pohodu a hlavně dobré zdravíčko. Jelikož je velký fanda dechovky, tak bychom si pro něj přáli od Babouků. Bude to písnička Čím srdce, čím si zhřešilo. No a děkujeme za splnění přání, podepsány kolektiv škodováckých seniorů a správce skupiny Jiří Turek. Babouci hrají.

80. narozeniny dnes oslaví paní Hana Hadačová z Kojákovic. Hodně zdraví a osobní pohody vám přejí paní Hadačová, zastupitelé obce Jílovice, společně s paní starostkou. Pan Stanislav Horák z Jindřichova Hradce, i on má narozeniny. Všechno nejlepší našemu kamarádovi Staníkovi, hodně štěstí a zdraví přeje Maruška a Milan Křížovi. Přáli si pro vás, pane Horáku, písničku od řečické kapely Pod rozkvetlou třešní, ale bohužel v tu my nemáme v naší databázi, tak jsme vybrali jinou, snad vás potěší, vás a samozřejmě i paní Hadačovou, Suchovrbenská polka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Prosíme o předání hudebního dárku pro pana Jiřího Balcara z Horní Plané, který oslavil 14. srpna 88. narozeniny. Přejeme mu všechno nejlepší, štěstí a radost ze života. Na svůj pokročilý věk je stále soběstačný, ale trošičku ho trápí zdravíčko. Protože má rád dechovku, tak bychom chtěli vaším prostřednictvím poslat hudební dárek právě tohoto žánru. Děkujeme vám za splnění našeho přání a věříme, že se nebude zlobit za opožděné přání. Podepsáni jsou přátelé Turkovi z Hosína. Věřím, že pan Balcar se zlobit nebude. Tady je píseň.

nám dáváš. To vše a mnoho dalšího ti přeje syn Láďa s manželkou, dcera Jarka s manželem, vnoučata Dana, Láďa, Honzík, Lenka, Petra a přidávají se i pravnoučata.

Je moc sympatické, když si hlavně pánové pamatují datum sňatku. No ono, 60 let zapomenout to asi nelze, že ne, pane Malíku? Ano, Bohumír a paní Marie Malíkovi z Horní Plané oslavují 60 let spolu. Protože 21. srpna slavíme ve zdraví 60. výročí naší svatby, rozhodli jsme se oslavit tento den písničku.

Bude to krásná příležitost připomenout si náš krásný společný život. No, bezesporu ano. Tak Malíkovi, hlavně, ať vám to ještě hodně dlouho vydrží. A tady je písnička, kterou si přejete. Vesnička pod kletí. Hrají plzeňský pepíci.

Tak já doufám, že u malíků to bylo i s tancem. Myslím, že tahle písnička k tomu doslova sváděla, ale věřím, že důvod k radosti mají taky v Českých Budějovicích manželé Vlasta a Karel Steinbauerovi, protože ti si připomínají 64. výročí svatby. Vážená redakce, dne 11. srpna oslavili 64. výročí svatby manželé Karel a Vlasta Steinbauerovi z Českých Budějovic. Milá mamko a taťko, srdečně vám blahopřejeme k vašemu svatebnímu dni. Přejeme vám ze srdce jen a jen zdraví a pohodu. Ještě mnoho krásných chvil strávených na chatě v Bavorově. Srdečně blahopřejí dcera Vlastina s manželem Vaškem, vnuk Martin a pravnučky Markétka a Maruška posílají sladkou pusu. Dovolujeme si požádat o zahrání písně Hovoranský potůček. Tady je v podání Moravanky.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ano, nechat zahrát v písničkách pro radost Českého rozhlasu České Budějovice není nic složitého, zvládnete to všichni. Je potřeba dohledat naše internetové stránky budějovice.rozhlas.cz, tam najdete v záložce pořady písničky pro radost. Je v nich kalendář umístěný, kliknete na konkrétní datum, půjde to, pokud je volné, pokud vám to nepůjde, tak to datum už je obsazené, tak vyberte to nejbližší možné volné a jednoduše napište gratulaci pro oslavence. Tak pojďme, ještě tady máme poslední píseň a dvě přáníčka. Tak vezmeme to pěkně po pořádku. Nejprve bych tu měla, no když už jsme u těch svateb, tak ještě tady mám jednu zlatou svatbu. Prosím o zahrání písničky Den svatební pro manžele Doubkovi z Březnice, okres Příbram, a to dne 21. srpna. Oslaví totiž zlatou svatbu. Přeji dcera s rodinou, syn s rodinou a vnoučata Monika, Jula, Tonda. Hodně štěstí, zdraví celé rodině, přeje Marta. A ještě tedy poslední, úplně poslední přání, ono je to spíše poděkování a to je, myslím, taky způsob, jakým můžete udělat radost a poslat hudební dárek. Já věřím, že v Prachatické nemocnici budou mít radost a že v tuhle chvíli poslouchají. Zahrajte prosím písničku jako poděkování za skvělou veškerou péči po operaci kyčle v Prachatické nemocnici na oddělení ortopedie všemu personálu. Obrovské díky a nejvřelejší pozdrav posílá Marie Keršláglová z Chvalšin. Já doufám, že jsem to, milá paní Marie, přečetla správně, že se to čte tak, jak se to píše, a věřím, že tady písnička doletí na to správné místo do Prachatické nemocnice. Takže manželé Doubkovi z Březnice, ale také ortopedické oddělení v Prachaticích, vám je určená píseň od Elektrobandu a jmenuje se Den svatební. Ještě než ji pošlu, chtěla bych se s vámi, přátelé, rozloučit, protože dnešní písničky pro radost se blíží ke svému závěru, ale ty další poslechněte zase zítra. Budu se na vás u nich těšit. Ostatně už ráno od 5. hodiny bude mi potěšením strávit s vámi sobotní i nedělní dopoledne. Hanka Šoberová se od mikrofonu loučí. Mějte se moc hezky, užijte si dnešní den. Samozřejmě oslavencům přeju všechno jen to nejlepší a hlavně Johankám hezký sváteční den. Naslyšenou.

veselé chvíle, ale také starosti a trápení, jak už to v životě chodí. Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes, při našem výročí, mám radost, že i děti na nás myslí. A tak vím,

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Hovězí maso zlevňuje, chovatelé prodávají dobytek kvůli nedostatku krmiva. Střední škola ve Veselí nad Lužnicí bude mít nový domov mládeže se zelenou střechou pro výuku. Švestkový dvůr v Malovicích dneska nabídne divadelní a cirkusová představení. Na jih Čech dorazí i velmi silné bouřky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Hovězí maso začalo zlevňovat. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha. Podle něj roste počet zemědělců, kteří musí snižovat stavy chovu kvůli nedostatku krmiva. Dodal, že je to problém nejen v Česku, ale i v zahraničí.
3: Pokud ta zvířata teď prodáte, no tak samozřejmě nebudete mít zvířata na prodej v budoucnosti. To znamená, že s nějakým zpožděním několika měsíců až let se nám to projeví zase tím, že bude těch zvířat málo. A pak samozřejmě může se cena vzrůst, protože bude málo zemědělců, kteří budou schopni nebo ochotni to hovězí prodávat.
2: Studenti ekologické a potravinářské školy ve Veselí nad Lužnicí budou mít nový domov mládeže za 105 milionů korun. Jeho výstavba už začala a hotový bude v září příštího roku. Žáci se můžou těšit na dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, klubovnu nebo studovnu. Jak informoval ředitel školy Ladislav Honca, unikátem projektu je zelená střecha, která poslouží jako přírodní učebna botaniky. Výběr rostlin pro ní navrhli přímo zdejší učitelé biologie. V Malovicích na Prachaticku se dneska koná rodinný divadelní festival. Pořadatelé si ve Švestkovém dvoře připravili kromě divadla i několik cirkusových nebo výtvarných workshopů. Dnešní program začíná v 16 hodin vystoupením souboru Buchty a loutky, říká za pořadatele Zuzana Bednarčiková.
4: Letos přijedou s inscenací Janek Chlubil a po představení Buchet a loutek bude následovat představení Je, kde je. Skupiny bude cirkus a to představení se bude konat na návsi v Malovicích. Posledním bodem bude takový komponovaný program Huš huš do Hajan a jak to bylo dál.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude na jihu Čech zatažené až oblačné s deštěm nebo s přeháňkami, později místy s bouřkami a to i velmi silnými. Teploty vystoupají k 26 a na horách k 21 stupňům. Slabý vítr se změní na mírný s nárazy kolem 70 km v hodině a v bouřkách dosáhne rychlosti i kolem 90 km v hodině. V noci se ochladí na 14 až 11 stupňů, k ránu budou srážky ubývat a místy se nebe vyjasní. Sobota bude polojasná až oblačná, místy ještě s přeháňkami a s teplotami mezi 19 a 22 stupni. Na horách naměří do 17 stupňů. Vítr bude slabý, odpoledne pak opět přechodně až mírný západních směrů. Biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Aktuálně nemáme na jihu Čech hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: vesele a zdravě.
1: Začínáme opět další hodina plná rad, informací, telefonátů a také jednoho, řekněme, zdravotního problému. To nám prozradí doktorka Kateřina Cajdamová. Dobrý den.
2: Nějak mám sucho.
1: Jo, sucho.
2: V ústech.
1: Sucho v ústech.
2: Ano.
1: To je dnešní téma.
2: To bude ono.
1: Ano,
2: naštěstí tady mám vodu, takže já se napiju a bude to hned lepší.
1: A když už jsme u toho, tak přichází chlápek do hospody, sedne si k stolu, drží se za hlavu a sípe. Hostinský, honem velké pivo, mám v hubě jako požních. Hostinský se zarazí a povídá, až takové sucho. Chlápek zastená, ne, všechny zuby mám vymlácené.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem

0: Já půjdu dál!
1: Začínáme tedy s tématem sucho v ústech. Asi vás všechny napadne, že to může být i díky tomu, že třeba málo pijeme. Tak co tedy pít a jak, aby nebylo sucho v ústech? Na to se ptala i Markéta Vejvodová, doktorky Ireny Kudrnovské.
2: Tady rozhodně ne, že byste se popíjeli jenom kávu nebo čaj, protože ty působí močopudně, ty vás vlastně odvodní a ta voda, kterou do sebe nalijete, tak ta prostě zmizí. Dále naprosto nevhodné jsou všechny slazené limonády, protože ty vám dodají jenom energii, ale těch tekutin už tam zase není tolik. Takže čistá voda, ovocné čaje a podobně, ty jsou úplně ideální. A když je hodně velké vedro, tak ztrácíte potom spoustu minerálů. Takže zase tyto dodávat a tam je nejlepší osolená sodovka.
3: A co různé druhy minerálních vod, které je možné přímo zakoupit?
2: Minerální vody jsou dobré, ale nepopíjela bych toho půl druhého litru nebo 2 litry jenom těch minerálek. Stačila by jenom 1 nebo 2 sklenice 2-decové a ten zbytek, ta obyčejná čistá voda nebo ovocný čaj.
3: Můžeme do toho množství vypitých tekutin započítat i třeba polévky nebo pivo?
2: Ta polévka to je vlastně takový jakoby jontový nápoj, protože ta v sobě má ty sole, které potřebujeme, které vypotíme. A o pivu se říká, že je to tekutý chleba, takže tam taky ty minerály, ty jonty jsou, které potřebujeme, ale zase by se to nemělo přehánět, protože v tom horku toho alkoholu je pak příliš a ve vedru se stačí opít i malým pivem.
4: Vesele a zdravě.
5: Já bych s tím alkoholem byla opravdu velmi opatrná, protože alkohol je toxín a bohužel ještě navíc odvodňuje, protože ledvina se snaží těch metabolitů zbavit.
1: Doplňuje doktorka Kateřina Cajdamlová, tedy doktorku Irenu Kudrnovskou. Já bych možná začal, když už máme ten první vstup, trochu netradičně jednou reakci od našeho posluchače k tomu tématu. Nechal nám na záznamníku vzkaz pro vás, paní doktorko.
5: Jsem s ním.
6: Víte také něco, co nevíte, paní Cajdamlová, vy víte úplně všechno. Vy byste měla být rektorkou univerzity, nebo možná prezidentkou republiky.
5: Tak já hlavně nevím, moc děkuji za tento dotaz, jak by vlastně účast v pořadu Vesele a zdravě oslovila voliče, kdybych se chtěla hlásit na prezidentku. To fakt nevím. Ale jináč moc děkuji a je to krásně veselý dotaz. Díky.
1: Víte, co nevíte. A já teda chci říct, že paní doktorka vždycky říká, že není odbornice v daném tématu, je to vlastně její pořad, tak se i na to dovzdělává každý týden a zároveň vždy říká za odborníkem, já vím tyhle ty základní věci, nakonec jako všichni lékaři musíte mít nějaké všeobecné vzdělání.
5: No to ano, ale já nevím, jak ten pacient je starý, jaké bere léky, co dalšího za nemoci má, jakým způsobem vlastně se stará třeba o svoji stravu, pitný režim a další věci a to všechno ví pacient a panu posluchači jenom, vždycky lékař léčí, pacient se uzdravuje a je to 20% ku 80%. To znamená, já nevím, co vy všechno víte a to, co vy víte, je 4x víc než toho, co vím já.
1: A já bych možná doplnil, že jestli tento pořad přispěje k tomu, aby ti lidé, kteří mají obavu třeba svěřit se vším svému doktorovi, nebo možná, a to se taky stává, doktor na to tolik nemá času kvůli administrativě, pomůže tomu, že třeba ty lidi nasměrujeme na správná místa a ke správným odborníkům, tak je to jedině dobře.
5: Jsme rádi.
1: Poslouchejte dál Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Už za chvíli to probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes to téma připomenou zase naši posluchači, kteří básnili. Možná to, o čem jsme mluvili předtím, třeba posluchač Mirek.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl v ústech sucho jako na poušti, což má žízeně nikdy nepřipouští. Často se lahodnou tekutí zavlažují, zvláště nápojem, který tolik milují.
0: Asi tušíme všichni.
2: Ano.
0: Pak to máme posluchače druhého.
2: Ano.
3: Zdraví Petr, sucho mi nějak v puse dřepí, jazyk se na patro lepí, teď ještě ta vedra k tomu, snad abych se nehnul z domu.
2: Nádhera. Kromě toho ovšem je důležité pít a pít a pít, protože já tady mám takový seznam nejčastějších příčin toho, že máme sucho v ústech, a to první je nedostatečný pitný režim, to je jako číslo jedna. Další faktory může být, že jsme odvodněni anebo že pijeme moc alkoholu. Pak je velmi zajímavé, tu znáte vyschlo mi v ústech, to je psychogenní příčiny, čili leknutí nebo deprese může vést k tomu, že nám vyschne v ústech. Aha. A máme sucho v ústech. Je to takzvaná centralizace oběhu, to znamená, že se jako veškerá krev stáhne do důležitých orgánů, ano, přesně tak, a v té periferii nemáme. Pak to může být nedostatek hořčíku, pak je to velká spousta léků, to možná si řekneme v nějaké reakci na dotazy, ale patří sem opiáty, antidepresiva, antiparkinsonika, léky na odvodnění. A další?
0: Vám už taky vysychá v ústech.
2: Ano, právě. Pak jsou to endokrinní onemocnění, nejčastější cukrovka nebo snížená činnost štítné žlázy, autoimunitní postižení, tam patří nejznámější Sjögrenův syndrom. Pak to může být, že ty žlázy mají ucpané vývody, to znamená, my můžeme mít i kamínky ve vývodech slinných žláz. To znamená, to je opravdu důležité dostatečně pít a nepřehánět to třeba s D-vitaminem bez toho, že bychom ho kryli hořčíkem a vitaminem K2. Pak to může být, že ty slinné žlázy po nějaké terapii, například ozařováním, se začnou zmenšovat. Další důvod, proč se zmenšují, je věk, to znamená, veškeré žlázy se věkem zmenšují, a z těch takových neúplně častých jsou to nádory slinných žláz nebo nějaká metastáza z jiných nádorů a nebo záněty slinných žláz, zejména tuberkulóza, HIV, HPV virus a případně i příušnice.
0: Jsou ty suchosti v ústech doprovázeny i třeba něčím jiným dalším, co by nás trápilo, protože třeba v čínské medicíně to rozdělují, mají různé suchosti podle toho, i jakých orgánů se to týká.
2: Jsem s tím.
0: Tak třeba plíce a žaludek, tam to může být doprovázeno ještě suchým krkem, žízní, nočním pocením, taky pálením žáhy, dokonce s červenáním jazyka. U ledvin, pokud je to tedy případ ledvinných věcí, tak tam je to podrážděnost a taky noční pocení a někdy velmi, velmi silné sucho v ústech. Pak je třeba i hromadění hlenu s vnitřním horkem. Tak rozlišujete i vy si nějaké další příznaky, které souvisí se suchostí a které by ukázaly na to, co je to za problém u člověka?
2: Určitě je těch příznaků mnoho a já bych tady jenom znovu zdůraznila, že řešit cokoliv jenom podle příznaků není dobré. My musíme ještě udělat laboratorní vyšetření, ale to, čeho si může všimnout pacient sám, je palčivost až bolestivost jazyka, sliznic, obtíže při polikání a mluvení, pachutě, to znamená poruchy schopnosti rozeznat různé typy chutí, zvýšená citlivost na kořeněná jídla, a zubař vás upozorní na zvýšenou kazivost chrupu, protože sliny potřebujeme k tomu, aby nám vlastně oplachovaly celou dutinu ústní, odplavovaly zbytky jídla, bakterie a udržují zuby čisté. To znamená, těch příčin, co vlastně může být, je mnoho. Jedna z takových velmi vzácných a zajímavých příčin je nedostatek železa, což nezjistíme jinak než odběry.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Za chvíli už bude odpovídat na otázky, které jste dopředu buď vepsali do formuláře na stránce našeho pořadu Veselé a zdravě CZ, anebo jste nám nechali vzkaz na záznamníku. Tak těmto dotazům se budeme věnovat později těm přímo volaným k nám do studia.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Co všechno může tedy sucho v ústech způsobovat, už jsme trochu probrali. Teď k vašim dotazům, které jste nám nechali i na telefonním záznamníku.
1: Dobrý den, paní doktorko, tady je posluchačka z Ostravy. Je mi 83 let, beru prášky na vysoký tlak, anopirin a liricu na neuropatii v nohách. Mám hrozné problémy se suchem, až bolavě sucho v ústech. Nevím, já už se bojím jít večer spát. U postele mám pořád lahev minerálky a celou noc musím popíjet. Nevím, jsem sama a nevím, jestli je to snad tím, že chrápu. Nevím tedy proč.
2: Těch důvodů může být mnoho. Jedna, která paní hovoří o věku, který by mohl vést k atrofii těch slinných žláz, ale já bych tady doporučila zajít si na ORL, to znamená ušní nosní krční, nechat si ty slinné žlázy vyšetřit a pak bych zkusila pastilky nebo žvíkačky bez cukru, kromě zvýšení příjmu tekutin, tak jak o tom hovořila paní doktor, tak zubní pasty obsahující xylitol, olivový olej anebo různé spreje a gely, které koupíte v lékárně a ony zvyšují produkci slin. Rozhodně bych to nevzdávala.
0: Další dotaz je z našeho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Ano, tady paní Miluše píše, že má problém se suchostí v ústech, hlavně suché rty. Používala různé masti od kožního lékaře, zkusí se rty mazat několikrát denně a zubní lékař jí nechal udělat Shimerův test. Já se domývám, Shimerův test je test na Sjögrenův syndrom a je to test ze slz. To znamená na produkci slz. Já bych tady ještě doporučovala Škachův test, což je test, který spočívá v měření klidové a stimulované slinné sekrece. A tam vlastně je potřeba trošku delší doba, trvá to asi 3/4 hodiny. A pak bych ještě doporučila změřit hladinu hořčíku, změřit hladinu železa, zkontrolovat štítnou žlázu a zkontrolovat, jestli pacientka nemá zvýšenou hladinu cukru.
0: Obavy má další posluchačka, která nechala vzkaz na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, tady posluchačka Praha Západ. Prosím, paní doktorko, mají vliv kovové implantáty zubů na suchost anebo ucpávající se krční tepna na suchost v ústech až škrcení. Špatně se mi mluví někdy, promiňte.
2: Velmi zajímavá otázka. Tady bych doporučila zeptat se zubního lékaře, protože většinou, pokud ten zubní lékař najde ještě další známky suchosti v ústech, tak právě může doporučit třeba změnu různých ústních vod nebo změnu péče o ty zuby. Takže tohle, co se týče těch krčních tepen, tam si to úplně nemyslím, ale v medicíně je možné všechno. Existují i výjimky. Takže zase to též doporučuji zajít na ORL a nechat zkontrolovat slinné žlázy.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz psaný.
2: Paní Marie, dobrý den, velmi často se mi dělají afty na jazyku. Na ORL mi pan doktor doporučil brát vitamin B2 a jít ještě k zubaři na zbroušení zubů, to však nepomohlo. Používala různé vodičky, gely z lékárny, nic nepomáhá. Tak zkontrolovat pitný režim, zkontrolovat, jestli jí dostatek potravin obsahujících železo a zkontrolovat hladinu hořčíku, jestli náhodou to není tím. A pozor na sladké potraviny, sladké nápoje, omezit množství kávy a alkoholu.
0: Trpíte a trápí vás sucho v ústech? Probouzíte se třeba ráno právě se suchými ústy, pocitem, že nemáte žádné sliny, máte to nějaký stav po jídle, před jídlem, přes den. Podělte se o tyto problémy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, popište a zavolejte je právě teď živě do našeho vysílání. Třeba najdeme řešení. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už řešíme vaše dotazy i během písničky, která zní v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Téma je sucho v ústech, trápí vás to, ptáte se, telefon 731 800 900. Kdo tam je teď?
1: Dobrý
2: haló,
1: den.
2: Haló,
1: haló. Dobrý den.
2: Nevydržel pacient.
1: Poslouchaj,
2: neslyším.
1: A já mám prostě sucho v ústech v noci a musím často pít, ale piju teplou vodu, teda...
2: Vlažnou asi.
1: Čistou, takovou vlažnou.
2: Ano, já bych
1: a
2: doporučila...
1: A to trvá strašně dlouho.
2: Ano.
1: A to je teda špatný, že třeba ráno stanu a mám tekoucí limu.
2: Aha.
1: A když jím, spustí se mi tekoucí rýma úplně.
2: Ano, nějakou alergii potravní vylučovala se, jestli nemáte?
1: To, jako to se neví, nic jsem proti tomu nedělal, protože mě řekla paní doktorka, když jsem tam byl, už mi to trvá, ale několik roků taky,
2: ano.
1: Že je to tím, že asi spím s otevřenýma ústy.
2: To může být jeden z důvodů, ano, ale tam bych nečekala úplně tu rýmu. Další, co by mohlo vést k tomu, že se nějakým způsobem výrazně vlastně změní tvorba slin, to nám volal pacient nebo pán během písničky, tak to může být problémy s krční páteří, tam se to projevuje, pokud ten člověk spí na zádech, tak může mít ještě brnění jazyka, takže to bych taky doporučila. A vždycky je důležité navštívit svého obvodního lékaře, případně zubaře a případně ještě ORL, abychom vlastně prověřili všechny možné důvody, čím by to mohlo být. Jinak to, co je důležité, je správná zubní hygiena ústní, to znamená používat neúplně pevný tvrdý kartáček, používat dentální nit, protože další důvod, proč vlastně může být nějaká zvýšená suchost v ústech, že se vlastně sliny snaží ty zuby jako očistit a oni se nám vyčerpají, nebo jejich moc prostě.
0: Tak snad takto jsme odpověděli, přesouváme se za dalším dotazem, kdo se dovolal do pořadu Vesele a zdravě, téma sucho v ústech.
3: No, Rožnou zdraví, ozdravu. Já se jenom chci zeptat, že mám někdy sucho v ústech, jo, ale potom mi tečou sliny.
2: Ano, to právě jsem se snažila říct, že se někdy může stát, že se nějakým vlivem něčeho zvýší produkce slin a ty slinné žlázy tak jako neumějí jich udělat během 24 hodin pořád stabilní množství, čili se může střídat suchost a zvýšené slinění. Tady bych nejvíc doporučila navštívit zubního lékaře. Jinak samozřejmě ještě dalším důvodem může být nějaký lék, takže bych doporučila přečíst si příbalový leták.
0: Dobrá, další dotaz, další telefon, dobrý den, přejeme.
4: No, dobrý den, tady je posluchačka Eva z Brna.
2: Ano.
4: A já jsem se chtěla paní doktorky zeptat. Já mám od 1. dubna operaci náhradního kloubu na levé ruce, protože musím spát jenom v poloze.
2: Na
4: jako
2: zádech.
4: Na zádech.
2: Jasně.
4: Ano. Tak za 2 hodinky po spaní se zbudím, úplně mám sucho v pusy,
2: no
4: vypiju půl litru tekutiny, normálně
2: ano,
4: obyčejné
2: ano.
4: Vody, tak si zase lehnu a za 2 hodiny je to stejné.
2: Jasně.
4: Je to způsobeno tím, protože já jsem, paní doktorko, byla vždycky zvyklá spát na zádech, na pravé, na levé ruce, což teď nemůžu, jo?
2: Ano.
4: Tak jsem se chtěla zeptat.
2: Je to možné, ano. Já bych možná zkusila, jestli byste si pořídila nějaký polštář, takový ten, který se dává právě, aby se nepřetěžovala krční páteř. Je to takový ten s tou anatomickou, protože ten by vám mohl výrazně pomoci. A další, co bych doporučila, pověsit si prostě k posteli vlhký ručník, aby ten ano. vzduch, který vdechujete, tak aby byl zvlhčen. Ano. Zkuste to takhle. Jo. A dejte nám vědět, jestli to pomohlo.
4: Jo, děkuju moc.
2: My děkujeme.
4: A zdravím vás a mějte se hezky.
2: Vy
4: a
2: taky.
4: Zbytek dne.
2: Děkujeme.
4: Mějte se, nashledanou.
0: Naloučíme se všemi, dál můžete volat a ptát se na problémy, které souvisí se suchem v ústech. Pokud máte tenhle ten pocit, často nevíte proč, proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na telefonním čísle živě v našem vysílání. Číslo je 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech a ptát se na problémy s tím můžete na telefonním čísle 731 800 900. Dotazů je neustále dost. Dobrý den, přejeme.
1: Ano, dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Cenková. Prosím vás, já mám 80 let, používám přístroj na apnoe.
1: Ano.
2: A mám reflux žaludku.
1: Ano.
2: A já už po dvou hodinách, jak jdu na záchod nebo takhle, tak mám tak strašně vyschlý v krku, že už nevím, co mám dělat někdy. A ještě navíc jsem měla 3 měsíce jakoby knedlík v krku.
1: Rozumím. To je pravděpodobně obojí důsledek toho refluxu. Asi bych čekala možná, že víc než toho dýchacího přístroje, protože ten dýchací přístroj, vy tam máte nějaké zvlhčování.
2: Ano,
1: takže tento podle mého není, to je spíš ten reflux, takže bych doporučila říct to svému lékaři a výrazněji řešit ten reflux. Tak. Existují léky?
2: No, to už řeším, já mám léky na to a vůbec mi to nepomáhá.
1: Aha, a jíte pravidelně, možná bych zkusila
2: ano,
1: ještě...
2: Ano, právě pravidelně druhou, úplně se dá říct skoro na hodiny.
1: Druhou večeři
2: nejím to, no nejím kolem 6:30 a pak už nejím.
1: A v kolik chodíte spát?
2: No strašně pozdě, až o půl
1: tak
2: jedné
1: to bude
2: roky,
1: ono. Protože... Prosím vás, přidejte ještě další druhou večeři, jo? Zhruba 3 hodiny před usnutím druhou večeři, to by to mohlo zlepšit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí dalšímu, doufám, že najdeme řešení. Jaký je problém se suchem v ústech? Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych si spíš chtěl zeptat na historiku, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem byl v lékárně a přede mnou byla paní a ptala se lékárnici, jestli má něco na slintavku, že dělá kravíně. Je to možné? Děkuju, Luděk.
1: No tak vzhledem k tomu, že jste to zažil, tak je evidentní, že to možný je. Jestli je to fair vůči farmaceutovi lidské medicíny, to fakt nedokážu říct.
0: Děkujeme, je to veselé a zdraví.
1: Ano,
0: dobrý den, tak. Další dotaz.
1: Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady posluchačka od Prostějova. Já bych chtěla poprosit vás, paní doktorko, mám strašně sucho v ústech, až písemně loupou někdy.
1: Ano.
4: A popraskaný a bolavý jazyk. Ale podotýkám teda, že jsou po léčbě chemoterapii a ozařování.
1: To může být zejména důsledek toho ozařování. Tam totiž dojde k tomu, že se sníží vlastně velikost těch slinných žláz, ale existuje na to možnost pomoci, protože existují léčiva, která produkují produkci slin a těch léků je víc, buď jsou lokální, čili různé gely nebo nějaké spreje, anebo jsou v tabletkách, že můžete brát. Jo? Předepisuje lékař, takže bych poručila zajít si na ušní nosní krční, vysvětlit, co tam máme a požádat o nějaký předpis těchto léků.
4: No právě já jsem tam byla, paní doktorka mě vzala stěry a řekla, že tam nic není.
1: Dobře, tak bych zkusila třeba zajít na zubní a poprosit, jestli by nám poradili teda zubaři nějaké léky, protože oni se s tím docela často potýkají u svých pacientů.
0: Další dotaz, další telefon v našem pořadu. Dobrý den, vítáme vás. Jaký je problém? Poprosíme jenom stišit rádio, ať si dobře rozumíme, co nejrychleji, abychom nemuseli přepínat dál. Děkuji.
5: Už utíkám od rádia pryč.
1: Ano, dobrý den.
5: Mně je 87 roků a už takové 3-4 roky, každé zhruba 2-2,5 hodiny v noci se probouzím. Probouzí mě sucho v ústech.

0: No, tak zvlhčovat vzduch, zkontrolovat si pitný režim, abyste pil alespoň 2 litry tekutin za den, poslední pití zhruba hodinu před usnutím a v okamžiku, kdy to takhle vlastně zlobí, tak zkontrolovat polohu, protože častěji ta suchost v ústech nastává při poloze na zádech, méně často, pokud ležíte na boku.
1: Ležím na boku, paní.
0: Ležíte? No tak zkontrolujte, prosím, množství tekutin, které pijete. Jinak, jak už jsem říkala, existují léky na zvýšení produkce slin a existují léky, například pilokarpín, které se berou, předepisuje je lékař a mohou velice pomoci. Jinak existují gely na bázi karboxymetylhydroxycelulózy. No a další, takže doporučuji pozor na nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu a dalších věcí a na užívání ústních vod s obsahem chlorhexidínu. To si zkontrolujte, jestli to tam není náhodou, protože
2: to
0: může,
2: zuby večer, může to způsobit
0: taky
2: tyto
0: může
2: problémy.
0: Způsobit.
2: Před písničkou ještě jeden dotaz, jeden telefon na téma sucho v ústech. Kdo pak tam je?
3: Tady je posluchačka z Nitku. A já bych jenom chtěla říct, že já užívám Uroxal.
0: Ano.
3: A z toho je právě tak sucho v ústech.
0: Ano, to je.
3: Já jsem to vysadila právě a podle toho jsem zjistila, že je to ono.
0: A jinak dostáváte 100 bodů za to, že jste četla Příbalový leták a vytvořila si vlastně eliminační test, který vám vaší hypotézu, že to je z toho léku, potvrdil. To je dokonalé a velmi se mi to líbí.
2: Co s těmi 100 body bude dělat, posluchačka?
0: No, zašla bych ještě za svým obvodním lékařem a zeptala se, jestli vysazení toho léku nemůže mít nějaké zas jiné komplikace, jo? Ale aby vám už...
3: Já právě chodím na urologii, ano. Jako do nemocnice.
0: Ano.
3: No a říkala jsem to paní doktorce a ona říká, že to může být jako, nebo já jsem vůbec nemohla ani skoro mluvit a jazyk se mi lepil na patro úplně. Na to mě i sestřička upozornila, že co je mi.
0: Ano. Ještě existuje tahle ta věc po lécích na úzkost, na depresi, na vysoký krevní tlak, různých léků na astma, na alergii, po chemoterapii, čili těch léků, které by to mohly způsobit, je mnoho.
2: Číst prostě příbalové letáky. A když si to všimnete, že zrovna tohle je váš případ, říct to doktorovi.
0: A případně zkusit eliminační test jako naše pacientka.
2: Doktorka Kateřina Cajdemlová a ještě shrnutí dnešního tématu sucho v ústech za malou chvíli.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokud vás trápí sucho v ústech, určitě můžete ještě své dotazy nahrát na náš záznamník 221 553 770 a možná se třeba poradit s paní doktorkou, ale zajímá mě, kdy vyrazit k doktorovi, když tohle máme.
2: Takže pokud sucho v ústech trvá déle než několik dní v kuse, čili není to takové, že hodně slin, málo slin, ale v kuse sucho, pokud máte potíže s polikáním, mluvením nebo jídlem, pokud máte zvýšený výskyt kazů nebo zápachu z úst a pokud využíváte víc léků najednou, my jsme říkali víc než 5 a pokud víc než 8, tak prostě utíkat. No a sucho v ústech se řeší a já mám ráda sedmičky, takže máme 7 zásad. Za prvé najít a řešit příčinu, což bez návštěvy lékaře většinou nejde. Zkontrolovat dostatečný příjem tekutin, hlavně vody, ideálně pravidelně po malých dávkách vyloučit alkohol, kávu a vyloučit odvodňující čaje. Další zásada, žvíkačky nebo bonbony bez cukru, které stimulují tvorbu slin. Zvlhčovat vzduch v ložnici, zubní pasty a ústní vody, které jsou přímo pro suchou ústní dutinu, nejlépe poradí zubař. Pravidelná kontrola u zubního lékaře, který kromě toho, že vám vlastně řekne prevenci z té suchosti, tak vám zkontroluje i kazy a záněty, které suchost mohou působit a v některých případech léky podporující tvorbu slin.
1: To je ta sedmička, ano. 7 zásad. Tak děkuju za veškeré informace. Dnes vměstnané do té hodiny Vesele a zdravě naší poradny. Najdete nás samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz. Jsme i na Facebooku, tak se přihlašte, staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne a máte vždycky všechno z první ruky. A my se budeme těšit příští týden zase na setkání.
2: Mějte se moc veselé a zdravě. Naschledanou.
1: Přesně tak. A poslouchejte dál. Český rozhlas už je za malou chvíli. Zase další porce zpráv.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Kvůli bouřkám se dneska v noci můžou výrazně zvednout hladiny přítoků Vltavy v Praze. Písek daruje bývalou budovu obchodní akademie Jihočeskému kraji. 20. ročník závodu extrémního kajakingu dneska odstartuje na vltavských Čertových proudech. Noční teploty na jihu Čech klesnou k 11 stupňům. Klidné páteční odpoledne vám přeje Petra Pitra. Do Česka odpoledne dorazí velmi silné bouřky. Výstraha před nimi platí na většině území, kromě Karlovarského kraje. Může je doprovázet silný přívalový déšť, vítr s nárazy až 100 km za hodinu a asi 2 cm kroupy. Kvůli bouřkám se navíc během noci a zítřejšího dopoledne můžou výrazně zvednout hladiny řek. Povodňovou bdělost meteorologové vyhlásili hlavně u přítoků Vltavy v Praze a menších toků na severu Čech. Uplynulo 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vedenými Sovětským svazem. V noci z 20. na 21. srpna roku 1968 vtrhla vojska do země, aby potlačila snahu vedení komunistické strany v čele s Alexandrem Dubčekem o uvolnění poměrů. Jen během prvního dne invaze zemřelo nebo bylo smrtelně zraněných 58 lidí. Do konce roku počet obětí vzrostl na 137. Okupace ukončila období pražského jara a odstartovala období normalizace, cenzury a politických čistek. Sovětská vojska v Československu zůstala až do roku 1991. Jihočeský kraj bude nově vlastnit bývalou budovu obchodní akademie v historickém centru Písku. Majitelem je teď město. O bezúplatném převodu objektu rozhodlo zastupitelstvo. Pokračuje starosta z hnutí ANO Michal Čapek.
3: To je budova v Karlově ulici. V současné době je pronajata jednotlivým nájemcům za velmi nízké nájemné. Je to budova, která s ohledem na stáří je v nevyhovujícím stavu. Kraj projevil zájem, že by tu budovu chtěl nabít do svého vlastnictví s tím, že tam má záměr rozšířit prostory muzea. Sport.
2: Nejlepší evropští závodníci extrémního kajakingu dneska uvedou program závodu Devil's Extreme Race na vltavských Čertových proudech na Českokrumlovsku. Jde o jubilejní 20. ročník. Program je připravený do neděle.
4: Jeden z hlavních bodů programu jsou závody mistrovství Evropy v extrémním kajakingu, které odstartují zítra. Pro návštěvníky jsou v průběhu 3 dnů připravené třeba taky koncerty. Jako novinka se pak v neděli na vltavských vodách představí dětský závod. Z Českokrumlovska Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Jih Čech je zatažený až oblačný, na celém území čekáme déšť nebo přehánky, později místy bouřky, a to i velmi silné. Doprovázet je bude přívalový déšť, kroupy a silný vítr. Teploty dneska vystoupají k 26 a na horách k 21 stupňům. Mírný vítr bude v nárazech dosahovat rychlosti kolem 70 km v hodině a v bouřkách až kolem 90. V noci budou ještě doznívat bouřky a ochladí se na 14 až 11 stupňů. K ránu budou srážky ubývat a místy se nebe vyjasní. Sobota bude polojasná až oblačná, místy s přehánkami a s teplotami mezi 19 a 22 stupni, na horách naměří do 17 stupňů. Později odpoledne začnou srážky ustávat a vyjasní se. Vítr bude slabý, odpoledne opět přechodně až mírný západních směrů. Biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Opatrní buďte, v Dačicích na Vokáčově náměstí havarovalo osobní auto, narazilo do domu. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 14 hodin a téměř 5 minut. Víkend už silně klepe na dveře a dnešní počasí nám snad na večer přinese i nějakou vodu. Pohodové páteční odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte jeho České odpoledne, které vám i dnes nabídne zajímavé publicistické příspěvky z regionu i ze světa kolem nás. Doktor Damdidam. Tato písnička dlouho platila za první nahrávku vzešlou ze spolupráce bratrů Neckářových. Po několika desetiletích se ale objevila skutečná rarita. Už v září roku 1968, totiž jako reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, naspíval Václav Neckář melodii svého bratra Jana a vznikla z toho píseň Píseň pro mne. Jaké byly její okolnosti, jak vznikala, to všechno prozradíme za pár minut. Ráno 21. srpna 1968 na Vinohradské třídě. Tanky v ulicích, lidé kolem a do toho zvuky, ze kterých i po 58 letech mrazí. Český rozhlas získal po desítkách let nahrávku, která zachycuje první hodiny okupace přímo na místě. Jak vznikla a co všechno je na ní slyšet, už za chvíli na našich vlnách. A chybět nebudou ani písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na britského zpěváka Stinga, Karla Gotta a právě teď na Ilonu Čákovou. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Posloucháte Rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Dnes si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Jedním z míst, kde se tehdy odehrávaly dramatické události, byla Vinohradská třída. Chvíle, než do budovy Československého rozhlasu vtrhli sovětští vojáci, zachycuje nově objevená nahrávka, která po desítkách let přibližuje atmosféru prvních hodin okupace. Kdo ji pořídil a proč se na veřejnost dostává až teď, uslyšíte v následující reportáži. Upozorňujeme, že součástí jsou i zvuky střelby.
1: To je 7 hodin 45 minut.
2: Dění z rána 21. srpna 1968 na Vinohradské třídě zachytil tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger z balkónu budovy rozhlasu. Jde o jedinečný zvukový záznam.
3: V tohle kompozici je záznam z ulice, do toho vlastně záznam z rozhlasu, takže máme v reálném čase, který tam ještě vlastně oznamuje ten Oldřich Unger úsek, dost podle mě podstatné části toho prvního rána té okupace.
2: Podle Petra Markovského z archivu Českého rozhlasu nahrávka zachycuje silné okamžiky boje o Český rozhlas, včetně střelby samopalů.
4: Co by vedlo k skutečnému krveprolití, vyčkejte, až se ozve naše legální vláda.
2: Většina záznamů rozhlasového vysílání byla v době normalizace smazaná, vysvětluje Markovský.
3: Většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš pozůstalostí.
2: A stejně je to i s nahrávkou Oldřicha Ungera. Když v roce 1977 s manželkou Ivanou podepsal chartu 77 a rok na to s rodinou emigroval do americké Kalifornie, tento záznam si vzal sebou. A po jeho smrti v roce 2015 se vrátila do archivu Českého rozhlasu.
5: 7 hodin 56 minut.
2: Oldřich Unger byl prvním redaktorem populárně vědeckého pořadu Meteor a jedním ze zakládajících členů divadla Járy Cimrmana. V emigraci chtěl v nahrávání ptačího zpěvu, kterému se věnoval v rozhlase, pokračovat. Po letech ale uvedl, že to byla naivní představa.
6: Když jsem zjistil, že univerzity v Americe mají 10 000 kvalitních nahrávek všech možných zvířat a ptáků. A my jsme začínali v Česku strašně pozdě. No takže to bylo takový velký zklamání.
2: V tomto pozdějším rozhovoru z archivu redaktora Marka Janáče Oldřich Unger přiznal, že v jeho rozhlasové kariéře bylo nahrávání zvuků přírody jeho nejšťastnějším obdobím.
7: Jsou tu?
5: Zjistit to, prosím tě, abych to zbalil.
7: Jo. Jo.
5: Za minutu 8.
2: Nahrávka končí asi po 15 minutách, když Ungerovi a ostatním v místnosti došlo, že do budovy rozhlasu sovětští vojáci pronikli. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a pokud patříte mezi ty, kteří rádi houbaří, pozorně poslouchejte. Někteří lidé chodí do lesa na procházku, jiní na borůvky a pak jsou tu ti, kteří v lese vidí úplně jiný svět, svět hub. Patří mezi ně první česká YouTube houbařka Lucie Drozdová ze Sušice. Navštívila nás dnes dopoledne. Ukázku z rozhovoru si můžete už za chvíli poslechnout.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Novák na vlnách jihočeského odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Lucie Drozdová, šumavská houbička. Za tímto krásným šumavským jménem se skrývá žena, která dokáže v lese najít houby i ve chvíli, kdyby většina z nás nezakopla ani o prašivku. Natož ochutnou jedlou houbu. V dnešním pořadu dopolední host potvrdila, že aktuálně nerostou. Ale jak uslyšíte z následující ukázky, není nic snažšího, než si houby vypěstovat doma. Lucii Drozdovou si pozvala kolegyně Hanka Šoberová.
1: Já vím, že vy dokonce koupete klády. Pojďte nám to vysvětlit.
2: Tak já jsem kromě toho, že jsem nadšená houbařka, tak jsem taky nadšená pěstitelka hub. A snažím se taky otevřít těm běžným lidem i tento svět. Pěstování hub doma není vůbec náročné, není to nic těžkého. Zvládne to v podstatě úplně každý. Ti, co tvrdí, že nemají třeba sklep vlhký, tak nebojte, houby se dají pěstovat i doma v kuchyni nebo v koupelně. Takže já, když máčím klády, většinou je to v létě a dělám to kvůli tomu, aby mi z nich vyrostla houba šitake. Já si houby očkuji právě do dřeva, nebo si pořizuji, nebo vyrábím substráty, na kterých mi rostou, a nebo mi taky rostou houby i mezi rybízem. Třeba letos jsem hodně sklízela líncovku obří, kterou jsem si tam nasadila před zimou. Takže takhle já doma mám houbičky. Nebojte, dřevomorku tam ještě nemáme.
1: Říkám si, jaké klády, z jakého dřeva máčíte?
2: Tak vždycky to musí být čerstvé dřevo, takže pokud někomu doma leží nějaký špalek už pár let, tak takovéhle dřevo není vhodné k tomu, aby se do něj očkovalo pod houby. Vždycky to musí být čerstvě pokácené dřevo a nejlépe tvrdé. Takže buk, dub, zejména ty šitake teda potřebují tvrdé dřevo, tam to prostě jinak nejde. Ale očkuji i třeba do břízy, dá se třeba do lípy, opravdu záleží na tom druhu, jakou houbičku chcete doma pěstovat.
1: A místo toho, abyste vzala konev, tak jednoduše vezmete ty klády a ponoříte je dosud s vodou.
2: Ano, u těch šitake je to takový specifický, protože vy se snažíte nasimulovat záplavy. Ono totiž, tato houba pochází z Asie a tam vždycky jsou záplavy a ono tam vlastně to dřevo spadne do té vody a jak se tam jako nacucá, tak to je impuls pro to podhoubí, že je vlastně jakoby konec světa, nebo když to tak jako řeknu v uvozovkách, a že musí rychle vyplodit ty plodnice. Takže já simuluju tímto ponořením ty záplavy a potom vlastně vyndám po 24 hodinách a do pár dní jsou houby venku.
1: A potom ten špalek necháte jednoduše venku nebo ho musíte někam zaklidit?
2: Nechám ho venku, mám ho tedy ve stínu pod habrama. Vždycky je lepší to mít ve stínu, protože samozřejmě na přímém slunci se těm houbám úplně nedaří, takže když pěstujete na zahradě, vždycky to chce nějaký zákoutí, nějaký stín a tam prostě ty klády čekají a konkrétně teda stýt to dvakrát, třikrát do roka mi houby vyrostou.
0: Celý rozhovor o houbách, houbaření i práci youtuberky si poslechněte na webu budějovice.rozhlas.cz v sekci Pořady dopolední host. Na pondělí si Matěj Vodička pozval do studia ke třem lvům Dalibora Dostála, ředitele ochranářské společnosti Česká krajina, aby spolu probrali péči o zeleň ve městech.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Švédská skupina ABBA ve vysílání jihočeského odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. U Lipna vrcholí Čes Lipno Sport Festival. Sobotní program je hodně bohatý, začne už v 9 hodin dětským běžeckým závodem. Před námi je sportovní pozvánka Kamila Jáši.
1: Sport na víkend. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Na konci prázdniny hlavním tématem ve sportovním programu fotbal. Nabídneme vám zápasy celostátních lig a přineseme informace z krajského přeboru. Začínáme divizí.
2: Sport na víkend.
1: Ve čtvrté fotbalové lize v sobotu v 10.15 začne zápas Český Krumlov Milevsko. Strakonice v neděli nastoupí v 17 hodin proti Nýrsku. A teď slibovaný program páté ligy. Po pátečních večerních zápasech Osekroudné, Mirovice Zlatá Koruna, Olešník Slavia České Budějovice a Strunkovice Semice v sobotu v 15 hodin začnou hned tři zápasy třetího kola. Protivín Sokol se Zimovo Ústí, Jindřichův Hradec Kaplice a Dražice Dolní Dvořiště. V neděli je na programu jedno utkání Třeboň Tábor. O pozici fotbalového klubu v tělovýchovné jednotě Jiskra Třeboň mluví její předseda Lubomír Skála.
3: No tak tělovýchovná jednota má 17 oddílů a z toho teda myslím si, že patří mezi těch prvních pět jako největších oddílů v rámci té Jiskra. To znamená házená, fotbal, veslování, tenis, jo, to jsou jako velmi silný oddíly a ty ostatní přirozeně podle situace, jak se to vyvíjí.
2: Sport na víkend.
1: V sobotu se můžete vydat také na hokej. Banes Motor České Budějovice pokračuje v přípravě. V rámci turnaje se hraje v Budvar aréně zápas od 17 hodin s týmem Vídeň Capitals.
2: Sport na víkend.
1: U Lipna vrcholí Čes Lipno Sport Festival. Sobotní program je opravdu hodně bohatý. Začne už v 9 hodin ráno dětským běžeckým závodem. V 11 hodin zazní startovní výstřel ČT Lipenského půlmaratonu na 10 kilometrů. Zároveň sportovci poběží 3-kilometrový rodinný běh. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Společně se uslyšíme na této stanici zase v pondělí krátce po 14:30 odpoledne, kdy začnou sportovní ozvěny.
4: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Bazooka.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami, všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profi kolegy. V neděli bude připravovat jakýsi masový koláč se salátem, tedy přesněji masový bochánek s lehkým bramborovým salátem od Zdeny Chatové z Doudleb v jižních Čechách. Třetí nejlepší recept roku 2024 podle poroty kuchař Ivan Vodochodský. A Patrik Rozehnal také zjišťoval, co měl Ivan naposledy k jídlu.
1: Bez vás naposled, čověče. Jo, ráno jsem na takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
2: Ty v kuchyni máš tady nápis Nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
2: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
2: Věřím.
1: No, vidíš. Ale jako malej teda jsem prý jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda, jako jo.
3: A začali jsme s dobrotou, kterou kdysi před léty dělala v jižních Čechách Zdeňka Chatová. Masový bochánek je vlastně něco jako haše v pekáčku, v silné vrstvě, takový masový koláč s echt mletým masem všeho druhu, až jeho tam Ivan dal dost. A taky to kořenil a solil.
2: Jak ti drhne strojek?
1: Asi by to chtěl promazat.
2: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
1: Staroba.
3: Jak by se ten recept dal shrnout pár slovy?
1: Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
3: No, ochutnávali jsme s radostí.
1: Pojď, ne?
2: No, klidně můžeš držet talíř a to.
1: Já to držím. To chci potrčku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
0: A zkuste třeba tuto pochoutku. Jak velké jsou rozdíly v oboru?

0: receptech zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept na masový bochánek s bramborovým salátem od kuchaře Ivana Vodochodského najdete už teď na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept s doudlebským bramborovým salátem od Zdenky Chatové z Doudleb bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept Pochoutkového roku za 10 let.
1: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Zlatá píseň skupiny Status Quo in the Army Now posloucháte Český rozhlas České Budějovice. U příležitosti 58. výročí srpnových událostí z roku 1968 zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne, která byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář ji tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968 a jde tak dokonce o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Honzou. Do současnosti byla za jejich prvotinu považována skladba Doktor Dam Di Dam z roku 1970. Reportér Vladislav Slezák navštívil Václava Neckáře u něj doma a takto na vznik písně zavzpomínal.
1: Písnička vznikla v září 1968, vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
2: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Dam Di Dam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
1: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
2: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka Uhelné skaly, dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Agrární komora čeká letos slabou úrodu obilí, může za to nepříznivé počasí. Technici odstraňují trosky po pádu větrné elektrárny na poli u Počtátu na Přerovsku. Švestkový dvůr v Malovicích dneska nabídne divadelní a cirkusová představení. Zítra se teploty na jihu Čech dostanou maximálně k 22 stupňům. Pohodové odpoledne vám přeje Petra Pitra. Zemědělci letos sklidí asi 6 milionů tun obilí, bude to o 17% míně než loni. Půjde tak o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Na agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. České zemědělství tak podle nich letos přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Za poklesem úrody je hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. K nejpostiženějším regionům patří Vysočina, Středočeský a Jihočeský kraj. Technici dneska na poli u Počtátu na Přerovsku odstraňují trosky větrné elektrárny. 30 metrů vysoké zařízení se zřítilo včera. Počtátská radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících větrníků. Soukromý vlastník větrného parku firma Vapol dneska na telefonáty Českého rozhlasu nereagoval.
6: Kdyby kontrola zbývajících elektráren mohla začít, nezávislý starosta Podštátu René Passinger zatím neví.
7: Bohužel zatím ne, zatím odkryty trosky.
6: Incidentem se zabývá i dopravní a energetický stavební úřad. Prověřuje se, jestli tato elektrárna spadá do jeho působnosti, říká ředitel úřadu Martin Kozák.
8: Tak se zabýváme i problematikou toho, jak tento incident vyhodnotit v rámci kontrolní činnosti našeho úřadu. Takže aktuálně zvažujeme, jak k problematice přistoupit a jaké kontroly, případně v jakém rozsahu a čeho se budou týkat.
6: Havárii prošetřuje i policie z Podštátu. Josef Čermák, Český rozhlas.
4: V Malovicích na Prachaticku se dneska koná rodinný divadelní festival. Pořadatelé si ve Švestkovém dvoře připravili kromě divadla i několik cirkusových nebo výtvarných workshopů. Dnešní program začíná v 16 hodin vystoupením souboru Buchty a loutky, říká za pořadatele Zuzana Bednarčiková.
9: Letos přijedou z inscenací Janek Chlubil a po představení Buchet a loutek bude následovat představení Je, kde je. Skupiny bude cirkus a to představení se bude konat na návsi v Malovicích. Posledním bodem bude takový komponovaný program Huš huš do Lajan a jak to bylo dál.
5: Počasí.
4: Jih Čech je zatažený až oblačný, na celém území čekáme déšť nebo přehánky, později místy bouřky a to i velmi silné. Doprovázet je bude přívalový déšť, kroupy a silný vítr. Teploty dneska vystoupají k 26 a na horách k 21 stupňům. Mírný vítr bude v nárazech dosahovat rychlosti kolem 70 km v hodině a v bouřkách až kolem 90. V noci budou ještě doznívat bouřky a ochladí se na 14 až 11 stupňů. K ránu budou srážky ubývat a místy se nebe vyjasní. Sobota bude polojasná až oblačná, místy s přeháňkami a teplotami mezi 19 a 22 stupni. Na horách naměří do 17 stupňů. Později odpoledne začnou srážky ustávat a vyjasní se. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný západních směrů. Biozátěž bude nízká.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na nehodu pozor v Českých Budějovicích. Ve Dvořákově ulici se srazil autobus s osobním autem. Nehodu dvouosobních aut řeší policie na silnici číslo 20 u Libějovic na Strakonicku a taky na silnici mezi Ústrašicemi a Planou nad Lužnicí. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Příjemné a pohodové páteční odpoledne z jihu Čech. V 15 hodin a téměř 5 minut pokračuje svou druhou hodinou jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tedy ten správný čas, kdy se společně opět budeme věnovat zajímavým tématům. Rychlostní střihači ovcí znovu poměřili síly v areálu agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Vítěz zvládl ostříhat 12 ovcí za 10 minut, více v této hodině. Napadlo vás, z čeho všeho se dá vyrobit elektřina? Za chvíli vám v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo dáme několik tipů. A necháme zaznít písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na slavný 80-kový duet Bonnie Bianco a Piera Kossa, Petra Spáleného a právě teď na skupinu Holky. Ať už si užíváte páteční odpoledne jakkoliv a doufám, že už v klidu. Příjemný poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Letošní žně jsou skoro u konce. Kvalita obilí je podle dosavadních výsledků nadprůměrná, výnosy jsou ale podprůměrné. Na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích to oznámili zástupci agrární komory. Na zisku se letos projeví sucho a nízké výstupní ceny. Podrobnosti má naše reportérka Jitka Cibulová-Vokatá, která se hlásí přímo z výstaviště. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Zemědělci už mají většinu úrody pod střechou. Jaké jsou předběžné odhady sklizně hlavních plodin?
1: Pšenice i ječmen jsou podle dosavadních výsledků v dobré až velmi dobré kvalitě. Hlavním problémem letošní sklizně jsou ale nižší výnosy. U základních obilovin se očekává meziroční pokles výnosu zhruba o 16% a u řepky přibližně 18%. Nejnižší výnosy jsou v Ústeckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. Na plodinách se podepsalo sucho a vlny veder. Nedostatek srážek především v březnu a dubnu jsou podle meteorologů vůbec nejsuší od začátku měření v roce 1961. V některých oblastech poškodilo obilí i řepku, taky krupobytí, přívalové deště nebo jarní mrazy. Jde o jednu z nejhorších sklizní za řadu let. Důvodem nižších výnosů je ale taky menší výměra ploch, na kterých se obilí a řepka pěstuje. Prezident agrární komory Jan Doležal k tomu dodal.
2: Zemědělcům se stále méně vyplácí pěstovat někdejší ekonomické tahouny tohoto sektoru, jako jsou obiloviny a olejniny, kvůli rostoucím nákladům, kvůli omezení přípravků na ochranu rostlin a také kvůli nízkým cenám, které způsobují levné dovozy z oblastí, kde zdaleka nemusí udržovat takové standardy, jako my tady v Evropě.
0: Výši příjmů letos ovlivnilo hodně faktorů, jak jsme slyšeli, jaké jsou celkové ztráty zemědělců.
1: Výpadek tržeb u základních obilovin agrární komora odhaduje na téměř 6 miliard korun a u řepky na dalších 3,5 miliardy korun. Příznivé kvalitativní parametry obilovin představují jednu z mála pozitivních zpráv letošních žní. Ekonomickou bilanci zemědělců ale nezachrání. Zemědělci ale nemůžou přenést výpadek produkce do cen. České komodity konkurují produkci z celé Evropy i světa. Vývoj cen ovlivňuje především situace na Blízkém východě a reakce světových trhů. Část úrody mají zemědělci prodanou už v předstihu, část teprve čeká na prodej. O tom úrodu už teď, jestli je tu úrodu prodají nebo ji uskladní, rozhodne konkrétní situace jednotlivých podniků, mimo jiné i dostupné skladovací kapacity a vývoj trhu.
0: Říká Jitka Cibulová-Vokatá přímo z výstaviště v Českých Budějovicích. Já ti přeji pěkné odpoledne. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou a třeba na Země živitelce.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: všude zdejší jste mohli být na vlnách jihočeského odpoledne se skupinou Jelen. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Napadlo vás, z čeho všeho se dá vyrobit elektřina? Za chvíli vám několik tipů v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo dá Martin Písařík.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je možné s pomocí ovoce vyrobit elektřinu? Můžete si to doma zkusit na jednoduchém experimentu. Budete k tomu potřebovat jen citron a měděné a pozinkované hřebíky propojené drátkem. Když je do plodu zapíchnete tak, aby se nedotýkali, naměříte mezi nimi napětí zhruba 0,9 V. Stejně bude pokus fungovat i v případě, že hřebíky ponoříte do citrusové šťávy. A pokud k drátku připojíte například malé LED světlo, úspěšný pokus se projeví jeho rozsvícením. Samozřejmě elektřinu nevyrábí sám citron. Mají to na svědomí chemické látky obsažené v jeho šťávě, například kyselina citronová. Ty najdete i v jiných plodech, třeba v rajčatech, kiwi nebo kyselých okurkách. A fungují jako elektrolyt, tedy vodič energie. Pokud by se LED světýlko k životu neprobudilo, zapojte do obvodu více kusů ovoce. Každý plod představuje jeden galvanický článek a jejich napětí se sčítá. A kdyby ani to nezabralo, přibližte místo ledky k obvodu malý kompas. Jeho střelku proud i přes své malé napětí vychýlí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Po dnešním dopoledni máme dalšího výhradce soukromé prohlídky zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Poslední možnost zapojit se do naší soutěže zámeckého léta budete mít ještě příští týden. Soutěžíme každý den krátce před 10:00. Vždycky předtím vás ale pozveme na jeden ze zámků a tuto pozvánku vám nabízíme i odpoledne, právě v tomto čase. Kam to bude tentokrát, prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Chtěl bych vás pozvat na sever Čech, kde se nad dálnicí před Turnovem vypíná zámek Sviany. Byl v roce 1578 postaven Wartenberky, později pak přestavěný Valštejny a dalšími rody. Patří k němu i pivovar. Toto místo nám teď představí Jaroslav Hoření.
3: Návštěvu zámku Sviany začínáme na nádvoří u Kašny v sousedství pivovaru. A to proto, abychom připomněli, že vlastně tady nejdřív bylo pivo a až pak teprve zámek.
4: Ano, je to tak, tady na místě zámku Sviany dřív cisterciáčtí mniši vytvořili tvrz, kde začali vařit pivo. A až vlastně po několika letech převzali místo Wartenbergové a vytvořili zámek.
3: Říká Libor Stejskal, náš dnešní průvodce, manažer zámku Sviany. Zámek si prohlédneme pěkně z gruntu, tedy vlastně od sklepa.
4: Vezmeme to od podlahy, tak jak posíláme naše návštěvníky. Takže tady pozor, prudké schody a nízký stropy. Tady se dostáváme do našeho vlastně jediného sklepení. Nemáme nijak velké sklepení a vlastně tak, jak je dneska využito, tak je to tahle část, kde je malá expozice pivovarnictví a taky tajná chodba, kterou tady máme podzemní.
3: Tam tak vede.
4: Nikdy jsme se nedokopali konce, furt to někam vede a nevíme kam.
3: Ze sklepení jsme vystoupili do prvního patra, procházíme chodbou kolem panelů, které připomínají vlastně, jak se ten zámek znovu narodil.
4: Je to tak, vlastně tenhle první panel nám popisuje to, kdy v roce 2013 pivovar koupil opět zámek a během 3 let ho dal do stavu, v jakém ho dneska vidíme. A vlastně následně již začínáme právě tou expozicí té archeologie, která tady vůbec v této oblasti je strašně významná, ať už z pohledu doby bronzový, tak z pohledu doby kamenný. A ty nálezy, které tady vystavujeme, tak byly nalezeny několik desítek metrů od zámku, takže to je vlastně unikátní.
3: A teď už se nacházíme mezi žárovými pohřebišti a ve skutečném pravěku.
4: Tak, tohle je demonstrace toho, jak vlastně v době bronzový se pohřbívali lidé. A to, co vidíte v podlaze, ty podsvětlené hroby, tak to jsou přesně i ve správných hloubkách, ve správných pozicích nádoby, které byly nalezeny tady v Příšovicích rukama Petra Brestovanského, který tady vlastně stojí skoro za vším.
3: Cházíme do doby neolitu. Mám se začít bát?
4: Jo, tak by to mělo i vyznít, protože vlastně tím přechodem do téhle místnosti jsme chtěli v lidech navodit atmosféru doby, kdy vlastně ty pazourky nebo ty exponáty, které tady dneska vidíme, tak vznikaly. Takže vcházíme do repliky jeskyně.
3: A naši malou návštěvu zámku Sviany uzavíráme v zámecké kapli, která teda původně byla vlastně rytířským sálem.
4: Ano, vlastně v 1578, kdy byl postaven zámek, tak byl postaven tenhle prostor jako rytířský sál a až v době, kdy ho vlastnil Albrecht z Valdštejna, tak se vlastně jedno pole tady celého toho prostoru zkrátilo a vznikla tahle kaple. Ale vlastně nejdůležitějším objevem, co se tady stalo, když se v roce 2013 začalo rekonstruovat, že pod nátěrem tady toho stropu se objevily tyhle fresky, takže se zjistilo, že to je výmalba vlastně erbů z doby Jáchyma Ondřeje Šlika a konkrétně vlastně jsou to erby jeho matky a jeho 3 manželek. Ale vidíte jenom 4 erby, matky a 3 manželek a bohužel chudák Šlik zůstal za tou stěnou někde. Jako perlička je, že vlastně restaurátoři zjistili, že ještě pod touhle malbou vlastně je další nějaká výmalba, zřejmě teda z té doby těch Wartenberků, ale usoudili, že tohle je natolik cenný, že tam to uchovají pro další generace.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Sviany si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké-léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Nejlepší střihači ovcí se nerodí jenom na Novém Zélandu, v Austrálii nebo ve Skotsku, ale také v Čechách. A několik z nich si teď poměřilo své dovednosti v rychlostním střihačském závodu, který byl součástí programu letošního agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích. Celou ovci zvládli ti nejlepší ostříhat třeba za minutu a půl.
1: Máme časomíru, připraveno ke startu, teď!
2: Komentátor Antonín Vejčík právě odstartoval finálové kolo rychlostního střihu ovcí. Střihači berou do rukou elektrické nůžky, které si ještě těsně před startem promazali olejem. Ovce, které teď neuvěřitelně rychlým tempem před zraky diváků zbavují vlny, mají zaklíněné mezi nohama.
1: Adam už má první odstříhaný.
3: Maří,
2: Střihači nejprve zabořili nůžky do levé části břicha a pokračují až na pravý bok. Rychlým tempem pak nůžky přesunují mezi nohy a odtud na pravou a levou nohu ovce. Všude kolem nás mezi tím lítají odstřihané chuchvalce vlny, které se vznáší ve vzduchu.
1: Protože je to přítel přítelkyní a Adam je hotov, takže asi nedostane večeři. Adam si bude muset večeři udělat sám, protože porazil kačku.
2: Finálové kolo doprovázely i viditelné emoce a zápal, protože proti sobě bojovala Kateřina Strejčková s přítelem Adamem Pokorným, který nakonec Kateřinu porazil. A to s časem 1 minuta 43 vteřin.
4: Věnuji se tomu 15 let střihání. Dostal jsem se k tomu přes mého otce, který je taky střihač. I když je mu 70 let, tak střihá pořád a je schopný ho střihat 50 ovcí, když tomu sám nevěří, tak to udělá velice dobře za luxusní čas.
2: Závodu v rychlostním střihu v areálu Českobudějovického výstaviště se letos zúčastnili jenom 4 střihači. Každému pod rukama prošlo 12 ovcí. Vítěz Adam Pokorný je zvládl ostříhat ve výsledném čase 10 minut a 13 vteřin. Na závody trénují s Kateřinou společně.
4: My takhle soutěžíme pořád, takže jsme na to zvyklí, ale většinou to není před publikem. No. Máme takový kříženky a trénujeme po celé České republice a v Rakousku hodně.
2: Kateřina, která nakonec obsadila druhé místo, začala se střihem ovcí před 5 lety.
5: Tak k nám jezdil každý rok střihač Adam Pokorný a mě to vlastně všechno naučil. No a mě to nějak se zalíbilo, protože to je vlastně fakt sport, to se dá říct, že to není jenom jako práce. Třeba já jsem první ovci střihala skoro půl dne, jako, takže vlastně ten první rok to bylo takový očuchávání, druhý rok jsem začala střihat už nějaký, že jsem si něco vydělala a až ten třetí rok jsem začala opravdu vydělávat. No.
2: Společně se zúčastnili i mistrovství světa na Novém Zélandu. Vedle Austrálie, Skotska nebo Anglie patří mezi země s nejlepšími střihači na světě. Co všechno se jim při soutěžení hodnotí, přibližuje komentátor Antonín Vejčík.
6: První je rychlost. Přidávají se vteřinky za zranění a nebo nedostřižení. Takže podle toho velikosti od 5 do třeba do 20 vteřin. Největší dneska bylo 10 vteřin za zranění.
1: Tak jedem.
2: Vlna, kterou zkušení střihači při rychlostním závodu na Českobudějovickém výstavišti s ovcí ostříhali, bude použitá jako hnojivo. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Počasí nám dnes přináší takový normální letní den a přes víkend by se nám teploty neměly dostávat do nějakých vysokých hodnot, pokud se tedy těšíte na chaty, chalupy nebo posezení venku s přáteli u dobrého jídla a pití, mělo by to být v pohodě.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás v následujících dnech čeká, to už je otázka pro meteorologa Petra Fribauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude převážně zataženo s deštěm nebo přehánkami. Zpočátku noci se místy budou vyskytovat bouřky, které mohou být i velmi silné. V druhé polovině noci pak srážky i oblačnost budou ubývat a místy se přechodně až zcela vyjasní. Minimální teploty v noci klesnou na 14 až 11 stupňů Celsia a vítr bude mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. Zpočátku noci stále s nárazy kolem 20 metrů za sekundu, tedy 70 km v hodině a v bouřkách až 25 metrů za sekundu, tedy 90 km v hodině. K ránu se ale vítr bude měnit na jihozápadní a bude slábnout. Zítra nás začne od západu ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. Přes den tedy zítra očekáváme polojasno až oblačno, místy s přehánkami a později odpoledne a večer budou srážky ustávat a na většině území se vyjasní. Maximální teploty zítra budou mezi 19 až 22, na horách kolem 16 stupňů Celsia. Vítr bude během zítřejšího dne slabý, odpoledne přechodně až mírný, západních směrů 3 až 7 metrů za sekundu a biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: A jaká bude předposlední srpnová neděle?
2: Neděle už bude bez srážek a očekáváme polojasno až jasno, odpoledne pouze přechodně až oblačno. K ránu se navíc ojediněle mohou tvořit mlhy. Minima budou kolem 10 a maxima kolem 19 stupňů Celsia a vítr bude v neděli slabý, jihozápadní až západní do 4 metrů za sekundu a odpoledne se bude měnit na severozápadní.
0: Přinese start příštího pracovního týdne také pěkné počasí?
2: Pondělí budeme mít slunečno, bude polojasno až jasno, minima kolem 9 a maxima kolem 20 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne severovýchodní do 4 metrů za sekundu a ráno může být místy i bez větří.
0: V průběhu týdne by měly teploty opět stoupat, bude to platit už v úterý?
2: Ano, přesně tak, ty minima budou kolem 10 a maxima se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupně Celsia, takže budou o něco nižší než v pondělí a v neděli. Bude jasno až polojasno a večer oblačnosti od jihozápadu začne přibývat. Vítr bude slabý, východní až jihovýchodní, na Šumavě severovýchodní 1 až 4 metry za sekundu a na Českomoravské vrchovině může foukat až mírný vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Říká Petr Fribauer, kterému děkujeme, přejeme klidný zbytek služby a krásný víkend. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Česko si připomíná události roku 1968. Střední škola ve Veselí nad Lužnicí bude mít nový domov mládeže se zelenou střechou pro výuku. Dudácké soubory zahrají poprvé ve zrekonstruované panské zahradě ve Strakonicích. V noci klesnou teploty k 11 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Události dopoledne připomněla pieta před hlavní budovou Českého rozhlasu v Praze. Jeho generální ředitel René Zavoral připomněl roli instituce v roce 1968. Řekl, že rozhlas byl v očích lidí zdrojem pravdivých informací a proto za něj bojovali.
3: Skutečnost, že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, nebyla dílem náhody. Byl to projev instinktivní snahy české společnosti bránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací.
2: Studenti ekologické a potravinářské školy ve Veselí nad Lužnicí budou mít nový domov mládeže za 105 milionů korun. Jeho výstavba už začala, hotový bude v září příštího roku. Žáci se můžou těšit na dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, klubovnu nebo studovnu. Jak informoval ředitel školy Ladislav Honca, unikátem projektu je zelená střecha, která poslouží jako přírodní učebna botaniky. Výběr rostlin pro ní navrhli přímo zdejší učitelé biologie. Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích přinese hudbu do všech koutů města. Dudáci a dudácké soubory z 18 zemí světa si lidi můžou poslechnout pod širým nebem i ve vnitřních prostorách. Zapojí se třeba Muzeum středního Pootaví Strakonice nebo Dům kultury, řekl ředitel festivalu Zdeněk Vejvoda.
4: Komponované programy budou probíhat v tom krásném areálu hradního nádvoří, v letním kině, letos poprvé v panské zahradě rekonstruované, ale také v kostele svaté Markéty. Takové ty komornější programy budou v různých hradních prostorách, to v rytířském sále, maltéském sále.
2: Organizátoři připravili taky vedlejší scény u Markéty a u pivovaru. K poslechu a k tanci tam zahraje hudba jiných žánrů.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech dneska čekáme místy bouřky, a to i velmi silné, doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a silným větrem. V nárazech může dosahovat rychlosti až kolem 90 km v hodině. V noci se ochladí na 14 až 11 stupňů. Sobota bude polojasná až oblačná, místy s přeháňkami a s teplotami mezi 19 a 22 stupni. Na horách naměří kolem 15 stupňů. Později odpoledne začnou srážky ustávat a vyjasní se. Vítr bude slabý, odpoledne přechodí mírný a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na nehodu pozor na silnici číslo 409 u Turovce na Táborsku. Srazila se tam dvě osobní auta a nehodu osobního auta a autobusu řeší policie v Českých Budějovicích ve Dvořákově ulici. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, dnes trochu řekněme slavnostnější, protože už v neděli jsme si připomněli jen v našem pořadu Hvězdné návraty to jedno výročí, v pondělí pak naplno i v Humoriádě a dnes tu sedí naživo oslavenkyně půlkulaté krásné narozeniny měla Uršula Kluková, už se usmívá. Má z toho radost.
3: Mám z toho radost, že jsem to přežila.
2: Ty oslavy anebo celý ten život?
3: No, ne, ty oslavy.
2: Jo.
3: Celý život samozřejmě ten byl báječný.
2: Jasně, no. Takže jsi ráda, že zaprožila.
3: No, úplně.
2: Jo.
3: No jo, já jsem nadšená.
2: Z toho, že je tady.
1: Humoriáda.

0: rozsvítila to tady u nás Uršula Kluková.
1: No.
0: Kdy jsi naposledy koukala třeba na východ slunce?
1: Na východ slunce já koukám každý den, protože každý den slunce vychází. Já vždycky už zase leze.
0: Počkej, ráno slunce chodí. Nebo Uršula z postele?
1: No, tak já ráno vstávám, protože já mám psa a on chce jít ven. Jo. Že jo?
0: No to musíš naučit, aby chtěl později.
1: No a jak se to dělá?
0: No, musíš být silná.
1: To je pravda. A já jsem slaboch, jak je známo. Teď já jsem se, ona je tak rozmazlená, ta moje Fenka, jak byla u těch lidí, když jsem byla nemocná, jo, tak ona chce spát v posteli. Hele. To si neumíš myslet, to jsou boje.
0: A vytlačuje tě nohama ven z vlastní postele určitě.
1: To ne, to ona je malinká.
0: No to nevadí, to má každý pes, je malej.
1: No dobře, on má 2 kila, takže to ani necítím. To je jak když na mě sedne moucha.
0: Když jí zavalím, ani to nevím.
1: No právě.
0: Uršulí, co vybereme? Jakou první ukázku s kým?
1: Já bych vybrala Josefa Fouska. Pepíka Fouska a jeho epigramy. To je úžasný.
2: S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavení. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. Kdyby u nás za zlodějnu kat zkracoval údy, chodili by v zemi české možná samé zrůdy. Dva moudří se dohodnou vždycky. Dva blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle. Je zajímavé, že je u nás tolik otrávených lidí, ačkoliv všichni známe houby. Stojíš-li u kolotoče, na kterém jede blbec, pokaždé se s ním setkáš. Jediná možnost, aby si se s ním nesetkal, je s ním na kolotoči. Mě tak napadlo nedávno, jsem napsal, když jsem ten volební boj, tak jsem taky mi to zasáhlo jako básníka. Napsal jsem, až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si koupím urnu. Ono už to pomalu zlidovělo, že? A představte, taky se mi líbilo, divný národ tihle Češi. I když je pes pokouše, sotva se jim rány zhojí, znovu volí komouše. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva to je užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit. Na celém tom širém světě těžko najdeš slušný stát. Jak se ale krade u nás, té lidi unikát. Když nakradeš miliony, tak zůstaneš bez viny. Běda ale kdybys ukrad u trafiky noviny. Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
0: Pepa Fousek, úžasný to, glosátor.
1: Já jsem taky napsala jednu takovou pro Pepika zase. Fousku, kup mi housku. Já mám pořád hlad a ty mě máš rád.
0: Už to od tebe slyšel nebo dostal napsáno?
1: Už to slyšel a tvářil se, že mi ji koupí.
0: Napsal ti i někdy písničku?
1: Napsal několikrát. No a pak jsem se jí musela učit. Teď já nemám hudební sluch ani paměť, jak říká Petr, spálený. A tak jsem se to musela nadřít a byla to Slepička.
0: Ano, to známe.
1: Ano, to znáte. A potom jsem ještě jak se to jmenovalo? Nakonec měla taková bába měla ve sklepě bombu, víš. Ale já teď nevím, jak se ta písnička jmenovala. Bylo to vtipný hodně. A potom 6 mužů Uršuly Klukové se jmenovalo. Já jsem o každém tom muži zpívala jednu sloku.
0: Co jsi s nima provedla?
1: Oni odešli sami.
0: Opustili Uršulu Klukovou. A zůstala sama. Bez 6. muže? Nebo?
1: Měla 6.
0: Toho si nechala.
1: No, ten tam pak zůstal. To byl takový dědek.
0: Jo. Tvoje významní muži v životě, kdybys měla jmenovat?
1: Tak jeden z mých nejvýznamnějších mužů a vlastně ne... Bylo jich strašně moc. Tak můj manžel byl jeden velikánský, to byl Pavel Fiala, který mě vůbec seznámil s divadlem, protože já jsem nikdy se o tohle to nezajímala, ani jsem nechtěla hrát divadlo, nebo no to už vůbec
0: tomu
1: ne.
0: Tomu můžem vděčit za to, že to dneska sedíš.
1: Ano. A potom jsem poznala strašnou spoustu dobrých a báječných a chytrých lidí, i tebe. Vlastně.
0: Děkuju, no, ale čekala jsem, že tu bude dlouhý výčet jiných lidí.
1: Ne, no tak já to všechno nechci jmenovat, protože to bych tady seděla hodně dlouho, ale Slávek Šimek a Luděk Sobota a Jirka Cízler a Jirka Krampol a Jirka Bednář a doktor Plzák, do toho jsem byla i jednu dobu zamilovaná, ale jenom tajně, protože jsem věděla, že ten by si ze mě hodně utahoval.
0: Říká Uršula Kluková, náš dnešní host. Vybrala si tedy Pepu Fouska. Můžeme s ním pokračovat dalším vyprávěním o Austrálii, anebo si dáme vyprávění o strachu a hrůze. Nebojte se, bude to vtipné, protože to na starost může mít Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Ukázka z roku 1977. Vy rozhodujete na telefonním čísle, však už ho dobře znáte, ale připomenu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 90 011 04 s heslem to musí být humor mezera A na konto Josefa Fouska nebo humor mezera B pro dvojici Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. No ušlo mi to, teď budeme sčítat a brát ty telefony, jo?
1: Ano, ano, ano.
0: Výborně, tak jdeme na to a vy nám pomožte, těšíme se.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Ve studiu je Patrik Rozehnal a
5: Uršula Kluková.
4: A na telefonu v této chvíli kdo by nám chtěl něco říct a prozradit, pro koho hlasuje. Vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza z Lukavín. Zdravím vás, Patriku, i paní Uršulku.
4: Ano.
5: Děkujeme.
6: Přejím k jejím narozeninám pondělním hlavně hodně zdraví a úsměvu do dalších let.
5: Děkuju moc.
4: A co vybíráte, Honzo?
6: A vybírám určitě dál Pepíka Fouska, to je další velká osobnost.
4: Dobře, děkujeme za to, děkujeme. Ať se daří i vám. A další telefon, další hlas, kdo to je?
7: Dobrý den, Breno z Martina.
5: Dobrý den.
7: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový víkend. Dovidenia.
5: Děkujeme.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo pak tu je?
8: Dobrý den, Dajenda, Orlický hory, já vás zdravím, Patriku, i paní Uršulu, a batyši českého humoru, přeji vám všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tady hodně rozdávala radost. Je dobře, že jste se vy dva potkali, protože dřív by to nešlo, protože svatou Uršulu stěli 2 roky předtím, než se Patrik narodil. Tadyhle ta jedna taková předvolební, ale to je od Jana Amose Komenského. Hlavně, že je korito, ale svině se už vždycky najdou.
4: Ano. Dobře.
8: Uvidíme se u Kinského na zahradě v parku asi.
4: Ano, oslava 10 let pochodkové roku, tak se těším a děkuju, ať se daří.
5: Děkujeme.
8: A Pepu Fouska samozřejmě.
4: Ano, pochopil jsem i podle toho básnění. Mistra. Výborně, zapsáno, děkuju.
5: Děkujeme.
4: Pravda, příští sobotu 29. oslava 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí od 12 hodin. Kromě těch věcí, které avizujeme, tak třeba i kouzelník, bubeníci, karikaturista. Kdo je na telefonu teď?
9: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím, určitě se přeju všechno nejlepšího.
5: Dobrý den, děkuju.
9: A prosila bych mého milovaného celého Fouska, žádný kousek.
4: Dobře, má se ho mít celého, celou tu ukázku o Austrálii.
10: Totiž já anglicky opravdu umím akorát take it easy a bye bye. A teď už umím víc, už mám 20 slov. A on se na mě podíval a pak come on. A já měl operaci sluchu taky z boxu, možná nevím. Ale měl jsem těžký dětství, že u babička mi koupala v makovině, abych spal. A taky... tak on mi, opravdu mi pak come on, a já to blbě slyšel a já myslím, že mi říká kámo. A tak jsem k němu přišel a pám Czech Republic. A on tak kategoricky mávnu rukou a pám depak, tady není legrace. Tak jsem se uklonil a on začal prohlížet všechno a moje manželka mi dala léky sebou a dala mi, protože já jsem kardiak, žiju po infarktu, tak užívám kardilán, diakordin, aspirin a takový ty věci, nitroglycerin. A jelikož jsem profesionál, to je má rodinu už celý život, téměř, tak jsem si to dal do takový, tak mi to dala do takový, dávám to pohromadě a chutnám to vždycky chutí. A ona mi to dala do takový té skleničky a tam na tom byla napsáno majoránka. A on čet. Ten celý se zarazil a povídá ten australský majoránka. Já pám no Mariana, no, já normální člověk, já nemusím, mi stačí rum. Teď jsem viděl, jako, že to je vedle. A on začal hledat, už se vysypal ty prášky, bílý a povídá drugs. No a já, jako drogy, to je všude na světě, všechno jsou to lékařské věci, lékárenský. Pám yes, drugs. A byl jsem tam hodinu a půl navíc.
0: Humoriáda.
4: Taky jsi zažila nějakou takovouhle důslednou kontrolu na hranicích?
5: Na hranicích jsem nezažila důslednou kontrolu.
4: A kde?
5: No, prostě já jsem někam...
4: No ne, to z toho vyplývá, že jsi zažila někde jinde důslednou kontrolu.
5: Jo, kontrolu jsem zažila, samozřejmě. Různé kontroly, no ale...
4: Napřed?
5: Na hranicích ne.
4: Na hranicích ne.
5: Kontrolu u lékaře. Několikrát, no.
4: Jo.
5: Ano.
4: No, bolí mě v krku, svlékněte se. Něco takové jako důslednou kontrolu.
5: No, takhle zase ne, že jo. Ale svlékněte se bylo často.
4: Bojíš se doktorů?
5: Nebojím, proč? Ty se bojíš doktorů?
4: No co vím, tak ty se bojíš zubaře určitě.
5: No zubaře se bojím.
4: Já to nepočítám mezi doktory, víš?
5: No jistě, že ne, to je instalatér. No, ne, bojím se strašně doktorů, zubařů, protože a přitom někdy může být i u zubaře sranda, že jo?
4: No,
5: já tam přijdu, že jo, a teď oni se sedněte si a tohle a je, počkejte, vy jste přišla nějak dřív, to se mě jednou přihodilo takhle, já jsem tam, oni mě měli vyplachovat kanálek, ale já jsem tam přišla nějak dřív, tak tam byla nějaká paní, takhle tam ležela, dneska se u zubaře leží, že jo, ano. Dříve se sedělo a stálo.
4: No to, abys neutekla před zákrokem.
5: No právě.
4: To bylo horší.
5: Tak tam ležela nějaká paní, už tam byla vypláznutá celá a počkejte, tady dali mě kafičko ještě, jo, a dali tam takovou plentičku a teď já jsem poslouchala, protože cizí neštěstí se potěší, to potěší vždycky, tak jsem, co se děje a teď slyším, jak paní a pan doktor, no už to bude, tak klid, už to bude. No tak paní, prosím vás, neblázněte, teď za chvilku jste hotová. Pane doktore, už to nevydrží. No prostě, takhle to bylo za tou pletičkou, to musím se smát. Ale pak mě smích přešel.
4: Když jsi slehla místo paní ty, já šla si na řadu, ano. Vážení, Uršula Kluková je naším hostem a teď řekl bych v podstatě její kamarád hudebně, Dalibor Janda, ten ti napsal taky nějakou písničku,
5: ano,
4: co?
5: Do kavárny Uršu. Ano, to byla taková písnička, kterou jsem musela taky zpívat trošičku, ale jenom trošičku, protože jsem se to naučila, on vždycky, než jsem to začala zpívat, tak mě vždycky do mě trošku šťouh, abych viděla, že je u mě.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Co bychom si asi teď vybrali? Tuhle otázku teď dávám Oršule Klukové, to je dnešní host Humoriády. Mimochodem jenom připomínám, že oslavila s námi 85. narozeniny.
2: No, nemusíš to tak často říkat.
1: Ale tak jo, ať si posluchači uvědomí, jaký skvost tu máme dneska. Tak Oršule, koho bys připomněla?
2: No, já bych připomněla Laďku Kozderkovou. Protože tady je úžasná věc, tady Automoto Reví. Laďka Kozderková a Vladimír Bedrna.
3: Dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Vy jste vedoucí auto opravny?
3: Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte?
4: No, prejte desnej průďac. Tak jako koukám, jestli jste.
3: Dejte, já tyhle ty finty, ty já znám.
4: Jo, to...
3: o co jde?
4: Vojeno rozbitý auto, pane vedoucí.
3: No, prosím, a neříkejte.
4: No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková.
3: Havel. Těší mě.
4: No, to vám to dlouho nevydrží.
3: Co?
4: No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle.
3: No, to posaďte se.
4: Můžu?
3: No, prosím.
4: Můj kecoli. Dobrý den.
3: Vy jste bourala?
4: Já? No, tak jo, no, to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane... Ledacos, ale to znáte, ne?
3: No, když člověk jezdí, tak no. To jistě.
4: No, to víte.
3: To se stane lecos.
4: No, no, no.
3: Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, že jste si vybrala zrovna naší firmu. No. My tady na zázraky nejsme zavedený.
4: Oni v dílně říkali, že no. Ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no.
3: Nevím, proč bych měl jásat.
4: A počkejte. Pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno?
3: Tady nejsme kouzelníci.
4: No to já jako...
3: Tady je autoopravna.
4: No to si...
3: Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní.
4: Pane vedoucí, já jsem slečna.
3: No tak to promiňte. Já dívkám ve vašem věku už říkám paní.
4: A jo, no tak vážně. Vážně, pane vedoucí. Jste začátečníci, nebo jste umělci? Umíte to vůbec, jako...
3: Já vůbec do teďka nevím, co chcete opravit.
4: No co? Bílýho Džigulíka. Teda, pane vedoucí. Počkejte, on, jako, že byl bílej, jo? Tak to bílej byl. Ale že to je Džigulík, tak to už není moc poznat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný manžel, tady tak máme Laďku Kozderkovou, Vlastimila Bedrnu.
2: Ano.
1: Když řídí ženská, tak je to pohroma. Myslíš si to taky?
2: Já si to nemyslím. Já jsem taky řídila. A pohroma se nestala.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem si koupila nový auto a každý mi říkal, teď prosím tě, tobě, když jsi si dělala řidičák, tak už bylo 59, tak si kup něco starého, ne? Protože to je jasný, že to nabouráš. No já jsem říkala, no já chci nový auto, že jo? No tak jsem si koupila nový a vůbec jsem ho nenabourala. Dokonce jsem ho i prodala.
1: Jezdila jsi s ním?
2: Ano, mě asi třikrát.
1: Ze servisu domů a pak zpátky a mezi tím na pumpu.
2: No, ze servisu domů, ne, to jsem si musela zavolat kámošku, aby s tím odjela. Protože já, když jsem to auto viděla zblízka, tak jsem se tak lekla.
1: Čeho?
2: No to, jak je to veliký.
1: A ty jsi neměla žádnou limuzínu, ne?
2: Ne, já jsem měla mikru.
1: No, ještě ten název. Žádnej tyrák nebo něco takového.
2: Ne, tyrák, no pak tohle.
1: Představ
2: ne,
1: si, že bys řídila autobus třeba. To. A že bys vezla kolegy na zájezd.
2: Ne, to vůbec bych si nepředstavovala, protože to je nesmysl, to by se nepovedlo. Já jsem teda řídila, já jsem jezdila ukázněně, pomalu, já jsem vůbec nenabourala a jezdila jsem asi 6 roků. A do Broumova. To je 200 kilometrů. A z Broumova, pochopitelně, takže to je 400 kilometrů. A nic se nestalo. Byla jsem pyšná.
1: Vozila jsi i někoho?
2: Ano, psa a kočku.
1: Ostatní se báli nastoupit, jo, nebo to?
2: Ne, tak ostatní jsem nezvala.
1: Uršula Kluková, se kterou je vždycky veselo vážení, vybrala tedy návštěvu automotoservisu, kde je Laďka Kozderková jako zákazník a jako vedoucí Vlastimil Bedrná. Ještě se tam vrátíme, abychom zjistili, jak to dopadne. Budete to chtít, pak hlasujte pro Ačko. Jestli chcete změnu, nabízím, a to možná potěší Uršulu, Miloslava Šimka, povídku Jak jsem se vyučil, to je varianta B. Tak Ačko nebo Bčko za slovem humor pošlou ti, co teď poslouchají, na číslo 90 011 04. SMS brána čeká. A taky studiové číslo 731 800 900 na vaše rozhodnutí. K tomu Leona Machálková, jedna písnička a pak vysíláme to, co si vyberete většinou. Taková je humoriáda.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Ono do té naší rozhlasové pozvánky se všechno úplně nevešlo, jak bohatá to akce bude právě toho 29. srpna, tak jenom doplním, že samozřejmě tady František Kinský ano, nebude chybět, bude tam dvakrát na takovou malou talk show, ale uvidíte třeba i kouzelníka, jedno z našich nejlepších, Michala Nesvedu. Zazní i koncert Bubenický od tam Batukáda a bude tam i Rychlo karikaturista, kromě těch dobrot, které budou v celém parku k dostání a vám k dispozici. Takže jste zváni a budeme tam v sobotu 29. srpna od 11 hodin, třeba taky proto, abychom vám představili speciálně tu naši poslední velkou kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty. Podrobnosti na webu pochoutkovýrok.cz a těším se osobně tedy příští sobotu. Doufám, že se tam potkáme. Teď se potkáváme v Humoriádě s těmi, co hlasují buď pro Laďku Kozderkovou nebo Miloslava Šimka. Naslouchá dnes i Uršula Kluková a ptám se tedy, komu naslouchá, kdo teď rozhoduje. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana z Pardubic. Já vás oba zdravím.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Klukové, přeju hlavně zdravíčko.
4: Děkuji.
3: To je nejdůležitější. Opatrujte se a dala bych Bčko.
2: Pana Šimka, děkujeme za to, za hlas a děkuju. Za hlasování.
4: Děkujeme.
2: Ano, děkujeme vám a přesouváme se za dalším, kdo nám tedy volá v této chvíli. Vítejte u nás, dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku Božena, já se zdravím vás a především zdravím srdečně naši milou a usměvavou Uršulku, které přeji do jejich, k jejich krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radost a až tady s náma jste hodně dlouho, protože smích a humoriáda s váma je něco úžasného a byla bych pro Bčko, tak jak jste si vypřála. Takže vám

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velocipe. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když máš štíhlé prsty, ať je hodinářem, není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řečí, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili, kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy jsi měla první hodinky, Uršulo?
3: První hodinky jsem dostala, když mě bylo 18 a to mě dali naši.
2: Aby se zvrátila domů včas.
3: Ne, to ne. No, dali mi jenom tak jako, protože mi dali jako dárek, když mě bylo 18.
2: A dnes máš ty moderní, chytré hodinky?
3: To mám chytré, protože sama jsem blbá.
2: Vážení, tohle je Uršula Kluková ve svých 85. Tak čím to uzavřeme? Miloslavem Šimkem, tím jeho vyprávění o tom, jak se vyučil, anebo scénkou Žádlivý manžel s Daliborem Gondíkem a Adelou Gondíkovou, nabízím je taky proti varianta B. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Vybírejte, hlasujte a ať to stihnete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Každý kluk

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, ve hře Miloslav Šimek a pak na druhé straně Dalibor Gondík a Adéla Gondíková. Představte si, že si tady povídáme, byly tak přetížené linky, že nám zamrznul počítač, přes který přichází linky, ty telefonní i do vysílání. My samozřejmě máme hlasů docela dost a už se nám vyrýsovalo i to vítězství, ale v tomhle počasí prostě počítač se
2: normálně zmrzne. No je to tak, prostě to, zmrzne to i v létě. Když je to takhle, že jo?
1: Jo. Ale máme vaše hlasy do té doby zaznamenané a ty rozhodli o tom, že chcete pokračovat s Miloslavem Šimkem. Tak jak jsem se vyučil, dokončíme tu povídku.
2: Ano.
3: Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouva je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc vnucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Humoriáda. Ta byla dnešní Humoriáda s Uršulou Klukovou. Ještě jednou všechno nejlepší, Uršulo, ať se ti daří, hodně zdraví, štěstí a humoru do tvého života a přines ho i trochu nám zase někdy do rozhlasu.
2: Samozřejmě, že ale pomalu s tím humorem.
1: Opatrně dávkovat po troškách,
2: ano,
1: po kapkách.
2: Po kapkách. Ne, ale jestli máte nějaký smutek na duši, pohledte pejska a kočičku, nebo kočičku a oni vám to ocáskem všechno rozeženou. Říkala.

0: servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Česko zasáhly velmi silné bouřky, hrozí i vznik supercel. Důchody příští rok porostou minimálně o 300. O dalším zvýšení vláda dál jedná. Střihači ovcí poměřili svoje síly na zemi živitelce v Českých Budějovicích. Zítřek bude na jihu Čech až oblačný s teplotami jen kolem 20 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Českem postupují silné bouřky. Výstraha meteorologů platí od 15 hodin pro většinu území, kromě Karlovarského a části Ústeckého kraje. Napadnout během odpoledne a večera může i 70 mm srážek. Vítr napomáhá i vzniku supercel. To jsou velmi silné bouřky, které jsou spojené i se silným krupovitím a nárazy větru. Kde bude foukat nejsilněji, říká meteorolog Miloš Dvořák.
5: V těch nárazech by dosahoval zhruba kolem 70 km za hodinu. Můžou být i místa, kde ta rychlost může být kolem 90 km za hodinu. Vypadá to tak, že by to byly pravděpodobně ty severnější oblasti Čech na Moravě a ve Slezsku. Tam by pravděpodobně ty nárazy se právě pohybovaly někde kolem 70 km za hodinu.
4: Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dřív mluvil až o částce kolem 600 korun. Třeba starobní důchod pobíralo v Česku na konci června na přes 2 miliony 300 tisíc lidí. Jeho průměrná výše je skoro 22 tisíc. Invalidních důchodců je v Česku 420 tisíc. Vítěz závodu v rychlostním střihu ovcí v Českých Budějovicích zvládnul ostříhat 12 ovcí za 10 minut. Soutěž byla součástí programu letošního ročníku agrosalonu Země živitelka. Pravidla závodu přiblížil její komentátor Antonín Vejčík.
6: První je rychlost, přidávají se vteřinky za zranění a nebo nedostřižení. Takže podle toho velikosti od 5 do třeba do 20 vteřin. Největší dneska bylo 10 vteřin za zranění.
4: Houbové slavnosti ve Stachách na Prachaticku nabídnou výstavu hub nebo ochutnávku houbových jídel. Hlavní program zaplní Stachovské náměstí zítra. Ten dnešní popsal hlavní pořadatel Vladislav Voldřich.
7: Začíná divadelním představením Dívčí válka, který bude hrát divadelní soubor Bouček. Představení bude od 19 hodin v obecním sále na Stachách a zároveň ve stanech pod školou bude hrát rocková kapela Projekt X.
3: Počasí.
4: Na jihu Čech dneska čekáme místy bouřky, a to i velmi silné, doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a silným větrem. V nárazech může dosahovat rychlosti až kolem 90 km v hodině. V noci se ochladí na 14 až 11 stupňů, sobota pak bude polojasná až oblačná, místy s přeháňkami a teplotami jen mezi 19 a 22 stupni. Na horách naměří kolem 15 stupňů. Později odpoledne začnou srážky ustávat a vyjasní se. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný západních směrů. Biozátěž zůstane nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Pozor na silnici 163 u Dolního Dvořiště. Na Českokrumlovsku srazila se tam dvě osobní auta. Nehodu dvou osobních aut řeší policie taky na silnici 23 u Jindřichova Hradce a opatrní buďte u Hracholusk na Prachaticku. Na silnici na Malý Bor se srazilo osobní auto s motorkářem. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Krátce po páté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině jako obvykle nabídneme koncentrovanou porci zajímavé publicistiky a přidáme další písničky, které nestárnou. Jak se stalo, že se vojska Varšavské smlouvy před 58 lety nedostala k Českobudějovickému rozhlasu? To se dozvíte od někdejšího redaktora Vladimíra Váchy, jehož vyprávění jsme našli v našem archivu. Už za chvíli v dnešním vydání pořadu Den v kraji. A jaká bude hudba, chybět nebude Tony Orlandu, Meky Žbirka a právě teď přichází píseň Chyť své sny zaspívat Karel Gott. Pěkné páteční odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice a vedle ve studiu už je zpátečním zpravodajským přehledem připravena kolegyně Petra Pitra.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré páteční odpoledne. Zemědělci letos sklidí asi 6 milionů tun obilí, o 17% míně než loni. Půjde o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Na agrosalonu Zemědělka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. České zemědělství podle nich letos přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Za poklesem úrody je hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. K nejpostiženějším regionům patří Vysočina, Středočeský a Jihočeský. Český kraj. Jihočeský kraj bude nově vlastnit bývalou budovu obchodní akademie v historickém centru Písku. Majitelem je teď město. O bezúplatném převodu objektu rozhodlo zastupitelstvo. Pokračuje starosta z hnutí ANO Michal Čapek.
3: V současné době je pronajata jednotlivým nájemcům za velmi nízké nájemné. Je to budova, která s ohledem na stáří je v nevyhovujícím stavu. Kraj tam má záměr rozšířit prostory muzea.
2: Planetární hřiště v Háječku v Českých Budějovicích pomůže dětem poznávat vesmír. Místo klasických prolézaček tam na ně čekají planety nebo černá díra. Stavbu zprovoznilo město ve spolupráci s Hvězdárnou a Planetáriem České Budějovice. Dodává primátorka města Dagmar Škodová-Paramová z hnutí Naše Česko.
4: Může to navázat na programy, které se konají v našem planetáriu pravidelně. Může to být i místo pro každodenní setkávání se rodin i výlety blízkých školek a škol do centra města.
2: Radnice ve Vimperku začne přispívat na rekonstrukci bytových jader v městských bytech. Nájemníci můžou od města dostat až 300 tisíc korun. Zájem o rekonstrukci v dotazníku projevilo přes 300 domácností. Podmínkou je zajištění firmy, která rekonstrukci provede, a taky to, že zájemce nesmí mít vůči městu žádný dluh.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Ladíte den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Letošní žněj jsou téměř u konce. Kvalita obilí je podle dosavadních výsledků nadprůměrná, podprůměrné jsou ale výnosy. Na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích to oznámili zástupci agrární komory. Na ziscích se letos projeví sucho i nízké výkupní ceny. Podrobnosti jsem dnes v našem vysílání probral s reportérkou Jitkou Cibulovou Vokatou.
1: Pšenice i ječmen jsou podle dosavadních výsledků v dobré až velmi dobré kvalitě. Hlavním problémem letošní sklizně jsou ale nižší výnosy. U základních obilovin se očekává meziroční pokles výnosu zhruba o 16% a u řepky přibližně 18%. Nejnižší výnosy jsou v Ústeckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. Na plodinách se podepsalo sucho a vlny veder. Nedostatek srážek především v březnu a dubnu jsou podle meteorologů vůbec nejsuší od začátku měření v roce 1961. V některých oblastech poškodilo obilí i řepku, taky krupobytí, přívalové deště nebo jarní mrazy. Jde o jednu z nejhorších sklizní za řadu let. Důvodem nižších výnosů je ale taky menší výměra ploch, na kterých se obilí a řepka pěstuje. Prezident agrární komory Jan Doležal k tomu dodal.
2: Zemědělcům se stále méně vyplácí pěstovat někdejší ekonomické tahouny tohoto sektoru, jako jsou obilovinné olejniny, kvůli rostoucím nákladům, kvůli omezení přípravků na ochranu rostlin a také kvůli nízkým cenám, které způsobí levné dovozy z oblastí, kde zdaleka nemusí udržovat takové standardy, jako my tady v Evropě.
0: Výši příjmů letos ovlivnilo hodně faktorů. Jak jsme slyšeli, jaké jsou celkové ztráty zemědělců?
1: Výpadek tržeb u základních obilovin agrární komora odhaduje na téměř 6 miliard korun a u řepky na dalších 3,5 miliardy korun. Příznivé kvalitativní parametry obilovin představují jednu z mála pozitivních zpráv letošních žní. Ekonomickou bilanci zemědělců ale nezachrání. Zemědělci ale nemůžou přenést výpadek produkce do cen. České komodity konkurují produkci z celé Evropy i světa. Vývoj cen ovlivňuje především situace na Blízkém východě a reakce světových trhů. Část úrody mají zemědělci prodanou už v předstihu, část teprve čeká na prodej. O tom úrodu už teď, jestli je tu úrodu prodají nebo ji uskladní, rozhodne konkrétní situace jednotlivých podniků, mimo jiné i dostupné skladovací kapacity a vývoj trhu.
3: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.

Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Dnes je 21. srpna a my si připomínáme stejný den v roce 1968. Tehdy to byla středa a vojska Varšavské smlouvy začala obsazovat Československo už v noci z 20. srpna. V našem vysílání dnes zaznělo mimo jiné i vzpomínání někdejšího redaktora Českobudějovického rozhlasu Vladimíra Váchy.
1: V Budějovicích jsem vždycky trávil dovolenou, protože dovolená bez Budějovic to pro mě nebyla dovolená, takže jako každoročně jsme přijeli sem a v onom památném roce, no říkejme mu památný, 1968 jsem onu noc trávil u svého kamaráda Zdeňka Pražáka. No a tam jsme se dozvěděli ve 2 hodiny, co se vlastně stalo. Oba dva jsme skočili do rozhlasu a vysílali jsme tady 7 dní a 7 nocí. Stanoviště byla různá, nejdřív tady z této budovy, když ta budova ještě nebyla tak moderní, jako je dneska. Část jsem strávil na kleti, na vysílači, kde jsme tedy měli vysílat, byli jsme jako rezervní stanoviště, no a část jsme vysílali z Jihočeského divadla. A já jsem po 2 dnech vysílání jsem si říkal, musím se podívat aspoň domů, jestli mi třeba nepřijeli auto nějakým tankem, a vyběhnu ven a v tom se sem valili nějaké pancéřové vozy, tak jsem si stoup ke zdi. No jak si tehdy vzpomínáte, tak dobří lidé tady přehodili cedulku, takže tady před rozhlasem nebyla tabulka Československý rozhlas tehdy, ale byla tady tabulka nějaká mateřská škola. No já jsem stál u té zdi a oni přiběhli se samopaly, takže jsem si říkal, co se bude tím. Seberou mě, odvezou mě, ale je zajímal především rozhlas a tady najednou zjistil, že to není rozhlas. Přečetli si to lámanou tou škola, tak se otočili, naskákali, odjeli. Ta léta, která pak následovala, nebyla úplně nejlehčí. Tehdy po tom srpnovém vysílání z Budějovic k nám přišli někteří přátelé z pohraniční stráže, rozumní lidé v pohraniční stráži, a věděli, že mohlo by nastat ledacos. On vlastně nikdo nevěděl, co nastane v té době. Takže nám nabízeli, abychom, jestli chceme, že můžeme přijet, že to bude bez problémů všem. To je prostě rozhodnutí pro celý život a mně se zdálo, že rozhodnout se během několika minut by bylo trošku neuvážené, takže já jsem byl tou brzdou, která rozhodla o tom, že nikoliv na západ nebo na jih, ale že si sedneme do auta a pojedeme do Prahy, což jsme taky učinili. No a já dneska, když si na to vzpomínám, tak jsem si připadal opravdu jako nenormální člověk, protože všechny kolony aut táhly z Prahy ven a já jediný jsem si to hnal na tu Prahu, no.
0: Vzpomínání někdejšího redaktora Českobudějovického rozhlasu Vladimíra Váchy na 21. srpen roku 1968 připravil kolega Zdeněk Zajíček.
2: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Odpoledne v našem kraji běží dál a my se teď půjdeme na skok podívat do meky jihočeské keramiky Bechyně. Jak se žilo v Bechyni před několika desítkami let a co nám o tehdejší době mohou říct obyčejné věci, které lidé používali každý den? Právě na to se zaměřuje výstava Kupředu směle v Městském muzeu v Bechyni. V našem vysílání se na ní dnes vedoucí Městského muzea v Bechyni Jany Janáčkové ptala kolegyně Hanka Šoberová.
1: Paní Jano, když člověk přijde na výstavu Kupředu směle, dneska poprvé, co ho čeká, co by neměl přehlédnout?
2: Ono se to asi odvíjí od toho, jestli jste místní nebo Bechyni moc neznáte. Ti místní si tady hledají třeba, jak se rozvíjela jejich čtvrť, kde žijí, nebo se hledají na fotografiích třeba sportovních oddílů nebo na společenských akcích. A ti příchozí v uvozovkách cizinci si možná víc užijou to retro, můžou si sednout do atrapy socialistického kuchyňského koutku nebo do obýváku a připomenout si tehdejší dekorace, spotřebiče, hračky, tiskoviny. A takže vlastně nemůžou přehlédnout to množství těch věcí, protože na tom to stojí a tohle je tolik, že to je nepřehlédnutelné.
1: Ta výstava pracuje s předměty každodenního života. Co vás při její přípravě překvapilo nebo přivedlo k nějakému novému pohledu na tehdejší Bechyni?
2: No, zajímavý pro nás byl třeba design užitné kultury, těchto každodenních věcí, které leckdy nám přijdou takové nadčasové, nebo i ty dekorace. Oni se mnohdy ti autoři inspirovali po té výstavě Expo v Bruselu v roce 58 a ty věci opravdu si umíme představit i v moderním interiéru. Ale mě osobně ještě překvapilo, my jsme zjistili, že ve městě působilo středisko zahradní architektury a to se tady hodně postaralo o podobu parků, jak lázeňských, tak zámeckého, ale taky o celkovou úpravu klášterní zahrady. A zjistili jsme z leteckých pohledů a z pohlednic a fotografií, že Bechyně byla hodně zelená, opravdu hodně jakoby zarostlá víc než teď a dokonce se někde objevilo v dokumentech, že se v uvozovkách nazývala městem v zahradách. Tak to nás docela překvapilo, ten rozdíl, a možná by to mohlo být v dnešní době inspirací tady pro Bechyni.
1: Jinak ta výstava už je nějakou dobu otevřená. Nějaké reakce návštěvníků vás zatím třeba potěšily, překvapily?
2: No tak milé je sledovat, kde všichni řeknou, tohle jsme měli doma, nebo máme, protože tenkrát ta nabídka nebyla tak veliká a ti lidé jako měli podobné ty předměty. A taky se právě zmiňuje funkčnost těch předmětů, že třeba doteďka máme tenhle mixer nebo mlýnek na něco, nebo baterku, protože to prostě doteďka funguje. A pro mě osobně bylo překvapením, když se přivezl takový typ pračky zvláštní z 50. let, to já už jsem tady neznala, nikde jsem to neviděla, takový oválný typ, poměrně vysoký, ještě s jedním bubnem vevnitř. No a pak mě překvapily teda hodně soukromé sbírky některých lidí, kteří nám půjčili třeba telefonní aparát z opravdové budky telefonní nebo plné limonády z toho období nebo obaly od cigaret. Přijde mi, že se ty věci sbírají často taky, anebo zase, že někteří to mají doma, protože si doteďka jakoby nevyklidili.
0: To byla vedoucí Městského muzea v Bechyni Jana Janáčková a krátká pozvánka na výstavu Kupředu směle.
3: Den v kraji.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme. Obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme,
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jaké počasí nás na jihu Čech čeká během noci o víkendu i po něm, to se dozvíme právě teď.
2: Počasí.
1: Jaké počasí nás v následujících dnech čeká, to už je otázka pro meteorologa Petra Fribauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jak bude v noci a zítra?
3: V noci bude převážně zataženo s deštěm nebo přehánkami. Zpočátku noci se místy budou vyskytovat bouřky, které mohou být i velmi silné. V druhé polovině noci pak srážky i oblačnost budou ubývat a místy se přechodně až zcela vyjasní. Minimální teploty v noci klesnou na 14 až 11 stupňů Celsia a vítr bude mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. Zpočátku noci stále s nárazy kolem 20 metrů za sekundu, tedy 70 km v hodině a v bouřkách až 25 metrů za sekundu, tedy 90 km v hodině. K ránu se ale vítr bude měnit na jihozápadní a bude slábnout. Zítra nás začne od západu ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. Přes den tedy zítra očekáváme polojasno až oblačno, místy s přehánkami a později odpoledne a večer budou srážky ustávat a na většině území se vyjasní. Maximální teploty zítra budou mezi 19 až 22, na horách kolem 16 stupňů Celsia. Vítr bude během zítřejšího dne slabý, odpoledne přechodně až mírný, západních směrů 3 až 7 metrů za sekundu a biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: A jaká bude předposlední srpnová neděle?
3: Neděle už bude beze srážek a očekáváme polojasno až jasno, odpoledne pouze přechodně až oblačno. K ránu se navíc ojediněle mohou tvořit mlhy. Minima budou kolem 10 a maxima kolem 19 stupňů Celsia a vítr bude v neděli slabý, jihozápadní až západní do 4 metrů za sekundu a odpoledne se bude měnit na severozápadní.
1: Přinese start příštího pracovního týdne také pěkné počasí?
3: Pondělí budeme mít slunečno, bude polojasno až jasno, minima kolem 9 a maxima kolem 20 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne severovýchodní do 4 metrů za sekundu a ráno může být místy i bez větří.
1: V průběhu týdne by měly teploty opět stoupat, bude to platit už v úterý?
3: Ano, přesně tak, ty minima budou kolem 10 a maxima se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupně Celsia, takže budou o něco nižší než v pondělí a v neděli. Bude jasno až polojasno a večer oblačnosti od jihozápadu začne přibývat. Vítr bude slabý, východní až jihovýchodní, na Šumavě severovýchodní 1 až 4 metry za sekundu a na Českomoravské vrchovině může foukat až mírný vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Šumavská houbička, za tímto krásně šumavským jménem se skrývá žena, která dokáže v lese najít houby i ve chvíli, kdyby většina z nás nezakopla ani o prašivku, natož o chutnou jedlou houbu. V dnešním pořadu dopolední host potvrdila, že aktuálně nerostou. Ale jak uslyšíte z následující ukázky, není nic snažšího, než si houby vypěstovat doma. S Lucí Drozdovou si dnes povídala kolegyně Hanka Šoberová.
1: Já vím, že vy dokonce koupete klády. Pojďte nám to vysvětlit.
2: Tak já jsem kromě toho, že jsem nadšená houbařka, tak jsem taky nadšená pěstitelka hub. A snažím se taky otevřít těm běžným lidem i tento svět. Pěstování hub doma není vůbec náročné a není to nic těžkého. Zvládne to v podstatě úplně každý. Ti, co tvrdí, že nemají třeba sklep vlhký, tak nebojte, houby se dají pěstovat i doma v kuchyni nebo v koupelně. Takže já, když máčím klády, většinou je to v létě a dělám to kvůli tomu, aby mi z nich vyrostla houba šitake. Já si houby očkuji právě do dřeva, nebo si pořizuji, nebo vyrábím substráty, na kterých mi rostou, a nebo mi taky rostou houby i mezi rybízem. Třeba letos jsem hodně sklízela líncovku obří, kterou jsem si tam nasadila před zimou. Takže takhle já doma mám houbičky. Nebojte, dřevomorku tam ještě nemáme.
1: Říkám si, jaké klády, z jakého dřeva máčíte?
2: Tak vždycky to musí být čerstvé dřevo, takže pokud někomu doma leží nějaký špalek už pár let, tak takovéhle dřevo není vhodné k tomu, aby se do něj očkovalo pod houby. Vždycky to musí být čerstvě pokácené dřevo a nejlépe tvrdé. Takže bok dub, zejména ty šitake teda potřebují tvrdé dřevo, tam to prostě jinak nejde. Ale očkuji i třeba do břízy, dá se třeba do lípy, opravdu záleží na tom druhu, jakou houbičku chcete doma pěstovat.
1: A místo toho, abyste vzala konev, tak jednoduše vezmete ty klády a ponoříte je do sudu s vodou.
2: Ano, u těch šitake je to takový specifický, protože vy se snažíte nasimulovat záplavy. Ono totiž, tato houba pochází z Asie a tam vždycky jsou záplavy a ono tam vlastně to dřevo spadne do té vody a jak se tam jako nacucá, tak to je impuls pro to podhoubí, že je vlastně jakoby konec světa, nebo když to tak jako řeknu v uvozovkách, a že musí rychle vyplodit ty plodnice. Takže já simuluju tímto ponořením ty záplavy a potom vlastně vyndám po 24 hodinách a do pár dní jsou houby venku.
1: A potom ten špalek necháte jednoduše venku nebo ho musíte někam zaklidit?
2: Nechám ho venku, mám ho tady ve stínu pod habrama. Vždycky je lepší to mít ve stínu, protože samozřejmě na přímém slunci se těm houbám úplně nedaří, takže když pěstujete na zahradě, vždycky to chce nějaký zákoutí, nějaký stín a tam prostě ty klády čekají a konkrétně teda stýto dvakrát, třikrát do roka mi houby vyrostou.

0: Den v kraji.
1: Tolik dnešní Den v kraji a v jeho závěru pro vás mám ještě pozvánku k poslechu našeho vysílání. Planetární hřiště v Háječku v Českých Budějovicích pomůže dětem poznat vesmír. Místo klasických prolézaček tam na ně čekají planety nebo černá díra. Stavbu zprovoznilo město ve spolupráci s Hvězdárnou a Planetáriem České Budějovice. Reportáž si u nás můžete poslechnout zítra ráno po zprávách v 7 hodin. Na českobudějovickém výstavišti budou zítra v plném proudu národní doží. Příspěvek moderátora a reportéra Michala Bělského z tradiční oslavy konce žní a poděkování za úrodu uslyšíte na začátku odpoledního radioproudu po 14. hodině. Herečka Libuše Havelková, známá pohádková babička, se narodila 11. května 1924 v Českých Budějovicích. V našem rozhlasovém archivu máme natočené její vzpomínání na dětství v Českých Budějovicích a na dobu okupace za druhé světové války. Pokud ho chcete slyšet, nalaďte si naši novou archivní perlu zítra po 2. hodině odpolední.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: neštěnko.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
3: Je 18 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: V Českém prochází silné bouřky, v Praze a v severních Čechách můžou stoupnout hladiny potoků a menších řek. Na Strakonicku budou v podzimních volbách o post senátora usilovat tři kandidáti. Noční prohlídky temelínské elektrárny ukážou strojovnu nebo sklad použitého paliva. Zítřejší teploty na jihu Čech vystoupají maximálně k 22 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Přes Česko se posouvá pás bouřek. Nejsilnější jsou teď podle dat Českého hydrometeorologického ústavu na jihu Středočeského kraje a taky v okolí Prahy. Během večera a noci se přes východní část republiky přesunou nad Polsko. Lidi by měli během večera počítat s větrem o rychlosti 70, výjimečně až 90 km za hodinu. Spadnout může až 70 mm vody. V Praze a v Libereckém kraji platí stav povodňové bdělosti. Celkem tři kandidáti se proti sobě na Strakonicku postaví v podzimních senátních volbách. O počtu uchazečů informovala mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková. První kolo voleb do horní komory parlamentu letos bude 9. a 10. října.
5: Mandát obhajuje Tomáš Fiala, který před 6 lety ve volbách uspěl za ODS a teď kandiduje za hnutí Naše Česko. Proti němu se postaví Jana Hrdinová z KDU-ČSL. Třetím kandidátem je starosta Albrechtic nad Vltavou Miroslav Ušatý, který kandiduje za Svobodné. Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
3: Noční prohlídky areálu jaderné elektrárny Temelín představí zájemcům běžně nepřístupná místa. Skupina ČES plánuje prohlídky ve čtyřech termínech v září pro skoro 130 zájemců. Ti mají možnost se na exkurzi přihlásit do konce srpna, vysvětluje mluvčí jaderné elektrárny Marek Sviták.
6: Čtyřhodinový program začne v infocentru, kde si právě návštěvníci budou moci prohlédnout celé nové expozice. Bude následovat vstup do areálu, podívají se například do strojovny s turbogenerátorem nebo do skladu použitého jaderného paliva.
4: Počasí.
3: V noci se na jihu Čech ochladí na 14 až 11 stupňů, v první polovině noci se budou místy vyskytovat bouřky, které můžou být stále i velmi silné. K ránu začnou srážky ubývat a přechodně se i vyjasní. Sobota bude polojasná až oblačná, místy s přeháňkami a s teplotami mezi 19 a 22 stupni. Na horách naměří do 17 stupňů. Později odpoledne začnou srážky ustávat a na většině území kraje se nebe vyjasní. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný západních směrů a biozátěž bude nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehodu máme hlášenou na silnici 141 u Zbytin na Prachaticku. Srazila se tam dvě osobní auta. Přejeme všem šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je krátce po 18. hodině a to je čas na další díl četby na pokračování z románu Dity Kůtové Zlá babička. Jako o zlé babičce se mluvilo v rodině autorčina manžela o jeho prababičce. A Dita Kůtová začala pátrat po jejím osudu. Proč se z malého venkovského děvčátka stane někdo, o kom se později v rodině mluví jenom špatně? A vznikl tento román a tato četba. A vy si teď můžete poslechnout její pátou část.

Když po týdnu přišel v pátek večer Jan z města, přinesl špatné zprávy a jen malou naději. Za tím právníkem jsem byl a nejen tak za ledajakým. Šel jsem k samotnému Hradilovi, je prý nejlepší z celých Budějovic. Taky to nebylo jen tak se k němu dostat. A co ti poradil? Budeme se soudit? Jan mlčel a sbíral odvahu k pravdě. Pan doktor Hradil si nechal celou tu šlamastiku pořádně vypovědět a pak mi řekl, že nejspíš nemáme žádnou šanci. Jak to? Přece si otci všechny ty peníze dal a on ti pak ten podíl slíbil. Když to sliboval, u toho jsme přece byli oba dva, i máma tam byla. Ta přece taky může říct, jak to bylo. To všechno jsem tomu Hradilovi vypověděl. Bohužel nemáme v ruce žádný papír. Nic jsme s otcem nesepsali, všechno jsme si slíbili jen rukou dáním. A že jsi u toho byla ty jako svědek, podle Hradila nemá žádnou váhu. Jsi moje žena. U soudu by řekli, že jsme se domluvili. Snad jedině, kdyby máma také dosvědčila, že jsme s otcem tu úmluvu měli. To nemůžu. Couvala v maštali máma Johana před rozhodně rozkročenou Marií. Víš, co po mně chceš? Abych šla proti svému jedinému synovi. Tenhle váš syn nás ale chce prostě okrást, křičela Marie. Uvědomujete si to? Vždyť on z nás chce udělat žebráky. A vy to víte. Byla jste při tom, když se otec s Janem domlouval. Nemůžete to zapřít. Nemůžete to přece nechat jen tak. Vždyť byste pak byla spoluviník. Máme 4 děti, kam bychom šli? A kam bych pak šla já, Mařko, kdybych se přidala na vaši stranu? Johana se opřela o jednu z krav, jako by od ní chtěla načerpat sílu. Uvědomuješ si, že bych musela jít po žebrotě já? Jak bych tu pak mohla zůstat, kdybych se Vojtovi postavila? Vy jste mladí, ty se umíš ohánět a tvůj muž má slušnou práci. Poradíte si, uživíte se. Ale co já? Práci už nezastanu, nejsem nikomu k ničemu dobrá. Teď už budu jen na obtíž, budu tu žít z milosti. Nemůžu jít proti Vojtovi, nechtějte to po mně. Pochop mě. Marie se dívala na mámu. Zalikala se křivdou, ponížením, vztekem, ale musela uznat, že máma má pravdu. Chvíli vstřebávala celou tu děsivou skutečnost, která se před ní ukázala. Pak se rozmáchla a praštila vědrem o kamennou stěnu chléva, až se rozletělo na kusy. Máma sebou poděšeně trhla a obě ženy chvíli mlčky hleděly na roztříštěné vědro. Tak ať si to tady ten váš parchant všecko sežere. Za tohle ho jednou Bůh potrestá. A vás taky, mámo. Tak to jsme v koncích. Jan seděl u stolu a hlavu si držel v dlaních. Marie seděla vedle něj a čekala. Nevěděla na co. Že Jan přijde s nějakým řešením. Že jí řekne, že to všechno byl jen zlý sen. Že všechno bude, jako bylo dřív. Nestalo se nic. Pak se konečně Jan probral z nečinnosti. Vstal a praštil pěstí do stolu. Na všecko se tady vysrat. Hrábl do hrníčku pro drobné, hmátl po trubce a vypadl ven z domu. Počkej, kam jdeš? Běžela za ní Marie. Teď nemůžeš přece nikam jít. Musíme vymyslet, co dál. Pust mě. Ty mě tady držet nebudeš. Ani ty, ani ta tvoje povedená familie. To jsem si to pěkně zasral, že jsem si tě vzal. Bodal Jan slovy všude kolem sebe a nejvíc Marie do srdce. Kam jsem se to dostal? Taková rodina. Vrahové a podvodníci. Ale to ti povídám, ty už do té jejich maštale ani nevkročíš. Děvečka a slouha, to by se jim líbilo, to z nás udělali. Zakřičel ještě do dvora do všech těch prázdných, otevřených oken a běžel pryč. Marie stála ve vratech a dívala se za ním. A na obličeji se jí pomalu usazoval tvrdý, trpký výraz. Výraz, který pak už nikdy z tváře docela nezmizel. Domů přišel Jan nečekaně už v pátek odpoledne. Musíme sebou hodit. Zítra se stěhujeme. Hlaholil vesele ve dveřích. Cože, už zítra? A kam? Zděsila se té rychlosti Marie. Jan popadl Františka do náruče
a vlepil mu mlaskavou pusu. Dones mě ně. Máš radost? Vracíme se domů, zpátky k Ločenicím. Dohodil mi to bratranec, víš, ten od nesměnské tetky. Uvolnil se domek po starým Brázdovi, dole na návsi. Hned jsem vzkázal příbuzným, že to bereme, aby nás někdo nepředběhl. A ty jsi viděl, jak to uvnitř vypadá? Třeba to není dost velké pro nás všechny. A kolik to bude stát? Jan všechny otázky odmávl rukou. Domek nekupujeme, za co taky, viď? Je to jen pronájem, ale dobrý pronájem. Nebudeme platit moc. Je to taková budina, Brázda nastavení léta nesáhl. Ale nelekej se, Mařko. Postupně to opravíme. O to už se postarám. Jsem přece nějaký zedník, ne? Smál se na Marii Jan a svou dobrou náladou nakazil ji i děti. Tak vidíš, zase bude dobře. Přimáčkl si Marii k sobě. Máš radost? Řekni. Máš zase radost? Marie se usmívala. Vrátí se domů. Nesmění je od Ločenic jen kousek, jen malý kousíček. Zabydlí se tam a poběží domů. Oběhne Ločenickou náves, navštíví Martina, spočítá, kolik má růže na dětí. Najednou se nemohla dočkat. V sobotu popolední konečně naložili vůz. Bylo až nepochopitelné, že se nábytek a všechny ty krámy potřebné pro tolik velkých i malých lidí směstnají na jeden nevelký vůz. Jedeme? Obrátil se Jan k Marii. Asi bych se měla rozloučit s mámou. Opovaž se. Vždyť je to chudák. Už abychom byli z tohohle krysího hnízda pryč. Té srpnové neděle si Marie pomši počkala na růženu. Růžena za ta léta, co se neviděli, rozkvetla do impozantních rozměrů. Jen s obtížemi v ní Marie hledala lehkonohou dívku z mladých let. Pomalu spolu sestupovali ze svatojánského kopce dolů k Ločenicím. Tvou Týnku už jsem viděla. Přiběhla k nám hned, jak jste se přistěhovali do Nesměně. Však víš, jak si byli jako děti s naším Jozívkem blízcí. Marie si teprve teď uvědomila, s jakou dychtivostí Týnka přijala, že se rodina vrací zpět k Ločenicím. Chyběl jí dávný kamarád. Jozífek byl moc rád. A já taky. Nemá to úplně lehké, víš, ten můj chlapec. Určitě víš, že tu před pár lety řádili Neštovice. Tak, že tu strašnou nemoc přežil. Naše malinká Rozárka to štěstí neměla. A já tam na hřbitově uzdi. Náš malý andílek. Růženě kapaly z očí slzy. To je mi líto. Dotkla se růženiny ruky Marie. Slyšela jsem o té epidemii. Taky jsme se strašně báli, ale Dubičnému se to neštěstí tehdy vyhnulo. Jozívka to poznamenalo. Však uvidíš sama, jaké má jizvy na obličeji. Děti se straní, není lehké ho rozmluvit, rozveselit. A ostatním dětem ani nestačí. Hned se zadýchá. Má od té nemoci pochroumané srdce. Růžena se odmlčela. To je dobře, že jsou s Týnkou spolu. Víš, kolikrát si s ní už nevím rady. Je jí 12. Ještě by mohla být dítětem, ale ona už se bouří. Janovi odporuje, utíká. Když bude mít v Jozívkovi kamaráda, bude to jen dobře. Vlastně to nemohlo dopadnout líp, ne? Usmála se Marie. Na svatbě Týnky si dal Jan opravdu záležet. Sehnal dokonce až ve Svinech bričku z Bělouši a tak se Týnka vezla ke kostelu do svatého Jána jako princezna. To jsem zvědavá, jestli budeš takhle velkorysý i u ostatních děvčat, neodpustila si Marie. Takových peněz. Ty mají ještě dost času, odbil ji Jan. Však našetříme. Na přes rok budu celé léto ve Vídni a jestli počasí dovolí, třeba až do Vánoc. Z toho už budeme moct dát stranou. Však já nikoho neošidím. Jen ať třetinovi vidí, že na to máme, že nejsme žádný holý prdele. Marie si povzdechla. Jak Týnka rostla,
Všem kolem ní bylo jasné, že do dospělého světa vstupuje silná a mimořádně krásná bytost. Pro všechny tak bylo jen těžko pochopitelné, proč vyhledává zrovna Josefa. Co na něm jen vidí? Nikdo nedovedl pochopit, co tu překrásnou dívku táhne k takovému neforemnému podivínovi, poďobanému od neštovic. Když si jednoho dne i Marie uvědomila, že Týnka není už dávno dítě a že s Josefem tráví veškerý svůj volný čas, pěkně si ji podala. Seděli spolu v tmavé kuchyni a obšívali knoflíky. Marii nějak nenapadlo, že vlídný hovor by udělal víc užitku, a šlápla do toho po svém. Lezeš za ním, jako bys byla nějaká všelijaká. Lidi už si toho všímají, říkají, abych si na vás dala pozor, že tohle nedopadne dobře. Bůh ví, co všechno spolu děláte, ale ať děláte, co děláte, tomu bude konec, rozumíš? No to tady nebude, mámo. Odsekla Týnka a zrudla. Najednou vám bude Josef vadit. Chodíme spolu odjakživa, tak co? Jenže to jste byli děti. Co na něm prosím tě vidíš? Máš na všechno ještě dost času. A pak si vybereš nějakého pořádného, zdravého, takového, co má třeba grunt. Týnka se třásla odporem a studem. Josef byl polovina její duše. Josef o ní věděl to, co nikdo. Jemu mohla říkat bez zábran i to, co by neřekla své nejbližší kamarádce. Dovedl naslouchat, mlčky přijímal všechny její pochybnosti a nejistoty. Nehodnotil. Přijímal. Vás se tak budu ptát, zamumlala vzpůrně Týnka a málem neuhnula před letícím pohlavkem. Marína ruka se jí dotkla sice jen symbolicky, ale v Týnce se všechno vzbouřilo. Tak to ne, mlátit už mě nebudete, zakřičela. Nikdy, rozumíte? Už nikdy. A vyběhla ven z domu. Jan se na to ale díval jinak než Marie. Když se zase objevil doma, vychrlila na něj své trápení. Vždyť to přece není možný, aby ti dva spolu... A proč vlastně ne? Je to jejich jediný syn. Otci v truhlárně zdatně pomáhá. Jednou to tam bude všechno jeho. Není zdravý, což nevíš? Má prý špatné srdce. Jak dlouho jí takový muž vydrží? A je divný. Nemluva. Takový knedlík je to. Kamarády nemá. Je to podivín. A co ona? Podívej se, Mařko, jaký s ní máš doma trápení. Věčně si na ní stěžuješ, jak se s ní nedá vyjít. Třeba je nejvyšší čas ji provdat. Já bych nebyl proti, kdyby si sedla k třetinům do rodiny. Marie chvíli mlčela. Jan měl možná pravdu. Ona se kdysi zakoukala do jeho oříškových očí. Zamilovala se do pružného těla, do neposedných kudrn. Dívala se na Jana. Kde to všechno je? Kde je ten krásný muž, který ji kdysi tak učaroval? Dobrá, promluvím s Růženou, co oni na to. Růžena byla proti. Vždyť víš, že tě mám ráda, Mařko. A Týnku taky, je to slušná holka. Ty se s ní doma sice hádáš, ale já proti ní nemůžu říct ani slovo. U nás bývala vždycky hodná. A pěkná je. Ale bojím se. Neuraz se, prosím, já vím, že za to nemůžeš. Je to nespravedlivé. Ale prostě mít snachu z rodiny Novákových, toho vraha, té Běhny, a pak Týnka asi nebude mít věno, jak se patří, viď? Vím přece, jak to s vámi bylo, že jste přišli o všechno. Marii bylo, jako by jí Růžena uhodila do tváře. Nakonec Týnce svatbu zařídil Jan. Sešel se s Růženiným Václavem v hospodě. A když se nad ránem opile odklátili ke svým ženám, byli spolu zajedno. Jejich děti se vezmou a hotovo. Václav doma svým vlídným a mírným způsobem přesvědčil Růženu, že Týnka je pro jejího milovaného Josívka ta nejlepší volba. Josef by bez Týnky směřoval vstříc staromládenectví, vysvětloval své ustarané ženě. To by chtěla? Josef se tedy jednoho dne pěkně oblékl a vydal se do nesměně.
Marie Josefa důstojně přivítala a s kamenným obličejem ho pozvala dál. Jan potřásl radostně Josefovi rukou. Pěkně vítám, Josefe, však už vás čekáme. Všichni se posadili ke stolu a nastalo dlouhé, rozpačité ticho. Týnka se s úzkostí a nadějí zadívala na Josefa. Odkašlal si a spustil. Marie poslouchala jeho kostrbatou žádost o ruku a dívala se na toho zvláštního, neforemného mládence, který si chtěl odvést její prvorozenou dceru. Celé dny slyšela v hlavě ta zraňující růženina slova. Dívala se na široký Josefův obličej, poznamenaný neštovicemi, a najednou před sebou viděla muže, ze kterého čišela zemitost a jistota. Zvolna v ní sílil pocit, že tenhle člověk se o její dceru postará. Bude ji nosit na rukou, stejně jako kdysi jeho otec Václav miloval a nosil na rukou růženu. Vzpomněla si, kolikrát růženě tu vysmívanou jistotu nakonec záviděla. Ona sama si kdysi vyvzdorovala svého kučeravého prince na bílém koni. Ale skutečná princezna byla růžena. I když její princ měl už tehdy bříško a hlavu jako koleno. Marie zvedla hlavu a upřeně se Josefovi zahladila do očí. Spatřila v nich růženu. Spatřila v nich měkkou vlídnost Václava a usmála se na něj. 1912. Když po delším čase potkala Marie v kostele růženu, nemohla ji skoro poznat. Šli spolu pomalu z kopce ze svatého Jána kločenicím a růžena se zadýchávala. Ty se, panečku, nějak zhubla, dobírala si Marie růženu. Veď, celá léta jsem si přála, abych nebyla tak nakynutá a teď se to děje nějak samo. Jen kdybych nebyla pořád tak unavená. Takhle nebudu moct tolik pomáhat vaší týnce, až se jí to malé narodí. Nějak mě pobolívá v podbříšku, víš? A vůbec, jíst mi nechutná, v noci se potím a celá jsem taková nanicovatá. Marie zvážnila. Neměl by tě vidět nějaký doktor? Kdo by utrácel za doktora? Snad to není nic vážného. Třeba to prostě patří k našemu věku. Já taky nejsem, co jsem bývala, ale chutná mi pořád. Když začas Marie růženu navštívila, našla ji ležet v posteli. Z růženy zbyl jen stín. Všechno mě bolí, ta říkala. Týnce se blíží čas, kdo jí pak pomůže, až já tu nebudu. Nemaluj čerta na zeď, mumlala nešťastně Marie. Ty nám všem ještě ukážeš, zač je toho loket. Když odcházela, zašla za Václavem do dílny. Hobloval nějaké dřevo a po tvářích mu volně stékaly slzy. Ať ještě vydrží. Ať aspoň vidí svoje první vnoučátko. Co si jen počneme? O pár týdnů později přišel domů po delším čase Jan. Zdržím se pár dní. Budeme se stěhovat, Mařko. Brázdovi nám vypověděli nájem. Bude se jim ženit syn a bydlet bude tady. No to tedy ne, rozlobila se Marie. To přece nemůže. Smlouvu máme do konce roku a i pak přece říkal, že ji obnovíme. Nedá se nic dělat. Mladý Brázda mě ve městě vyhledal. Nic nám nepřikazuje, jen mě prosil. Svatba u nich taky spěchá. Neměl by pak s nevěstou kde být. Peníze za zbytek roku nám vrátí. K čemu by to bylo, kdybychom se s nimi přeli? Aby nás tu pak lidi neměli rádi? Přišel jsem z města už včera, přespal jsem u rodičů a porozhlédl jsem se v Ločenicích. Mohli bychom na grunt ke Šmejkalům. Mají volný vejminek a měla bys tam práci ve dvoře. A jen bys přeběhla náves a byla bys u Týnky. Co říkáš? Pomohla bys jí s růženou. Je to tam prý nahnuté. Marie šla balit. Růžena měla tichý pohřeb. Všichni věděli, jak silné pouto spolu s Václavem měli. Nikomu nebylo do řeči. A právě v ten den na večer zašeptala Týnka Marii. Maminko, potřebuju pomoc. Asi už je to tady.
Byl to zvláštní pocit držet v náručí své vnoučátko. Droboučká holčička se dívala na svět Josefovýma očima a v nich Marie zahlédla i růženu. Bude to růženka. Řekni, dáte jméno po ní. Týnka se vyčerpaně usmála. Babička růžena si přála, kdyby to bylo děvčátko, aby se jmenovala Věrka. Jako taková malá víra, víš? Víra, že všechno dobře dopadne. Jednoho odpoledne koncem května někdo zaklepal na dveře vejminku. Marie otevřela a hleděla na vysokého mladíka. Dobrý den, jste paní Padrtová, Rozená Nováková? To jsem. Jsem Štěpán Damko, váš bratr. Štěpán seděl u stolu, pil kafe a pohrával si s nitěnými knoflíky, které se povalovaly na stole. Marie si ho prohlížela. Dívala se do vlídné, skoro dívčí tváře. Zahlédla v ní náznak maminčina a i svého úsměvu, cosi povědomého kolem očí. Maminka zemřela o Velikonocích. Chtěl jsem vám to dát vědět po vašem muži, ale naše parta zrovna začala pracovat ve městě jinde. Nebyl čas ho vyhledat. Co pak vy znáte mého muže? Podivila se Marie. Jak pak ne? Zasmál se Štěpán. Trumpetistu Padrtu? Toho zná v Budějících snad každý. Je to veselá kopa a výborný muzikant, to víte. Po práci se nakonec všichni zedníci sejdou někde v hospodě a jeho nejde přehlédnout. Marie odevzdaně přikývla. Štěpán si srknul kafe. Chtěl jsem si s vámi promluvit o dědictví po mamince. Víte, moc toho neměla. Oblečení si rozebrali děvečky ze dvora i peřinu. Zůstala jen postel, stůl, dvě židle a truhla. Ještě to všechno mám, jestli pak byste něco z toho chtěla. Marie se rozhlédla kolem sebe. Kam bych to tu dala? Kde pak sem se už nic nevejde? Nechci nic. Snad jen nějakou drobnost na památku. V tom případě nábytek rozprodám, peníze budu potřebovat. Chci odjet pryč, natrvalo. Kam? A proč? Co nejdál odtud? Víte, my jsme se měli s maminkou moc rádi. Teď už mě tu ale nic nedrží. Nebyl to tady moc lehký život. Být nemanželské dítě rozvedené ženy. Štěpán se odmlčel. Myslím, že si to dovedu představit. Také jsme to neměli jednoduché. Ano, lecos jsem slyšel. Štěpán se s pochopením zadíval Marii do očí. Zkomplikovali nám ale ti rodiče život, viďte. Proto chci pryč. Někam, kde mě nikdo nezná. Kde budu jen Štěpán Damko? Ne jako tady Štěpán Damko, ten parchant. Chci jet do Ameriky. Marie vyprovodila Štěpána přes dvůr a před vraty mu podala ruku. Dám vám tedy po mamince tohle. Štěpán vtiskl Marii do dlaně drobný křížek. Nosila ho celý život na krku. Já si nechám její modlitební knížku. Ta pojede se mnou za moře. A ještě jsem vám chtěl cosi říct. Dohlédněte trochu na toho svého muže. Má rád společnost. To víte, rád si zahraje karty a ne vždy vyhrává. Nejsou kolem něj jen dobří kumpáni. Tak tedy s Bohem. Štěpán neřekl Marii nic, co by už sama dávno nevěděla. Byl to začarovaný kruh. Vídala přes sezónu Jana tak málo, že se nedokázali zžít. Jen se potkávali a střetávali.

Přes další zimu došlo k situaci, která jí vzala na dlouhou dobu všechny iluze. Cílka si našla šikovného mládence. Všechno bylo zalité sluncem, ale jen do té doby, než se začalo probírat Cílčino věno. Ukázalo se, že rodinu vyčerpala nejen předchozí Týnčina svatba, ale z peněz, které pro Cílu a jednou i pro Marušku škudlila Marie, povážlivě ubylo. Kde jsou? Křičela rozezlená Marie a Jan před ní couval ke dveřím. Kde jsou všechny ty peníze? Dobře vím, kolik jsme měli. Je tu o dobrou třetinu míň. Všechno tam časem dodám, vysvětloval Jan nevysvětlitelné. Prohrál je v kartách. Tohle už bylo přes příliš. Marie dobře věděla, že někdy z pečlivě uložených peněz něco na čas zmizí. Pak se to tam zase jakoby samo od sebe objevilo a Marie byla natolik rozumná, že se nikdy nepídila po podrobnostech. Tohle ale byla jiná situace. Tolik peněz si Jan nikdy nevzal. A jak se zdálo, zřejmě o ně přišel. Cecilka tátu bránila. Nehádejte se, maminko. Vždyť se nic neděje, já přece na peníze nespěchám. Bydlet máme kde? Práci máme s Petrem také oba a věno nám přijde vhod, hlavně až třeba budou děti. Jan se pak doma radši moc neukazoval. Vlastně ani už necítil potřebu. Svého Františka měl přece u sebe. Ten, co by dospívající mladík, s ním už často chodil po stavbách.

0: Skončila pátá část četby na pokračování z románu Zlá babička, jehož autorkou je jihočeská spisovatelka Dita Kůtová. V režii Martiny Šlégelové za asistence mistra zvuku Michala Koláře četbu načetly dvě herečky jihočeského divadla, Daniela Bambasová a Natália Drabiščáková. Nezapomeňte si četbu naladit opět v pondělí, krátce po 18. hodině.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, jsem velmi potěšen, že vás mohu pozdravit a po týdnu opět uvítat v Náladě swingu, potažmo jazzu na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Jiří Kasal. Je to 10 let, co vyšlo elektroswingové album formace Václav Marek a jeho Blue Star a z něj pro vás dnes na začátek vybírám v úpravě českou swingovou písničku z 30. let autorů Romana Bláhníka a Karla Hrnčíře Čím, čím, čím.

čím a ještě jednou čím. V tomto případě šlo o zpracování v duchu elektroswingu akordeonistou Václavem Markem a jeho kapelou Blue Star, s níž se ostatně představil před časem také publiku ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice. Nedávno jsem v tomto pořadu vzpomínal výročí narození legendárního swingového kytaristy Charlieho Christiana a jeho zásluhy o elektrickou kytaru v jazzu. Dnes bych chtěl zmínit 120 let od narození jiného méně známého, ale přinejmenším stejně důležitého inovátora v oblasti jazzové elektrické kytary Eddieho Darama. Pocházel z rodiny afroamerického a indiánského původu z města San Marcos v Texasu. Vedle kytary uměl Eddie hrát na trombón. Jako aranžér i muzikant byl ve spojení s řadou kapelníků zvučných men, včetně Keba Kellové, Counta Basieho, Artie Shawa nebo třeba Glena Millera. Jako kytarista se Eddie Durham snažil napodobit frázování jeho druhého nástroje, tedy trombónu. A to jak zesílením jeho tónu a dozvuku, tak hrou s netypickými intervaly. Někteří historici Eddiemu Durhamovi připisují zásluhy o skutečný vynález jazzu založeného na riffech. Nejprve si můžete poslechnout od kytaristy Eddieho Durhama a jeho bandu jeho vlastní skladbu Magic Carpet, kouzelný koberec z šelakového singlu z roku 1940.

Kytarový kousek číslo 2, Guitar Piece number 2, předvedl průkopnický kytarista Eddie Durham v nahrávce ze svého druhého a posledního solového alba Blue Bone z roku 1981. Dlužno říci, že Eddie Durham ve 40. letech sestavil ryze ženskou swingovou kapelu Eddie Durham's All-Star Girl Orchestra, která byla dočasně velkou severoamerickou koncertní atrakcí a jakoby předjímala děj pozdější populární filmové komedie Někdo to rád horké. A také byl Eddie Durham spoluautorem několika standardů jako I Don't Want to Set the World on Fire, proslaveného vokální skupinou Ink Spots nebo válečního Good Morning Blues, spojeného hlavně s Ella Fitzgerald. A také spolu s Edgarem Battlem velkého instrumentálního hitu Topsy v druhé

I velký instrumentální hit 50. let v podání bobeníka a perkusisty Cozyho Cola Topsy byl připomínkou 120. výročí narození jeho spoluautora, kytaristy, trombonisty i aranžera Eddieho Darama. Jehož život se završil v březnu roku 1987 ve věku 80 let. Na konci předcházejícího měsíce se uzavřel ve vysokém věku 91 let život první dámy chicagského jazzu, jak byla nazývána zpěvačka Geraldine Bader Haas. Její rodné příjmení bylo Wideman, pocházela z New Yorku. Její otec, který si vydělával jako Mitch Oken, byl členem Maurského vědeckého chrámu Ameriky a řídil se zvyklostí tohoto náboženského hnutí přijmout jméno Bay. Geraldine toto příjmení také přijala, ačkoliv se k této denominaci nepřipojila. V 60. letech vytvořila Geraldine s bratrem pianistou Andy Bayem a sestrou Salome vokální trio Andy and Bay Sisters, které natočilo tři velmi dobrá alba. V roce 1974 založila v Grand Parku festival Duke Ellington Celebration, z něhož se vyvinul velmi prestižní chicagský jazzový festival. V 70. letech si udělala jméno Geraldine Bay jako muzikálová zpěvačka. Z druhého a třetího alba sourozenecké vokální skupiny Andy and the Bay Sisters, která obě vyšla v roce 1965, vám nabídneme k poslechu po jedné ukázce. Nejprve to bude Besame mucho.

Every time we say goodbye, pokaždé, když se loučíme, standard Cola Porter. To byla druhá písnička, kterou jsme vám zahráli od sourozeneckého tria Ender and the Bay Sisters. Jehož členkou byla Geraldine Bay de Haas, první dáma chicagského jazzu. Jejíž život nedávno došel do svého konce. Dnes je 21. srpna a to je datum, které je temně zapsáno do novodobé historie naší země. Naštěstí snímek, který dnešní schůzku s dobrým swingem a jazzem zarámuje, se zrodil již v době svobodné v lednu roku 1994, kdy přicestoval do České republiky tehdejší americký prezident Bill Clinton a také navštívil pražský jazzový klub Reduta, kde mu český prezident Václav Havel daroval tenor saxofon české výroby značky Amaty. Bill Clinton si na něj s potěšením zahrál s naší jazzovou smetánkou Gershwinovo Summertime. A protože Billu Clintonovi bylo předevčírem kulatých 80, tak se s touto nahrávkou pro dnešek s vámi rozloučíme. A Jiří Kasel vám, přátelé, předtím poděkuje za poslech a zájem a popře též za mistra zvuku Marka Svobodu jen to dobré. Buďte námi swingu, potažmo jazzu, nadále věrní.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Důchody příští rok porostou minimálně o 300. O dalším zvýšení vláda dál jedná. V Háječku v Českých Budějovicích je nové hřiště s planetami. Střihači ovcí poměřili svoje síly na agrosalonu Zemněživitelka v Českých Budějovicích. Noční teploty se budou pohybovat kolem 13 stupňů. Místy se objeví bouřky, a to i velmi silné. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dřív mluvil až o částce kolem 600 korun. Třeba starobní důchod pobíralo v Česku na konci června přes 2 miliony 300 tisíc lidí. Jeho průměrná výše je skoro 22 tisíc. Invalidních důchodců je v Česku 420 tisíc. Planetární hřiště v Háječku v Českých Budějovicích pomůže dětem poznat vesmír. Místo klasických prolézaček na ně čekají planety nebo černá díra. Stavbu zprovoznilo město ve spolupráci s Hvězdárnou a Planetáriem České Budějovice, dodává primátorka Dagmar Škodová-Parmová z Hnutí Naše Česko.
3: Dětské hřiště doplňuje tu nabídku Háječku pro rodiny s dětmi. Může to navázat na programy, které se konají v našem planetáriu pravidelně. Může to být i místo pro každodenní setkávání se rodin i výlety blízkých školek a škol s družinou do centra města.
2: Vítěz závodu v rychlostním střihu ovcí v Českých Budějovicích zvládl ostříhat 12 ovcí za 10 minut. Soutěž byla součástí programu letošního ročníku agrosalonu Zemněživitelka. Pravidla závodu přiblížil její komentátor Antonín Vejčík.
4: První je rychlost, přidávají se vteřinky za zranění a nebo nedostřižení. Takže podle toho velikosti od 5 do třeba do 20 vteřin. Největší dneska bylo 10 vteřin za zranění.
1: Počasí.
2: V noci se na jihu Čech ochladí na 14 až 11 stupňů. V první polovině noci se budou místy vyskytovat bouřky, které můžou být stále i velmi silné. K ránu začnou srážky ubývat a přechodně se i vyjasní. Sobota bude polojasná až oblačná, místy s přeháňkami a teplotami mezi 19 a 22 stupni. Na horách se teploty dostanou k 17 stupňům. Později odpoledne začnou srážky ustávat a na většině území kraje se nebe vyjasní. Vítr bude zítra slabý, odpoledne pak přechodně až mírný západních směrů a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pro řidiče mám dobré zprávy, na jihu Čech se jezdí bez komplikací a bez nehod. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas váháme, jestli slovo, které zvolíme v našem projevu, anebo třeba i když něco píšeme, je spisovné, nespisovné, hovorové, tedy spisovné ještě, anebo zda už je to archaismus, kterému se chceme vyhnout, abychom nepůsobili zastarale. No a když si dáme vedle sebe do řady slova jestli a zda a přidáme i zdali, tak je můžeme všechna tři teď popsat vlastně a říct si, jestli teda jsou v pořádku a zda, nebo jestli, nebo zdali, patří už do starého železa.
2: Tak tahle ta řada podřadících spojek, jestli, zda, zdali, může být v podstatě chápána jako řada synonymních slov, po každé s jiným stylistickým příznakem. To jestli bylo už léta uváděno jako hovorová varianta, hovorová spojka.
1: A hovorové je spisovné, alespoň v mluveném projevu.
2: Ano, v podstatě řekněme, je to spisovné slovo, ale dává se mu přednost při mluvení, nikoli při psaní.
1: A je spisovné, když to napíšu do dopisu, když je to hovorové?
2: V podstatě už od 80. let 20. století psali jazykovědci o tom, že i tato hovorová spojka natolik pronikla do písemných projevů, že bychom mohli trošku začít ji považovat za neutrální.
1: Takže jestli je v pořádku a je to asi nejprogresivnější slovo z těch tří nejčastěji používané a už spisovné dávno.
2: Ano, jistě, jistě. Na rozdíl od tohoto zda nebo zdali se velmi málo používá při mluvení. Možná v nějakém stylizovaném projevu, který je určen pro veřejnost a má signalizovat jakousi vyšší vzdělanost mluvčího nebo závažnost toho projevu, ale v běžné mluvě se skutečně užívá mnohem méně. Takže ačkoliv jsou spojky zda a zdali uváděny jako stylisticky neutrální, možná bychom jim mohli přiznat alespoň nějakou tendenci k tomu knižnímu příznaku.
1: V mluvené podobě tedy.
2: Pokud se ocitnou v mluveném textu.
1: Protože ano. V nějakém internetovém článku v dopise zda klidně napíšeme a nezdá se to být zastaralé. Vy jste řekla mimochodem ačkoliv. To se mi zdá taky v mluveném projevu, že už to je spíš slovo, které směřuje ne do starého železa, ale do té množiny archaických slov, že spíš řekneme i když.
2: Vidíte, co se mnou dělá ten mikrofon.
1: No a to zdali, to je asi ještě zastaralejší.
2: S tou částí-li samozřejmě. To působí mnohem ještě knižněji, respektive velice to asociuje písemný projev.
1: Zdali mimochodem psáno dohromady.
2: Tak, to je další velmi častá věc, že to chápou uživatelé jako příklonku a dávají tam k tomu ten spojovník.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je možné s pomocí ovoce vyrobit elektřinu? Můžete si to doma zkusit na jednoduchém experimentu. Budete k tomu potřebovat jen citron a měděné a pozinkované hřebíky propojené drátkem. Když je do plodu zapíchnete tak, aby se nedotýkali, naměříte mezi nimi napětí zhruba 0,9 V. Stejně bude pokus fungovat i v případě, že hřebíky ponoříte do citrusové šťávy. A pokud k drátku připojíte například malé LED světlo, úspěšný pokus se projeví jeho rozsvícením. Samozřejmě elektřinu nevyrábí sám citron. Mají to na svědomí chemické látky obsažené v jeho šťávě, například kyselina citronová. Ty najdete i v jiných plodech, třeba v rajčatech, kiwi nebo kyselých okurkách. A fungují jako elektrolyt, tedy vodič energie. Pokud by se LED světýlko k životu neprobudilo, zapojte do obvodu více kusů ovoce. Každý plod představuje jeden galvanický článek a jejich napětí se sčítá. A kdyby ani to nezabralo, přibližte místo LEDky k obvodu malý kompas. Jeho střelku proud i přes své malé napětí vychýlí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Lidé si u budovy Českého rozhlasu v Praze připomněli výročí sovětské okupace. Na dnech NATO v Ostravě se představí 14 armád s 80 vojenských letounů. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Před 58 lety vpadla do Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tak Pražské jaro. Pokus československých komunistů o tzv. Socialismus s lidskou tváří. Výročí připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze.
2: Po položení věnců promluvil prezident Petr Pavel. Potleskem ho přivítali podporovatelé, pískotem píšťalek odpůrci. Podle Pavla trauma z okupace v naší společnosti přetrvává.
3: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
2: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
2: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Zářijové dny NATO v Ostravě veřejnosti představí nový letoun Millennium ve službách české armády. Poprvé se ve vzduchu předvede taky německý bojový letoun Tornado. Právě německá armáda je letošním partnerem největší bezpečnostní přehlídky v Evropě. Celkem účast zatím přislíbilo 14 spřátelených armád. Statisíce návštěvníků čeká podle pořadatele dnů NATO Zbyňka Pavlačíka víc než 18 hodin ukázek vojenské techniky ve vzduchu i na nebi.
5: Premiér u nás bude německé Tornado, to vlastně nikdy nebylo u nás za celé čtvrtstoletí. A jednali jsme o tom z Luftwaffe několik let, až se to tedy letos podařilo. Highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křidel. Pak tedy je to český letoun Millennium, který bude u nás poprvé představen v českém zbarvení.
0: Vinaři z Vysočiny začali prodávat burčák. Například vinařství v Kojeticích na Třebíčsku tradičně začíná sezónu 20. srpna. Podle majitele Lubomíra Lampíře hroznům neuškodilo ani dlouhodobé sucho. Mají vyšší cukernatost a burčák tak nebylo nutné doslazovat, vysvětluje Lampíř.
6: Bude to celkem rychle kvasit, protože ty hrozny byly zdravé, nebyly napadeny díky tomu v uvozovkách, díky tomu klimatu, nebyly napadeny žádnými plísněmi a myslím si, že těch 80 milionů kvasinek, co je v 1 mm krychlovém, že tomu pomůže ke krásné fermentaci.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na 46. kilometru směrem do Prahy havarovalo osobní auto. A silnice 112 je u Benešova kvůli padlému stromu neprůjezdná. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
7: Začínáme, opět další hodina plná rad, informací, telefonátů a také jednoho, řekněme, zdravotního problému. To nám prozradí doktorka Kateřina Cajdamová. Dobrý den.
8: Nějak mám sucho.
7: Jo, sucho.
8: V ústech.
7: Sucho v ústech.
8: Ano.
7: To je dnešní téma.
8: To bude ono. Ano, naštěstí tady mám vodu, takže já se napiju a bude to hned lepší.
7: A když už jsme u toho, tak přichází chlápek do hospody, sedne si k stolu, drží se za hlavu a sípe. Hostinský, honem velké pivo, mám v hubě jako požních. Hostinský se zarazí a povídá, až takové sucho. Chlápek zastená, ne, všechny zuby mám vymlácené.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Začínáme tedy s tématem sucho v ústech. Asi vás všechny napadne, že to může být i díky tomu, že třeba málo pijeme. Tak co tedy pít a jak, aby nebylo sucho v ústech? Na to se ptala i Markéta Vejvodová, doktorky Ireny Kudrnovské.
1: Tady rozhodně ne, že byste se popíjeli jenom kávu nebo čaj, protože ty působí močopudně, ty vás vlastně odvodní a ta voda, kterou do sebe nalijete, tak ta prostě zmizí. Dále naprosto nevhodné jsou všechny slazené limonády, protože ty vám dodají jenom energii, ale těch tekutin už tam zase není tolik. Takže čistá voda, ovocné čaje a podobně, ty jsou úplně ideální. A když je hodně velké vedro, tak ztrácíte potem spoustu minerálů. Takže zase tyto dodávat a tam je nejlepší osolená sodovka.
2: A co různé druhy minerálních vod, které je možné přímo zakoupit?
1: Minerální vody jsou dobré, ale nepopíjela bych toho půl druhého litru nebo dva litry jenom těch minerálek. Stačila by jenom jedna nebo dvě sklenice dvoudecové a ten zbytek, ta obyčejná čistá voda nebo ovocný čaj.
2: Můžeme do toho množství vybitých tekutin započítat i třeba polévky nebo pivo?
1: Ta polévka to je vlastně takový jakoby jontový nápoj, protože ta v sobě má ty sole, které potřebujeme, které vypotíme. A o pivu se říká, že je to tekutý chleba, takže tam taky ty minerály, ty jonty jsou, které potřebujeme, ale zase by se to nemělo přehánět, protože v tom horku toho alkoholu je pak příliš a ve vedru se stačí opít i malým pivem.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych s tím alkoholem byla opravdu velmi opatrná, protože alkohol je toxín a bohužel ještě navíc odvodňuje, protože ledvina se snaží těch metabolitů zbavit.
0: Doplňuje doktorka Kateřina Cajdamlová, tedy doktorku Irenu Kudrnovskou. Já bych možná začal, když už máme ten první vstup, trochu netradičně jednou reakci od našeho posluchače k tomu tématu. Nechal nám na záznamníku vzkaz pro vás, paní doktorka.
4: Jsem s ním.
5: Víte také něco, co nevíte, paní Cajdamlová, vy víte úplně všechno. Vy byste měla být rektorkou univerzity, nebo možná prezidentkou republiky.
4: Tak já hlavně nevím, moc děkuji za tento dotaz, jak by vlastně účast v pořadu Vesele a zdravě oslovila voliče, kdybych se chtěla hlásit na prezidentku. To fakt nevím. Ale jináč moc děkuji a je to krásně veselý dotaz. Díky.
0: Víte, co nevíte. A já ještě teda chci říct, že paní doktorka vždycky říká, že není odbornice v daném tématu, je to vlastně její pořad, tak se i na to dovzdělávává každý týden a zároveň vždy říká za odborníky. Já vím tyhle ty základní věci. Nakonec, jako všichni lékaři, musíte mít nějaké všeobecné vzdělání.
4: No to ano, ale já nevím, jak ten pacient je starý, jaké bere léky, co dalšího za nemoci má, jakým způsobem vlastně se stará třeba o svoji stravu, pitný režim a další věci. A to všechno ví pacient. A panu posluchači jenom, vždycky lékař léčí, pacient se uzdravuje a je to 20% ku 80%. To znamená, já nevím, co vy všechno víte a to, co vy víte, je čtyřikrát víc než toho, co vím já.
0: A já bych možná doplnil, že jestli tento pořad přispěje k tomu, aby ti lidé, kteří mají obavu třeba svěřit se vším svému doktorovi, nebo možná, a to se taky stává, doktor na to tolik nemá času kvůli administrativě, pomůže tomu, že třeba ty lidi nasměrujeme na správná místa a ke správným odborníkům, tak je to jedině dobře.
4: Jsme rádi.
0: Poslouchejte dál Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Už za chvíli to probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes to téma připomenou zase naši posluchači, kteří básnili. Možná to, o čem jsme mluvili předtím, třeba posluchač Mirek.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl v ústech slpo jako na poušti, což má žízeně nikdy nepřipouští. Často se lahodnou tekutinou zavlažují, zvláště nápojem, který tolik milují.
0: Asi tušíme všichni.
2: Ano.
0: Pak to máme posluchače druhého.
2: Ano.
3: Zdraví Petr, sucho mi nějak v puse dřepí, jazyk se na patro lepí, teď ještě ta vedra k tomu, snad abych se nehnul z domu.
2: Nádhera. Kromě toho ovšem je důležité pít a pít a pít, protože já tady mám takový seznam nejčastějších příčin toho, že máme sucho v ústech, a to první je nedostatečný pitný režim, to je jako číslo jedna. Další faktory může být, že jsme odvodněni anebo že pijeme moc alkoholu. Pak je velmi zajímavé, tu znáte vyschlomy v ústech, to je psychogenní příčiny, čili leknutí nebo deprese může vést k tomu, že nám vyschne v ústech. Aha. A máme sucho v ústech. Je to takzvaná centralizace oběhu, to znamená, že se jako veškerá krev stáhne do důležitých orgánů, ano, přesně tak, a v té periferii nemáme. Pak to může být nedostatek hořčíku, pak je to velká spousta léků, to možná si řekneme v nějaké reakci na dotazy, ale patří sem opiáty, antidepresiva, antiparkinsonika, léky na odvodnění. A další?
0: Vám už taky vysychá v ústech.
2: Ano, právě. Pak jsou to endokrinní onemocnění, nejčastější cukrovka nebo snížená činnost štítné žlázy, autoimunitní postižení, tam patří nejznámější Sjögrenův syndrom. Pak to může být, že ty žlázy mají ucpané vývody, to znamená, my můžeme mít i kamínky ve vývodech slinných žláz. To znamená, to je opravdu důležité dostatečně pít a nepřehánět to třeba s D-vitaminem bez toho, že bychom ho kryli hořčíkem a vitaminem K2. Pak to může být, že ty slinné žlázy po nějaké terapii, například ozařováním, se začnou zmenšovat. Další důvod, proč se zmenšují, je věk, to znamená, veškeré žlázy se věkem zmenšují, a z těch takových neúplně častých jsou to nádory slinných žláz nebo nějaká metastáza z jiných nádorů a nebo záněty slinných žláz, zejména tuberkulóza, HIV, HPV virus a případně i příušnice.
0: Jsou ta suchost, nebo ty suchosti v ústech doprovázeny i třeba něčím jiným dalším, co by nás trápilo, protože třeba v čínské medicíně to rozdělují, mají různé suchosti podle toho, i jakých orgánů se to týká.
2: Jsem s tím.
0: Tak třeba plíce a žaludek, tam to může být doprovázeno ještě suchým krkem, žízní, nočním pocením, taky pálením žáhy, dokonce s červenáním jazyka. U ledvin, pokud je to tedy případ ledvinných věcí, tak tam je to podrážděnost a taky noční pocení, a někdy velmi, velmi silné sucho v ústech. A pak je třeba i hromadění hlenu s vnitřním horkem. Tak rozlišujete i vy si nějaké další příznaky, které souvisí se suchostí a které by ukázaly na to, co je to za problém u člověka?
2: Určitě je těch příznaků mnoho a já bych tady jenom znovu zdůraznila, že řešit cokoliv jenom podle příznaků není dobré. My musíme ještě udělat laboratorní vyšetření, ale to, čeho si může všimnout pacient sám, je palčivost až bolestivost jazyka, sliznic, obtíže při polikání a mluvení, pachutě, to znamená poruchy schopnosti rozeznat různé typy chutí, zvýšená citlivost na kořeněná jídla, a zubař vás upozorní na zvýšenou kazivost chrupu, protože sliny potřebujeme k tomu, aby nám vlastně oplachovaly celou dutinu ústní, odplavovaly zbytky jídla, bakterie a udržují zuby čisté. To znamená, těch příčin, co vlastně může být, je mnoho. Jedna z takových velmi vzácných a zajímavých příčin je nedostatek železa, což nezjistíme jinak než odběry.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Za chvíli už bude odpovídat na otázky, které jste dopředu buď vepsali do formuláře na stránce našeho pořadu Veselé a zdravě CZ, anebo jste nám nechali vzkaz na záznamníku. Tak těmto dotazům se budeme věnovat později těm přímo volaným k nám do studia.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Co všechno může tedy sucho v ústech způsobovat, už jsme trochu probrali. Teď k vašim dotazům, které jste nám nechali i na telefonním záznamníku.
1: Dobrý den, paní doktorko, tady je posluchačka z Ostravy. Je mi 83 let, beru prášky na vysoký tlak, anopirin a liricu na neuropatii v nohách. Mám hrozné problémy se suchem, až bolavě sucho v ústech. Nevím, já už se bojím jít večer spát. U postele mám pořád lahev minerálky a celou noc musím popíjet. Nevím, jsem sama a nevím, jestli je to snad tím, že chrápu. Nevím tedy proč.
2: Těch důvodů může být mnoho. Jedna, která paní hovoří o věku, který by mohl vést k atrofii těch slinných žláz, ale já bych tady doporučila zajít si na ORL, to znamená ušní nosní krční, nechat si ty slinné žlázy vyšetřit a pak bych zkusila pastilky nebo žvíkačky bez cukru, kromě zvýšení příjmu tekutin, tak jak o tom hovořila paní doktor, tak zubní pasty obsahující xylitol, olivový olej anebo různé spreje a gely, které koupíte v lékárně a ony zvyšují produkci slin. Rozhodně bych to nevzdávala.
0: Další dotaz je z našeho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Ano, tady paní Miluše píše, že má problém se suchostí v ústech, hlavně suché rty. Používala různé masti od kožního lékaře, zkusí se rty mazat několikrát denně a zubní lékař jí nechal udělat Shimerův test. Já se domnívám, Shimerův test je test na Sjögrenův syndrom a je to test ze slz. To znamená na produkci slz. Mm-hmm. Já bych tady ještě doporučovala Škachův test, což je test, který spočívá v měření klidové a stimulované slinné sekrece. A tam vlastně je potřeba trošku delší doba, trvá to asi 3/4 hodiny. A pak bych ještě doporučila změřit hladinu hořčíku, změřit hladinu železa, zkontrolovat štítnou žlázu a zkontrolovat, jestli pacientka nemá zvýšenou hladinu cukru.
0: Obavy má další posluchačka, která nechala vzkaz na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, tady posluchačka Praha Západ. Prosím, paní doktorko, mají vliv kovové implantáty zubů na suchost anebo ucpávající se krční tepna na suchost v ústech až škrcení. Špatně se mi mluví někdy, promiňte.
2: Velmi zajímavá otázka. Tady bych doporučila zeptat se zubního lékaře, protože většinou, pokud ten zubní lékař najde ještě další známky suchosti v ústech, tak právě může doporučit třeba změnu různých ústních vod nebo změnu péče o ty zuby, takže tohle. Co se týče těch krčních tepen, tam si to úplně nemyslím, ale v medicíně je možné všechno, existují i výjimky. Takže zase to též doporučuji zajít na ORL a nechat zkontrolovat slinné žlázy.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz psaný.
2: Paní Marie, dobrý den, velmi často se mi dělají afty na jazyku. Na ORL mi pan doktor doporučil brát vitamin B2 a jít ještě k zubaři na zbroušení zubů, to však nepomohlo. Používala různé vodičky, gely z lékárny, nic nepomáhá. Tak zkontrolovat pitný režim, zkontrolovat, jestli jí dostatek potravin obsahujících železo a zkontrolovat hladinu hořčíku, jestli náhodou to není tím. A pozor na sladké potraviny, sladké nápoje, omezit množství kávy a alkoholu.
0: Trpíte a trápí vás sucho v ústech, probouzíte se třeba ráno právě se suchými ústy, pocitem, že nemáte žádné sliny, máte to nějaký stav po jídle, před jídlem, přes den. Podělte se o tyto problémy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, popište a zavolejte je právě teď živě do našeho vysílání. Třeba najdeme řešení. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už řešíme vaše dotazy i během písničky, která zní v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Téma je sucho v ústech. Trápí vás to, ptáte se, telefon 731 800 900. Kdo tam je teď?
1: Dobrý
2: haló,
1: den.
2: Haló, haló.
1: Dobrý den.
2: Nevydržel pacient.
1: Posluchač Třebíči. A já mám prostě sucho v ústech v noci a musím často pít, ale piju teplou vodu, teda
2: vlažnou asi.
1: Čistou, takovou vlažnou.
2: Ano, já bych doporučil.
1: A už mi to trvá strašně dlouho.
2: Ano.
1: A to je teda špatný, že třeba ráno stanu a mám tekoucí limu.
2: Aha.
1: A když jím, spustí se mi tekoucí lima úplně.
2: Ano, nějakou alergii potravní vylučovala se, jestli nemáte?
1: To, jako to se neví, nic jsem proti tomu nedělal, protože mě řekla paní doktorka, když jsem tam byl, už mi to trvá, ale několik roků taky.
2: Ano.
1: Že je to tím, že asi spím s otevřenýma ústy.
2: To může být jeden z důvodů, ano, ale tam bych nečekala úplně tu rýmu. Další, co by mohlo vést k tomu, že se nějakým způsobem výrazně vlastně změní tvorba slin, to nám volal pacient nebo pán během písničky, tak to může být problémy s krční páteří, tam se to projevuje, pokud ten člověk spí na zádech, tak může mít ještě brnění jazyka, takže to bych taky doporučila. A vždycky je důležité navštívit svého obvodního lékaře, případně zubaře a případně ještě ORL, abychom vlastně prověřili všechny možné důvody, čím by to mohlo být. Jinak to, co je důležité, je správná zubní hygiena ústní, to znamená používat neúplně pevný tvrdý kartáček, používat dentální nit, protože další důvod, proč vlastně může být nějaká zvýšená suchost v ústech, že se vlastně sliny snaží ty zuby jako očistit a oni se nám vyčerpají, nebo jejich moc prostě.
0: Tak snad takto jsme odpověděli, přesouváme se za dalším dotazem, kdo se dovolal do pořadu Veselé a zdravě, téma sucho v ústech.
3: No, rožnou zdraví, ozdravu. Já se jenom chci zeptat, že mám někdy sucho v ústech, jo, ale potom mi tečou sliny.
2: Ano, to právě jsem se snažila říct, že se někdy může stát, že se nějakým vlivem něčeho zvýší produkce slin a ty slinné žlázy tak jako neumějí jich udělat během 24 hodin pořád stabilní množství, čili se může střídat suchost a zvýšené slinění. Tady bych nejvíc doporučila navštívit zubního lékaře. Jinak samozřejmě ještě dalším důvodem může být nějaký lék, takže bych doporučila přečíst si příbalový leták.
0: Dobrá, další dotaz, další telefon. Dobrý den, přejeme.
4: No, dobrý den. Tady je posluchačka Eva z Brna.
2: Ano.
4: A já jsem se chtěla paní doktorky zeptat. Já mám od 1. dubna operaci náhradního kloubu na levé ruce. Protože musím spát jenom v poloze.
2: Na
4: jako
2: zádech.
4: Na zádech.
2: Jasně.
4: Ano. Tak za 2 hodinky po spaní se zbudím, úplně mám sucho v pusy,
2: no
4: vypiju 0,5 litru tekutiny, normálně
2: ano,
4: obyčejné
2: ano.
4: Vody, tak si zase lehnu a za 2 hodiny je to stejné.
2: Jasně.
4: Je to způsobeno tím, protože já jsem paní doktorko byla vždycky zvyklá spát na zádech, na pravé, na levé ruce,
2: jasně.
4: Což teď nemůžu, jo?
2: Ano.
4: Tak jsem se chtěla zeptat.
2: Je to možné, ano. Já bych možná zkusila, jestli byste si pořídila nějaký polštář, takový ten, který se dává právě, aby se nepřetěžovala krční páteř. Je to takový ten s tou anatomickou, protože ten by vám mohl výrazně pomoci. A další, co bych doporučila, pověsit si prostě k posteli vlhký ručník, aby ten ano? Vzduch, který vdechujete, tak aby byl zvlhčen. Ano? Zkuste to kle. Jo. A dejte nám vědět, jestli to pomohlo.
4: Jo, děkuju moc.
2: My děkujeme.
4: Zdravím vás a mějte se hezky.
2: Vy
4: a
2: taky.
4: Hezký zbytek dne.
2: Děkujeme.
4: Mějte se, nashledanou.
0: Neloučíme se všemi, dál můžete volat a ptát se na problémy, které souvisí se suchem v ústech. Pokud máte tenhle ten pocit, často nevíte proč, proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na telefonním čísle živě v našem vysílání. Číslo je 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě dnes na téma sucho v Ústech a ptát se na problémy s tím můžete na telefonním čísle 731 800 900. Dotazů je neustále dost. Dobrý den, přejeme.
1: Ano, dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Cenková. Prosím vás, já mám 80 let, používám přístroj na apnoe.
1: Ano.
2: A mám reflux žaludku.
1: Ano.
2: A já už po dvou hodinách, jak jdu na záchod nebo takhle, tak mám tak strašně vyschlý v krku, že už nevím, co mám dělat někdy. A ještě navíc jsem měla 3 měsíce jakoby knedlík v krku.
1: Rozumím. To je pravděpodobně obojí důsledek toho refluxu. Asi bych čekala možná, že víc než toho dýchacího přístroje, protože ten dýchací přístroj, vy tam máte nějaké zvlhčování.
2: Ano,
1: takže tento není. Tento podle mého není, to je spíš ten reflux, takže bych doporučila říct to svému lékaři a výrazněji řešit ten reflux.
0: Tak.
1: Existují léky.
2: No, to už řeším, já mám léky na to a vůbec mi to nepomáhá.
1: Aha, a jíte pravidelně, možná bych zkusila
2: ano,
1: ještě...
2: Ano, právě pravidelně druhou, úplně se dá říct skoro na hodiny.
1: Druhou jo? večeři...
2: A druhou večeři nejím to, no nejím kolem 6:30 a pak už nejím. Pak
1: a
2: už
1: v kolik chodíte spát?
2: No strašně pozdě, až o půl
1: tak
2: jedné
1: to bude
2: vnoci,
1: ono.
2: Protože...
1: Prosím vás, přidejte ještě další druhou večeři, jo? Zhruba 3 hodiny před usnutím druhou večeři, to by to mohlo zlepšit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí dalšímu, doufám, že najdeme řešení. Jaký je problém se suchem v ústech? Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych si spíš chtěl zeptat na historiku, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem byl v lékárně a přede mnou byla paní a ptala se lékárnici, jestli má něco na slintavku, že dělá kravíně. Je to možné? Děkuju, Luděk.
1: No tak vzhledem k tomu, že jste to zažil, tak je evidentní, že to možný je. Jestli je to fair vůči farmaceutovi lidské medicíny, to fakt nedokážu říct.
0: Děkujeme, je to veselé a zdraví.
1: Ano,
0: dobrý den,
1: tak.
0: Další dotaz.
1: Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady posluchačka od Prostějova. Já bych chtěla poprosit vás, paní doktorko, mám strašně sucho v ústech, až písemně loupou někdy.
1: Ano.
4: A popraskaný a bolavý jazyk, ale podotýkám teda, že jsou po léčbě chemoterapii a ozařování.
1: To může být zejména důsledek toho ozařování. Tam totiž dojde k tomu, že se sníží vlastně velikost těch slinných žláz, ale existuje na to možnost pomoci, protože existují léčiva, která produkují produkci slin a těch léků je víc, buď jsou lokální, čili různé gely nebo nějaké spreje, anebo jsou v tabletkách, že můžete brát. Jo? Předepisuje lékař, takže bych poručila zajít si na ušní nosní krční, vysvětlit, co tam máme a požádat o nějaký předpis těchto léků.
4: No právě já jsem tam byla, paní doktorka mě vzala stěry a řekla, že tam nic není.
1: Dobře, tak bych zkusila třeba zajít na zubní a poprosit, jestli by nám poradili teda zubaři.

0: A v okamžiku, kdy to takhle vlastně zlobí, tak zkontrolovat polohu, protože častěji ta suchost v ústech nastává při poloze na zádech. Méně často, pokud ležíte na boku.
1: Ležím na boku, paní.
0: Ležíte. No tak, zkontrolujte prosím množství tekutin, které pijete. Jinak, jak už jsem říkala, existují léky na zvýšení produkce slin a existují léky, například pilokarpín, které se berou, předepisuje je lékař a mohou velice pomoci. Jinak existují gely na bázi karboxymetylhydroxycelulózy. No a další, takže doporučuji pozor na nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu a dalších věcí a na užívání ústních vod s obsahem chlorhexidínu. To si zkontrolujte, jestli to tam není náhodou, protože
2: to
0: to může,
2: večer, může to způsobit
0: taky
2: tyto
0: může
2: problémy.
0: Způsobit.
2: Před písničkou ještě jeden dotaz, jeden telefon na téma sucho v ústech. Kdo pak tam je?
3: Tady je posluchačka z Nitku. A já bych jenom chtěla říct, že já užívám Uroxal.
0: Ano.
3: A z toho je právě tak sucho v ústech.
0: Ano, to je.
3: Já jsem to vysadila právě a podle toho jsem zjistila, že je to ono.
0: A jinak dostáváte 100 bodů za to, že jste četla Příbalový leták a vytvořila si vlastně eliminační test, který vám vaší hypotézu, že to je z toho léku, potvrdil. To je dokonalé a velmi se mi to líbí.
2: Co s těmi 100 body bude dělat, posluchačka?
0: No, zašla bych ještě za svým obvodním lékařem a zeptala se, jestli vysazení toho léku nemůže mít nějaké zas jiné komplikace, jo? Ale aby vám
3: já právě chodím na urologii, ano. Jako do nemocnice.
0: Ano.
3: No a říkala jsem to paní doktorce a ona říká, že to může být jako, nebo já jsem vůbec nemohla ani skoro mluvit a jazyk se mi lepil na patro úplně. Na to mě i sestřička upozornila, že co je mi.
0: Ano. Ještě existuje tahle ta věc po lécích na úzkost, na depresi, na vysoký krevní tlak, různých léků na astma, na alergii, po chemoterapii, čili těch léků, které by to mohly způsobit, je mnoho.
2: Číst prostě příbalové letáky. A když si to všimnete, že zrovna tohle je váš případ, říct to doktorovi.
0: A případně zkusit eliminační test jako naše pacientka.
2: Doktorka Kateřina Cajdomlová a ještě shrnutí dnešního tématu sucho v ústech za malou chvíli.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pokud vás trápí sucho v ústech, určitě můžete ještě své dotazy nahrát na náš záznamník 221 553 770 a možná se třeba poradit s paní doktorkou, ale zajímá mě, kdy vyrazit k doktorovi, když tohle máme.
1: Takže pokud sucho v ústech trvá déle než několik dní v kuse, čili není to takové, že hodně slin, málo slin, ale v kuse sucho, pokud máte potíže s polikáním, mluvením nebo jídlem, pokud máte zvýšený výskyt kazů nebo zápachu z úst a pokud využíváte víc léků najednou, my jsme říkali víc než 5 a pokud víc než 8, tak prostě utíkat. No a sucho v ústech se řeší a já mám ráda sedmičky, takže máme 7 zásad. Za prvé najít a řešit příčinu, což bez návštěvy lékaře většinou nejde. Zkontrolovat dostatečný příjem tekutin, hlavně vody, ideálně pravidelně po malých dávkách vyloučit alkohol, kávu a vyloučit odvodňující čaje. Další zásada, žvíkačky nebo bonbony bez cukru, které stimulují tvorbu slin. Zvlhčovat vzduch v ložnici, zubní pasty a ústní vody, které jsou přímo pro suchou ústní dutinu, nejlépe poradí zubař. Pravidelná kontrola u zubního lékaře, který kromě toho, že vám vlastně řekne prevenci z té suchosti, tak vám zkontroluje i kazy a záněty, které suchost mohou působit a v některých případech léky podporující tvorbu slin.
0: To je ta sedmička, ano. 7 zásad. Tak děkuju za veškeré informace. Dnes vměstnané do té hodiny Vesele a zdravě naší poradny. Najdete nás samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz. Jsme i na Facebooku, tak se přihlašte, staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne a máte vždycky všechno z první ruky. A my se budeme těšit příští týden zase na setkání.
1: Mějte se moc veselé a zdravě. Naschledanou.
0: Přesně tak. A poslouchejte dál. Český rozhlas už je za malou chvíli. Zase další porce zpráv.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: V Česku udeřily silné bouřky, v Praze intenzivně prší. Zatěžkávací zkouška mostu na 24. kilometru dálnice D1 ve směru od Prahy o víkendu omezí řidiče. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přes Česko dál prochází silný déšť a bouřky. Ty jsou hlavně v oblasti jižně od Prahy a další míří z Německa a Rakouska směrem na Šumavu a Novohradské hory. Meteorologové o tom informovali na síti X. Vydatně prší na Benešovsku, Táborsku, v okolí Slap a taky v Praze. Tam už se hladina potoků Botič dostala na první, tedy nejnižší stupeň povodňové aktivity. Středočeští hasiči mají kvůli dešti už desítky výjezdů. Hladiny vodních toků můžou v Praze a taky části severních Čech stoupat až do zítřejšího poledne. Řidiči v noci neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. Na 24. kilometru ve směru od Prahy budou silničáři provádět zatěžkávací zkoušku mostu Šmejkalka. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Omezení bude platit od 22 hodin do 6 hodiny ráno, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Jsou to dva paralelní mosty, ten jeden už je prakticky hotový, tam půjde ta testovací zátěž, v okamžiku, kdy projde, budeme převádět veškerou dopravu už na novou mostovku a začneme stavět tu druhou půlku, tak abychom v polovině příštího roku měli kompletní 24. kilometr na D1 hotový.
3: Stejná uzavírka bude platit taky během noci ze soboty na neděli. V bývalých městských lázních v Chomutově má do roku 2030 vzniknout knihovna a kulturně kreativní centrum s názvem Lázně 21. Náklady odhaduje město na 1,2 miliardy korun. Doplňuje primátor města Milan Merc z hnutí Nový sever.
5: Nám tady velice výrazně chybí prostor pro pořádání plesů, chybí nám tady prostor pro koncerty. Samozřejmě je to důležité, aby to bylo hodně interaktivní, aby to bylo založeno na hernách, na moderních věcech.
3: Město chce na přestavbu získat peníze z příštího dotačního období. Konkrétní program ani možnou výši podpory, ale zatím radnice nezná. Sport. České hokejistky prohrály na švýcarských hrách i druhé utkání. Po Finkách tentokrát podlehly Švédkám 2-4. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě až 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd se srazila tři osobní auta. Je to 64. kilometr a podle policie blokují krajnici. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy u sjezdu na Kralupy narazilo osobní auto do svodidel. Je to na kilometru 9,5, místo je průjezdné bez držení. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Odtajníme vám další zajímavý lidský příběh.
7: Na jeho začátku byl dopis v růžové obálce, který spojil životy dvou mladých lidí.
6: Dopisovateli bylo tehdy 21 let a adresátce rovných 20.
7: Alfred Meissner kdysi řekl, Když se ženíme, přejímáme zapečetěný dopis, o jehož obsahu se dovídáme teprve, když jsme na širém moři.
6: Tenhle dopis byl psaný láskou, která vydržela 65 let.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem, kde se dozvídáme, kterak se lidé mohou mít rádi.
1: Dostali jsme také dopis, ve kterém se nám představili Miluše a Stanislav Strašilovi z Chebu.
0: Jí je 86 let, on je o rok starší. Oba pocházejí ze západních Čech. On z Masákovy Lhoty na Šumavě, ona od Domažlic.
1: S kyticí a touhou naslouchat se za nimi vydal náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Stanislav.
4: Ano, já jsem Stanislav.
3: A tady máme Miluši, dobrý den.
5: Dobrý den, já jsem manželka.
3: Stanislava, ne moje.
5: Stanislava, ano, ano.
3: Vy ano, jste Miluše a Stanislav, jak dlouho jste spolu?
5: Jak dlouho jsme spolu? Ve středu to bude 65 let.
3: My jsme to také trefili.
5: Ano.
3: No tak to chce kytku, je tady.
5: Děkuju, děkuju, jste moc hodný.
3: Skoro svatební, ať to můžete dostavit, no, možná vydrží.
5: To určitě do středy vydrží. Tak my vás tady u nás vítáme.
3: Jste připraveni povídat oba?
5: Ale jo, jsme připraveni povídat, že jo.
3: Jo.
5: To víte, že jo.
4: Na
3: budu se snažit.
5: On muž toho moc nenapovídá, víte?
3: To byste se možná divila, to říká hodně manželek.
5: Jo.
3: A pak se nakonec pánové rozpovídají, protože máme na to čas.
5: Jo, tak to jo. Času máme, habaděj. Jo.
3: Ajajaj, co pak se to nese?
4: Bábovku a koláče švestkový.
3: To se to bude povídat.
4: Manželka je hodně šikovná, jako kuchařka.
3: A vy rád konzumujete, máte rád sladké?
4: Mám.
1: Července roku 1959 byla Miluška jako družička na svatbě své kamarádky v Horšovském Týně.
0: V tom též městě sloužil mladý Standa jako voják u tamní posádky a svému kamarádovi taky v Zeleném byl za družbu.
1: A tak se tihle dva za zády nevěsty a ženicha poprvé potkali. Po svatbě se sice rozjeli, ona domů, on do kasáren, ale jak tušíte, byl to začátek jejich vztahu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Co dobu se mi líbil, he? Blondýna to byla, jo? Takový kutrnatý vlasy měl. Líbila se mi, rozumím, a byla jako, byla chytrá. No líbilo se mi, no já nevím, jak to řekl. Na ten první moment se mi zalíbila, nesmím zaváhat.
5: Když mě poznal, tak jsem byla štíhlonká holčička, že mě obejmul v pase. Aby vám pravdu řekla, na té svatbě mě se líbil, zase ještě jedna kamarádka byla taky na té svatbě a ta taky byla za družičku a měla družbu, jenomže jí se líbil Standa a mě se líbil ten její družba. No, ale prostě on se nedal odmítnout, on prostě...
3: Bojoval.
5: Bojoval.
3: Svatba skončila, tak co, vy jste dala nějaký kontakt Standovi, aby nebo věděl, kde vás najde? Jak jste se skontaktovali, abyste si mohli dát nějaké klidné rande, ne to svatební?
5: No, pak byla za měsíc na Václava pouť ve vedlejší vesnici a on mě tam pozval. On právě věděl, že já chodím na prodejnu, já jsem měla prodejnu, byla jsem jako vedoucí prodejny, ale to byla malá vesnička, kde jsem byla jako sama. A on viděl, že se ta vesnička jmenuje Věvrov, tak mi napsal dopis v růžový obálce, kde bylo napsáno jenom Styčná Miluška, vedoucí prodejny Věvrov. A prostě, jak to znáte, na vesnici tam jsou všichni. Tam chodili, bylo tam lahvový pivo jsem prodávala, takže tam chodili i chlapi v poledne si vždycky dát pivo, že jo. No a přišel pošťák a chlapi se mi smáli a říkají, poslouchej, koho zase má, že tě píše v růžový obálce? Já říkám, to já nevím, kdo to je. No a tak mě pozval právě na tu zábavu do toho Křakova, jo, a že se tam sejdeme. Prostě on to bral hopem.
3: Tak musel, no.
5: No, musel, no, protože věděl, že jde do civilu a asi nechtěla bych mu, abych si tam namluvila jiný.
3: Když jste jí viděl, že přijela, co se ve vás tak jako hnulo?
4: Měl jsem strašnou radost, že jsem měl.
5: No, tancovali jsme, odvez mi domů, až před barák, no samozřejmě pusa byla. pusa byla, no a pak jsme se scházeli pomalu každý týden, pokud jako mohl, s kasárem ven. Protože já jsem bydla u Horšovského Týna, to bylo 7 kilometrů, on sloužil v Horšovském Týně, základní službu, no a když měl volno, tak prostě přijel.
4: 300 kilometrů to bylo.
3: Měli jste nějaké svoje místo, kam jste vždycky zamířili, když jste takhle randili, nebo?
4: No ani ne, byli jsme normálně doma v baráku, jsme byli jako.
3: U vás?
5: U mě.
3: Co rodiče na to?
5: No rodiče, no, moje maminka, ta na nás byla přísná, my jsme byli 3 holky, 1 kluk. No a já jsem taky přišla sobota, že jsem říkala, to ještě byl jako na vojně, že jo. A já jsem říkala, že půjdu tancovat, samozřejmě jsem chtěla jít s děvčatama tancovat a maminka řekla, máš ho tále v Týně na vojně, tak nikam nepůjdeš a budeš doma. No, takže, a on potom v říjnu odcházel do civilu, že jo. No a pak jezdil pomalu každý týden, 14 dní, jak to šlo, tak přijel.
3: Stando, kdy vy jste tak jako poznal, věděl v tom svém srdci, že s Miluškou už chcete být a že i když vojna skončí, že prostě za ní budete jezdit. Kdy ta jistota, že je to ta správná do života přišla?
4: No jistota, jsem byl si jistý, že to bude dobrý, protože přede mnou jsem měl kamarádky a byli takový do větru. Tohle to bude pro mě ženská na celý život. Tohle.
3: A věděl jste to po první, druhé, třetí, jaké schůzce?
4: Po první schůzce jsem tohle zjistil. Jsem se snažil moc zkrátka, abych jich získal.
5: Samozřejmě, že jsme šli do přírody, že jako mladí měli jsme se rádi, ta pusa padla nebo takhle, jo, no. Taky mi nosil dárky. Kytku přines, na Vánoce dárek, to mi koupil krásný krajkový spodní prádlo.
4: Ne.
5: Na to nezapomenu. Tomu zřejmě asi kupovala sestra, protože nevím, že on by to takhle vybral, jo.
3: A trefil se velikostí?
5: Trefil se velikostí.
3: I vkusem.
5: I vkusem se trefil, no.
3: Jak jste na to přišel? Vy jste jí v tom chtěl vidět, nebo?
4: No já jsem přemýšlel, co bych jí měl koupit. A tak sestra mi řekla, hele, kup tohleto, to prádlo.
3: To udělá ženský radost.
4: Jo.
3: A udělal jste radost?
4: Jo, udělal. Já jsem si udělal radost, i ona si udělala radost.
3: Tak když jsme se i k takovým věcem dostali, jak moc bylo tehdy myslitelné, že by ještě nesezdaní dva mladí lidé spolu něco měli blíž, intimního? Platilo, že až po svatbě, anebo už byla příležitost ještě před svatbou?
4: To platilo, jo, ale my jsme to museli dřív zkusit, protože jsem byl, třeba se stalo, že se vzali a nemohli mít rodinu. Tak jsme to museli vyzkoušet. No a ono se to povedlo potom. Takhle.
3: A kde jste to poprvé zkoušeli?
4: U nich v Ložnici tam to bylo.
3: Bylo to jako dílo spontánnosti, nebo se na to tak jako mladí připravují a těší?
5: No.
3: Na to první.
5: No, jak bych vám to řekla. Asi jsme se na to těšili oba dva. Rodiče hlídali, ale neuhlídali. Vzpomínky jsou hrozně hezký. Kdyby se to nechalo vrátit, brala bych třeba ten rok před tou, než jsme se vzali to poznávání naše a prostě ty chvilky společný. To už můžeme jenom vzpomínat.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes náš pořad patří manželům Miluši a Stanislavovi Strašilovým.
2: Kdy se rozhodli, že svému vztahu a lásce věří natolik, aby se vzali?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: My jsme se rozhodli, protože jsme museli.
4: Jo, takhle. Zabralo to spodní prádlo.
3: Zabralo asi to spodní prádlo. Prostě tak jsme se rozhodli, já jsem měla obavy, já jsem mu to říkala s pláčem, teda, že jsem v jiném stavu.
4: Vy jste se bála, že by vás odmítl?
3: No, ne, že bych mu nedůvěrovala, ale prostě taková jiskřička ve mně byla, jo. Tak a on říká, proč brečíš, když to je přesně něco nádherného, já jsem to svalně udělal. Tak to bylo to naše rozhodnutí na tu svatbu, jenomže mě mezi tím umřel děda, tak jsme jako museli potom ještě chvilku počkat, ale jako k svatbě došlo ještě ten rok.
4: Vy jste se k tomu postavil chlapsky, ale pro ženu i něžně, že jste jí uklidnil, že tohle přece je krása, že budete mít dítě.
5: Mě to strašně uklidnilo tohle. Měl jsem radost že to, z toho, jo? Že se to povedlo, tohle všechno. Těšil jsem se na to, jo.
2: Matka Teresa kdysi řekla, pokud chcete změnit svět, choďte domů a milujte svoji rodinu.
1: A protože oba dva, Miluška i Stanislav, chtěli pro své dítě pevné zázemí, bezpečí a pro svou lásku pevný přístav, rozhodli se, že se vezmou.
3: Tak byla svatba. A byla svatba velká. Bylo nás 102. No celá vesnice, když to znáte, tenkrát bývaly jiný svatby na vesnici. Koláče se pekly ještě v té době v peci. Prase se zabilo, husy byly, kachny byly. Tatínek dostal srnku od myslivce. Říkám, 102 lidí bylo.
4: To je jak z pohádky.
3: No, naši, když mysleli, že bude stačit to pivo, tak potom v jednu hodinu, než se odjíždělo na vodavky, museli sebrat auto jet pro další sud piva. Když vám řeknu, že se spalo na seně, spali hosti a někteří vůbec nespali, bylo krásně, tenkrát bylo šílený horko 27. srpna. A ještě u nás jako na vesnici, tam na tom Domažlicku bylo zvykem, že jako první družička měla proslov, než prostě my jsme si museli kleknout, rodiče nám museli dát požehnání, to bývalo úplně něco jiného. A první družička, která byla, tak měla povídání. A já ještě si dodnes pamatuju, vím, že tam bylo, pane ženichu, já se vám ptám, co vám tady na talířku mám? Kapesníček? Já už si to všechno taky nepamatuju. Co si z toho ze všeho vyberete? Jo? A on musel říct jako nevěstu. A to bylo něco nádherného, když to tam všichni jako ty rodiče a ty starší lidi brečeli, plakali.
4: Kde jste tu svatbu, ten obřad, to sezdání měli, Stando?
5: My jsme to měli v kostele, to bylo, a potom na radním výboru v Horšovské Týně.
4: Měli jste to krásný určitě.
5: No bylo to nádherný teda, to až moc hezký to bylo teda.
4: Měla Miluška závoj?
5: Jo, měla závoj. Jsem ho musel potom odkrejt a dát si pusu tam. V kostele to bylo taky nádherný. My museli jít kolem oltáře, jak nás odával potom flář. Sváteční to bylo v tom kostele.
3: Tam bylo zvykem, že nevěsta musela požádat ženicha, jestli jí dá peněženku. A to znamenalo to, že když tu peněženku dá, že jako budete mít ta nevěsta, že bude mít navrh, že bude mít prostě kasu. Jo.
4: Dál nebo...
3: Dál, to víte, že... Dál.
4: Když říkal Standa ano, bylo to slyšet nebo to bylo nesmělé?
3: Bylo to hodně slyšet.
4: Když skončil ten obřad, jak to vypadalo? Vyšli jste před kostel, ještě něco proběhlo, bylo focení, čekal na vás někdo?
5: No to se museli rozvít talíř. Jo, a teď jsem musel vzít koště a zametat to tam, jo. Nevěsta držela lopatku a já jsem to zametal, jo, v střepy.
4: A pak jste se přesouvali kam?
5: Domů jsme jeli.
3: Měli jsme 11 aut. 11 aut nás jsme měli a my jsme měli jako novomanžele tenkrát Volhu. Přijeli jsme domů, byl oběd.
4: Co bylo k obědu?
3: Jo, k obědu bylo vepřo, knedlo, zelo. Byly husy pečený, byly kachny pečený, prase bylo, vepřo, knedlo, zelo. Samozřejmě polívka hovězí, že jo. Dostali jsme jeden talíř, museli jsme jíst jednoho talíře.
4: Šlo vám to?
3: Ale jo, šlo. Pak se dalo káva, zákusky, že jo. No a obložený mísy a prostě jídla bylo mraky. Jako na vesnici, prostě tam se to všechno vařilo, tam jsme měli asi 4 kuchařky, maminčino sestry 2 vařily. Vám říkám, až do rána se jedlo, pilo, hodovalo.
4: Tak zasvěcení asi tušili, že svatební noc může být, ale už bylo zaděláno.
3: Už by. My jsme ani žádnou svatební noc neměli, protože s náma spala v pokojíčku v takový malým jeho sestra, která jako už v tu dobu taky chodila, měla vážnou známost, no, protože se to tam muselo nějak poskládat. Sice byl barák velký, ale na spaní to tam moc nebylo, ale žádná svatební noc u nás nebyla.
4: Co to ráno? První, manželské, po svatbě, druhý den?
3: No, druhý den ráno jsme vstali, sedlo se ke stolu, jedlo se, pilo se znova, ale my jsme tak kolem 11. hodiny, možná během dopoledne jsme odjížděli do toho Českého Krumlova. S tím jeho bratrancem. Jako.
4: Na svatební cestu.
3: Na svatební cestu. A tam jsme pobyli asi 3 dny. A od něho jsme potom z Českého Krumlova jsme jeli právě k jeho tatínkovi.
4: Byl jste v tu chvíli rád? Těšil jste se, že prostě spolu prožijete ten zbytek života?
5: Těšil, jo. Těšil jsem se na to. No vydržela až do teďka zase, už se máme rádi teda.
6: 3 jsem tě dal.
4: Vy jste divoch.
5: No, já jsem takovej šumavák, jo, takovej.
3: Mě překvapilo.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Je to už 65 let, co si své ano řekli Miluška a Stanislav Strašilovi. Svatbu měli 27. srpna roku 1960.
2: Za pár měsíců po veselce se narodil syn Stanislav. Radost měli oba dva a taky to pořádně oslavili.
3: Já jsem se ošral, teda hodně, teda, jo. Radost jsem z toho měl, no. Bude tady po mně potomek, kéž by byl jako já, ale spíš je po hově, po manželce.
4: Jaký pocit člověk má, když se mu narodí syn?
5: No, plno radosti, to víte. První dítě, ještě kluk, že jo, no. Já jsem sice chtěla holčičku, protože, no, ale jsme se dohadovali na meně, jo, a náš tatínek říkal, co se budete dohadovat, bude to Standa po tátovi, no tak to byl Standa po tátovi a bylo to. No, dneska už je mu 64 let.
4: Pořád je to váš malej kluk?
5: Pořád je to náš malej kluk, no někdy taky ještě dostane ode mě vynadáno, když si to zaslouží, ale zaplať pánbůh, že ho máme, on je tak šikovnej, on se postaví ke každé práci. A první dítě, když se vám narodí, ježiš, to je radosti. Ono je radosti i z druhého.
4: Kolik dětí máte?
5: Měli jsme dvě, máme jedno.
4: Co se stalo?
5: Nerada na to vzpomínám. Měli jsme... Narodila se nám za 2,5 roku, se nám narodila dcera Ivanka. Když jí bylo necelých 41 let, tak zemřela. Dostala nádor, no, na mozek. Ona dcera se si jako začala stěžovat, že jí bolí hlava, nikdy jí hlava nebolela. A tak potom jako šla k lékaři, no, a tak potom z té nemocnice mi volala a říká, no, oni mi našli něco, že jí tlačí na mozek, jo. A říkají, že je to maličkost, to nic nebude. A říká, zítra nastupu do nemocnice. No a oni, pak jsme za ní šli a oni říkali, že jako půjde na operaci, ale že to bude lehká operace, jo, že jí to ostraní a že to nic nebude. No a jenom, že to byl operovalý v Plzni na neochirurgii. Říkali, že by měla jít na ten gamma nůž do Prahy ještě, protože jí to nemohli odstranit všechno. Jenomže jakmile Praha to odmítla, tak já jsem věděla, že je zde.

0: Přesto Ivanka žila dál. Celý rok se o ní rodiče i její rodina starali.
1: Na 2 měsíce odjela do lázní Karviná, kde se léčila, ale svůj boj nakonec prohrála.
0: Jak napsal starověký učenec Euripides, největší bolestí na světě je vidět umírat své dítě.
2: Kolikrát seděla takhle, koukala nahoru a manžel říká, co tam vidíš? A já tam vidím andělíčky, ale nikdy nebyla, že by byla nějaká pobožná holka, to nemůžu říct, jo. No, tak vím, že jsme šli 5. května, jsme šli na kontrolu. Paní doktorka nám řekla na rovinu, ta vám umře a hodně brzy. To byla rána. I když to člověk tak nějak čekal. No a v sobotu, že půjdeme zase s tím jejím manželem a on přišel, byla jedna hodina, zazvonil, já říkám, tak pojď, já se obleču a půjdeme. A mně nedošlo, že má tašku v ruce. A on říkal, babi, nepůjdeme. A já říkám, počkej, já se obleču a jdeme. Nepůjdeme. No a teď se rozbrečela. Ve 12 hodin se brali v květnu, ve 12 hodin v květnu zemřela.
3: Jak se to říká, že nedoporučují květnu veselky, že se říká máji, máry, jo, že budou. Jo. No to bylo hrozný teda, to... No, já jsem nevěděl, co máme dělat tu dobu. To ono bylo strašně tak... Taková hodná, tak chytrá holka to byla.
2: Nechala tady 2 holky. Tady bylo 18, tady bylo 22. No, vidíte.
4: Dá se to vůbec popsat, když rodiče přežijí vlastní děti?
2: Nedá. Dá. To je to nejhorší, co může být. To nejde ani sobě říct. To nejde ani říct. To se vám zhroutí celý svět. To se nedá. To se nedá popsat. To si říkáte, že to není možné, že to není pravda, že to je sen, nebo... Proč zrovna ona musela odejít? Proč se nám to muselo stát? Je to těžké, když koukáte, když pohřbíváte svoje dítě. To ona měla pohřeb, možná, že 100 lidí bylo málo. A říct. Taková holka, jako byla naše dcera, takových je málo, jako byla máma. To říkali ty moje kamarádky nebo ty lidi, co jí znali. Taková máma, jako je Ivanka, takových je málo. Zrovna manželova sestra říkala, tak jak to umí Ivanka s dětma, tak to umí málo kdo. Skutečně. A taky ty holky, obě dvě, byly po ní, se dá říct.
4: Jak často si na ní vzpomenete?
2: Každý den. Možná i 10krát za den. Kolikrát si tak říkáte, jak by asi dneska vypadala? Jo. A navíc potom ještě, ona zemřela roku 2004 a v roce 2011 zemřela její dcera, které jí bylo 27. Ta mladší, ta si stěžovala, že jí bolí pořád hlava. Byla kolikrát v nemocnici, nikdy na to nepřišli a měla výduť hlavě na mozku a to jí prasklo. tak ji operovali. Operace dopadla dobře a říkali, že záleží na tom, jak byla v umělým spánku, jak to přijme mozek, jo, když no, nastal otok mozku a byl konec. Takže ten život jsme neměli taky tak lehký. I když leta plynou, ale zapomenout se nikdy nedá. Nikomu bych to nepřála, aby se to stalo. A když už se to stane, tak to člověk musí nést, i když si pobrečíte všechno, ale život jde dál. Musíte se ohlízet, že tady máte jako další dítě. A vzpomínat, ale nikdy nezapomenout. Můžu říct, že i syn byl pro nás v té době oporou, protože on byl starší a nebýt jeho, tak by to bylo možná ještě horší. Že jsme se zase upřeli na syna.
4: Povídáte si s ní někdy?
2: Povídám si s ní na hřbitově. Zrovna jsme tam byli 13. měla, by jí měla narozeniny, tak jsem, máme tam i tu vnučku, tam máme. Tak říkám, holky, já jsem tady, máte tady hezký stín, je tam takový, myslím, že je to jalovec, ten strom, jak se říká. Říkám, máte tady hezký stín, říkám, mějte se hezky, má dávám a sem kytičku, kolikrát si, i v noci si s ní povídám, i povídám si s obouma. Dneska by bylo vnučce 41.
4: Je důležité v ten okamžik, kdy tohle se stane, mít vedle sebe toho, kterého jste si vybrala už na začátku?
2: Samozřejmě. Kdyby byl člověk sám, tak já nevím, kdyby byla sama, tak bych to asi ani nepřežila. Ani by jsem to nepřežila, protože ve dvou je to přece jenom snaží. Nebýt jeho, tak já bych asi tady dneska nebyla, když se to stalo s dcerou. To je fakt.
4: Byl oporou?
2: Byl a hodně velkou oporou. Hodně velkou. My jsme byli oporou jeden druhýmu. Protože když se to tenkrát, když dcera zemřela a on přišel, on byl na zahradě a když přišel, tak jako zeťák mu to říkal, on si se ta doslova brečel. Je to chlap. Některý chlap by to třeba sobě udržel, ale on brečel.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Miluše a Stanislav Strašilovi prožili opravdu kruté chvíle. Přesto na život nezanevřeli a žijí a těší se ze své lásky dál.
2: A my jim za to chceme poděkovat. Proto jsme jim jako dárek poslali dva zlaté hrnečky Zlaté lásky a velké digitální rádio.
3: Teď to bude pořád puštěný u nás.
4: Ono je tamto malinký, tak teďka bude tuplovaně puštěný. Manžel ten ráno stane.

0: jsme rádi.
1: Já se taky naučím pít. Já radši pivo teda, ale...
2: Ale dáváš si ho se mnou většinou.
1: Taky se dávám, no.
0: Tak příště budeme vozit zlaté půl litry. A tomu dáme zlatýho bažanta.
1: Mě úplně vždycky slzy ve očích.
0: Tyhle dárky neocení to, co vy jste prožili a že jste to sdělili i nám všem, posluchačům, protože třeba mnohým to i pomůže.
2: No určitě, určitě to víte, že aby byli na sebe hodní, jestli se budou hádat a kvůli každé maličkosti se pohádají nebo si nadávají, s tím nevyřeší nic. Musí být tolerantní, upřímní, nelhat si, porozumět jeden druhýmu, stát jeden za druhým. Takhle potom docílí toho, že skutečně spolu vydrží.
3: Zlatá láska. Miluška a Stanislav už znají recept na spokojené manželství. Vědí, co je důležité a o co je třeba ve vztahu pečovat.
4: A teď si je oba trochu vyzkoušíme.
3: Patrik Rozehnal si připravil několik netradičních otázek, aby zjistil, jak jim to klape a jak se znají.
4: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou.
0: Jak dlouho trvalo první rande?
1: No jeden večer asi.
2: Jeden večer.
0: Co byl jeho frajerský kousek?
2: Měl hezky tancovat. Krásně.
1: Já jsem každou sobotu a neděli jezdil tancovat. Jo.
0: Co ráda nosila vaše žena na krku?
1: No řetízek měla. Řetízek.
2: Stříbrnej.
0: Kam vás nejraději líbal?
2: Na tvář, na rty.
1: Neposu.
0: Kdo usíná dřív?
2: Manžel.
1: Já.
0: Jak vypadá kuchyň, když dovaříte?
2: No, tak my máme malinkou kuchyňku, takže musím stát a jít umýt nádobí, protože by to tady bylo jak pobytě.
1: No má to roztáhný takhle všude. No takhle to je, no, nevím.
0: Co umíte doma dokonale opravit?
1: Skoro všechno.
2: Je to zámečník, takže...
0: Zámek nejlépe.
2: Zámek nejlépe.
0: Jaké tři věci si vezmete na dovolenou, bez čeho se prostě neobejdete?
2: Zubní pastu, kartáček, mýdlo.
0: Jaké tři věci si vezme vaše žena na dovolenou, bez čeho se prostě neobejde?
1: Řeven, malvátko, narty, to asi všechno. Vystačí s tím.
0: Co nejčastěji hledáte v kabelce?
2: Dá se říct klíče.
1: No klíče, taky klíče v obytu.
2: Ty honím pořád.
0: Co nejraději děláte spolu?
2: Na zahradě.
1: Prostě na zahradě.
0: Kdo hlídá narozeniny? Kdo kdy má v rodině?
1: Manželka. Ta tam má všechno v hlavě. To je takový policajt, já říkám.
0: Rodinej.
1: Jo.
2: Já to mám v hlavě. Já si pamatuju vnoučat, pravnoučat.
0: Takových čísel?
2: Ano. Nelžu, přísahám.
0: Jak často měníte ložní prádlo?
2: 3 neděle, měsíc.
1: Ta by to měnila každý týden. Já teda ne. Teda.
0: Co ho spolehlivě rozesměje v posteli?
2: Co ho rozesměje, když řeknu nějakou blbost asi.
0: No on řekl taky hezkou blbost.
2: Jo, já nevím.
0: Ale týkala se zvuku.
2: Já asi vím co, nechci to vyslovit.
0: Ne, tohle se vyslovit dá.
2: Ne, to nemůžu říct. To nejde.
1: Když jako začne chrápat.
0: Jak vy dáte vědět, že máte, nebo měl jste chuť na něžnosti?
1: No, kolem krku a se pomazlíme spolu. Tak.
0: Co udělá?
2: Přitulí se.
0: Raději ráno nebo večer něžnosti?
1: Večer.
2: Spíš večer, protože ráno se chodilo do práce.
0: Jaké bylo jeho nejněžnější oslovení na vás?
2: Miluško nebo Miláčku. Většinou Miluško.
1: Miluško, říkám. A ona mi řekne zase Stáničku.
2: Stáničku s Tandulkou.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Zajímalo nás také, jak Miluška a Stanislav žijí. Jak se k sobě mají. A co je baví.
3: A tak víme, že Miluška ráda peče, rozmazluje.

0: je vnoučata a pravnoučata a Standa skoro denně jezdí na jejich zahrádku.
1: No, má tam včeličky, má tam 5 slepiček a kohouta. Letos mi nasázel pomalu celou zahradu brambor. Já říkám, nehoň se, už si starší, jo, už to taky tak nejde. Ne, on to nemůže, já říkám, necháme to zatravnit. Ne, no, stará se o včeličky.
2: Jaké to je starat se v tomhle věku o včely?
3: No, to je něco nádherný, to je nádherný. Jo. Já tam vydržím sedět a koukat na ně, jak pracujou, jo. Nedovedu si představit bez těch včel, rozumíš? To...
2: Je to kvůli tomu medu, který od nich je? Je to kvůli energii, která v nich je? Proč?
3: Já si myslím energii, jakou já mám. Tak. Ten med ani nemusí mít, jo. Mně stačí ten pohyb. Já tam musím pořád denně na zahradě být.
2: Já bych k tomu ještě doplnil, kdo má rád zvířata? Ten má rád lidi.
1: To je pravda. To je pravda. Můj muž, kdyby mohl, tak by tam tu zahradu snad dal všechny zvířata, které by byly.
2: Kdy si během toho dne třeba dáte pusu, pohladíte, potěšíte?
1: Většinou na noc. Většinou na noc, když jdeme spát. Ale pohladit mě taky přes den kolikrát pohladí.
2: Jo, hladíte svou ženu?
3: Jo, tak jo. To jo, to vždycky pohladíme.
2: Má to hlazení ráda už od mládí?
3: Jo, to máme rád. Jo. A mám ji rád i teďka.
1: Má o mě hodně velkou starost. Prostě, když jsem v nemocnici, je nešťastný. Jo. On sice v nemocnici byl asi jednou jenom, ale já jsem teďka poslední dobou byla hodně často v nemocnici. Takže někdy jsem viděla, že má i slzy ve očích. Když jsem odjížděla, když pro mě přijela sanitka. Což je fakt pravda.
2: To je důkaz lásky?
1: Asi jo. Asi jo. My se máme opravdu rádi.
3: No, mám. Já jí mám strašně rád, rozumím.
1: On je hrozně klidný člověk, jo.
2: A hodnej?
1: No, to se nedá ani slovy říct, jak je hodnej. Tolerantní prostě. Opravdu. No hrajte, my jsme spolu ve středu, to bude 65 let a na té ruce bych spočítala, kolikrát jsme se pohádali. Na té jedné ruce. Jeden bez druhého jsme snad v životě nikde, akorát v nemocnici. To jsme byli jeden bez druhého, jinak ne.
2: Dobře jste si vybral?
3: Já jsem si nedobře, ale výborně jsem si vybral.
2: Jste šťastní za to, že jste pořád spolu, že jste se takového věku dožili a jste tu pořád vedle sebe a pro sebe?
1: Jsme až moc šťastní a jsme rádi, že jsme se potkali vůbec v životě, protože jeden pro druhého znamenáme hodně. Moc znamenáme jeden pro druhého. A růžová obálka s dopisem je asi tím naším osudem nebo tou náhodou, že jsme se poznali, že jsme dneska spolu.
2: Co je hezkého na tom, když jsou dva a milují se?
3: To je nádherný, to je opravdu nádherný teda. Je taky pocit hřejivý u srdce, jo, takový. No, mám z toho radost, jo, taky.
2: Jak moc tu svou ženu milujete?
3: Zkrátka pořád jí mám rád, ta láska. Mám je strašně rád teda.
2: Jakou tu lásku k sobě máte?
1: Cítím k němu něžnost, cítím k němu velkou oporu v něm. Je mi vším, takhle bych to řekla, shrnula do jednoho slova, je mi vším prostě. Já ho nemí, tak nevím, kdyby se s ním jednou něco stalo, nevím, jak by to se mnou dopadlo.
2: Milujete jí?
3: Miluju, jo. Láska je důležitá.
1: Aby jsme vydrželi spolu, aby jsme byli šťastní spolu. A zároveň je důležitá i k výchově dětí ta láska. Protože jakou lásku máte jeden k druhému, takovou lásku si odnášejí děti do života. Jo.
2: Milujete ho?
1: Hrozně. Hrozně. I když už mě dneska staří, tak jako opravdu.

0: Miluše a Stanislav Strašilovi cítí, že jejich láska je přivedla ke štěstí. Oba dávno vědí, že milovat můžete až za hrob, že krásné city vám pomohou překonat těžkosti a žít spokojeně i ve stáří.
1: Jak řekl Vincent van Gogh, láska dovolí vidět mnohé věci klidněji, protože jen s tímto klidem se může něco podařit.
0: Ať klid, mír a pokoj v duši provází i vás. Ať se vám v srdci rozprostře láska, bez které se nedá žít.
1: To dobře ví Carmen Majerová.
0: I Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Přes Česko dál přechází silný déšť a bouřky. Středočeští hasiči mají už přes 130 výjezdů. Důchody příští rok porostou minimálně o 300. O dalším zvýšení vláda dál jedná. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko znovu zasáhly bouřky a taky silný déšť. Třeba na Benešovsku a v okolí Slapské přehrady podle meteorologů napršelo až 50 mm za hodinu. Silně prší taky na Táborsku. Středočeští hasiči mají už asi 130 zásahů. Nejčastěji výjíždějí k popadaným stromům nebo čerpání vody, říká jejich mluvčí Jan Sýkora.
3: Mimo to jsme zaznamenali i několik dopravních nehod nebo požárů. Například na Benešovsku aktuálně řešíme požár trafostanice po úderu blesku.
2: Středočeští hasiči zároveň taky aktuálně zasahují u požáru nízké budovy v Podlešíně na Slánsku. Vyhlášený je druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči na síti X informují, že z hořící budovy vynesly dvě tlakové lahve. Požár zatím nemají pod kontrolou. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dříve mluvil až o částce kolem 600 korun. Například starobní důchod pobíralo v Česku na konci června přes 2 miliony 300 tisíc lidí. Nejvyšší správní soud zrušil část územního plánu obce Rybitví na Pardubicku, který znemožňoval společnosti AVCZ obnovit spalovnu nebezpečného odpadu. Vyhověl tak kasační stížnosti odpadové firmy a zároveň zrušil nedávný rozsudek Pardubického krajského soudu. Ten převážnou většinu územního plánu obce ponechal v platnosti. Firma s tím nesouhlasila. Rozsudek Nejvyššího správního soudu nezávislou starostku Rybitví Evu Šmeraulovou překvapil.
4: Jsem si myslela, že krajský soud se s námitkama firmy AVCZ to dostatečně vypořádal a myslela jsem si, že Nejvyšší správní soud bude řešit, jak se krajský soud vypořádal s těmi námitkami a nebude řešit ty technické věci toho územního plánu.
2: Rybitví bojuje proti spalovně více než 20 let. Společnost AVCZ má už kladné povolení vlivu stavby na životní prostředí a usiluje o integrované povolení. Sport. Tenistka Sara Bejlek je v Cincinnati v semifinále. S domácí Kýsovou ze Spojených států si poradila po obratu a setech 3-6, 6-4 a 7-6.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přehánky, ojedněle i bouřky. Později začne...
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na nehodu dejte pozor na D46 na kilometru 25,5 směrem do Brna. V pravém jízdním pruhu se srazila dvě osobní auta. A na dálnici D5 na kilometru 69 ve směru do Prahy je na krajnici upadlé kolo a odstavený kamion. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer vám všem, kteří se k divadlu pro vaše uši utíkáte s tím, že vám ta následující hodinka přinese lehce nostalgické ohlédnutí a zastavení v čase. Máte pravdu. Dnes tedy za pomoci několika úsměvných a veselých povídek. Pěkný poslech.

Když tedy povídky, tak mezi nimi rozhodně nemůže chybět aspoň jeden z příběhů Jaroslava Haška. Co třeba ten s malým Mílou? Povídka, která věrně popisuje to, co jsme s dětmi určitě zažili každý z nás. Je to podařený kousek v humoristické próze a tak není divu, že se dochoval hned v několika různých nahrávkách. A víte co? Pojďme si poslechnout, jak by to vypadalo, kdyby se u mikrofonu společně potkali pánové Vlasta Burian a Petr Nárožný.

0: Před více než 4 měsíci slíbili malému Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít, slíbiv nebohým rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zas v pořádku naspátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
1: A proč se mě nemá nic stát?
2: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
1: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
2: Ty jsi ještě malinký.
1: A proč pak jsem malinký?
2: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
1: A proč nejsou teprve 4 roky?
2: No, poněvadž není 5.
1: A co kdyby mě bylo 5?
2: No, pak bys byl o rok starší.
1: A co je to starší?
2: No, vidíš, támhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
2: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
2: No víš, Miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
0: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně: proč nemám brečet? Poněvadž jsi muž. A proč jsem muž? Poněvadž nejsi holčička. Proč nejsem holčička? Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky, ostatně to se dozvíš, až budeš starší. Ty nosíš také kalhotky, strýčku? Vždyť to vidíš, Miloušku. Proč nejsi, strýčku, ty taky chlapeček jako já? Poněvadž už jsem z toho vyrost. Vyrostu já taky tak. Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
1: A proč mám držet hubu?
2: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
1: Je, to bych byl rád, strýčku.
2: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, Miloušku?
1: Poněvadž bych dělal párniček.
2: A jak bys dělal párniček?
1: No, já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
2: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
2: No, poněvadž víš, z plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
2: No, poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
2: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
2: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
2: No, poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
2: No, poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
2: Tomu ty nerozumíš, Miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
1: A proč mě praštíš?
2: No, poněvadž mě nadáváš.
1: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
2: A to není od nich hezký.
0: Na to následovala celá řada otázek. Proč se stromu říká strom? Proč ten strom má větve nahoru? Jestli by ze stromu nešli udělat bubliny? Proč bublina praskne? Proč já vypadám jako bublina, kdy prasknu? Což provázel prosbou, abych praskl za rohem. Když jsme uviděli psa, tázal se, proč to není kočka. Nový pohlavek, velká pauza. V jeho hlavičce se zatím rodily nové otázky. Proč, strýčku, nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocený? Proč, když je ti horko, strýčku, nevyplazíš jazyk jako pes? Proč nejsi pes asi slon? Proč máš rypak, strýčku?
2: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale: nejel bys rád do Uher?
1: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
2: Poněvadž ti koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal:
1: je, já budu funět.
2: No tak jen fuň, chlapečku.
1: Já budu pouštět páru.
2: Dělej, co chceš, Miloušku. A koupil jsem 2 lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
1: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
2: No, konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes 2. dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
0: Proč mám čekat, strýčku? Poněvadž jsi takový rozumek. A rychle jsem se vzdálil. Jen za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek. Proč utíkáš, strýčku? A za chvíli na to: proč mě, strýčku, štípají bravenečkové? A to jest moje zpověď.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: Jan Eskimo Welzl, polárník, dobrodruh, cestovatel a taky spisovatel. Dlouho se mělo za to, že to je jenom vymyšlená fiktivní postava a že autorem jeho originálních textů z Dálného severu je, nevěřili byste, Karel Čapek. No aby ne, když Welzlovy povídky vycházely v prvorepublikových lidovkách. 30 let na Zlatém severu se jmenuje jedna z Welzlových knížek a povídku o Edisonově vynálezu si v ní vybral pro veřejnou nahrávku v Pražské Viole i Karel Heger.
5: My jsme jedenkrát lovili na Alasce, já už nevím, který roku to bylo, to myslím, že 1900. A tehdy jsme lovili zvěře a nic se nestalo. Všechno šlo po pořádku a nebylo by nic vypravovat doma, kdyby z nenadánou nepřišel Karabuje Bill. No páni, to byl velká potvora. To byl člověk po hledání vzití. To byl člověk, který rozuměl všemu. A i všelijakému různému novému vynalezení. A i přes ty geografické mapy se vyznal. A i přes měření těma vědeckýma přístrojema a přes zkoumání severní polární záře. No prostě přes všecko, co bylo ve světě novýho. Přes všecko nový vynalezení, on tu zprávu měl, anebo o všem dobře on věděl, všelijaký různý věcí, on spravit dovedl, nebo kázat uměl, jak by se to spravit mělo. No a jak jsme teda takto táboření brali, znenadáno, jak jsem povdal, někdo k nám jde s psama, se saněma plnýma a napokovenýma až povrch. Psi od toho člověka měli pěkný postroj se zvonečkama. A tak hned jsme tu vědomost měli, že to nemůže být nikdo jiný než Karabuje Bill. Hej, Bill, jsi to ty? U čerta volá Bill zdaleka, jakživ jsem se nemyslel, že mezi ty největší lotry a piráty Zlatého severu já tu padnu. No on tak špásoval jenom, víte. Tak jsme mu pomohli s vypřáhním těch psů. Zavedli jsme ho do jedné kabiny, aby tady u nás přenocoval a cestu potom dál mohl brát. No a jak jsme mi ty psi vypřáli, tak on najednou křičí: Jehoši, Jezus Maria, dávejte pozor na to, co je na saňách, ať se temu nic nestane. To nám bylo divný, ne? Co může mě traper na saňách? Nějaký pastě, nějakou ulovenou zvěře, pušku, municu, sůl, pepř, koření a temu všechnu dohromady se tam nemůže nic stať. Dokud to nespadne do vody a nepropadne se to tam a nezmrzne to uvnitř v tým. No a to jsme pro jisto mysleli, že on si blázní přes nás dělá. A tak jsme mu to chtěli na těch saňách pořádně pošlapat. Ale on dál prosil, aby jsme to nedělali, že to doopravdy, že tam má takové věci, o kterých jsme ještě nikdy slyšet nemohli. Povdá, abyste věděli vy. Já jsem zástupce od toho Edisona přes celý Zlatý sever. No tož tenkrát my jsme ještě nevěděli přes toho pána, kdo to je. No tak jsme se ptali, jestli je to nějaký nový náčelník amerikánské vlády, či co. No Karabuje Bill se smál, až se za břuch popadal. A poté nám povdal, že teď aspoň vidí, jaký my jsme v těch pustinách pro věčnost a pro věčnost ztracený. Ten Edison povdá, to prý je člověk, který každý den udělá veliký nový vynalezení hotový. A tým pádem je už tak bohatý, že by mohli aj týden s tím vynalezením nových krámů přestat a nic by mu to neškodilo. Ale co týden, povdá, roky by nemusel ten člověk žádný vynalezení udělat, dal hotový a ještě by se měl dobře. A Karabuje Bill pil bílý kafe a jenom palcem ukazoval ke svým saňám. Když já jsem u něho byl, hoši, to jsem mu povdal, jak ta zvěře se traperům chytá pořád hůř a hůř. A to tím pádem, že je jí míň a míň. A to jsem ho prosil, aby nějaký vynalezení udělal, aby ta zvěře se na Zlatém severu víc do pasti lezla, aby se chytala do něch. Já mu povdám, pane Edison, něco takového, rozumíte? Aby to bylo prosíni Zlatého severu jako požehnání, aby na vás vzpomínali. A ona to povdá, dobrá, tak já něco takového udělám. A hoši, on to taky opravdu se slovo vyplnil a on to taky udělal. No tož jako co, tak jsou to nějaký náhradní pastě, alebo co? Ježi, Karabuje Bill se zase smál, jako kdyby jsme ty největší blázni byli na té země kouli. Ale depak. Vy jenom myslíte pastě a pastě. O ty ohlené veliký vynálezec, že on myslí na jiné věci než na pastě. Co by vám byly nejlepší pastě, když do nich zvěře nevleze dovnitř? Lepší mě v obyčejný pastě a tu zvěře do těch pastí nahnat. Udělat, aby ta zvěře do té pasti sama nalezla. Povdal taky, když to vynalezení začal dělat. Koukejte, nejlepší by bylo, kdyby to maso v pastě samo řvalo na zvěře, že tady je. Ale pokud to maso samo řvat nebude chtět, tož my tam dáme přístroj, který bude na tu zvěře sám řvat po celých těch dalekých pustinách. No a tak on udělal ten přístroj hotový, který místo toho masa na zvěře řve. A tu je ten pád, že ta zvěře, aj když to maso necítí, tož ona k němu přijde, poněvadž ona něco slyší, co je pro ní náramně zajímavý. No tak teda my jsme poslouchali a poslouchali a zdalo se nám, že to nemusí být špatný. Nejak ty zvěře vyložit, že tu je maso a v opasách ji neříct nic. Jenom nám to nešlo na rozum, jak se to udělá. A to jsme byli už zvědali přes tu věc, když Karabuje byl zašel k saňám a donesl zvotu takovou velikou troubu, pěkně pomalovanou na modro a zlato. Potom to dal do kaslíčku a položil tam váleček. A z té trouby napřed vycházelo takový škvrčení ven, ale naráz šel fajnový hlas náramního viti vlka. A jak ten hlas vyšel, hned přiběhli naši lidi, kteří venku stáli a hrozně se zmáli, bo oni mysleli, že vlci jdou v krajině. No a potom položil Karabuje ještě jiný váleček a to zas bylo jako když liška ščeká, no takový a jiný zvířata. A já povdám Karabuje Bílovi, no a pak to ten Edison udělal, že ta liška dělá takový kravál. No, on se Karabuje zase smá. Vykládá, že tu lišku měli tam u Edisona a píchali už špendlíkama bez slaninové kůže zasazenýma a že tím pádem si dala ta liška říct. A Edison to chytil na ten váleček, no a tady ten váleček je a podlívá něho ještě moc jiných udělaných. To nám se to nám líbilo, ta věc. A celou noc jsme si nechali všelijaký různý zvířata vít až čekat. A jenom jsme byli zvědaví, jestli to vynalezení něco k čemu. A na druhý den jsme to hned začali zkoušet. Karabuje byl postavil velikou klec z drátu, do který ten přístroj zavřel, aby mu to nějaká zvěře nerozbila. Kolem ty klece nastavil všelijaké různý pastě. Napřed pět kroků dal první pást, potom do polovičního kruhu v ostatní pastě pěkně vedle sebe. A potom pouštěl po větru to veliký vití, který bylo slyšet kilometry a kilometry daleko. Jak váleček dohrál, on tam byl skovaný, tož hned pustil nové, a tak vyhrával a vyhrával do lesa a ta zvěře je tak zvědavá, že to všecko nevydržela. A tož napřed obíhala sem a tam v lese, potom už si trofala přijít blíž, ale tím pádem, že ještě nikdo neviděla, tož ji to přestalo zajímat. A tady bylo maso a to šla za tím masem a zrovna do pastě. A tož to se nám zdalo, to vynalezení moc dobrý. A tak jsme hned od Karabuje byla koupili pět takových Edisonových vynalezení na zvěře chytání na dalekém severu. Jenomže potom, když ta zvěře se na to vynalezení chytala, potom už nebyla tak zvědavá jako napřed. Ale kdyby bylo jenom to, nic nepovdám. Horší bylo, že za chvíli z každého koutu pralesa žvala na tu zvěře jedna trouba to vytí zvěře a ta zvěře byla z toho tak hloupá, že už potom nevěděla, ke kterému gramofonu se má jít poslechnout. A nakonec už z toho byla tak vyplašená, už běhla sem tam po lesu a do pastě nechodilo nic. No, potom taky možná, že jak se na ten furt hrálo a hrálo, tož už to potom taky nebylo dobrý. Ta zvěře už poznala, že to nějaké lidské vynalezení na chytání a lákání do pastě. No tož, jak to pěkně začalo, tož to potom dopadlo nepěkně. A já jsem můj gramofon přivezl na Novou Sibériu našim eskimákom pro radost. No a Karabuje byl, jezdil s těma gramofon dlouho a dlouho, po dalekém severu prodali hromadu a hromadu. No takže ale nakonec to nešlo už ten obchod tak, aby se to panu Edisonovi vyplácelo. No tož povdal, že z těch gramofons na tu zvěřechytání udělá gramofons na zábavu pro lidi a že místo toho, aby se na ty gramofons chytala zvěře na dalekém severu, že budou prodávat gramofons ve státech a v celém jiném světě. No a taky Karabuje byl začal potom vozit k těm gramofons všelijaký různý valečky se zpíváním lidí v tým a s všelijakou různou hudbou. No tak se potom už gramofons nedělal ten rámus té zvěře, ale zase rámus jiné po nejvíce lidí. No tož tak, víte, to bylo s gramofonem, teda tak a ne jináč. Kdyby nebylo traperů severopolárské zvěře, nebyl by Edison udělal to vynalezení. A kdyby byl gramofon dobře chytal kužovou zvěře na dalekém severu, kdyby jsme ho my mohli třebovat, to jste ještě do dnešního dňa nevěděli, že je na světě nějaký gramofon.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě dřív, než nám František Nepil připomene svůj nejkrásnější koncert v životě, dovolte mi, abych vás vlastně ve shodě s jeho vyprávěním pozval za flétnistou Václavem Žilkou a jeho přáteli. Patřil k nim mimo jiné herec Josef Kemr, malíř Cyril Bouda nebo violončelista Antonín Kohout. A takhle všichni pospolu, ač profesí různých, muzicírovali v malém domečku malíře Cyrila Boudy v Praze pod Petřínem.
2: Jak na tebe zapůsobilo to nedělní dopoledne, kdy poprvé k tobě přišel Josef Kemr na zkoušku?
3: No, to bylo úžasné. Já jsem měl radost, když říkal, že nic neumí, poněvadž já neumím taky nic. Tak jsme byli dva a měl jsem ohromnou radost z toho, že tak jako se v tom ztratím, v tom neumění.
4: Pane profesore, já jsem se dozvěděl, když jsem přišel, že jste měl ze mě strašnou trému. Já jsem o vás slyšel před lety, že hrajete na flétnu. Já jsem měl daleko větší trému než vy. Jak, když jste mě vyzval jako do vašeho intimního kvarteta k muzicírování, já jsem si opravdu sehnal housle a já od toho okamžiku, jak jsem se to dověděl, hned jsem sah na škály stupnice, hned jsem cvičil prsty, abych je rozejbal, protože jsem slyšel, že vy jako ovládáte ohromně na ten nástroj. No, tak to víte, já se chvěju i teď. Já máme sehrát toho Haydna, no to tam není napsaný u toho Haydna. Já mám v levý mám trilky a v pravý mám tremolo. Kdy to je o život, pane profesore?
5: Tak uslyšíme Kemrovo trio v obsazení Josef Kemr, housle, Cyril Bouda flétna, Antonín Kohout violončelo.
2: Jo. Toníku, co myslíš, má si pan Kemr sodinku?
6: Já myslím, že by měl nechat zaznít krásu svého tónu naplno. Proč jí tlumit?
5: No, ale neprozrazujte, co budete hrát.
4: No, to já musím procvičit, to já musím, až tady jsou, to jsou trioly, to je dost rychle, víte? No vidíte, tady je i cis, to nesmím taky zapomenout, abych to tam vymakal, až to je... No vidíte, aby to zaznělo v tom fofru.
5: To je krásné, vy umíte číst noty.
3: Nemáte to cis? Který to je?
4: Pardon, gis, tadyhle gis, to ne cis.
3: Jo, to je tam ten křížek. No, tak.
4: To je cis.
3: To je těžký.
4: Cis a gis.
5: Je to Cyril Bouda, ani nezná číznoty.
3: Já znám jenom některý.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Nejkrásnější koncert mého života. Příběh o tom, jak jsem získával Otu Janečka za svého ilustrátora s pomocí foukací harmoniky, jsem vyprávěl v Letohrádku Hvězda na Bílé hoře. Pozval si mě tam na alšovské variace jako hosta Václav Žilka, flétnista České filharmonie, který se v oněch letech rozhodl, že na flétnu musí umět hrát každý Čech, a to i neduživý, neboť učil děti pískat nejprve kvůli radosti z muziky a potom i ze zdravotních důvodů, protože přišel na to, že kdo píská na dřevěnou píšťalku, tomu sílí plíce, tomu sílí dudy a že národ nebude tak dýchavičný. No a mě pozval do Letohrádku Hvězda, protože tam pořádal něco, jako je v tanečních prodloužená, a já se měl ve svých vyprávěnkových vstupech nějak dotýkat hudby. Taktně, neboť na takovém kulturním odpoledni se čeká, že k hudbě máte vztah co nejkrásnější, že ji posloucháte od rána do večera, protože vás povznáší a inspiruje, a že na něco hrajete tak dobře jako Václav Žilka nebo Yehudi Menuhin. A to já ne, já hudbě vyhražuji úměrný prostor, protože píšu. Když píšu, nesnesu ani bublání konvice na plotně, ani zvuk kročejů po bytě, ani vzdálený hovor nebo kašel, natož tedy, abych snášel takový hluk, jaký dělává Friderik Chopin nebo symfonický orchestr. Prostě do Hvězdy jsem nejel s velikými rameny, protože hudba není moje parketa. Trošku jsem se bál, že to obecenstvo rozladí a že na Bílé hoře nedopadnu o nic líp než Bedřich Falcký. Dopadl jsem však líp. Návštěvníci mě přežili ve zdraví, dokonce se snad i bavili, a když to měli za sebou, stoupli si do dlouhé fronty na můj drahocený autogram. Každá autogramiáda je vždycky malé dobrodružství. Vždy se vám při ní objeví někdo, koho nečekáte, a naopak přehlédnete někoho hodně známého a pak to máte na talíři, jak je rok dlouhý. No a mně se na Bílé hoře vynořili ku příkladu Knechtlovi z Kladna, se kterými jsme se neviděli léta, páně. A jen jsem se jich poptal, co a jak, potřásla mi rukou paní Vaníčková, co procestovala Koreu a Japonsko oholi, protože jí už léta nedělá noha dobrotu. A když už jsem si myslel, že je po všech překvapeních, stála přede mnou, věřte nebo nevěřte, sama Miluška Hofmanová s krásnýma zlatýma očima, mistryně republiky v jízdě na skibobech, co by byla i mistryní Evropy, kdyby v Oberstdorfu neměla smůlu, nepadla na ledovce a neprojela závěrečnou část trati na sice mnohem půvabnějším, ale podstatně brzdivějším jízdním prostředku, než je skibob. Ještě jsem se z mistryně republiky nevzpamatoval a už jsem cítil, že něco není tak, jak má být, že se porušil rytmus autogramiády, že přede mě nikdo nepokládá nic k podpisu. A v tom slyším přepovědomý hlas. Pane Nepil, já si nepřišel podepsat žádnou knížku, ale budete prosím vás zítra dopoledne doma? Tohle přece musí být hlas pana Kumpošta, co mi nosíval poštu. Není to pan Kumpošt? Ovšem, že je, proto se ani neptá, kde bydlím, vždyť to ví. Budu doma, pane Kumpošt, odpovídám, ale ne dopoledne, nýbrž ráno a pak až večer. Děkuju vám, oddychl si pan Kumpošt, já bych si teda dovolil přijít. Autogramiáda skončila, v kanceláři mi postavili na kávu a já si začal jako obvykle dělat v klidu před zrcadlem dodatečnou inventuru svých trapností. No ovšem, zase jsem absolvoval podpisování s hlínou za nechty, co si Knechtlovi a paní Vaničková pomyslí. Dopoledne jsem totiž přesazoval ke dlubny a při mytí jsem si nevšiml, že mi mýdlo sice pročistilo dlaně, ale pod nechty se nedostalo. dostalo. Snad se mi alespoň Miluška Hofmanová při podpisování dívala na tvář a ne na moje prsty. Dále jsem měl zase rozepnutý knoflík u košile, na břichu a na nose mám fialovou žmouhu z propisovačky. No nazdar, snad se mi Miluška nedívala na tvář, když už ze mě nemohli odtrhnout oči k Nechtlovi a paní Vaníčková. Zotavil jsem se z toho až doma. Tam jsem se taky vykoupal a vypadal konečně tak, jak jsem měl vypadat na Bílé hoře. Ráno jsem se pro nic za nic probudil v 17:30. Do 6 jsem bloumal po stropě, jestli se mi nevrátí spaní, a když to k ničemu nevedlo, šel jsem do koupelny a namydlil se holicím mýdlem. Oholil jsem si jednu tvář a crr, někdo zvoní. Takhle brzo, za mého mlada mezi 22. hodinou večerní a 6. raní odváželi na Pankrác. Otevřu tedy s jednou tváří oholenou a druhou namydlenou a hle, za dveřmi stojí pan Kumpošt. Docela jsem zapomněl, že mi ráno přinese podepsat knížky, ale že zrovna v 6, to by mě nenapadlo, i kdyby mě hoblovali. Dobré ráno, pane Kumpošt, prosím vás, posaďte se, já si trošku přispal, doholím se a hned jsem tady. Když jsem za pár minut vstoupil do pokoje, pan Kumpošt povstal, vyňal z náprsní kapsy složený list, rozložil si jej a oslovil mě, ale nikoli rozkročen, nýbrž ve stojí spatném, slavnostně jako ministr při uvádění nové válcovny do provozu. Pane spisovateli, vy jste nám včera na Bílé hoře tak pěkně vyprávěl, jak jste hrál Otovi Janečkovi na foukací harmoniku, že jsem se rozhodl, že za vámi dneska přijdu. Říkal jste, že jako předehru jste hrál, nahlédl do svého papíru, Ovčáci čtveráci, to by mohlo být takhle. Sáhl do kapci a vytáhl foukací harmoniku, jenomže ne takovou mřenku, jakou já měl ve mlýně na Brzině. To byla harmonika velká jako šamotová cihla a zvuk měla jako varhany. Když mi na ní padl zrak, rozzářily se tentokrát mě oči tím dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky a víc než Otovi Janečkovi. Na rozdíl ode mě na ní dovedl Hugo Kumpošt hrát.

pak pan Kumpoš dohrál, já, jediný posluchač a divák, se mu zatleskal a on, že abych dovolil dál, že by hrál v sedě. Dovolil se mu to rád, Zuzana Ružičková hraje taky v sedě, proč by nemohl hrát v sedě pan Kumpošt? Dále jste vyprávěl, pane Nepil, že druhou skladbou bylo Kolíne, Kolíne, pohlédl do svého papíru můj privátní koncertní mistr. Nebylo to nějak takhle? Nevěřili byste, jak je pražský dům v 6 hodin ráno tichý a jak skvěle rezonuje foukací harmonika. Jistě to už probudilo paní Šlitrovou pode mnou a ona hledá koště a za chvíli zatluče násadou do stropu, ať si uvědomím, že nejsem v domě jen.

Pan Kumpošt opět nahlédl do svého papíru a oznámil mi, že další skladbu mi vybral sám. Na svém programu měl totiž vypsán celý svůj koncert krásným, poctivým, čitelným písmem, jakému se učili naši otcové po skončení první světové války. Schoval jsem si ho na památku, protože toho rána jsem vyslechl nejkrásnější koncert svého života. Měl tento program: Ovčáci, Kolíne, My pluli dál, 50 let uprchlo nám, Na břehu Blanice, Vandrovalo děvče, Můj otec rybářem byl a Neapol. Koncert byl nejenom produkcí instrumentální, nýbrž i pěveckou. Písně, které jsem neznal, a já neznal ani o Blanici, ani o vandrujícím děvčeti, ani o otci, jenž rybářem byl, ty mi pan Kumpošt nejdříve zahrál na harmoniku a pak zaspíval, alespoň teda sloky, které si pamatoval. A nemyslete si, že to bylo jednoduché. Bylo mu přece jen už 72 let a dlouhou službou u pošty si přece jen hodně ochodil plíce. První písně odehrál jako by nic, ale od 50 let, co uprchlo nám, musel sem tam nějaký takt věnovat nadechnutí. A poslední píseň byla velice napínavá a krizová. Ta zněla asi takto: Krásná je Neapol, dejchy, dejchy, dejchy, když měsíc svítí, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy, tichý je, dejchy, dejchy, vítr, dejchy, dejchy, dejchy, hvězdy se, dejchy, dejchy, třpití, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy. A i když jsem jasně dával najevo, že mi to ke třpitění naprosto stačí, pan Kumpošt neodpustil svým plicím ani štych a neodložil harmoniku, dokud nedorazil do uličky Santa Lucia. Nikdy by se byl nevrátil, dokud neměl roznášku hotovou. Dohrál, ale k podpisu žádnou knížku neměl. Na tu mu ani po těch důchodcovských brigádách na poště nezbylo. Tak se mu jí dal na památku a jako dík. Když však odešel, měl jsem pocit, že nejsem o nic štědřejší než ta jeho pošta. Že jsem ho pěkně natáhl. A taky, že ano, už dneska vím, že kdybych mu dal za ten koncert celou svou knihovnu, byl bych a jsem jeho dlužníkem.

0: Co mi teď chce říct, že tam, kde býval František Nepil, nechyběla často ani Eva Pilarová a taky Miroslav Horníček. Ten, který, jak víme, tolik obdivoval humor anglického spisovatele Jeroma Klapky Jeroma a jeho Tři muže ve člunu, o psu nemluvě. A právě z téhle knížky vybírám tu dnešní poslední humoristickou povídku o umění chytat ryby. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase s divadlem pro vaše uši naslyšenou.
1: Až někdy budete na řece a najdete si volný večer, dejte na mou radu a zapadněte do některé vesnické hospůdky a posaďte se do výčepu. Můžete si být skoro jisti, že tam najdete jednoho nebo dva staré lovce s rybářským prutem a ti vám během půl hodinky naservírují tolik rybářské latiny, že vám to pokazí trávení na celý měsíc. George, já a pes jsme se jednou zastavili v jedné hospůdce u řeky a posadili jsme se do salonku. Tam byl jen děda pokuřující z dlouhé hliněnky a s tím jsme se pochopitelně začali bavit. Řekl nám, že dneska se ten den vydařil. A my jsme mu řekli, že i včera se ten den vydařil. A pak jsme si všichni říkali navzájem, že zítřek se asi taky vydaří. A George ještě řekl, že obilíčko žene letos moc pěkně do výšky. Po tomto postřehu vyšlo nějak ani nevím jak najevo, že jsme tady v kraji cizí a že na zítří ráno zase odjíždíme. Pak v té konverzaci nastala pauzička a naše pohledy začaly bloudit po místnosti. Nakonec spočinuli na staré, zaprášené, skleněné skřínce, která visela vysoko nad krbem. Byl v ní pstruh. Ten mě teda uchvátil. Ten pstruh. To byla ryba přímo monstrózní. Abych řekl pravdu, na první pohled jsem ji považoval za tresku. Jo, pravil ten starý pán, když si všiml, kam zírám. To je chlapák, co? Dost abnormální, zabručil jsem. A George se toho dědy zeptal, kolik asi podle jeho odhadu váží. 8 kilo 18 deka, odvětil náš nový známý, zvedl se a sundával si z věšáku kabát. Jo, jo, dodal, 3. příští měsíc to už bude na den 16 let. Co jsem ho vytáhl? Tady dole pod mostem jsem ho chytil, na střevličku. Lidi mi říkali, že tady v řece je a já jim říkal, že ho teda dostanu. A taky jsem ho dostal. Počítám, že dneska tady už moc těchhle velikých ryb neuvidíte. Dobrou noc, páni, dobrou noc. A už byl pryč a nás tam nechal samotný. Teď jsme od té ryby teprve nemohli odtrhnout oči. Byla opravdu pozoruhodná. Pořád ještě jsme se na ní dívali, když se ve dveřích naší místnosti objevil se sklenicí piva v ruce místní špeditér. Před chviličkou přišel do hospody a teď se taky díval na tu rybu. Pořádný pstroužek tohleto, řekl George, otáče se k němu. To bych řekl, pánové, odvětil ten muž. A když si dal notný lok piva, dodal. To jste tu asi nebyli, že ne, pánové, když tahle ryba byla chycená. Ne, ne, řekli jsme. A vysvětlili jsme mu, že jsme tady cizí. No jo, to jste tu teda být nemohli, pravil špeditér. Ono už je to skoro 5 let, co jsem toho pstruha chytil. Ale... Tak to jste chytil vy, povídám. Baže, pane, přikývil ten bodrý chlapík. Zrovinka tady, pod zdejmadlem jsem ho chytil. Teda tam, co to zdejmadlo bejvalo dřív, takhle v pátek odpoledne. A nejzajímavější na tom je, že jsem ho chytil na mouchu. Vyšel jsem si na štiky, pstruh mi pán Bůh ví, ani na mysl nepřišel. A když jsem na konci svýho vlasce uviděl tohle kolosa, tak mě to teda dočista sebralo. Vážil 13 kilo, považte. Tak dobrou noc, pánové. Dobrou noc. Za 5 minut přišel třetí chlapík a vylíčil nám, jak on toho pstruha chytil. Jednou časně z rána na běličku. A pak zas odešel a do lokálu vstoupilo individuum středního věku s takovým slavnostním přitroublým výrazem a posadilo se k oknu. Chvilku nikdo z nás nepromluvil, ale pak se George k tomu novému hostu otočil a povídá: Promiňte prosím, snad se na nás nebudete zlobit, že si troufáme vás oslovit. Ačkoliv jsme tady v těchto končinách úplně cizí. Ale tuhle můj přítel a já bychom vám byli velice vděční, kdybyste nám pověděl, jak jste ulovil tamhle toho pstruha.
2: No ne,
1: Kdo vám řekl, že jsem to

Struha chytil já, zněla udivená otázka. Odvětili jsme, že nám to neřekl nikdo, že jsme prostě nějak instinktivně vytušili, že to byl on. No to je teda fantastický, dočista fantastický, pravil se smíchem ten neznámý bambula, protože se vůbec nemejlíte. Já toho pstruha vážně chytil, ale takhle to uhodnout, no to je teda k nevíře. Já povídám, dočista fantastický. A pak nám vykládal, jak se s tím pstruhem tahal půl hodiny a jak si přitom zlomil prst. A jak ho pečlivě zvážil, když pak přišel domů a jak se ukázalo, že má 15,5 kila. Potom i on musel odejít a když zmizel, přišel za námi sám Hostinský. Řekli jsme mu, kolik různých historek jsme vyslechli o tom jeho pstruhovi, což ho ohromně pobavilo a všichni jsme se moc upřímně zasmáli. Tak Jim Bates a Joe Muggles a pan Jones a starý Billy Maunders vám jeden jako druhý napovídali, že toho pstruha chytili? Oni? Ha, to se teda povedlo, pravil ten starý poctivec se srdečným smíchem. Jo, ty by ho tak zrovna dali mně, do mýho lokálu, kdyby ho chytili oni. Ti určitě, ha, ha. A pak nám pověděl, jak to s tou rybou bylo doopravdy. Ukázalo se, že ji chytil on sám před mnoha lety, když byl ještě mladíček. A ne, že by to byl nějak zvlášť uměl, nebo byl, kdo ví, jak šikovný, měl prostě takovou tu nevypočítatelnou kliku, jaká zřejmě vždycky čeká na nějakého kluka, až se za slunného odpoledne uleje ze školy a vyjde si na ryby s kouskem špagátu na konci obyčejné větve. Že přinesl domů toho pstruha, toho prý tenkrát zachránilo před výpraskem. Dokonce i jeho učitel prý prohlásil, že taková ryba má větší cenu než trojčlenka a zkrácený násobení dohromady. Tu Hostinského ze salonku odvolali a George a já jsme se znova zahleděli na tu rybu. Byl to opravdu pstruh naprosto nevídaný. Čím dál jsme si ho prohlíželi, tím více jsme nad ním žasli. Zvláště George byl z něho celý pryč. Vylezl si dokonce až na opěradlo jednoho křesla, aby se na něj mohl kouknout zblízka. Ale křeslo s ním uklouzlo a George se v bláhové snaze o záchranu neuváženě chytil té skřínky s pstruhem. A ta s třeskotem sletěla se zdi a George i s křeslem sletěl na ní. Doufám, že jsi nerozbil tu rybu, vykřikl jsem zděšeně a hnal jsem se k němu. Taky doufám, řekl George. Opatrně se zvedl a koukal kolem sebe. Ale rozbil jí. Ten pstruh se roztřískal na 1000 kousků. Říkám 1000, ale možná, že jich bylo jenom 900. Nepočítal jsem je. To nám připadalo divné a neuvěřitelné, že se vycpaný pstruh mohl rozbít na takové mrňavé kousíčky. A taky by to divné a neuvěřitelné bylo, kdyby to vycpaný pstruh byl. Ale nebyl. Byl sádrový.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer. Sice o něco později, ale přece jen se vám hlásím na startu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny. Vzhledem k datu, máme pátek 21. srpna, je to, myslím, téma docela pochopitelné. Ale pár slov by si to téma zasloužilo. V den, kdy si připomínáme 58 let od té smutné noci, kdy naděje pražského jara ukončily ruské tanky a invaze vojsk Varšavské smlouvy, dává Noční linka prostor příběhům vás, pamětníků. Právě vás se budu ptát na to, jak se po srpnu 1968 změnil život váš a vaší rodiny. Snažili se vaši rodiče nakoupit zásoby potravin v nejbližším obchodě? Byl to na dlouhou dobu poslední den, kdy jste se probudili na území Československa, protože už odpoledne jste jen s tím nejnutnějším měli hraniční přechod za svými zády? Přišli jste na dlouhou dobu o část svých blízkých? Postarala se v uvozovkách nastupující politická garnitura o to, že jste už nemohli vykonávat své povolání? Budu čekat na telefonu 731 800 900 a oči budu mít upřené na náš web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. U mikrofonu Borek Kapitanček. Držím pěsti všem, kteří budou mít čas, najdou odvahu, no a budou mít to štěstí, že se jim poštěstí dovolat se do studia Noční linky. Tak příjemně strávenou poslední hodinu tohoto dne a i tu první dne příštího. Za chvíli začínáme s vašimi příběhy. Ty tvoří Noční linku.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Mě

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nezapomněli jste telefonní číslo? 731 800 900. Spojení se studiem Noční linky, které právě teď využívá pan Vladimír. A je to Třeboň, odkud telefonuje. Vladimíre, dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já jsem vás poslouchal už včera, takže jsem věděl dopředu, o čem ta dnešní linka bude, takže jsem si tak trošku popřemýšlel o tom, co bych mohl k tomu říci. To moje povídání jsem si tak nějak rozdělil na dvě části. No. Kolik mi dáváte času, abych nějak se srovnal do času? Kolik můžu mít?
1: Takovým, řekněme, průměrem, který má k dispozici každý z posluchačů a posluchaček, je zhruba 5 minut.
2: 5 minut, no tak to nevím. Tak dobře, tak jdem na to. Takže v tom roce 68, to mi bylo 16 let, vyšel jsem právě základní devítiletou školu a trávil jsem vlastně svoje poslední prázdniny. Nějaký, co se dělo v Praze, nějaký dub, jako obrodný proces, pražský jaro, to nějak šlo mimo mě, to mě teda ještě tak nějak nezajímalo. 1. září jsem nastupoval do učení. Žil jsem tehdy s rodiči, s bratrem a ještě s dědou, kterým na takové malé vesnici nedaleko Milevska. A rodinu živilo takové malé hospodářství, byli jsme takzvaně soukromě hospodařící rolníci. Někdo nám říkal kulaci, ale to jsme byli. To hospodářství bylo opravdu malé. Prostě rodiče odmítali vstoupit do EZB. Ty moje poslední prázdniny byly, nebo všechny prázdniny byly pro mě pro bráchu vždycky trošku pracovní, protože to bylo nejvíce práce na poli a my jsme museli pomáhat. A takže když to dneska vyprávím třeba nebo svým noučatům, tak to na mě koukají jak ty díky. Přesně to 21. srpna, to jsme doma mlátili obilí. Myslím, že to každému něco řekne, to znamená mlátit obilí a dělal se takový výmaz. To, co na poli narostlo, se sklidilo, odvezlo se to domů, sklidilo se to na půdě, aby to uschlo a pak se to muselo prostě to obilí vymlátit. To byla taková velice s tou mlátičkou náročná fyzicky práce a velice prašná. A i my s bráchou jsme tam měli za úkol odebírat od té mlátičky tu vymlácenou slámu a skládat to do takové hromádky a pořízli to svazovat, to potom zase putovalo zpátky na půdu. A na nějaký poslech rádia a televize fakt nebyl čas, takže my jsme se tu informaci o tomhle tom, co se stalo, nějak dověděli se zpožděním až někdy odpoledne, když k nám přiběhla sousedka a s pláčem nám tam tohle to řekla a tvrdila, že bude válka a snažila se přesvědčit matku, aby s ní odjela do Milevska a nakoupili nějaký zásoby, ale matka to odmítla, protože nás opravdu to hospodářství žilo. Měli jsme 3 krabičky, měli jsme mléko, sloukalo se máslo, bylo podmáslí, měli jsme 2 prasátka vždycky, dělali se 2 zabíjačky, jedna někdy před Vánoci, 2 někdy v únoru, bylo sádlo, maso se udilo, pečený maso se dávalo do sklenic, měli jsme slepice, vajíčka, občas se udělala slepice, se uvařila do rýže. Měli jsme husy, kachny, to byly výborné pečínky, hlavně na pouti, na posvícení. Husí peří se zimě dralo. Taky doufám, že každý ví, co to znamená drát peří. Měli jsme králíky, ty se dělali snad každou druhou neděli na 100 způsobů.
1: Nemusíme z toho dělat gastronomický katalog, Vladimíre. Já se jenom snažím dostat k tématu, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny.
2: No, tak ani nějak moc ne. Já jsem to 1. 9. nastoupil do učení a vyučil jsem se a takhle, no. Nikdo z naší rodiny ani z našeho příbuzenstva nikam neemigroval. Jo, a tak nějak ani na vojně potom jsem se nikdy žádnýma Rusama nepotkal. Mně se to nějak prostě tato invaze se mě nějak vyhnula. Prostě do sebe odešli a to. No a teď bych ještě, jestli můžu, tak bych ještě řekl něco přímo k tomu, k tomuhle tématu. Já mám takového koníčka, vlastně celý život se zajímám o historii. A zajímají mě hlavně války, první válka, legie, druhá válka, vlastně od roku 14 do roku 47 to probírám. Teď v důchodu jsem už 12 let, tak mám na to víc času. Navštěvuju tady státní oblastní archiv v Třeboně, navštěvuju archiv Jindřichově Hradci, jezdím do Prahy, do vojenského ústředního archivu do Prahy různě, jezdím do archivu bezpečnostních složek v Praze v ulici Lestruze, jezdím do hlavního archivu města Prahy, Praze na Chodovci. A z těch dokumentů, které jsem za ty roky pozbíral, prostudoval, to jsou tisíce, tisíce dokumentů, jsem si vytvořil takové své přesvědčení, to, a to se asi nebude všem posluchačům líbit. Prostě tady se dneska posledních 37 let vytváří taková psychóza, jako kdyby snad tato okupace vojsky Varšavské smlouvy byla to nejhorší, co tuhle zemi za 108 let, když jsme se potkalo. To přece není pravda. To nejhorší nás potkalo o 30 let dříve, 39, když byla podepsaná v Mnichově dohoda, kdy nás Anglie, Francie, Itálie hodili Hitlerovi jako z hadru a připravili nás o pohraničí. A to byla jenom předehra toho, co nás jedovalo za půl roku. 15.3.39 nás okupovala německá armáda a Hitler nad náma vyhlásil protektorát Čechy a Morava.
1: Já si myslím, že to je historie, kterou známe. Vladimíre, já vám děkuji za tenhle exkurs, nicméně já se vracím k tématu, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny. Děkuji za to, že jste zatelefonoval, děkuji za váš příspěvek. No a zkusíme dát šanci zase někomu dalšímu. Bylo to už víc než 5 minut, které jsem slíbil Vladimírovi a rád bych slyšel i další vaše příběhy.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a ptám se v tomto případě posluchače Karla, jak se v jeho případě po srpnu 1968 změnil život jeho rodiny. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer.
0: Je to na vás?
1: Jo, ano, já začnu 21. srpnem 68, to mě bylo 17. A šel jsem v Lovnici a fotografoval jsem ruský tanky na náměstí v Lovnici a přišel za mnou příslušník veřejné bezpečnosti, sebral mě kuťák, vytáhl film, poklepal mě na záda a řekl, že mám smůlu. No tak se odešel domů, foťák mi teda nechal a vzal jsem si jiný fotoaparát, to jsem měl na kinofilm. Tam jsem si nasadil ten objektiv a začal jsem fotografovat Lovnici na podměstí do takové zatáčky. Tam jsem se schoval za takovou hromadu dražebních kostek a zamířil jsem s teleobjektivem foťák na ruský tanky. A řeknu vám, to byla chvíle, kdy teda to nepřeju a najednou se ten jeden tank tu hlaveň obrátil na mě. A tu se ze mě zastavila krev. Já jsem se skrčil, jsem se krpetil, na mě vystřelil. Naštěstí nevystřelil, ale byl jsem asi zbabilec. Něco jsem tam cvaknul a utíkal jsem posterníma uličkama na zpátek domů. Tak to byl takový jeden první zážitek z 68. A druhý zážitek mám z 21. srpna 69. To byly nepokoje. Pracoval jsem krátce na Barandově a šel jsem naspátek do centra města. To byl takový protest, že se nebude jezdit tramvají a šel jsem pěšky z Barandova až do středu města. Tam jsem se zúčastnil těch demonstrací a nebylo to nic příjemného. Honili nás a naši vojáci, lidové milice, což jako bylo úplně tristní, protože Češi byli proti Čechům. To byla nová situace. A tam jsem se dostal úplně do šílené situace. Jinak jsem fotil na, tam byla taková bariéra z lidových milicí na Jungmannově náměstí, tak jsem skrytě fotil ty milice a tak jsem byl v centru, kde nás honili tím slzákem a jsem měl doopravdy strach o život, protože pak se začalo střílet. Asi jsem jeden z pamětníků tohoto nešťastné události a už jsem měl strach a chtěl jsem se dostat ven a nemohl jsem, že kde stály kordony milicí nebo vojáků, až jsem pak se dostal, jak je Jungmannovo náměstí, průchod do zahrady k bývalému semaforu, tak tam mě stál, tak tam stál nějaký nákladňák a byl tam vojáček, který mě pustil. A já jsem byl rád, že jsem se dostal teda ven. A pak jsem bydlel u tety na Letný nahoře a slyšel jsem celou noc, jak se střílelo. Takže to je zážitek z 21. srpna.
0: Z 21. srpna 68 i 69. Vlastně jak tak. Se po těchto datech změnil život váš či vaší rodiny? Mělo třeba to, že jste byl někým viděn, jak fotografujete, nějaké následky?
1: No, nemělo. Já jsem se dostal i pak na, to jsem absolvoval Gimpl a pak jsem se dostal na vysokou školu. Ale pro mě bylo úplně šílený, když jsem viděl v listopadu 69 prohlášení, jak všechno se mění a jsem si říkal, to se mění úplně celý můj svět, všechno se zbortilo, protože jsem se zajímal o to politické dění a musel jsem absolvovat přednášky marxismu, leninismu, což bylo úplně šílené. Ale to bylo v tom prváku, to byly aktuální otázky socialismu, to bylo úplně hrozný. ale všechno jsem přežil, i když to byl v nějakém napětí, ve stresu, i absolvoval jsem vysokou školu. Podobně i můj bratr, ten taky absolvoval, takže nějaké zásadní dopady, to, že bychom byli perzekováni, to nebylo, museli jsme si projít tím životem v té době, kdy to nebylo nic ideálního, ale mám na to doposud jako stále takové nepříjemné zážitky.
0: Ti, kteří se narodili po událostech ze sklonku 60. let, se narodili vlastně do toho, co už považovali jako za normální. Já bych to nerad spojoval s tím slovem normalizace, ale právě proto se ptám těch, kteří si pamatují 68., 69., co by už, dejme tomu, dospělí, jak se jejich život změnil po srpnu 68. Jejich a její rodiny. Ale Karle, vám samozřejmě taky děkuju za váš telefonát a za váš autentický příběh. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Mějte se hezky, když jsme spolu mluvili o fotografování.
0: Vzpomínám si, Matně, ano. A děkuji. Tak naslyšenou.
1: Mějte se hezky, já děkuji. Naschledanou.
0: Dobrý večer, píše Bedřich na rozhlas.cz/Linka, což je ta druhá možnost, jak dát světu najevo, že také máte příběh na dnešní téma. Bedřich tedy píše, dobrý večer, lidé byli sledováni státní bezpečností STB. Tady ten vzkaz končí. Ale i tak děkuji Bedřichu. Stručné, ale myslím si, že jasné. Zavoláte ten svůj příběh na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tím dalším, kdo se hlásí na telefonu 731 800 900 s příběhem na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, je paní Ludmila. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer. Borku, zdravím vás, zdravím všechny posluchače.
0: Já vás samozřejmě taky, ale Ludmilo, jedna věc je důležitá a zapomněli jsme na ní oba dva. Vypněte si prosím rozhlasový přijímač.
1: No, už to jdu, já mám totiž nový rádio.
0: Jo, vy se chlubíte, tak to je v pořádku.
1: Už to mám vypnutí, mám ovladač.
0: Tak tedy, tak. Jak se změnil váš život a život vaší rodiny po 68.
1: Tak já teda musím říct, že můj tatínek byl zahraniční montér a před 21. večer se vrátil ze služební cesty z Jugoslávie. My jsme mu byli naproti v Brně, přijeli rychle z Prahy, no a jeli jsme domů a ráno, že pojede do Šmeralek, on dělal ve Šmeralka, a že pojede do Šmeralek a já jsem byla první ročník v učení v Černých polích. No a teďka ráno vstáváme, nešlo rádio. Ale to já vám zkrátím. Nešlo rádio, šli jsme na, a že bude válka. No tak jsme byli z toho vykulení, ale jeli jsme do toho Brna, nepustili nás dovnitř. Ten první den nás nepustili vůbec do Brna, z Chrlicích nás otočili zpátky a nepustili nás dál. No a aspoň za dva dny jsme tam jeli znovu, tak to nás pustili a všude tanky, všude vojáci, tak to víte, já jsem byla 17 vykulená to. No ale tak tatínek potom pro mě přijel, jeli jsme dom. Ale to chci říct, nebyl ve straně a dostal se, jakože nás to nepostihlo tak moc, protože ve straně nebyl a stejně mohl jezdit ven, jo. A maminka musela jít do strany, protože brácha byl o rok mladší než já a chtěl jít studovat a je teda učitel. A tak ona šla do strany, ale vždycky mě vykládala, že když šla na schůzu, takže první měla vypít kafe a neposlouchala je. Tak to byla taková stranička. Ale dneska jsem měla návštěvu. Měla jsem kamarádku, která je vdova a 21. se vdávala. Ona byla z Jičína a brala si z Brna z kluka. A tak dneska jsme si na to vzpomněli. Ona říkala, že už v noci nespala, že se jí to strašně vrací, že ráno jako ten toho 21. stali a ten tatínek od toho kluka říká, vyvoli, napadli nás Rusy. A co bude s tou svatbou? No tak kluk, ten ženich musel jít ven, musel jít pro kytku a byly 2 hodiny, svatba měla být v 11 a nebyla a jeho maminka ta volala pořád na úřad, jestli to platí, nebo jestli se to zruší. A oni, ne, budeme tady do 5 hodin, kdy přijdete, tak vás seznáme. Ona říkala, tak místo v 11 dobilo ve 3 hodiny, na svatbu se báli jet autama, tak jeli tramvají, ona v bílým závoji. Říkala, že se třepala, že vůbec neví, jak to přežila. A ten ženík se vrátil od rána až ve 2 hodiny, aby stát frontu na konzervy pro tu kytku. A tak ona je teďka už vdova teda taky. A tak jsme si tohle vykládali dneska, takže to jsem vám chtěla říct. Potom prý je teda oddali ve 3 hodiny a šli pěšky na náměstí Svobody. Tam pre vojáci ruští opření o samopale a o to na tankách byli. A ona povídá, na to já v životě nezapomenu, co jsem zažila.
0: A kdyby náhodou hrozilo, že už zapomíná, tak se stačí podívat do oddacího listu, kde má dodnes vepsáno datum 21. srpna 68.
1: Ano, ano.
0: Ludmilo, děkuju.
1: Takže nevím, jestli to bylo ke tématu, ale já si myslím, že jo.
0: Autentické vzpomínky. A třeba i pro ty, kteří nemohli zažít 68. na vlastní kůži a to, co potom následovalo, taky ne. Autentické vzpomínky jsou důležité pro paměť národa. A to děláte
1: dobře.
0: Jo,
1: ale ještě tam něco, prosím vás, řeknu. A v září, já jsem teda chodila s chlupem a v září jsme měli, byli hody v Praci, znáte, pod Mohylou Míru, takže tam budou hody. A on pro mě přijel na motorce a já jsem teda pocházím z újezda u Brna a nad újezdem byly kasárna a k Mohyle Míru vedla silnice Třešňová alej. No a my jsme vám jeli na ty hody, na tu zábavu, on pro mě přijel na motorce a teďka přejeli jsme ty kasárna a teď jsme slyšeli rachot. Proti nám kolona tanků ruských, tak on zajel do polí, jako trošku z té silnice. Já jsem byla určitě podruhý na světě, protože oni začali svítit a tím tankem ukazovali na nás. No ale asi, ale nevystřelili teda, jo? A já už jsem měla po zábavě. Tak to je všechno.
0: Ludmilo, děkuju a přeju vám krásný zbytek srpna. Naslyšenou.
1: No já vám taky. Děkuji moc. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Hodně zdravíčka.
0: Aleš píše na rozhlas.cz lomítko linka. Mně bylo v srpnu 68 13 let a protože byly prázdniny, byl jsem vyslán do obchodu nakoupit. Jenže před samoobsluhou byla neskutečná fronta a téměř všichni z tranzistorových rádií hltali slova generála Svobody. Lidé, zachovejte klid a rozvahu. Bez nákupu jsem se vrátil domů a popadl filmy a fotoaparát. K večeru jsem se domů vrátil, maminka za tu dobu hrůzou zestárla o několik let. Okupace samozřejmě měla dohru, přesně v duchu, jak se jen Češi mohou mstít Čechům. Otec, který přes přání širokého příbuzenstva vstoupil do KSČ, aby z ní byl následně vyloučen. Inu, sebestředný egoista, který mi zničil start do života. Rád bych zapomněl, ale odpustit nelze. Zkomplikoval život i sobě. Já měl přece jen štěstí, pokračuje Aleš. Dostal jsem se na gymnázium, prestižní a nakonec na vysokou. VŠB v Ostravě. Brala vše. Se laví. Takový je život.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou to autentické vzpomínky vás, posluchačů a posluchaček Noční linky Českého rozhlasu, které dostávají prostor v těchto dvou hodinách našeho povídání. Jednak povídání na telefonu 731 800 900 a potom také vaše psaní na webu rozhlas.cz/linka. Tou další, kdo přichází do vysílání pomocí telefonní linky, je paní Vlastina Bolá z Krnova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánček.
0: Zdravím vás.
1: Já vás moc zdravím.
0: Paní Vlastino, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny?
1: Já jsem měla dvě děvčata, se mě narodili. Jeden termín, druhý termín. Jedna 31. srpna a druhá 5. května. 69 a ta v srpnu 68. No a proběhlo to velice pěkně i v nemocnici, v porodnici, všude. Mě to proběhlo pěkně, veselo, měla jsem dvě děvčata, předtím syna, tak jsem byla šťastná, že mám děvčata. No a jezdili tanky, z rodiny jeden, dělal stěhováka a říkal, že to bylo strašně hrozné. Já jsem se nikde nedostala, že? Ale říkal, to je to ještě, že se nedočkala. To bylo hrozné, ty tanky, jak to jezdil. Říkám, no já jsem se toho minula, já jsem štěstí, že? Tak to je všechno, co vám můžu tam říct. Dneska holky už jsou babičkama, jo, tak to upeklo, že už jsou babičkama. No jedna je, no, obě dvě mají po dvě novčatka. A já několikrát pro babičkou a babičkou. Takže tak ten život jede, ale jinak se nemůžu stěžovat. Jinak dobrý.
0: Paní Vlastino, děkuju, přeji vám dobrou noc. Zkusím připomenout téma. Jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny? Posloucháte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Datum 21. srpna bude platit ještě čtvrt hodiny, tedy necelých 15 minut. Ale i v té další hodině, tedy v té první hodině srpna 22. si budeme povídat o tom, tedy věřím v to, jak se po zmíněném srpnu 68 změnil život vaší rodiny. Teď by nám to měl říct pan František, který čeká na telefonu. Pěkný večer.
1: Tady je František, původem z Přerova, a to 21. srpna jsem byl v Přerově, a protože můj otec dělal zástupce ředitela pošty, a tam byla jako vlaková pošta, byl takový uzel v Přerově, no a už o 13:15 hrčel telefon u nás, otec se zbudil a vzrušeně mluvil na předsíni, tak jsem vyskočil, šel jsem na toaletu a teď jsem poslouchal a tata říká, počkej, já ti řeknu a pořád říkal, to není možné, Rusy nás napadli, nebo co, já ti nevěřím a prostě tak diskutoval s těma chlapama z pošty, protože oni nevěděli, jestli mají poslat prostě poštovní vozy do Prahy, že tehdy se vozila hotovost normálně v pytlech peníze. Tehdy nebyly žádné banky, nic takového, jak dneska. No a tak otec šel, hned se oblíkl a utíkal na poštu, protože to bylo asi 20 minut, se dalo na to nádraží zejít. A ten, co byl ředitel, ten pošty, ten byl z Holešova, ale ten se neměl jak dostat. No a tak já jsem dostal instrukce, dostal jsem peníze, kup benzín, kup mouku, olej a takový potraviny. No a tak prostě jsme v tom Přerovi začínali toto. Jenže do Přerova oni Rusy se nedostali hned, oni si popletli Přerov s hranicema, oni obsadili hranice na Moravě. A do Přerova se dostali až měsíc za 2 dny. No a mezi tím na letišti důstojníci stihli pokácet stromy, nalít olej na přistávací drávu, aby se tam nedalo přistávat. No a asi za ty 3 dny se objevili, no a tož taky tam řádili tam s tankama, tam kousek pod naším byla nově udělaná cesta, tak křižovatku tam pásama roztrhali dlažební kostky, to bylo z těch kostek 10x10 cm z těch malých, no a tak to poničili, kde se dalo. Prostě až za ty 3 dny se objevili na letišti, tak tam

0: co se dělali proti Rusom, tak ti to odnesli, buď je vyhodili z armády, nebo je převelili a tak. No.
1: Váš tatínek je pracoval i nadále v tom poštovním uzlu?
0: No ano, on dělal vedoucího pošty jako ono a potom později teda pokračoval, protože ten povýšil, šel do Olomouce, ten, co dělal toho ředitele, tak ho potom dělal vedoucího té pošty a tam bylo asi 300 lidí na té poště, to bylo veliký jako. Takže tam to, ten provoz jako poštovní byl dost velký, no. A jinak já jsem dělal hornickou průmyslovku, no tož potom jsem nastoupil do školy a v 69. roku po Staravě jsem nějak nezažil žádný. Já jsem se dneska díval, bylo v televizi na Dvojce.
1: Přerušené jaro.
0: Ano, o tom, já jsem to nechytl celý, já jsem to a tak od poloviny jsem to sledoval. No tak člověk tam poznává ty věci, protože my jsme měli průmyslovku jako naproti soudu hnedka. Takže to jsem tam znal, no jenže co já jsem v 69. roku, já jsem se musel ženit, tak jsem musel jít dělat. Jsem kopal normálně jako na brigádu, tak jsem dělal na šachtě, aby nějakou korunu si na svatbu vydělal, no a co se dalo, no. Nic jiného, no a jinak život se nezměnil, protože na vysokou školu jsem nešel samozřejmě a do strany mě nikdy nedostali, když jsem celý život dělal nějakého vedoucího pracovníka THPčko. Jo, takže jsem přežil až do konce, než strana vláda padla, tak jsem ve straně nebyl. No.
1: Františku, děkuji za váš telefonát, díky i za tuhle autentickou vzpomínku na dobu víc než 50 let starou a přeju vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
0: Letím do Egypta v pátek.
1: Tak šťastnou cestu.
0: No, tak jo, mějte se, nashledanou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí, která rozdělí tu aktuální noční linku na dvě stejné části, tedy před těmi několika minutami, jsem to málem nestihnul, ale vidím, že to opravdu půjde, že tedy ještě do půlnoci stihneme jeden příběh. Po písničce kapely Elán je čas na to, co nám chce říct paní Olga, která čeká na telefonu. Pěkný večer přeju.
1: Pěkný večer. Tak já mám takovou vzpomínku, když nás napadli Ruse. Já jsem měla měsíčního chlapečka, tatínek dělal vedoucího na stavbě a ráno přišel a říká, nikam nechoď, napadli nás Ruse. Já jsem samozřejmě neposlechla, zebrala jsem chlapečka, obléka a utěkala jsem k babičce a to bylo v Uherském Brodě a tam vedli koleje, kam jezdívali ty vlaky a dojdu tam ke kolejám, tam všady Rusem a halt. Zastavili mě, jeden ten ruský voják došel ke mně, ke kočárku, pozdvihl peřinku. Já jsem byla div živá, nevím, co si myslel, že tam má a pustil mě dál. Od té doby potom tatínek musel opustit svou práci, sledovali ho. Děda nám psal, posílal nám balíky a to nám ještě stěžovalo v život. Jezdívali jsme do Tuzexu a vždycky to bylo s problémama, protože nemohli pochopit, že nám někdo ty balíky jako poslal.
0: A dědeček, pardon, že vám vstupuju do vašeho projevu, ale dědeček byl kde, prosím, že vám posílal, jak vy říkáte,
1: balíky? Jo, já jsem zapomněl, on emigroval do Kanady.
0: Bylo to potom srpnu 68? Co emigroval?
1: Ještě předtím.
0: Ještě předtím.
1: Předtím. A právě ještě udělal to, že mě poslal jízdenku, že měl v Hevlíně známou kamarádku a poslal mě jízdenku, ať tam emigruju také. A já jsem ani nechtěla od rodičů a už bych to stejně nestihla. No. A teď, když slyším slovo válka, tak je po mně. Mám 80 roků zítra.
0: Já vám samozřejmě už dopředu blahopřeju a přeju vám ještě dlouhý život a hlavně zdraví. Paní Olgo, vy jste říkala, kdo ví, co tam hledal ten ruský, sovětský, abych se držel faktu,
1: ano.
0: Sovětský voják. No tak podle mě asi hledali kontraband, jestli náhodou nepřevážíte třeba bombu nebo molotovovy koktejly a podobně. No. Oni mnohdy ani nevěděli, tedy zejména v těch prvních dnech a prvních hodinách okupace, ve které zemi se objevili najednou, kde je vysadili. No ale to už zřejmě bylo několik dnů poté, kdy byli vystřídáni, řekněme, spolehlivějšími soudruhy ve zbraní.
1: Ano.
0: A já vám moc krát děkuju za tuhle autentickou vzpomínku, protože právě ty by měly vytvářet tu noční linku, kterou dnes posloucháte. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: Sice mě mrzí, že ne vše chodí tak, jak by chodit mělo, tedy teď mluvím o našem webu rozhlas.cz/linka, na který se právě teď, ve kterém se právě teď objevil vzkaz paní Daniely, no ale právě, že jenom krátký vzkaz. Cituju. Téma pro mě jako dělané. Bohužel sedím v lázeňském pokoji a neumím vám poslat text pořádně napsaný. Mám notebook bez připojení a telefon, pokusím se přiložit na rozhlas.linka.cz, ale spolehám jen na vaši šikovnost, že si to zvětšíte a upravíte. Já vám děkuju, paní Danielo, ale nic mi tedy v tom smyslu, že byste něco měla upraveno nebo připraveno, nedošlo. Takže bohužel tímhle způsobem to nepůjde. Ale aspoň to, co napsal Michal. Cituju. Jsem mladší ročník a tak to znám jen z vyprávění. Máma ten den, rozumějme, 21. srpna 68., jako 11letá meškala s rodiči na letním bytě u příbuzných v Babicích u Prahy. Teta prý z dálky volala, jsou tu Poláci, přijeli Poláci. Poláci? No, kéž by Poláci. Prostě se asi jenom spletla. A nebo že by tehdy kolovala nějaká taková falešná zpráva? Možná by mi posluchači pamětníci pověděli, proč taková záměna. Ale myslím, že to nejspíš byl opravdu jenom omyl jedné paní.
2: Noční linka.
0: Vítám vás v novém dni, je sobota 22. srpna 2026 a pokračuje noční linka na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny. Využít můžete jak služeb naší webové stránky, tam napište, je tam i okénko, když si najdete rozhlas.cz/linka, stačí, dejme tomu, vymyslet nějakou přezdívku anebo napsat vaše skutečné jméno, netrvám na tom, ale důležitý je ten větší rámeček, tam napište, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. A nebo telefonujte, číslo do studia je 731 800 900. Přeji vám úspěch.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Karel Gott, to byl Posel dobrých zpráv. Jako první písnička nového dne, de facto, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se vás v ní ptám na to, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. Já se na to pro jistotu ptám každého z vás, kdo se dovolá ještě mimo vysílání. Většinou dostanu souhlasnou odpověď, ale potom uslyšíme třeba i něco jiného. Tak jsem zvědavý, co uslyšíme v případě paní Anky. Dobrý večer, zdravím vás do Uherského Hradiště a zejména vás zdravím o to srdečněji, protože je to vaše premiéra, jestli jsem správně rozuměl.
1: Ano, ano, dobře jste rozuměl. Dobrý večer.
0: Dobrý
1: já
0: večer.
1: Vás zdravím, pane Borku.
0: Děkuji.
1: Vás a všechny posluchače. Tak v roce 68 mě bylo 18 let, skončila jsem výuční list, byla zahradnici ve Břenci a byli jsme s panem profesorem Příkazským, jsme jeli na brigádu do Erfurtu. Tam jsme byli, tam se čekala jako zahradnická výstava. Jelikož to všecko, co se stalo, tak tam nedojeli kamiony s kvítkama, tak jsme tam jako pracovali. A potom se stalo, že kluci našli v novinách napsané, že jsou nachystané tanky na hranicích. Tak jsme psali dom, co se děje u nás a napsali nám, že nic se neděje. No, ale potom teda došlo ten 21. srpen, kluci si vzali trikolorky a dali si to jako na nějaké na to oblečení. No, pan profesor jim řekl, ať to okamžitě udělají, že zbytečně, aby neprovokovali. No, ale hranice byly zavřené, tak jsme se nemohli dostat dom. No, potom nám nějak se první den se otevřely hranice a nějak nám zajistili nějaký autobus, že nás dovezl na hranice a tam jsme se nějak dostali na vlak, už si nepamatuju odkud nebo jak a jeli jsme, už jsme se dostali teda dom. Já jsem měla nastupovat do Prahy na školu, kde jsem měla dělat si takovou nástavbu zahradnickou, ale kamarádka mě řekla, ty chceš jít do Prahy, můj taťka s tama odešel, protože je tam takové různé, jsou tam nepokoje v Praze a ty tam chceš nastoupit, tak jsem tam nenastoupila a zůstala jsem pracovat jako normálně dělnice v zahradnictví. No a chodila jsem s chlapcem, který byl jako déle sloužící na vojně a oni měli různé prověrky po tom 68. Měl mít postup.
0: Ale neměl.
1: Neměl, protože řekli mu, že má... On prostě jim řekl, že když tady něco bylo, že jsme si to měli vyřídit sami a nedělat, nevolat semky jako ty vojáky, že jako, že jsme si ten pořádek měli udělat sami. Napsali mu nálepku, dostal ideologický zmatek v hlavě. A postup byl zaražen. Tak jsme potom se v roce 70 jsme se vzali. V 71. přišel do civilu a tak teda měl. Já jsem si nedodělala školu tam a
0: nenastoupila jste na to pražské místo?
1: Ano. Ne. A on také jako potom šel do civilu už. No. No, takže...
0: No, stačila jedna větička v kádrovém posudku, což bychom měli těm, kteří jsou třeba mladších ročníků, asi vysvětlit. To bylo takové lejstro, které vás provázelo v podstatě po celý život a střádalo se tam mnoho věcí. A existovaly ještě horší lejstra, ale to zase nechme být. Paní Anko, já vám děkuju a přeju vám krásný zbytek léta.
1: Děkuji vám taky a mějte se hezky. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? To je téma Noční linky, která tady bude ještě 50 minut. Psát do ní můžete na rozhlas.cz/linka a telefonovat na číslo, které za chvilku znovu připomeneme. Ale já bych se teď rád zastavil u toho psaní. Paní Helena totiž napsala. Moje rodina se toho roku rozdělila na dvě poloviny. Tehdy jsem si myslela, že to nesouvisí s událostmi kolem, ale když na to teď vzpomínám, nejsem si tím tak moc jistá. Vnímala jsem velké změny, hlavně v tom, jak se lidi měnili společně s tím, jak se přiostřoval režim. V té době jsem studovala na střední škole A situace ve škole se pomalu a jistě měnila tím, že profesoři buď to mizeli, anebo ti samí se změnili opravdu o 100%. Nemám na to období hezké vzpomínky. Byla to divná doba, i když dost poučná. Člověk měl možnost sledovat lidi kolem sebe a vidět, jak se charaktery mění a jak zlo začalo růst, až se považovalo za normál.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. S odpovědí na tyhle otázky teď čeká na telefonu Zdeněk. Zdravím do Tachovsko.
1: Dobrý večer, já zdravím Plzeňský rozhlas, všechny posluchače. No a chtěl bych říct, že ten 68 byl na vojně, v Benešově jako řidič. No a tam přijeli potom Rusáci, tam jsou brňáky kouce od těch kasáren. A ten velitel, my tam byli petepáci a z druhé strany byli, já byl jako řidič u petepáku a tam byli tankáni, tak on ten major říká, hele, zajít tam s tankem s tím ruským namířil a oni odjeli, ne. No a pak byli, jeden jsme vzali sanitku, zase jsme jeli na prosek, tam byli taky petepáci, jak se dělá hydrichiáda, takže jsme předíželi tanky, já jsem měl jako řidič a hrad, ležel jsem sanitce, říkal, že zase budu Rusové zastavovat, jo, tak abych řekl, že jsou do vojenské nemocnice a že mě bolí břicho, jako ne. No a nechci to prodlužovat, aby se mohl ještě někoho zavolat. No a chci říct, že můj táta taky nebyl komunista, jo, a oni ho taky vyšetřovali tam, říkali, to pak jste tam poslouchali u toho kamaráda nějakého, říkal, no poslouchali jsme muziku, ne, měli strach, jestli nesvou na Evropu neposlouchal, a pak mu dělali dovolň prohlídku, on byl truhlář, dělal pro Gota, dělal a to, takže takhle jenom jsem to chtěl jenom zrychleně, abych to neprodlužoval, takže takhle to bylo. Doma.
0: No tak vy jste to sice neprodlužoval, ale zase jste to podle mě zkrátil trošku moc. Nicméně nejsem tady o toho, abych vás kritizoval. Ptám se jenom po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. Dostalo se mi i téhle odpovědi. Mějte se pěkně, Zdeňko, naslyšenou.
1: No, tak jo, napřejo, děkuju vám.
0: Aby byla fakta úplná, upozornila mě na to posluchačka, která napsala na rozhlas.cz/linka a má pravdu. Cituju. Borku nás obsadili i Poláci, Maďaři, Bulhaři, Rumuni, pokud si to pamatuji dobře. Máte pravdu, Ludmilo. Vojska Varšavské smlouvy nám přišla na bratrskou pomoc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jsme na tom podobně. Pro mě to byl nezapomenutelný hlas, hlas Karola Duchoně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a když přijmu telefonát na čísle 731 800 900, ještě mimo vysílání, tak to první, co říkám, je Noční linka, Borek Kapitánčík, dobrý večer. A snad to paní Ivě nebude vadit, ten můj jemný pokus o vtip. Ona trošku dělala okolky s tím, jak se jmenuje ona. Málem se mi už oslovoval Plzeň. Takže zdravím do Plzně paní Ivu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer přeju.
0: Jak se po srpnu 68 změnil život vás a vaší rodiny?
1: Ano, chtěla jsem vám jenom říct, to byl můj příběh z toho dne, kdy jsem měla ročního chlapce a jelikož jsem se přestěhovala ze středních Čech na to Plzeňsko, tak prostě jsem byla doma ještě jako na mateřské. A rodiče mi z Peček tedy, abych konkrétní byla, poslali balíček. Tak jsem musela do dvě vesnice teprve na počtu pro ten balíček. No a tak jsem jela na kole, doma jsem nechala dědečkovi chlapce a jela jsem honem pro ten balíček. No, ale jedu zpátky a teď tam byla zatáčka a proti mě tanky. No, na tom nezapomenu celý život. Jak jsem se lekla a první moje bylo, jak se dostanu k tomu chlapci domů. Jo, prostě ta starost a bojezní nebo...
0: Paní Ivo, vás ruší rádio, které jste nechala puštěné, že jo? Že vás to trochu mate, jak se ozýváte. Dobře. Ještě se zpožděním.
1: Dobře, už jsem ho zavřela. No, takže jsem, oni mě zastavili, nechtěli ten balíček, mačkali na něj, když viděli, že to je měkký, tak mi to tedy nechali. No, ale jak byli namířený na mě, nezapomenu na ten pocit toho všeho. No a jela jsem domů a doma tchán v tchýni na mě spustili, že půjde můj manžel na vojnu, bude mobilizace a že jsme chtěli stavět a nepůjde to. Jo, no takže jsem dostala další facku. Aby se to tak řeklo, chtěli jsme stavět barák svůj.
0: No, máte to podobné jako Magda, která napsala na rozhlas.cz Lomítko Linka. 21. srpna je narozená moje maminka a můj syn a vždy, když slavíme, tak nezapomeneme na ten soudný den, když jsem měla strach, že můj chlapec bude muset jít do války. Ale paní Ivo, jak se změnil po srpnu 68 život váš a vaší rodiny? Vy už jste měla ročního chlapce, takže dokážete zřejmě posoudit ten rozdíl před a po.
1: Ano, dokážu to, jenomže jsme byli na vesnici, kousek od Plzně, takže jsme byli takový, jako nebyli jsme přímo toho svědky, jenom co já jsem potkala ty Rusové a ještě potom byli za nás, za vesnici byl les a tak tam taky byli se stanovali tam ty vojáci nějakou dobu, ne pořád, jako pořád už potom to nebylo. No, manžel se vrátil z Plzně pozdě, protože tam byl, tam pracoval a autobusy taky nejeli, protože se nechtěli vyhýbat těm tankům a tak dále. Takže to a jinak pro nás se nic vážného nezměnilo od té době.
0: Paní Ivo, já vám děkuju za váš telefonát a ani si nechci představovat ten pocit, který jste měla, když vám prohlíželi ten zmíněný balíček a hlavně, když jste si představila, jak se dostanete naspět ke svému ročnímu synovi.
1: Právě. To bylo to nejhorší. Já jsem potom sedla na to kolo a nevím vůbec, jak jsem dojela domů. Vůbec nevím. Ale spála jsem se hrozně.
0: Děkuji za důvěru, děkuji za váš telefon.
1: Příjemný další povídání a dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Eva z Jižních Čech napsala na rozhlas.cz Lomítko Linka následující. Byla jsem dítko školou povinné. Maminka nás tehdy ve středu 21. srpna 68 budila v 7:30 se slovy bude válka. Protože jsem pro rodinu chodila nakupovat potraviny, byla jsem vyslána pro chleba a asi konzervy. Pamatuji si, že ze samoobsluhy se kroutila fronta mnoho metrů po náměstí. Po městě byly vápnem vyvedené nápisy běž domů Ivane v azbuce, věz narod v tjurmu neposadíš, celý národ se do vězení neposadíš. Zpívala se písnička běž domů Ivane, čeká tě Nataša. Po náměstí jezdily tanky od severu na jih. A jen dodám, že invaze se účastnila vojska Varšavské smlouvy NDR, PLR, SSSR, MLR a BLR. Tak je možné, že ve městě, jak psala jedna posluchačka, byli Poláci. Rumuni odmítli, ti se invaze neúčastnili. Tolik tedy k faktům, která zmínila posluchačka Eva z Jižních Čech. Jak se změnil život váš a vaší rodiny po srpnu 68? Je to téma, o kterém ještě můžete něco říct všem, kteří poslouchají Noční linku během následující půl hodinky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jana Kiršner a Jarek Nohavica mi vlastně dali návod k dalšímu tématu, možnému tématu noční linky. Někdy v budoucnu, jaká byla první noc ve vašem novém bytě. Ale teď zase naspět k tématu aktuálnímu. Jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, nám chce říct paní Slávka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Velice mě překvapily odpovědi nebo příběhy některých lidí, kteří popisovali, jakým způsobem ovlivnil ten šťastný 21. srpen životy jejich rodin a jejich. Já sama jsem měla 22 let toho v tom datu a musím říct, že jsem pocházela z rodiny, kde byli oba rodiče komunisti. Když jsem se jich kdysi ptala na to, proč vstoupili do té strany, tak mě řekli, že to bylo po válce a že se prostě báli. Ano, že se báli, jaká byla atmosféra, proto vstoupili do strany. Během jara v srpnu toho
0: 68.
1: Jara, ano, promiňte, 68. jsem dokonce sama měla pocit, že bych mohla vstoupit do strany, protože byla taková příjemná změna těch komunistů, jo? Že se to všechno uvolnilo. Začali jsme mít pocit, že všechno bude výborné a když jsem o tomhle řekla otci, tak otec mi řekl, pro boha jen to nedělej, protože ty se svojí pusou nevymáchanou by si se úplně zničila by si život. Tak jsem samozřejmě nevstoupila do té strany, protože na svoji zkušenost nebo svoji praxi jsem věděla, co bych mohla asi říkat. No a pracovala jsem v takovém malém kulturním zařízení, kde jsem bylo mi nabídnuto místo vedoucího, který byl odejít. Ano, nastoupila jsem, práce mě velice bavila, bylo to perfektní, bylo to setkávání s lidmi, byla tam atmosféra taková, že potom měsíci srpnu se všechno začalo najednou měnit. Lidi se opravdu měnili. Já osobně jsem pracovala v tom smyslu trošku jiným, než ty komunisti představovali. Když začala normalizace, tak jsem byla předvolána jako nestraní, protože jsem byla ve vedoucí funkci, tak mi bylo řečeno, že se mnou musí provést pohovor, protože jsem byla malá vedoucí nějakého zařízení. A na tom pohovoru jsem prostě řekla, že první otázka byla, jaký jste měla názor na vstup spojeneckých vojsk na území České republiky, tak jsem jednoznačně řekla takový, nebo jaký máte názor. Já jsem řekla takový, jaký jsem měla v srpnu, že tady toto se nemělo stát, Rusové tady neměli co dělat a že a oni se zarazili a řekli, jestli to myslím vážně. A říkal, ano, že to myslím vážně, že prostě jsme si svoje věci měli vyřizovat sami a nepoužívat tady tuhle tu záležitost s tím vojenským přepadením. No a tak mi bylo řečeno, ať odejdu do své kanceláře, že se musí poradit. A jakmile nenapadlo mě to, prostě zavolali mě za 15 minut do té komise a řekli mi, že jsou šokováni, jaké mohou mít takové názory, že v tom případě budu muset odejít, opustit svoji funkci, protože nemohu narušovat a ovlivňovat své podřízené svými názory. No takže se stalo to velice rychle a začal na mě přes odbory ROH, začal na mě být vyvinut tlak, kterým jsem postupně musela v podstatě víc víc, protože mě neustále vyzývali, že mi nabízí jiné místo, které neodpovídalo mé praxi, že mě prostě budou přeřazovat, kam budou oni chtít nakonec. A dozvěděla jsem se od svého nadřízeného dalšího, že by se mi mohlo taky stát, že bych se dostala na pracovní místo, kde pracují prostitutky bývalé a zlodějky a tak. Takže nakonec jsem se rozhodla a sama jsem odešla. Jenomže jsem netušila, že něco existuje, něco takové jako kádrové listy, kádrové složky. No a odešla jsem, rozvázala jsem pracovní poměr a rozhodla jsem se, že si najdu nové pracovní místo. V té době jsem se prohnala za mého přítele, vzali jsme se, můj přítel zastával stejné názory jako já a prostě jsme se snažili žít v té době. Jenomže já jsem neměla šanci. Já jsem se dokonce v televizi ucházela o místo nějaké a bylo tam výběrové řízení, já jsem to místo vyhrála a bylo mi telefonicky sděleno kádrovačkou, že bych měla nastoupit další za dva dny do té nové funkce a nebylo to žádné vedoucí pracovní místo, běžná prostě funkce běžného pracovníka televize. No ale představte si, že to se takhle, já vám musím říct, že komunisty mám svoje názory a není to dobré. A v momentě, kdy jsem byla bez práce, kde mi lidé, firmy mi odmítali jakoukoliv šanci, abych u nich pracovala, neřekli mi proč, jo, prostě mě akorát ta televize se den večer před mým nástupem ozvala kádrovačka, která mi řekla, že vy nemůžete nastoupit do televize ani jako uklízečka, protože já jsem si dala tu práci, já jsem si přišla do toho vašeho předcházejícího podniku, kde jste pracovala a tam jsem se seznámila s kádrovým materiálem. A teď mě řekla, co v tom kádrovém materiálu bylo. A já jsem se rozhodla, že prostě to takhle nemůže být. Sebrala jsem se a volala jsem své kolegyni nebo své ředitelce, protože jediný, kdo mě pomohl z komunistů, byla ředitelka kulturního zařízení, která mě byla to komunistka, ale byla to normální ženská, maximálně schopná, pracovitá, šlo jí o provoz její firmy, jejího kulturního zařízení, která mi umožnila v době, kdykoliv pár lidí onemocnělo, že mě volala, dávala mě informaci, jestli mám zájem, ať přijdu na zástup třeba půl roku, tam někdo, tak já jsem byla šťastná, že mám práci a navíc v tak výborném kulturním zařízení. Pomáhala mi, potom jsem se provdala, jsem byla, přišla jsem do jiného stavu, tak jsem byla šťastná, že mě takovýmhle způsobem, i když ta práce nebyla nepřetržitě, vždycky třeba jsem skončila a to se mě pozvala, když se uvolnilo další nějaké místo a
0: na nějaký záskok.
1: A bylo to fantastické od té paní a můžu říct, že v podstatě když jsem byla v tom domě kultury, tak jsem přišla do jiného stavu a byla jsem u ní jí říct, v jaké situaci jsem a ona mě řekla, dobrý, bude mateřská a potom se uvidí. Já jsem porodila, šla jsem na mateřskou a jakmile mi končilo, syn měl, se mu blížil třetí rok, tak jsem po poradě s touto ženou fantastickou jsem se poradila, jak bych měla hledat pracovní místo, abych se mohla umístit. A ona mě poradila a řekla mi, prosím vás, vůbec už se nepište si žádosti, protože všechny ty firmy, které vás odmítly, měly možnost nahlédnout do vašeho
0: kádrového materiálu, ano, o kterém už tady byla řeč.
1: Protože já jsem jim musela dávat tu informaci a právě té televizní kádrovač se tehdy nedala a ona nemeškala a na
0: a zjistila si informace o vás přímo u pramene.
1: Došla pro ty informace.
0: Ano, rozumím. Paní Slávko, já se omlouvám, že vám skáču do řeči. Paní Slávko, poslouchejte mě.
1: Jak se mám zajímat o zaměstnání?
0: Ano.
1: Řekla mi jednoznačně, musíte si hledat místo jakékoliv na zástup třeba po mateřské dovolené, po někom, na dobu jednoho roku. A to jsem taky udělala a pomohlo mi to v tom, že jsem si získala pracovní místo sice v jiném oboru, ale kde jsem začala pracovat, byla to katastrofa. Protože to byl podnik služeb městských, ve kterém se v podstatě částečně zhromáždilo několik lidí, kteří měli stejné názory jako já.
0: Bylo takové hnízdo kontrarevoluce, jak to popisujete. Ale paní Slávko, já jsem vám teď už musel vstoupit do řeči, protože mi vyzvání další konce naší telefonní linky a chtěl jsem vám především poděkovat za, řekněme, ucelený příběh vašeho života na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny. A myslím si, že jste si několikrát za tu dobu vzpomněla na slova vašeho tatínka, který zmínil, teď cituju vás, přímo to, co jste říkala, vaše nevymáchaná ústa. On to řekl trošku jinak, já to nechci opakovat úplně doslova. Takže paní Slávko, já vám mockrát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linky na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, zbývá už jen 14 minut. Ale věřím, že ještě tenhle příběh uslyšíte. Paní Věro, pardon, omlouvám se. Kdo je prosím u telefonu? Je to opravdu Věra? Mám to napsáno správně?
1: Ano, máte to správně napsané, pane Borku.
0: Takže děkuju za potvrzení. Ptám se vás, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? Respektive jste schopná? Bylo vám tolik let, abyste porovnala, co bylo před a co bylo po?
1: No, porovnat jako asi ne, ale prostě já jsem se narodila v září 62, takže vlastně rodiče nepočítali ani s tím, že vlastně by šla jako do školy, jako v tom září, jako 68. Jenomže vlastně týden před tou invazí se vlastně vdávala sestřenka, která si brala Němce, ale z východního Německa, protože on tady vlastně v Olomouci jako studoval, ona tam studovala také. A oni jak jeli na tu svatbu, tak prostě už tam byli z té německé strany, prostě tam byly tanky jako nachystané. A oni přijeli z toho Německa autem a říkali, co se bude dít, že vlastně na Česko jsou namířené jako tanky.
0: Že jsou na hranicích shromážděná vojska, ano, to už jsme tady slyšeli, ale pokračujte dál, prosím.
1: No a tak nějak svatba proběhla, no a tak vlastně přes víkend byla svatba a potom vlastně v pondělí jsme šli, mě i sestru zavedla maminka, nás zavedla do školky, mě do školky, sestru do jeslí, a protože aby mohla sestru dávat do jeslí, tak chodila až na 6:30 do práce, což znamenalo, že dělala jako do 3. A bylo vždycky zvykem, že vlastně z té práce se stavila pro mě do školky, já jsem se tam oblékala, pro sestru vyšla o poschodí výš, sestru oblékla, došla dolů, vzala i mě, dooblékla mě, vzala i mě a prostě šli jsme do obchodu a jako bylo. Jenomže my jsme přišli v to pondělí do obchodu, tam nic absolutně nebylo, nebyl ani ten chleba, maminka byla úplně nešťastná, neměla nám jako co dát jako. No a to se opakovalo vlastně i druhý den, potom třetí den vím, že prostě vyjela potom po tom vedoucím, co tam byl tam pán jako, tak po něm jako vyjela, když za to nemohl prostě, fakt jako z toho byla už jako zoufala jako, ale my jsme jako měli co, protože byly brambory, byla rýže, byly těstoviny nějaké doma, takže o jídlo jsme jako netrpěli, jako že bychom absolutně jako byli hladní nebo tak jako.

0: ve finále jsme jako spolu chodili ty 4 roky, jenomže v obci byly i 2 malotřídky. Takže potom, jak jsem to počítala zpětně na fotkách, tak v 5. třídě nás bylo ve třídě 39 dětí.
1: Tak se změnil život vaší rodiny po roce 68?
0: No, to není ještě celé. Takže vlastně já jsem chodila do té školy. No a maminka, protože jak se peklo na tu svatbu, tak zjistila, že je těhotná, tak maminku dali jako rizikové těhotenství do nemocnice, tam byla až do konce ledna. No a tatínka chtěli vzít na manévry jako na cvičení, jenomže vlastně s náma neměl bych dobit, tak nakonec ho jako nevzali. No, ale měla jsem i 2 strýce, kteří dělali významné posty ve fabrice. No a ti byli prostě při těch prověrkách, co byli, tak byli jako odvoláni a prostě potom museli jít na jiná místa a začínat jako v dělnických jako profesích úplně jako chlapi, kteří měli vlastně skoro 50 let, tak museli začínat téměř jako od nuly.
1: Paní Věro, děkuji za váš telefonát a přeju vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Noční linka kráčí směrem ke svému závěru, ale ta další, ta tady bude už za 22 hodin a 9 minut. A bude ji pro vás vysílat kolega Honza Macoun. Tématem povídání s ním bude, když zalžou rodiče. Ale já se ještě na malou chvilku vrátím k jednomu vašemu vzkazu. Tedy je to vzkaz, který už dopředu avizovala naše posluchačka Daniela a podařilo se jí jej odeslat. Nicméně s tou poslední větou mám ještě pořád trošku problém. Až k ní dojdu, asi pochopíte proč. Cituju. Ráno 21. srpna jsem utíkala na své pracoviště odhodlaná bránit obrodu naší vlasti a naplno využít konce cenzury, která už pár týdnů dávala mladým studentům novinařiny naději, že budou dělat svobodnou a poctivou žurnalistiku. Bratrská vojska dávala tušit, že naši vizi tento zásah zhatí. Od tohoto okamžiku až do návratu stranické a vládní delegace z Moskvy jsme nepřetržitě informovali posluchače o postupu cizí armády. Osobně jsem dětinsky žádala, aby se obraceli silniční informační směrovky, a informovali jsme o dětských táborech, v nichž měli posluchači své potomky a netušili, co s nimi je. Bylo to neskutečné nadšení a euforie. Převzala jsem na Karlově univerzitě diplom a viděla, že ti nejlepší pedagogové končí. Za pár měsíců jsem držela v ruce výpověď a redakce byla rozprášena. Někdo šel na remorkér, jiná na patologii a já, píše Daniela, do sběrných surovin. Lidé, kteří na nás volali, jak jsme stateční a jsme s vámi, tak ti přecházeli na druhý chodník, jako bychom naráz byli prašiví. Každý se na začátku normalizace bál o vlastní postavení. Dítě školou povinné, manžel hodně na cestách a moje pracovní perspektiva vůbec žádná. 7 let čirého zoufalství. Teprve pak jsem díky pražskému kolegovi získala redakční práci na dohodu. Přestěhovali jsme se do Prahy. To byl v novinářské branži úplně jiný svět. Po půl roce náš časopis zrušili. A protože si kolegové pomáhali, tak jsem prošla pár malých redakcí jako záskok za mateřskou. Za pár let jsem konečně zakotvila ve velkém deníku a prožila tam profesně krásný kus života. Manžel byl v Praze nakonec také spokojený. A kluk, který ječel, že se nikam stěhovat nechce a zůstane, tak tady vystudoval a celý život učí na vysoké škole. Když žertem připomenu, že za živý svět nechtěl, a tady už je ten problém s poslední větou, tak udělá úšklebek hodný 60 pošetilost, z níž rozhlasovou adaptaci připravilo moje mateřské studio. Danilo, děkuji za váš vzkaz. Mám pocit, že tam vypadlo pár slov. Nebudu doplňovat z vlastní libovůle slova, která myslím, že tam chybí, ale to podstatné, myslím si, z vašeho psaní vyplynulo. Já vám děkuju za pozornost, za vaše příběhy v Noční lince, byť ne všechny hovořili o tom, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny, ale snaha se cení. No a příště se za vámi podívám zase s trošku jiným tématem. Tedy za

0: A my, mám tím na mysli, do vašich rozhlasových přijímačů a do vašich možná, že i domácností, automobilů a podobně. A aby bylo jasno, tak bude to záměna, která bude tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky. Budu se na vás samozřejmě těšit a budu čekat na vaše telefonáty. Telefon, který využijete v té příští noční lince, zůstane stejný, stejně tak web noční linky. Pro jistotu ho raději teď říkat nebudu, abych vás zbytečně nemotivoval těsně před jednou hodinou k dalším telefonátům. Nicméně, pamatujme si, že mnohdy v historii najdeme odpovědi na otázky, které nás trápí v současnosti. I proto tady bylo téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, které mělo zmapovat, co všechno je schopen totalitní režim udělat svým obyvatelům. U mikrofonu byl Borek Kapitančík a ta poslední písnička, která je před námi, vás přivede možná na trošku jiné myšlenky. Takže příště naslyšenou, bude to v pátek, počítám-li správně, ano, bude to příští pátek, uslyšíme se.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
2: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych...
1: Nebojte se, nemáte přece trému.
2: Já bych měl také malou otázku.
1: Prosím, jen se ptejte.
2: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
1: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
2: Cože? V Radio Luxemburg?
1: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
2: No pánové, co teda?
1: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

zpíval. Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil jsem se

honetvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlase, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jiné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit. Až jednou poštípala blecha,

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežrou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí, tolik jako moly zabolí, že jim nikdo nedovolí, aby měli jiné moly.

sotva se jí za ženu pojal. Jí znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě. Když mi choť vytýká tu neplechu, řeknu jí mazlivě. Co bych šetřil chudou štěnici,

0: oušek na moli? Ať to bolí, nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod,
3: je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tamu držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech. Ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
4: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
5: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho s sebou. Proč? To je z Tuzexu.
4: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
6: Tak to jsou peníze z prvního století.
5: Ano, drobné.
6: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
5: Vždyť to říkám.
7: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
5: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
4: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
5: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
4: Poslyšte.
5: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam. Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ. Já stran vystupování.
4: Je z prvního století.
7: To bude světová událost.
4: Ano.
3: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
8: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
9: Lucerně prostě.
8: Lucerně nahoře, no, no, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
10: Ne domů.
8: No, Milda, ne domů.
9: Ne domů.
8: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
9: Říká všude dobře, tak co doma, že jo?
8: A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam z ně bylo. Nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny. Nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A Jirka začala říkat, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím, znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší moda, nemo. Teď jsem dostal já záchvat smíru.
11: Ano.
8: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřáním čtvrt hodiny na zemi, nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
11: Oni chtěli mysleli, že se perem.
8: Ano, protože ty jsi po mně dupal.
11: Jo.
8: No.
11: Ty jsi si po mně
8: On si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy tu větu jsme nenatočili. Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdem domů. A Milda povedla, hele, teď když už jsme se uklidnili, tak pojďím tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtí a znovu.
12: To je pro nervy, no jo.
8: Pro psychiatra, ano, to je jistě.
11: Jistě, to je pro psychiatra.
8: Tohle to nikdo nevysvětlí, do dneška nevím, čemu jsme se to smáli. Ale...
11: No já jsem pak s tím byl u psychiatra, s tohle větou,
8: no.
11: A on mi ji nevysvětlil, ale nechal si mě tam. No.
3: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
11: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou příkladu lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohů. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
13: Nazdar, Mildo, to jsi ty?
11: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
13: To se nedivím.
11: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
3: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hrd do práce, s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Gráskových Psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťastný, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam jsi napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starej hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li Psohlavce, jestli trošku znáte starého Hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka Hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka zprodaný. Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem, že z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že ano. Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás Psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
2: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
3: Světe zborce.
2: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
3: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
2: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hubě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
4: něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se živ neslyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec. Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
5: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
6: Tak co potřebuješ?
5: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
6: Odpovídej, než se tě ptám.
5: Kolik vás bude u stolu?
6: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
5: Co?
6: Osm?
5: Co?
6: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
4: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
5: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
6: Zblázně se, to je jídla pro celé město!
5: Pečení, pyramida z různých pečení na velemíse, dvě velké telecí ledviny po panensku, tři bažanti, čtyři kafouni, půl tuctu perliček, tucet ksefelek, dva tucty kvíčel, tři tucty jako nezřeš,
6: ne, přivézl hrzinu, jako nezřeš,
5: jako nezřeš,
4: a vyšel si
6: otázla na
4: to správné výši, pamatuj si k moci, Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano,
5: hotová vražda.
4: Nehledě už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
6: Ne, ale no ne. Pojď na mou hruď, ať tě obejím. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
1: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
7: Tak jsem tady, no.
8: Koukám. Cože tě pustila?
7: Chtěl jsem ti vyhovět.
8: No, máš zase nějaký průšvih.
7: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře.
8: No.
7: No počkej, počkej, vážně.
8: To tady dlouho nebylo.
7: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
8: Co ti píšou z té advokátní poradny?
7: No, oni jedou do ciziny, tak potřebujou podpisu.
8: Ukaž mi ten dopis.
7: U sebe to nemám. Já ti to zítra ti to, jestli budu ještě živ, víš?
8: Šumária, kolik si koupil těch kytek?
7: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
8: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
7: No, konečně.
8: No jo, konečně, byla znásilněná.
7: Ergot, kdo by to do toho našeho klukaře?
8: Znásilnili nějaký mužský.
7: Jo, mužský, přímo mužský. To je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
8: Ne, ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím.
9: Prosím tě, pojď.
10: Ahoj, tato. To je Erika.
9: Já jí vedu ukázat paní domácí.
10: Dobrý den. Dobrý den.
2: Já jsem tatí. To je pro vás, abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem. Tak.
10: Děkuji vám. Tak, moc to potřebuji.
2: Ne, vůbec to právě.
9: No, tak pojď, no.
10: Děkuji.
8: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
2: No to jsem jim měl znásilnit, nebo co?
8: Jsem musel líbat rukové.
2: Co učiní gentleman mého kalibru?
8: Ale prosím to, nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
2: Já jsem volal.
8: No počkej, tati! Tati!
1: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora.

0: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
1: Já jsem se byl vyvenčit.
0: No. Ten zlomený krček na device. No. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
1: No, urej mě naučila. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
0: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
1: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
0: No, ten jsme dali taky.
1: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
0: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
1: Kluci, sergot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
2: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
0: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
1: A doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
0: I hned.
1: No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
3: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnostma.
1: Co se děje?
4: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
5: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
1: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
0: No, to je přece stejný.
1: To není stejné.
0: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
1: To bych se neodvážil.
4: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
1: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a prostě není to pravda.
0: No ale to není jasný.
4: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
5: Naschledanou, paní. Pojďte, prosím, sestra, pojďte.
4: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
1: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel se kvůli tomu?
1: No, volala už Jiřina, moje paní, myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: Tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No, když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ale prosím. Velice nerad bych rušil. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: zdrav.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám stál, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, když jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Jiřina říkala, potřebuje? Že potřebuje 500.
3: Co, 500? No prosím, nezbláznila se, co pak kradu? Ale ostatně jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čoče, já jsem vám dal o stovku, vy teď vy neumíte počítat ani do pěti na té.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem došel.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned! Hned! Teď! Vy hulváte! Vy nevychovanče, vy sprostáku! Vy surovče! Tady to máte! Strčte si to za klovou! Udávte se těmi penězi! Má poklona!
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Ruku vám,
4: pane Kopecký.
1: Moje paní, už...
4: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
4: Ale ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den, omlouvám se, že dobrý den.
3: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva, co pak?
1: No.
4: Pane Kopecký, bohužel spěchá, přišel si jenom něco vyzvednout.
1: Já bych nerad...
3: Samozřejmě, malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
4: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
3: Kdybyste byl tak laskav na chvíli, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obalce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdříve.
3: Ale prosím vás, to nashledanou.
1: No, prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Tajemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Někdo si ve tmě hvízdá a já chci spát. Ach, pro Pětran, kdo to tu hvízdá, když já mám oči zavřené.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal před večer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Úctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
3: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
4: A co pak jich trápí, pane Munk?
3: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
4: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
3: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
4: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
3: Jsem mešuge ani jeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je to povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
5: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťasten?
6: To mě bude taky zajímat.
7: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud je o snubní prstýnek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal,

0: No,
1: právě. Tolikrát ženě, jo?
2: No, to
0: ne,
2: ani
0: to
2: ne.
0: Tam nebylo. Ne,
2: ale jestli jste šťasten v manželství.
0: Šťasten.
3: To je tak, podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
2: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
3: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
0: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
3: Mí drazí, má drahá, máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné.
0: Je to strašně podstatné.
3: Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.